0: dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V Národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. Sport. Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26 členou nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem a před odletem do Spojených států. V aktuálním širším výběru jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slavie následně vyřadila z kádru i kvůli předchozí případům nesportovního chování. O Chorém teď mluvil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který zná zápasové emoce ze své úspěšné kariéry.
1: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně. Dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
0: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Brnem a uzavřený tunel v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. V Praze je neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. A nehodou čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď většinou deštivá, ochlazuje se na 9 až 4 stupně na západě Čech, ojediněle až na plus 2 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo na Moravě a Beslezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: A ten vám přeje ze studia stále příjemnou páteční noc. Za pár okamžiků po písničce už tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: A další šance tohoto týdne je tady. Čísla sem do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo se dneska dovolá k nám jako první, tak kdo teďka mi to tady problikávalo. Teď už zase opět tady se někdo chytil. Tak Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal? Luboš se nám dovolal. Luboše, zdravím. Tak, já se zase podívám do dnešního kalendária. Už máme pátek 15. května. No a dneska je to, Luboši, přesně 30 let je výročí, co měl premiéru slavný film Jana Svěráka oceněný Oscarem. A já doufám, že to je dostatečná nápověda. Já se ptám, jak se film Jana Svěráka jmenoval. Budete potřebovat ještě nějakou další nápovědu, nebo víte?
4: Myslím si, že to bude Kolia.
3: Jasně, je to Kolia. Je to neskutečné, jak to letí, co? 30 let od premiéry. Takže není co dodat, Luboši, skvělá odpověď, nepotřebovala jste ani žádnou další nápovědu, tak vám gratuluju. A cena tohoto týdne je vaše, tak mi vydržte na telefonu, ano?
4: No, děkuju.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Celkem 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa mohou zájemci nově obdivovat v Uherském Brodě. Tamní galerii Panský dům se podařilo na měsíc získat ze soukromé sbírky v Polsku. A více k tomu řekneme už za chvíli.

0: Vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se nepoštěstí každý den. Od včerejška ale tuto možnost mají zájemci v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Vystavených tam je 20 grafických děl španělského umělce, který je jednou z nejvýznamnějších osobností 20. století.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Los Toro, Bíci a druhý cyklus je Vojna a mír, takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: A je půl třetí. Krátké zprávy a Martin Matějka. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Radiožurnálu řekl, že oceňuje práci policie. Na 30. května podle ní církev chystá v Jablonem v Podještědí diecézi. Pouť. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Casa. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo 1 milion 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Regionům na jihu Somálska hrozí hlad. Domor varovaly dvě mezinárodní organizace. Vyplývá to například i z výpočtu systému IPC, který vyvinula Organizace spojených národů. Úroveň ohrožení hladem se rapidně zvýšila kvůli suchu, rostoucím cenám potravin a ozbrojeným konfliktům. Oblasti se dotklo i snížení mezinárodních dodávek humanitární pomoci. A na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. V různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje.
3: Sport.
4: Fotbalisté Realu Madrid porazili ve 36. kole španělské La Ligy už jistě sestupující Oviedo 2-0. Prosadili se Garcia a Bellingham. Real je v tabulce druhý o 9 bodů za svým největším rivalem Barcelonou, která už s předstihem oslavila ligový titul.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na D1 u Brna. V Praze zůstává neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zbystřete před Brnem. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Čeká na odtah a částí může překážet v pravém pruhu. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Nechanice a Přelouč. Na kilometru 72 je neprůjezdný pravý pruh kvůli poruše nákladního auta. Řidič po defektu

0: tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: Ano, pojďme se stručně podívat do dnešního kalendáře. Máme pátek 15. května, všem žofím blahopřejeme k svátku. Před malou chvílí jsem soutěži zmiňoval, že to je právě 30 let od premiéry filmu Jana Svěráka Kolia. No a kdo má narozeniny, tak 73. má multiinstrumentalista Mike Oldfield a kulatou 40. potom zpěvák Tomáš Klus. Blahopřejeme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Ludwig van Beethoven. Hudba těchto skladatelů zazněla na vůbec prvním koncertu rozhlasových symfoniků před 100 lety. Výročí orchestru, který tento týden zahájil i Pražské jaro, připomínáme celý týden v tematickém seriálu. No a dnes konkrétně se vrátíme až na úplný počátek, třeba ke jménu Jožky Charváta, prvního rozhlasového dirigenta. Už po písničce.

0: Nápaditá dramaturgie, která vynesla orchestr až do prestižních zahraničních koncertních síní. A tou od začátku disponoval rozhlasový orchestr, který letos slaví 100 let. Výročí připomínáme celý týden v tomto čase. Dnes se vrátíme na úplný začátek do roku 1926.
1: Ženu, která šla by se mnou věrně.
2: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
3: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
2: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
3: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
2: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
4: Sami po vládě, po Tantalu, po všem.
2: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
3: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
2: Z začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
3: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně tři významná díla pro rozhlas. Mezi nimi dvě rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
5: Ty srdce čisté, jak podávám je sám, nic více, pane.
3: Orchestr se neustále rozrůstal. Zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
2: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
3: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už dva roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Jak se s orchestrem loučí nynější šéf-dirigent Petr Popelka a co znamená pro toho nastupujícího Eliase Grandiho převzít těleso v roce stého výročí založení, uslyšíte v závěrečném dílu seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: No a právě ten poslední díl se série o našich symfonicích uslyšíte na Radiožurnálu dnes ráno po 8:45.
6: Just a perfect day. Drinks and grill.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. A zprávy připravil Martin Matějka.
1: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy. Lidé můžou od dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Stát nabízí 3 typy. Fotbalista Chorý si po trestu disciplinární komise nezahraje 6 zápasů, Moses vynechá 8 utkání. A dnes bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie včera v podvečer dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii ukradl v úterý během bohoslužby z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku.
3: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
5: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jabloného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
3: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Radiožurnál.
1: Stát po letech znovu nabízí státní dluhopisy republiky. Zájemci je v prvním kole můžou nakupovat až do 28. června, a to přes stránky ministerstva financí nebo na pobočkách některých bank.
6: Stát nabízí 3 typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
6: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
8: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
6: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Z uložení kamení na koleji železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté 2 děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují 2 jiné incidenty z trati nedaleko Pardubic. Pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
9: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí i 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Policie v této souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakékoliv informace uvítá na lince 158.
2: Sport.
1: Fotbalový záložník Slávie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla hlavně ke zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slávie se Spartou trefilo loktem do obličeje Asgera Serencena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
10: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
1: Třetí potrestaný fotbalista Slavie je David Douděra, a který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D4 u Mirotic a neprůjezdný tunel v Praze. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mirotice. V úseku mezi 77. a 78. kilometrem překáží v jízdních pruzích sražená zvěř. Části těla se povalují po vozovce, tak se jim vyhněte. I nadále platí uzavírka Bubeničského tunelu v Praze. Kvůli čištění a údržbě se nedá projet v obou směrech. Pro svou cestu využijte ulice Patočkovu a Milady Horákové. Vážná nehoda se stala na silnici 22 mezi Vodňany a Strakonicemi. U odbočky na Křtětice se osobní auto převrátilo na střechu. Je to nehoda se zraněním, na místě zasahovali i záchranáři. Aktuálně probíhá odklízení následků a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháňky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Léčbu pacientů se vzácnými onemocněními má usnadnit a urychlit propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem. Průměrná doba stanovení diagnózy u těchto případů je totiž v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice kolem 5 a více let. Další téma nočního radiožurnálu probereme to už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

In my same old us before we learned our truth.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnozu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a například v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací.
1: Potom jsem nemohla s kamarádama ven, častokrát se stávalo, že jsem ty operace měla v létě, abych právě nezameškala školu. To znamená, že jsem nemohla jezdit na tábory s kamarádama nebo jsem nemohla jezdit s nima na nějaké výlety.
2: Zároveň Adéla podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky, o různý krabice, nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř. Musím třeba našlapovat po schodech opatrně, protože prostě nevidím.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala. Takže musel běžet dlouhé měsíce předtím, než vlastně bylo vysloveno podezření na tohleto vzácné onemocnění. Takže Adélka pořád je léčená, pořád musí chodit na kontroly a má poruchu zrakové ostrosti významnou, která už jí zůstane.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Podle Doležalové pacienti na správnou diagnózu čekají v průměru 5 a více let. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě a vlastně v rámci toho našeho členství tedy se věnujeme péči o pacienty se vzácnými onemocněními oka.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami kdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí. Například máme i pacienty, u kterých zvažujeme genovou léčbu a vlastně rádi skonzultujeme tyto pacienty s kolegy a specialisty ze zahraničí, aby nám řekli svůj názor, zda léčit, kdy léčit a jak.
2: I když se péče propojuje napříč Evropou, v Česku podle Marie Weiter stále chybí základní registr pacientů se vzácnými onemocněními.
4: My vlastně nevíme vůbec, kolik těch pacientů je přesně a tím pádem nemůžeme ani přesně jako říci, jestli je potřeba více specialistů, jestli rozšiřovat počet těch center, kteří by se měli věnovat vzácným onemocněním a podobně.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi. Well, there's a

Dlouho se mu v hokejové sezóně nedařilo tak, jak chtěl, ale teď se to celé může u Matěje Blimla změnit. Poté, co se neprosadil v NHL, bude hrát na mistrovství světa. Proto se za ním vydáme už za chvíli do švýcarského Friburgu.

0: Čeští hokejisté vstoupí dnes do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin 20 minut je ve Friburgu čeká Dánsko. V sestavě bude také útočník Matěj Bliml, který má za sebou psychicky náročnou sezónu. Teď je rád, že je v národním týmu a je to znát i na jeho hlasu. Posoudit můžete sami. V lednu jsme za ním totiž byli s mikrofonem v záložním týmu Bostonu v Providence, hrající nižší AHL. Natáčel reportér František Kuna.
1: Stihl jste 4 zápasy v NHL v této sezóně, teď aktuálně v AHL, jak se sám cítíte?
2: Je to takový nahoru dolů. Samozřejmě jsem šel s nějakýma trochu jinýma cílema do té sezóny. Si člověk nedokáže, než jsem vlastně odejde, tak si nedokážu vůbec představit, jako jak je to psychicky hlavně náročný ten celý rok.
3: Hráči se složení týmu dozvěděli doslova před pár okamžiky ještě na letišti Václava Havla v Praze. Poprosím tedy hlavního trenéra národního týmu Radima Rulíka.
4: Útočnice. Matěj Bliml.
2: Super, já jsem úplně nadšený. Těšil jsem se na to hrozně moc. Jakmile mi pan Schläger zavolal, tak jsem neváhal a od té doby už jsem se začal těšit, protože mi to hodně chybělo. No.
5: Pan Schläger je generální manažer hokejové reprezentace, který má na starosti komunikaci s hráči. Pokračujeme v současnosti, už s lepší náladou a pohledem na minulé měsíce Matěje Blimla.
2: Byl jsem hodně dole, že jak jsme se bavili a od té doby se to hodně zvedlo a spíš je to taková odměna za tu práci, protože teď nejsem úplně jenom, abych si zahrál a užil si to, ale prostě abych hodně pomohl týmu, aby jsme udělali nějaký výsledek.
5: To už Matěj Bliml zná, když hrál podruhé na světovém šampionátu dospělých, byl z toho bronz v Tampere v roce 2022. Teď může zavzpomínat i na spolupráci s Romanem Červenkou a klidně ji zase obnovit. A pro jsou i trenéři, kteří na začátek turnaje vymysleli útok Červenka Sedlák Bliml.
2: Jo, trošku jsem si to asi přál, že bych mohl hrát s těma dvoma, protože jsou to skvělí hokejisti a to přání se zatím splnilo, tak uvidíme, jestli to vydrží až do pátka.
5: Doufá Matěj Bliml a o pátku mluví, protože to je den, kdy začne mistrovství světa. Pro české hokejisty večerním zápasem s Dánskem s úvodním buly ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Je 15:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Delegace se bavily například o budoucnosti Tajvanu. Ten Čína považuje za svou zbouřenou provincii. Spojené státy ostrov naopak vojensky i diplomaticky podporují jeho samostatnost. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy svůj postoj Tajvanu nezměnily ani po jednáních. Peking se s Washingtonem naopak shodl na potřebě otevřít Hormuzský průliv. Koaliční rada vlády jednala o akceleračních zónách. Ty mají urychlit stavbu solární a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj odpoledne pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Šéf americké CIA John Radcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra a Raulítem. A podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální i mezinárodní bezpečnost. Havana zopakovala, že pro národní bezpečnost Spojených států nepředstavuje hrozbu. Spojené státy na Kubu před více než 60 lety uvalily ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. A sněmovní mediální výbor zrušil všechna usnesení ohledně veřejnoprávních médií. Přijali je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla většinu opozice, protože někteří koaliční poslanci se z něj omluvili. Zrušená usnesení třeba vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Kromě toho byla zrušena taky pracovní skupina k tomuto návrhu.
2: Sport.
1: Šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí Davide Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvenem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále neprojezdný tunel v Praze a překážka na D1 u Brna. V Praze je stále uzavřený Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. A nehodu čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, tak jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je většinou deštivá, ochladilo se na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2. A přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná dnešní epizoda.

0: Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den.
2: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
0: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
2: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
0: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
2: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
0: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před 2 lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného Pira, teď říká, že je útulum všem mu Piru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
1: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každý mu to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval neobhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. Kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
0: Já jsem zmínil slovo otočka a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker tribuny Sever. Říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
3: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
0: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
4: Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle, že to řešení prosadit nebude jednoduché.
0: Chápu. Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
4: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
0: On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
1: Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, koho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slavia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
0: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
1: Víte, co tam je problém, že veřejnost stanovisko majitele Slavie u Hlobarana Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na ně nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráč

0: a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
1: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
2: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
3: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být opatrně.
2: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
3: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
0: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o to myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností, protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit a myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutal a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
2: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
0: Tak.
2: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psal.
0: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidi, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
2: A skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nevzpomíná úplně s dobrými myšlenkami.
0: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spolíhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdy přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla, a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat. Ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
2: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
4: Je to opravdu nechutné.
2: To bylo tenkrát, tuším, na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
5: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
2: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
5: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ošpiněné obleky, případně trička od vajec.
2: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávy.
0: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuli, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál, a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem, tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Hmm. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal, a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice, a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela zase další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
2: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CFC, a to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Tian-ming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality, v roce 2018 zmizel, od té doby ho už nikdo nikdy neviděl, vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun, Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
0: To jsme se nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako je Tian-ming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
2: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od ex-ministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
6: My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
2: 40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
6: V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít, takže máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
2: Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla asi zásadní, ne?
0: Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
2: Jo, A potom zůstala Slavia vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
0: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slavia fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slavii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slavii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere a tím to bylo vyřízený.
2: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
1: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
2: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
1: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
0: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
2: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
0: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal. A do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
2: A mezi tím Jaroslav Tvrdík, podle vašich informací, nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
0: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku Sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikdy netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. No, my říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadnou se spolku otevřely dveře k prodeji pozemku, a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. A a akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodním vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
2: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
7: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
0: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 tisíc metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
2: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté? Ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
0: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Hmm. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kde on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obviňuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
2: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slávy z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
0: Já děkuju, nashledanou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slavii. Pátkem Vinohradská 12 tento týden opět nekončí, bude i v sobotu. Máme totiž nachystaný další díl z naší série Kati o diktátorech s krví na rukou. Pod palbou kritických poznámek politologa Jaroslava Bílka bude Nikolaj Čaučesku. Naslyšenou zítra.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně, opozice na schůzi nedorazila. Maďarská ministryně zahraničí si kvůli útokům na ukrajinské Zakarpatí předvolala ruského velvyslance. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. A dnes bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu ohlásil na konci prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletěli i jeho ministři a významní podnikatelé.
3: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár otevřeně odsoudil poslední ruské útoky, hlavně ty, které mířily na západ Ukrajiny, na oblasti u hranice se Slovenskem, kde žije i početná slovenská menšina. Rusko ostře kritizovala i vláda v Maďarsku.
4: Nová šéfka maďarské diplomacie Aneta Orbánová si předvolala ruského velvyslance.
5: Útoky na Zakarpatí, obývané také maďarskou menšinou, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
4: Budapešť v posledních letech udržovala s Moskvou přátelské vztahy. S nástupem kabinetu Pétera Maďára se ale rétorika změnila a sám nový premiér útoky odsoudil už krátce po jejich skončení. Přidal se i prezident Tamáš Šujok. Server Telex.hu upozornil, že tentokrát použil spojení ruské útoky. Při loňském úderu na Zakarpatí totiž jeho vyjádření na Facebooku někdo zpětně přepsal a slovo ruský vynechal. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Včerejší ruské noční útoky na Kyjev mají už nejméně 16 obětí, včetně 2 dětí. Podle ukrajinských úřadů je skoro 50 lidí zraněných a po dalších záchranáři pátrají v troskách. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila.
6: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
7: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
6: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
8: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
6: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem. Začne ve 20:20. V přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Boženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
9: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a uzavřený tunel v Praze. Na Pražském okruhu ve směru z letiště, kde jedničce, čekejte omezení za sjezdem na Karlovy Vary. V úseku mezi 25. a 24. kilometrem silničáři provádí údržbu vozovky. Provoz ale není silný a žádné větší kolony se netvoří. Práce by měly skončit zhruba za 2 hodiny. Připomínáme také uzavírku Bubenečského tunelu. I zde probíhá pravidelná údržba a neprojedete v obou směrech. Alternativní trasa vede přes ulici Milady Horákové a Patočkovu ulici. Jinak je v Česku na dálnicích a hlavních tazích provoz plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2 a přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Ministerstvo financí opět nabízí k nákupu státní dluhopisy, a to hned ve 3 variantách. Lidé na nich mohou investovat nejméně 1000 a nejvíce potom 3 miliony korun. Co si od nich ministerstvo slibuje a kde by mohl být háček, tak o tom budeme mluvit v nočním radiožurnálu už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Jednoduchá a bezpečná investice pro běžné domácnosti, ale zároveň i půjčka státu přímo od občanů. To jsou zjednodušeně řečeno dluhopisy republiky. Ministerstvo financí včera oznámilo jejich opětovné spuštění a lidé je už také mohou nakupovat. Tyto dluhopisy zavedla už předchozí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO.
1: Lidé do dluhopisů můžou investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO očekává, že se v této emisi prodají dluhopisy zhruba za 20 miliard. Podle ní je totiž o české státní dluhopisy dlouhodobě mezi investory zájem.
2: Protože Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země EU, máme silnou a fungující ekonomiku a já nevidím jediný důvod, aby na úrocích ze státního dluhu vydělávali pouze banky a velcí institucionální investoři.
1: Ministerstvo včera představilo tři typy. První je fixní státní dluhopis. Ten má splatnost 5 let a nabídne výnos 4,5% ročně. Druhý typ je protiinflační dluhopis. Jeho výnos se bude odvíjet od vývoje inflace. A novinkou je takzvaný flexibond. To je krátkodobý dluhopis se splatností 3 měsíce a ročním výnosem 3,5%, dodává Schillerová.
2: Je to srovnatelné s výnosem těch nejlepších spořících účtu na trhu, ale na rozdíl od nich je to osvobozeno od 15% srážkové daně. To znamená, že když se podíváte třeba na úroky u bank, tak tam sice se pohybují kolem 4%, ale je tam srážková daň 15%.
1: Ekonomický expert opoziční ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček ale upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisů výhodný pro stát.
3: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady. Rozumím tomu, že to může být dobré nebo výhodné pro občany, ale já si myslím, že o toto mají soutěžit privátní finanční instituce, banky, penzijní fondy, nikoliv stát, který má prostě mít hlavní úkol, a to znamená efektivně hospodařit se svými prostředky.
1: Právě protiinflační dluhopisy už ministerstvo vydávalo v minulém vládním období hnutí ANO. Státu se ale nakonec značně prodražily, připomíná hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
4: Protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a ministr financí Stanjura potom další emisi zastavil právě protože platil stát obrovské úroky.
1: Situace je teď podle Klímové ale jiná a existují pojistky pro případ, kdyby inflace kvůli globálním šokům opět výrazně vzrostla.
4: Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě ji úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu.
1: Dluhopisy je možné objednávat až do 28. června. Objednávky se poté musí zaplatit do 7. července. Zájemci si můžou dluhopisy koupit buď digitálně na webu Ministerstva financí, anebo fyzicky na kontaktních místech Checkpoint nebo pobočkách ČSOB a České spořitelny. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: Dneska

0: Hodně zvláštní zásilka nyní dorazila z Valašska do Karviné. Stavbaři tam nechali převést hromadu roští strnkových keřů. Bez nich by totiž nefungovalo nové inhalatorium, které budují vedle bývalých zámeckých koníren. Větvičky musí být hodně pevné a husté, aby po nich léčivá solanka dobře stékala.
1: No teda, hromada je to docela velká a hlavně opravdu hustá. No, podceněná příprava, nemám sebou rukavice, docela to píchá.
2: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, po kterých bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu.
1: Popisuje náměstek primátora Lukáš Rašek ze SocDem. Koukejte, pane náměstku, tyhle ty větve jako husté jsou.
2: Ano, tak to má právě vypadat.
1: Teď nám hraje do toho počasí, protože zrovna prší, takže vidíme, že to opravdu hezky stéká ta voda.
2: Přesně tak, ty kapky budou pomalinku potom stékat a právě budou vytvářet to klima.
1: Umístění těchto hustých trnkových větví do té konstrukce bude chtít od dělníků nemalou trpělivost a oběť.
3: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Takže chlapci budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě nevím.
1: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
3: Je známe, že švestkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží. No, vozíme to z Valách, z hor a roste to tam jako planě, takže se to dá celkem tam jako dozehnat a vytěžit.
1: Podle plánu dodavatelské firmy začne stavba nosné konstrukce inhalátora koncem května. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. A kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Policisté zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti teprve policejně zveřejní. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. A policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Střední školy můžou od dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. A ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo více než 84 tisíc středoškoláků. Žáci, kteří u didaktických testů neuspěli nebo se ze zkoušky řádně omluvili, můžou zkoušku opakovat v podzimním termínu. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív, napsal to na své sociální síti True Social. A Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. A ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. A do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. A v loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Obě reprezentace se utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný tunel v Praze a omezení na D11 u Poděbrad. V Praze i nadále zůstává obousměrně uzavřený Bubenečský tunel, provádí se tam pravidelná údržba a čištění. V obou směrech slouží jako objízdná trasa přes ulice Patočkova a Milady Horákové. U závěra by měla trvat ještě zhruba půl hodiny. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Frýdku Místků zpozorněte za sjezdem na Třinec. Na 65,5 kilometru nákladní auto srazilo zvěř a následky nehody překáží na vozovce, na místo už jede policie. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Mezi 40. a 41. kilometrem pracují silničáři a provoz je stažený do levého jízdního pruhu. Omezení čekejte i na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Za sjezdem na Karlovy Vary na kilometru 25 také silničáři opravují vozovku a průjezd je se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháníky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
4: Jak se za posledních 100 let změnily hospody a restaurace, tak i o tom diskutují na konferenci v Benešově odborníci z několika evropských zemí. Některé účastníky uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Za posledních 10 let v Česku přibylo cirka 400 mini pivovarů. Tolik výrobců piva u nás bylo naposledy v dobách první republiky. Nejenom o tom diskutují odborníci na mezinárodní konferenci Hospodo Nalej v Benešově. Pořádá je okresní státní archiv Praha a vystupují na ně historici, etnografové, ale třeba i geografové z několika evropských zemí.
1: Na zdraví konferenci.
2: Na zdraví. Krištof Materna bude mít taky příspěvek na konferenci a jestli jsem postřehla správně o tom, kam pivovary dodávají všude pivo?
3: Jo, je to vlastně na téma pivní geografie a já jsem před lety vydával pivní atlas, který mapuje český pivovary. A teďka jsme po 10 letech vlastně udělali update.
2: Co z toho vyplynulo?
3: Pivaři určitě rádi chutnaví nová piva, protože vzniklo za těch 10 let tady 300 nebo 400 mini pivovarů a řada z nich vlastně vyrábí speciály.
2: Nějaká domněnka, proč vzniklo tolik mini pivovarů?
3: Vlastně historicky byly pivovary v každé obci, v každé vesnici ve městech a pak vlastně během mnoha desetiletí, během průmyslové revoluce, válek, komunismu, se pivovary furt jenom zavíraly z různých důvodů a ono asi v hodně místech, kde pivovar nebyl, tak prostě hodně lidí mělo pocit, že by tady nějaký měl být. Takže jsme se vlastně vrátili někam, kde jsme byli před 150 lety.
2: A konference se věnuje i dalším aktuálním tématům, třeba dopadům covidu na hospody, ale zaměřuje se také na historii. Třeba Martin Franz z Univerzity Karlovy má připravený příspěvek na téma Byl by tam guláš a neb nabídka jídla v hostincích v 50. a 80. letech 20. století.
4: Ty hostince se vyznačovaly tím, že se tam vůbec nevařilo. A jinak v řadě těch hostinců měli pouze studená jídla, pochopitelně hlavně uzeniny. Taky se tam podávaly různé rybí výrobky, matesy, uzenáče. Naopak oproti současnosti se neobjevoval nakládaný hermelín. To je záležitost, která se začala šířit až v 80. letech.
5: Tady máme ty přiřezané. Ano, a desítečka.
6: Tak na zdraví.
2: Účastnice se připíjí samozřejmě pivem. Má říz?
6: Dobrý.
2: A protože jsou hospody součástí kultury a tradic, věnuje se jejich vývoji také Etnografický ústav Akademie věd, konkrétně Jiří Vojič.
7: Do hospod se chodí stále méně, piva se konzumuje stále méně, konzumuje se stále víc třeba v domácím prostředí, domácí alkoholismus jako bují, ale pořád hospody jsou jako důležitým místem setkávání a v mnoha venkovských regionech jsou hospody stále ještě mnohem důležitější než kostely. Bylo tomu tak po celé 20. století v zásadě.
8: Já se jmenuji Zdeněk Gejsa, celoživotní číšník.
2: A je vám?
8: 1,80.
2: 1,80. No a tady téma na konferenci je i, jak se může výčepní nebo hospodský stát legendou.
8: Stát se s tím musíte tím, že tu práci máte rád. Jo. A jsem rád mezi lidma s někým popovídat, něco se dovědět, něco se přiučit samozřejmě. Stejně člověk ještě neumí pořád všechno. Jo. Takže asi takhle. No.
2: Konference Hospodo Nalej bude pokračovat až do pátku a bude se přesouvat i do místních hospod. Z Benešova, Věra Hájková, Radiožurnál.
9: Rád bych si koupil cukrovou

0: Jenom 3 dny stačily obyvatelům Pacova, aby zcela zaplnili nové kontejnery na textil. A podobná situace je i v Želivě a dalších místech Pelhřimovska. Za odvoz teď ale zhruba 100 obcí spoluvlastnících regionální odpadovou společnost nic neplatí. Proč, uslyšíte v naší další reportáži za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu externími firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a také rozmístila. Plné byly už za pár dní.
1: Řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
2: S trojicí žence dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost SOMPO, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
1: Nemám tušení, kde.
2: Jak jste to třeba likvidovali, když tady žádný kontejner nebyl?
1: Spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
2: Jeden, druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. A jak mi řekl ředitel SOMPA Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
3: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově a jedeme Želiv.
2: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. SOMPO proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma.
3: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
2: Podíl společnosti SOMPO má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Včerejší noční útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 16 lidí. Po dalších 20 se stále pátrá. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku a bude zataženo s přeháňkami odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie zadržela 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. Dopadli ho v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů bylo cílem schůzky sjednotit komunikaci vládních stran v této otázce.
3: Šlo o to vyslyšet nové otázky Evropské unie, sjednotit se v rámci těch odpovědí pro Evropskou unii, tak, aby všechno proběhlo tak, jak jsme i my jako vláda slíbili a tak, jak vyplývá vlastně předchozích závazků České republiky.
1: Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá v Praze veřejné setkání, kde akcelerační zóny projedná. Noční ruské útoky na Kyjev včera mají už 16 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je asi 50 zraněných. Po dalších záchranáři pátrají v troskách. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní cíle. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních dvou dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a desítky raket. Plán na snížení počtu hlavně dětských obětí domácího násilí má nový nástroj. V Ústí nad Labem ho představilo Ministerstvo spravedlnosti. Jde o postupy, díky kterým soudci lépe vyhodnotí rizika a povahu domácího násilí i kompetence rodičů. Soudy by tak měly lépe a hlavně rychleji vyhodnotit, kdy nařídit odebrání dítěte z rodiny. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Ten nástroj vlastně definuje, jaké jsou jednotlivé formy násilí, jaká je jeho dynamika, jaké jsou rizikové stránky na straně pachatele. A na základě toho si vlastně soudce může udělat obrázek o tom, zda je nebo není v rodině domácí násilí.
1: Postupy budou až do ledna 2028 testovat vybrané severočeské a dva jihomoravské soudy. Pak je Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotí. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No.
1: Zápas Česko-Dánsko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Aktuální vstupy uslyšíte i z ostatních zápasů. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Opět průjezdný tunel v Praze a nehoda na D48 u Hnojníku. Bubenecký tunel v Praze je opět průjezdný. Údržba a čištění byly dokončené a provoz je obousměrně obnovený v běžném režimu. Na dálnici D48 z Těžkého Těšína do Frýdku Místku zbystřete zásjezdem na Třinec. Na kilometru 65,5 nákladní auto srazilo srnu. Aktuálně už ale by měl být průjezd bez větších omezení. A na silnici 3 mezi Netřebicemi a Kamenným Újezdem velmi opatrně v obci Velešín. Na začátku vsi tam sjelo nákladní auto z vozovky a částečně může překážet v jízdním pruhu. Policie už jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, na Šumavě ráno déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne se začne protrhávat oblačnost, v Čechách ale budou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tradičně o to lepší, že je páteční, přejeme, aby na cestě k víkendu nic nepřekáželo, tak do něj dobře doražte stejně jako do vašeho cíle, pokud jste teď někde s námi a také s našimi dopravními zpravodaji za volantem na cestě. Ranní radiožurnál začíná, nás čeká opět cesta informacemi z domova i ze světa, to proto, aby váš ranní informační přehled byl úplný. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: máme ranní radiožurnál, období maturit je tady. Na střední umělecko-průmyslové škole Sochařské a Kamenické v Hořicích právě dnes se končí tvůrčí část praktických maturit. Pod rukama studentů tam vznikají například sochy nebo plastiky a také další umělecká díla. Pro více než 60 studentů to jsou 4 klíčové týdny jejich studia.
1: Já jsem se pustila do draperie, sekám to do mramoru. Téma, které jsem se vybrala, tak bylo od sumraku do úsvitu a že vlastně se snažím stvárnit tu intimnost, kterou lidi mají u sebe doma přes noc.
2: Maturantka Tereza popisuje téma a způsob zpracování své maturitní práce. Stejně jako další spolužáci napříč obory cítí určitou nervozitu.
1: Jo, to rozhodně, no. Rozhoduje to vlastně, jestli jsme ty 4 roky tady, jsme se něco naučili, máme tím jako ukázat, že jsme schopní, sochaři.
2: Podle pedagogů je na studentech vidět, že 4 roky studia netrávili zbytečně. Třeba Jan Pospíšil, který učí a teď dohlíží na maturanty restaurátory, jim věří.
3: Kdybychom to vzali, že to je zadání třeba z nějakého muzea, tak si myslím, že by se to dalo pokládat už za profesionální práci.
2: Přitom zrovna popis maturitního zadání restaurátorů vypadá hodně složitě.
3: Podle fotografie vymodelovat reliéf. Na ten reliéf musí udělat silikonovou formu. Do formy natlačí umělý kámen a po vytvrdnutí se ten reliéf vlastně vytáhne ven. My jim ho rozbijeme na díly. Ty díly musí poslepovat, vlastně zrestaurovat ten reliéf. Některé díly se jim samozřejmě zeberou, takže se musí domodelovat ty části.
2: Studenti těží možná i z toho, že jich je ve třídě třeba jen 10 a pedagogové mají čas se jim věnovat individuálně. I proto třeba pod rukama sochařů vznikají zajímavé kousky. Domů si je po maturitě studenti ovšem neodnesou, říká ředitel školy Petr Malý.
4: Maturitní práce ze zákona si nemůžou vzít, tam je prostě zákonná lhůta, kdy ty práce musí zůstat ležet tady ve škole, ale samozřejmě oni na začátku si podepisují vlastně takovou svou licenční smlouvu, jestli to dílo chtějí, kdy uplyne ta doba, si odkoupit od školy za cenu materiálu.
2: Zájem o památku v podobě svého maturitního díla má po letech zhruba 1/4 studentů. Z Hořic Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

0: 5.15. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Jsou už přístupné v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 000 zájemců. Kdo neuspěl, bude se moct hlásit příštím týdnu na volná místa na druhé škole. Právě dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 000 Čechů. I když se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě se budou v těch nejvyšších horských polohách měnit dešťové kapky na srážky smíšené anebo sněhové. Odpoledne pak toto pásmo deště postoupí k severu, v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a oblačnost se tam začne protrhávat. Teploty nejčastěji mezi 11 a 16 stupni. V 1000 metrech na horách dnes naměříte jen kolem 6 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, na východě ráno a dopoledne mírný, jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut před půl šestou. Ranní cestování se někde komplikuje. Třeba na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Ta v různých fázích potrvá až do 27. května. A tak vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahrazuje autobusová doprava, ale pozor, České dráhy upozorňují, že u náhradních spojů nebude vždy zajištěna návazná doprava na přípoje. Tak pozor na to. Takže na cestu si vemte knížku a vybavte se trpělivostí. Ostatně knížky, to je aktuální téma i jinde. Největší knižní český veletrh Svět knihy totiž už začal a první den přivítal tisíce lidí. Na pražské výstaviště si můžete udělat cestu až do této neděle. Například loni na Svět knihy dorazilo dokonce 60 tisíc lidí a organizátoři čekají, že letos to bude podobné.
1: Spontánní a dlouhý potlesk doprovodil na zahájení Světa knihy jednoho z hlavních hostů letošního literárního festivalu, alžírsko-francouzského spisovatele Boualema Sansala, kterého organizátoři ocenili za boj o svobodu slova. Právě ta je vedle evropských hodnot jedním z důležitých pilířů 31. ročníku veletrhu. A proč Evropa jako hlavní téma? Česko totiž bude v říjnu čestným hostem na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
2: Ukazuje se, že je to opravdu mimořádná příležitost pro českou kulturu a literaturu se zviditelnit v zahraničí a je to zároveň splněný sen, řekl bych, celé generace spisovatelů.
1: Říká Martin Vopěnka s modro-červenou šálou na krku s nápisem Čti za nároďák. Právě to je kampaň na podporu čtenářství hlavně nejmladších generací. A přesně tuhle šálu má na krku i Lucie, která z festivalu odchází ověšená taškami s novými čtenářskými úlovky.
3: Miluju knihy, když se tomu věnuju na Bookstagramu a chodím každý rok, ale letos mi to vyšlo na všechny 4 dny.
1: Nadšené tisícovky davů plněly pražské výstaviště od rána do večera. Lidi si přišli poslechnout třeba italského spisovatele Daria Ferrariho i první z řady vystoupení Boualema Sansala. Na další dny jsou nachystány stovky programů. Třeba na stánku Českého rozhlasu se bude živě natáčet Vinohradská 12 nebo rozhovor s Timothym Snyderem, americkým historikem, jehož jméno je z letošních hostů skloňováno nejčastěji. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Dobré ráno v půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se setkal i s prezidentem Xi Jinpingem. Ten řekl, že se shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tajvan, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii, ale můžou vést ke konfliktu. Spojené státy totiž Tajvan vojensky i diplomaticky podporují. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. Zřejmě vážil třikrát víc než Tyrannosaurus Rex. O objevu pozůstatků informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil asi před 100 až 120 miliony let. Dlouhý byl asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem.
3: Sport.
5: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká s Dánskem. Duel ve Friburku začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve Friburku bude hrát taky Kanada proti Švédsku od 16:20. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na trase Hradec Třeboň a taky u Staré Boleslavy. Na silnici 34 z Jindřichova Hradce na Třeboň zpozorněte za stráží nad Nežárkou. Brzdí se tam, srazilo se osobní auto s nákladním, záchranáři na místě, průjezd omezený. Na silnici 10 hned za Železným Brodem směrem na Turnov je do zítřka omezení kvůli opravám, jezdí se kyvadlově na semafory a upozorňujete, že cykly jsou poměrně krátké na to, jak moc pomalu se musí jet přes hluboce vyfrezované schody v asfaltu.
7: Prostě musí se tam hrozně pomalu a to nejde v tom intervalu přejet, to není to vina těch, co tam najedou na zelenou.
6: A na silnici 331 u Staré Boleslavy kousek za sjezdem z dálnice D10 pozor, směrem na Borek, převrátilo se tam osobní auto, hasiči jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ránu je nad Českem převážně zatažená obloha, jen výjimečně je v Čechách oblačnost protrhaná. Na Moravě a ve Slezsku a také na jihu a východě Čech na mnoha místech prší. Teploty se pohybují v Čechách většinou od 2 do 7 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je tepleji od 6 do 11 stupňů. V Krušných horách a na Šumavě klesla teplota v noci pod 0 až k minus 4 stupňům. Přes den nás pak i nadále čeká velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a pak ještě dopoledne bude stále většinou zatažené nebe. Na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech počítejte s občasným deštěm nebo s bouřkami. Odpoledne toto srážkové pásmo postoupí z našeho území k severu. Přeháňky se budou vyskytovat už jen v Čechách a oblačnost se začne protrhávat. Na Šumavě v tisíci metrech nad mořem se budou srážky dešťové měnit na smíšené anebo sněhové. Teploty se budou pohybovat kolem 6 stupňů, na horách jinde mezi 11 a 16. A foukat k tomu dnes bude slabý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Přibydou do krajiny na Kroměříšsku solární a větrné elektrárny a nebo ne? Tak o tom se do značné míry může rozhodnout i dnes na veřejném jednání o akceleračních zónách v Praze. Jak to může vypadat, i to nás bude zajímat.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. I keep seeing you lately.
9: singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Ranní radiožurnál 7 minut po půl šesté právě teď. Starostové a obyvatelé několika města obcí Zlínského kraje dnes míří do Prahy. Chtějí tady protestovat proti navrhovaným akceleračním zónám pro větrné a solární elektrárny. Na veřejném zasedání se jim chce věnovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak třeba lidem ve Vrbce na Kroměřížsku se nelíbí, že místo pro solární elektrárny vybral stát na úrodné zemědělské půdě přímo v blízkosti jejich domovů.
1: Tady budou stavět fotovoltaiku?
2: Ano.
1: No a to je orná půda?
2: Ano.
1: Která živí lidi?
2: Tady jsou sady a louky.
1: To se mně právě že nelíbí.
2: No však mě taky ne.
3: Na obecní úřad ve Vrbce na Kroměřížsku přišla paní Štěpánka. Nezávislý starosta obce William Pospíšil ji na mapách ukazuje, kde je v současné chvíli vymezená akcelerační oblast.
2: Tak toto 14. pověsili na úřední desku Ministerstva pro místní rozvoj.
1: No tak asi ten ministr jde sem bydlet.
3: Okolí obce Vrbka spadá do jedné z oblastí, kde by se v případě schválení zákona mohly vystavět solární panely, a to ve zrychleném řízení. Jak říká starosta Pospíšil, obce z velké části neprotestují proti elektrárnám jako takovým, vadí jim spíše špatně zvolené lokality a nedostatečná komunikace ze strany ministerstva.
2: Špatný na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal, a pokud se ta akcelerační oblast tak, jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
3: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové ale neznamená schválení akceleračních zón automaticky jejich stavbu.
4: Nijak nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
3: Část lidí z měst a obcí Zlínského kraje dnes jede na veřejné projednání do Prahy se svými připomínkami. Další pak mohou posílat do 1. června. Z Vrbky na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: 5.43, ranní radiožurnál, je to jedna z hlavních událostí, které se dnes ráno budeme věnovat. Policisti zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Lebku mělo vzít přímo z kostela v Jablonném Podještědí v úterý před myší. Kriminalistům se zároveň povedlo zjistit informace o místě, kde by vzácná relikvie měla být. Za její nalezení se přímo v kostele v Jablonném podvečer modlili i věřící.
1: Věřící mají slavnost na nebe vstoupení páně. Pomodlili se samozřejmě také za navrácení lebky svaté Zdislavy.
2: Pravidelně každý týden v neděli.
1: Je to první bohoslužba od úterní krádeže a výjimečně se na ní vydala i paní Jonášová, která jinak chodí na bohoslužbu jen v neděli.
2: Je to strašná škoda, ta se nenahradí už.
1: Lebka svaté Zdislavy byla ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale byl zrovna vypnutý. A toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela. Jediným svědkem byl vikář Štěpán Mária Filip.
3: Nejprve jsem slyšel ten hluk, ne veliký. Říčení, to bylo úplně nějaký, jak jsem říkal, co se děje. Až pak jsem zjistil, vlastně vychází od toho oltáře. V té chvíli taky se mihla černá postava, která velmi rychle jako byla pryč.
1: Pro věřící má relikvie nevyčíslitelnou a historickou hodnotu, říká představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
4: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Policie dopadla 35-letého muže ve Středočeském kraji a podle policejní mluvčí Ivany Balákové vědí téměř s jistotou, kde se lebka nachází. Zatím není jasné, v jakém je stavu, ani jestli se jí podaří získat a vrátit zpět do baziliky. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí, včetně Česka, budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Astronomický ústav Akademie věd ve Středočeském Ondřejově dnes a zítra otevře své dveře lidem. Observatoř je přístupná od 9 do 18 hodin. Za jasného počasí tam můžete spolu s odborníky pozorovat také oblohu.
5: Nehoda na trhu Třeboň, Jindřichův Hradec a taky u Staré Boleslavy. Na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce zbystřete za Mlákou, brzdí se tam před kratší kolonou, záchranáři zasahují po srážce osobního auta s nákladním, provoz řídí kyvadlově. Na silnici 331 směrem z dálnice D10 na Borek u Staré Boleslavy čekejte omezený průjezd, převrátilo se tam osobní auto, hasiči na místě. A na silnici 379 z Blanska na Lipůvku pozorně v zatáčkách pod Novým Hradem ještě před svatou Kateřinou, brzdí se tam, havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Pod nulu klesaly dnes po ránu teploty už jen na horách, konkrétně na Šumavě a také v Krušných horách, tam bylo kolem -4. V Čechách se pak teploty aktuálně drží nejčastěji mezi 2 a 7 stupni, na Moravě a ve Slezsku zůstalo tepleji od 6 do 11 stupňů. Přes den pak teploty stoupnou jen o trochu výš, na teploměrech uvidíme 11 až 16 stupňů, na hřebenech hor dnes nabídnou jen 6 stupňů Celsia. A nebe dnes bude převážně zatažené, také bude deštivo nejprve na Moravě a ve Slezsku a také v jeho východní polovině Čech. Postupně se srážky přesunou na sever a rozprší se místy i v Čechách. Později se také bude oblačnost protrhávat. Ojediněle se mohou vytvořit bouřky a na Šumavě dnes může i sněžit. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Majo Smith a Neil Horan, jedna z novinek ve vysílání Radiožurnálu 10 minut před 6 hodinou. Hokejová horečka stoupá, no a národní hrdost, tak ta se opět bude projevovat naplno. České vlajky zavlají i tam, kde obvykle vidět nebývají. A to všechno proto, že náš sport takřka národní slaví svůj vůbec největší svátek. Čeští hokejisté právě dnes večer vstoupí zápasem s Dánskem do mistrovství světa v ledním hokeji. V roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi ostatně už jednou na šampionátu také hrál. To bylo v roce 2009. A na pro něj premiérové mistrovství dokonce několikrát skóroval. Poprvé proti Slovensku.
1: To vím, dva góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč.
2: To si taky pamatuju.
1: Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale myslím vyhlášený.
3: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil šestý, ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
1: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je, a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady, no, takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
3: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
1: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději, seš některý mladší, nebo říkají to teda.
3: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka, a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
1: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
3: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
5: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
4: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
5: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
4: Milníky rozhlasových symfoniků.
5: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
4: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
5: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
6: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr, vejška celého nástroje, komorní a ještě 142.
4: Milníky rozhlasových symfoniků.
5: Každý všední den krátce po 3:15.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Aktuální zprávy má Tereza Tomášková.
3: Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá regulaci krátkodobého ubytování. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa vyzvou Dánsko. Na nehodu pozor na silnici Střeboně na Jindřichu v Hradec za Mlákou. A bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl říká, že si církev Zdislavu připomene 30. května na diecézní pouti.
4: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
3: K vyšetřování krádeže lebky se vrátíme v ranním Radiožurnálu ještě před 7 hodinou. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít víc regulovat. Týkalo by se to platform, jako je Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk nebo nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnou má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Zároveň připravuje i další návrhy regulace. Lotyšský prezident Edgars Rinkevič chce jednat o nové vládě. Dnes má v plánu schůzky se zástupci všech parlamentních frakcí. Pak rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu.
5: Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala včera, poté co ztratila podporu většiny parlamentu. Pojmenování nového ministra obrany se jedna z koaličních stran rozhodla postavit na stranu opozice a vyvolat hlasování o nedůvěře. Další koaliční strany následně uznaly, že vláda fakticky padla a premiérka Evika Siliňová podala demisi. Její kabinet ale dál bude plnit své povinnosti, dokud nevznikne z pověření prezidenta nová vláda, která získá důvěru parlamentu. Lotyšsko také v říjnu čekají parlamentní volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
6: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů. Čekia! Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
7: Sport. Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
8: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku. To, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
7: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Aktuální vstupy uslyšíte i z ostatních zápasů. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 v Brně i na Pražském okruhu u Karlovarské. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se už před omezením u D2 řadí kamiony v pravém pruhu. Ta kolona začíná kousek před exitem 190 před sjezdem k výstavišti. Osobní auta ještě jedou levým pruhem plynule. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrněji u exitu 26 u nájezdu z Karlovarské dálnice D6 tvoří se tam kratší kolona. Na 25. kilometru dokončují noční opravy vozovky, ještě zabírají jeden pruh. A na silnici 34 Střeboně do Jindřichova Hradce mezi Mlákou a Stráží nad Nežárkou se chvílemi tvoří kratší kolony, po srážce osobního auta s nákladním se tam projíždí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přehánky, teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: 6 hodin 5 minut, krásný pátek 15. května všem, kteří posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Krásné páteční ráno přeju i Davidu Prouzovi. Hezký den.
11: Dobré ráno, Karle, dobré ráno všem posluchačům. Je to tady nejpozdější možný termín pro hokejové mistrovství světa. Je na světě a startujeme dnes večer a tím myslím český hokejový tým.
10: Je to přesně tak. Hlavní událostí dnešního dne je pochopitelně začátek mistrovství světa v hokeji. Neznamená to, že bychom se snad dnes ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku nevěnovali ničemu jinému, to ostatně ne, už za chviličku se vrátíme třeba k disciplinárce, i tam je to samozřejmě hodně veselé už od soboty, ale budou další témata. Nicméně teď chceme pozvat přeci jenom na mistrovství světa v hokeji, protože budeme mít spoustu hostů, budeme mít speciál, pojďme aspoň pár věcí z toho, Davide, říct.
11: Pojďme možná pozvat rovnou k tomu, že budeme mít speciál ke startu světového šampionátu od 12 hodin, kde kromě Martina Procházky by neměl chybět třeba manažer české reprezentace Jiří Šlégr, dalším hostem by měl být třeba taky Michal Vondrka, ovšem ten speciál vlastně máme ještě jeden, a to předzápasový, který startuje ještě více než hodinu před startem zápasu české reprezentace, která se dnes ve 20 hodin a 20 minut utká s Dánskem. No a pokud je o hosty, tak samozřejmě chudé nebude ani vysílání naše, tedy ranní rolmeno dopolední mezi 6 a 10.
10: Teď už ale Bon Jovi přejeme krásný poslech.
0: Radiožurnál Sport, Karel Janů a David Prouza.

0: Bon Jovi, 6 hodin 11 minut, pátek 15. května, posloucháte ranní radiožurnál Sport. Trio fotbalistů Pražské Slávie dostalo od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace stopku na několik zápasů. Podrobnosti o poměrně tvrdých trestech pro Davida Mousese, Tomáše Chorého a Davida Douděru teď přidáme s Davidem Prouzou, tak pojďme na to, rychlý přehled trestů. David Mousese si nezahraje 8 zápasů, Tomáš Chorý 6 zápasů a David Douděra 3. Tak pojďme, Davide, začít u toho nejvyššího trestu.
1: Tedy pro Mousese, připomeňme, čím se provinil, protože už jsou to skoro 2 týdny, nigerijský záložník udeřil loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce, kde Slavia tehdy vyhrála 2-1. Někdo by mohl říct, že Tomáš Chorý se provinil podobně, ale má nižší trest, tím klíčovým rozdílem jsou zdravotní následky zraněného hráče. A Hodouš má po zákroku Mousese zlomenou čelist. Trest komise se v takovém případě musí podle řádu pohybovat v rozmezí 2 až 18 měsíců, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
2: My jsme zvolili tu samou spodní hranici. Tam je samozřejmě možnost, tak jako jsme to realizovali i v jiných případech s ohledem na zlepšení se zdravotního stavu toho zraněného hráče, požádat o polovině o případné podmíněné upuštění od zbytku.
1: Ještě doplním, že pro spodní hranici se komise rozhodla z několika důvodů. Loket Mousese se vyhodnotila jako neúmyslný. Záložník Slávie navíc komisi ukázal písemnou omluvu Hodoušovi a taky Hodoušovo přijetí té dotyčné omluvy.
0: Další potrestaní, jak už bylo řečeno, jsou Tomáš Chorý a David Douděra. Ti se provinili během už mnohokrát zmiňovaného víkendového derby Slávie se Spartou, které se po vniknutí fanoušků na hřiště před koncem utkání nedohrálo. Tak Davide, jak disciplinární komise odůvodnila jejich trest?
1: Chorý trefil loktem do obličeje kapitána Sparty Asgera Sirencena, který ale na rozdíl od Hodouše nemá vážné zdravotní následky, proto je trest pro tohoto fotbalistu nižší než u Mousese a mohl být ještě mírnější, jenomže to v případě Chorého není poprvé, jak řekl předseda komise Macner.
2: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
1: Kromě toho taky komise usoudila, že úder loktem Chorého byl na rozdíl od Mousese úmyslný. Zbývá nám ještě David Douděra, který dostal stopku na 3 utkání za vulgární pokřikování na rozhodčího během derby. On i Chorý si ale tresty dost možná přenesou do jiných klubů, protože šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už dřív informoval o tom, že jsou oba vyloučeni z týmu a za Slavii už si nezahrají. Jestli to tak skutečně bude, to samozřejmě ukáže čas, každopádně pro tuto chvíli to takhle vletí.
0: Pro tuto chvíli Iggy Pop. You wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 6 hodin 17 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport. Po nedělním vítězství Montrealu nad Buffalem ve třetím zápase druhého kola playoff východní konference Canadiens, Montreal Canadiens, tedy fanoušci tohohle klubu v Bell Center aplaudovali českému brankáři. Jestli jste náhodou neviděli tohle video, tak Jakub Dobeš tam opravdu vypadal, že v podstatě ztratil slova, čemuž upřímně, Davide, přiznám si, že se nedivím, protože 20 tisíc diváků nebo kolik jich tam je, kteří vlastně zpívali ole, ole, ole a tak nějak vyvolávali českého brankáře, tak to bylo opravdu neuvěřitelné a v Montrealu s Jakubem Dobešem zatím můžou být velmi spokojeni i dál.
1: Já k tomu jenom doplním, že on, i kdyby ty slova našel, tak by pravděpodobně nebylo slyšet i přes mikrofony, protože ta atmosféra v Montrealu je opravdu velice silná. Je to dáno tím, že ten kádr má velmi, řekl bych, velkou perspektivu v tomhle playoff. No a dokazuje to i dnešní výsledek 6-3 na ledě Buffalo Sabres, stav série 3-2 právě pro kanadský celek a jeden z nejtradičnějších klubů v historii NHL. No a Jakub Dobeš, tebou zmiňovaný, se o to zasloužil celkem 33 zákroky, jestli počítám správně, úspěšnost skoro 92% zásahů. No a Jakub Dobeš, jestli to sleduji dobře, tak si myslím, že nastoupil do všech duelů zatím i proti předtím také Tampě, takže zatím český gólman plně vytěžovaný a je dost možné, že se podívá v playoff dál, protože teď má ten nešťastně zmiňovaný matchball, ale já to říkám rád, protože je to prostě 3-2, ten příští zápas může Montreal zvítězit a Jakub Dobeš prostě je vlastně klíčovou postavou celé série. No a můžeme doplnit to, že se hraje ještě jeden zápas v NHL, no a tam se možná chystá nebo blíží konec dvou českých reprezentantů v bojích o Stanley Cup, protože Vegas vede nad Anaheimem 3-2 na zápasy a teď v tom šestém utkání také 5-1 i díky asistenci Tomáše Hrdla. Takže jeden Čech jde dál, dva pravděpodobně skončí, tím jsou samozřejmě Dostal a Gudas, byť tedy Gudas v tuhle chvíli nehraje kvůli zranění.

0: 6 hodin 24 minut, krásné páteční ráno, ať už jste kdekoliv, jsme moc rádi, že trávíte svůj čas ve společnosti ranního radiožurnálu Sport. Barboru Krejčíkovou dnes čeká semifinále na podniku WTA 125 v Parmě. Její soupeřkou bude Kolumbijka Osoriová. Utkání, promiň Davide, začne někdy odpoledne po 13. hodině 30. minutě.
1: To jsem chtěl právě doplnit, plus informaci, že Barbora Krejčíková zaútočí vlastně na čtvrtou výhru za sebou na tomhle podniku. No a byť je to pouze turnaj kategorie Challenger, tak s ohledem na blížící se Roland Garros, jakákoliv vítězná série se určitě hodí. No a když už zmiňujeme vítězné série, tak asi musíme připomenout dva tenisty, dá se říci. Stručně Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nastoupí dnes v Římě proti španělsko-americké dvojici Bukšaová, Melicharová, Martinezová. No a zaútočí na 18. výhru za sebou, byť já bych klidně řekl 19., protože byla sice v té sérii jedna scratch, ale pořád je to spíš výhra než porážka, takže ta série Kateřiny Siniakové s Američankou Townsendovou trvá dál, věřme, že bude trvat ještě třeba takové 3 týdny.
0: Jo, chtělo by to a možná by to mohli dotáhnout třeba na tu druhou šňůru, kterou ještě krátce můžeme zmínit, protože italský tenista Jannik Sinner přehrál v Římě Andreje Rublova, no a pro něj na Masters je to 32. výhra v řadě a překonaný rekord Srba Novaka Djokoviče. Já nemám slov, David Prouza okomentuje.
1: Je to tak, jako stejně jako jsem si myslel, že rekordy Michaela Schumachera ve Formule 1 vydrží nějakou dobu, tak o to se postaral Lewis Hamilton, tady zase pro změnu Jannik Sinner maže rekordy Novaka Djokoviče, věci, které bych před pár lety označil za nemožné, ale dějí se.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál půl sedmé. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
3: Na 24 stoupl počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev. Mezi mrtvými jsou i 3 děti. Zraněných je přibližně 50. Informuje o tom server Kyjev Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery zasáhly i další civilní cíle. Organizace Cermat zveřejnila výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání. Střední školy můžou taky ode dneška zveřejňovat výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Začíná festival Open House. V Brně bude přístupných víc než 130 budov, které běžně nejsou otevřené. Letos na brněnskou část festivalu navážou i akce v Boskovicích. Tam budou prohlídky poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku. Přehlídka by se měla každý rok rozšiřovat do jednoho dalšího města v republice.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté na úvod světového šampionátu nastoupí proti Dánsku. Zápas ve švýcarském Friburku začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 úspěšnými zákroky k vítězství Montrealu na ledě Buffalo 6-3. Canadiens tak ve druhém kole playoff NHL vedou 3-2 na zápasy. O postupu do finále východní konference může Montreal rozhodnout v neděli ráno českého času na domácím ledě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na trase Třeboň-Hradec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se brzdí skoro do zastavení před sjezdem na Popůvky kolem 181. kilometru i v levém pruhu osobní auta. Ta se po zhruba 2 kilometrech rozjíždějí, kamiony se sunou pravým pruhem až do zúžení u D2 v Brně. Na silnici 34 z Třeboně na Jindřichův Hradec mezi Mlákou a Stráží nad Nežárkou uklízejí po střetu nákladního auta s osobním, provoz řídí Kyvadlově, chvílemi vznikají kratší fronty. Na silnici 10 z Železného Brodu na Turnov pozorněji za Malou Skálou, stojí tam 2 osobní auta po lehčí kolizi, brzdí se. A v Praze zatím tradiční pátečně klidnější rozjezd rána, popojíždí se ve Kbelské od Novopatské dolů k Poděbradské kolem 10 minut, jinak jen kratší fronty třeba v Českobrodské před Běchovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Až do konce týdne nás čeká spíše deštivé počasí s nízkými teplotami. Dnes většinou zataženo, víc bude pršet nejprve ve východní a jihovýchodní části republiky. Postupně se dešťové přehánky přesunou i na sever. Oblačnost se pak protrhá. Také vás i dnes mohou překvapit bouřky a v těch nejvyšších horských partiích na Šumavě může sněžit. Teploty se odpoledne vyšplhají k 11 až 16 stupňům. Na horách bude kolem 6. V sobotu pak bude i nadále deštivo, ale na západě Čech už vysvitne i slunce. Teploty budou velmi nízké, jen mezi 9 a 13, v Čechách místy 16 stupni. Neděle pak nabídne vydatné srážky ve východní polovině našeho území. Západní Čechy budou stále s protrhanou oblačností. Teploty se budou pohybovat do 16 a na východě jen do 12 stupňů. Foukat k tomu bude až do neděle slabý nebo mírný vítr. V neděli se ale v deštivé východní polovině našeho území rozfouká i čerstvý severozápadní až severní vítr. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina YouTube dohrává v pátečním radiožurnálu Sport je 6 hodin 38 minut. Basketbalista Jakub Nečas přestoupil v rámci americké univerzitní ligy NCAA na University of South Carolina. Přesunem do týmu z jihovýchodní konference by se měl přiblížit možnému působení v NBA. 22-letý křídelník to aspoň uvedl v tiskové zprávě. A my jsme chtěli zmínit taky domácí basketbal.
1: Já chtěl ještě přidat, že jednoho Nečase už máme v takové prestižní hokejové soutěži, tak proč nemít dalšího basketbala?
0: Čím víc Nečasů, tím líp rozhodně.
1: Je to tak, ale o basketbalu můžeme ještě krátce se zmínit ve vysílání ranního radiožurnálu Sport, protože startuje semifinále playoff NBL, tedy nejvyšší české basketbalové soutěže. Dnes v 17.30 v úvodním utkání přivítá Nymburk Opavu. V té druhé sérii se potom utkají, Karle, které týmy, už to tady skoro mám, Pardubice a Brno.
0: Je to tak.
1: Je to kompletní.

0: 6 hodin 43 minut Tears for Fears v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte. Fotbalová Slavia má po středeční výhře nad Jabloncem 2 kola před koncem nadstavby jistotu ligového titulu.
1: Pražané si úspěšnou obhajobou zajistili také další účast v hlavní fázi Ligy mistrů. I proto se pro další sezónu chystají změny v kádru.
2: Když si odmyslím tu kontumaci, tak nevím teď rychle z hlavy, jestli to jsou 4 prohry za 80 zápasů. Ty čísla jsou jako neskutečný a možná se z toho týmu vymáčklo možná ještě víc, než v něm jako bylo. To se uvidí, to ukáže vždycky čas.
3: Uvědomuje si trenér fotbalové Slávy Jindřich Trpišovský, že současný kádr po 2 mistrovských titulech v řadě dosluhuje.
4: Slávy dneska už nejde jenom o to vyhrát titul, ale prostě ona se musí nějak prezentovat v Evropě. A musím říct, že v minulosti 5 let zpátky, prostě jak vypadala v Evropě, tak to bylo radost. A neříkám, že teď to je jako trápení, ale prostě ukazuje se, že to, co stačí na Českou ligu, uhrát to, urvat, ulítat a vlastně na srdce, tak to prostě na té nejvyšší úrovni evropský nestačí.
3: Tvrdí bývalý útočník Slávie Luděk Zelenka.
4: Myslím si, že si to jako teďka musí přiznat všichni, celý vedení i vlastně trenéři, že prostě pokud nepřijde nějaká hráčská injekce do toho týmu opravdu výrazná, tak hrozí to, že ta účast v lize mistrů příštím roce bude podobná.
3: Naráží Zelenka na to, že za poslední 2 sezóny Slávia v evropské lize a následně lize mistrů nevyhrála 15krát v řadě. Zlomit tuhle sérii je pro záložníka Lukáše Provoda motivací do další sezóny.
5: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
3: To, co v české lize funguje poslední dobou výsledkově skvěle, tak se v evropských pohárech ukazuje jako nedostatečné. Také fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát si stejně jako Zelenka myslí, že Slavia byla v minulých letech fotbalovější.
6: Je to upracovaný, těch soubojů je tam spousta, mají to na tom založený, samozřejmě v těch předchozích sezonách já bych řekl, že Slavia hrála líp, ale až třeba v průběhu toho zápasu. Ty úvody těch zápasů byly fakt jako stejný, bylo to o té konfrontaci 1-1, o těch vyhraných soubojích a pak samozřejmě, když Slavia už si to území, bych řekl, tak jako vybojovala, tak tam přicházely i hezký akce a to letos úplně prostě nebylo.
3: V končící sezóně Slavia v domácí soutěži vsázela hlavně na české hráče. Mezi 11 nejvytíženějšími byl jen jeden cizinec, David Moses. V další sezóně už někteří z nich v Edenu určitě nebudou a nemusí jít jen o Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří byli podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka vyřazeni z kádru a dostali svolení k přestupu.
2: Některým hráčům končí smlouvy, některý hráči samozřejmě budou mít nějaké nabídky zvenku a tak dál. Ten kádr prostě potřebuje posílit a ty nároky se zvyšují, takže jednoznačně si myslím, že neříkám, že nějaký jako radikální řez určitě ne, ale na nějakou procentuální část přílivu té nové krve do dobrý směsice s těma hráčema, nosnýma hráčema, tak je na to určitě správný čas.
3: Říká trenér fotbalové Slávie Jindřich Trpišovský a výhodu má v tom, že nové posily může v létě zapracovávat do kádru bez tlaku v předkolech evropských pohárů. Po zisku ligového titulu mají Pražané totiž jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Green Day v pátečním radiožurnálu Sport 6 hodin 51 minut před startem letošní sezony nevyhrál antukový turnaj vyšší kategorie. Na jaře roku 2026 ale píše Jannik Sinner na drcených cihlách. Jiný příběh po triumfech na kvalitních turnajích Monte Carlo a Madridu míří totiž za vítězstvím i na domácím podniku v Římě. Navíc si aktuální světová jednička připsala po postupu do semifinále jeden rekord. Jaký to už řekne Martin Charvát, který pročítal zahraniční weby. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. O nejnovějším rekordu 24-letého Itala píše kromě webů specializujících se na tenis i třeba BBC nebo italská La Gazzetta. Jannik Sinner si díky čtvrtfinálovému úspěchu nad Andrejem Rubliovem připsal 32. vítězství v řadě na turnajích ATP Masters kategorie 1000 a překonal tak dosavadní maximum, které držel Novak Djokovic. Pro někoho možná trochu překvapivě, že to nepatřilo Rafaelu Nadalovi, ale Novak Djokovic, kterému se to povedlo během roku 2011. Sinner na pozápasové tiskové konferenci mluvil i o tom, čeho si ve své kariéře nejvíce váží.
2: Když jsem byl mladší, nikdy jsem nepomyslel na to, že bych se dostal na takovou tenisovou úroveň. Nejvíce si ale vážím toho, že mě lidé vnímají jako hráče, který hraje fair play, jako dobrého člověka. To je pro mě důležitější než jakýkoliv úspěch.
3: S ohledem na to, že je teď aktuálně zraněný Carlos Alcaraz, tak je klidně možné, že ta série Jannika Sinnera se ještě může docela solidně protáhnout. Martine, přitom ale chybělo moc a soupeři ze Sinnera se nemuseli mít strach na tenisových kurtech, ale v úplně jiném sportovním prostředí. Tak připomeň prosím krátce jeho sportovní minulost.
1: Tuším, kam míříš. Sinner vyrůstal v Sextenu, středisku zimních sportů v německy mluvící části Dolomit, a tak se jako většina místních dětí věnoval alpskému lyžování. A ve věku od 8 do 12 let byl jedním z nejlepších v Itálii. Pro tenis se rozhodl nejen kvůli svému dětskému idolu, kterým byl Roger Federer, ale zejména kvůli bezpečnosti. Lyžování bylo pro Sinnera nebezpečné a k tomu řekl, cituji, jedete z kopce rychle sami dolů, vidíte jen modré a červené branky, nevíte, jestli jste rychlejší nebo pomalejší než ostatní a doufáte, že nespadnete. Naopak v tenise vždy vidíte, proti komu hrajete a kdo je váš soupeř. Tolik citace. Mimochodem alpští lyžařina Jannika Sinnera nezapomněli a když vyhrál svůj první Grand Slam na Australian Open, což se krásně kryje s tou lyžařskou sezónou, tak tehdy při světovém poháru v Cortině d'Ampezzo taková Sofia Gojová byla moc ráda z toho, že Sinner právě v tu chvíli vlastně dohrával v těch 12 hodin to finálové utkání a hodně mu gratulovala.
0: Jinak Jannik Sinner poslední dobou taky zkouší jeden podobně nebezpečný sport s vysokou rychlostí a to je silniční cyklistika. Vím, že mezi jeho kamarády patří Giulio Ciccone, který nedávno vedl Giro d'Italia. My ale jdeme k dalšímu tématu.
3: Přesně tak, sága kolem Realu Madrid pokračuje a to pískotem na hlavní hvězdu Kyliana Mbappého. Real včera porazil Oviedo 2-0, ale když v 69. minutě přicházel na hřiště právě tento Francouz, tak velká část fanoušků na něj pískala.
1: Mbappé se tomu už klíbl a po zápase říkal, že těžko změní, co si naštvaní lidé myslí, potom dodal větu, cituji, to je zkrátka život hráče Realu Madrid a známého hráče, jako jsem já. Tolik citace. Věnuje se tomu jak španělská Marca, tak i BBC, která přidává i kontext, zatímco Marca už tak trochu předpokládá, že vám ve Španělsku tahle kauza neunikla, tak je asi i v Česku nutné dodat, proč to všechno. Mbappé byl zraněný, ale ve stejnou chvíli, kdy hrál Real Madrid před pár týdny zápas s Espanyolem, tak on pracoval na svém zotavení na jachtě u Sardinie. Následně přišlo prohrané El Clásico, jistý titul Barcelony, Real bez trofeje a k tomu nepokoje v kabině a zloba je teď také na francouzského útočníka.
3: A můžeme vlastně připomenout asi i tu petici, o které jsme informovali na radiožurnálu Sport za to, aby Kylian Mbappé nesetrval v Realu Madrid. No asi neúplně příjemná situace pro francouzského útočníka.
1: Naprosto rozumím.
0: Tolik zahraniční weby a Martin Charvát, díky moc.
1: Hezký den.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Sněmovna by se měla znovu vrátit k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Čeští hokejisté se chystají na vstup do mistrovství světa. Večer nastoupí proti Dánsku. Na nehodu pozor na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 za Cholupickým tunelem a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
6: Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Podle ní není možné dodržet deficity, které naplánovala minulá vláda. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policisté při pátrání požádali o pomoc i zahraniční kolegy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.
8: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
6: Další podrobnosti zveřejní policie dnes odpoledne. Prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni ani demokraté v kongresu o rozhodnutí předem nevěděli.
9: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté. Podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia už jsou na webu. Organizace Cermat je zveřejnila v elektronickém systému DIPSY a žáci je najdou i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání.
0: Sport.
10: České hokejisty čeká vstup do světového šampionátu ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut se střetnou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s Dánskem. Fotbalista Slávie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v derby Slávie se Spartou trefil loktem do obličeje Asgera Sørensena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
11: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
10: A slávista David Douděra dostal stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu v derby.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D8 u Nové Vsi i na D10 u Mnichova Hradiště. Na D8 ve směru z Ústí na Prahu zbystřete těsně před sjezdem na Mělník a Slaný. Na kilometru 18,5 leží hliníková bočnice na dálnici. Na D10 z Turnova na Prahu pozor před sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 nebezpečná překážka.
14: Je to nějaký kus plechu, zasahuje zhruba do třetiny levýho pruhu.
13: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru i osobní auta v levém pruhu zdrží se kolem 10 minut, za Popůvkami kolem 185. se rozjíždějí, pravý pruh je ale plný kamionů až k D2. Na tahu 7 z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného mezi sjezdem na Smečno a začátkem dálnice u Knovíze omezení a začínají vznikat kolony obou směrně.
14: V tom zúžení se připravuje frézování, teď tam začínají.
13: Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 obezřetně za druhým Cholupickým tunelem. Je to sice bez delší kolony, ale na kilometru 6,5 řeší nehodu.
15: Tří osobních vozidel v levém pruhu.
13: A v Praze v Legerově hned za IP Pavlova srážka 2 nákladních aut, průjezdný jenom střední pruh, kolona zatím od Rumunské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zpočátku bude většinou zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, postupně protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přehánky, teploty 11 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
16: 7 hodin 6 minut, krásné páteční ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport dál přejeme s Davidem Prouzou ze studia tady na Vinohradské. Pojďme připomenout NHL. Jakub Dobeš 33 zákroky přispěl ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu v Buffalu 6-3. Znamená to, že Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference.
17: Přesně tak, a jeden Čech slavil vítězství také na té druhé straně břehu Spojených států. A konkrétně Tomáš Hertl z Vegas, Golden Knights, tým z Las Vegas zvítězil na ledě Anaheimu 5-1. Celkově ovládl tu sérii 4-2 a slaví právě postup do finále západní konference, tam na ně čeká Colorado, takže Hertl versus Nečas, to je věc, na kterou se můžeme těšit v příštích dnech, potažmo týdnech.
16: Znamená to zároveň taky vypadnutí Lukáše Dostála, který tedy inkasoval 5x z těch 21 střel.
17: A znamená to... Nevíme vlastně, jakou budoucnost tu nejbližší teď pro Lukáše dostala. Třeba na to se můžeme zeptat jednoho z hokejových hostů v našem vysílání, Jakuba Korejse, po 8 hodině, konkrétně v 8.35.
16: Teď už Brian Adams.
12: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a David Prouza.

0: 7 hodin 10 minut, krásný pátek 15. května všem, kteří posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté dnes vstoupí zápasem s Dánskem do mistrovství světa.
1: A v roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi už jednou na šampionátu hrál. Bylo to v roce 2009. Na pro něj premiérovém mistrovství dokonce několikrát skóroval. Poprvé to bylo proti Slovensku.
2: To vím, dva góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč. To si taky pamatuju.
3: Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale
2: myslím vyhlášený.
4: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil šestý, ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
2: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je, a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady, no, takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já nebo prvý ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
4: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
2: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to.
4: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka, a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
2: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, z té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
4: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Divoký byl Karavana mraků, 7 hodin 17 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. 15. květen roku 2026 nabízí v anglické nejvyšší fotbalové lize, tedy v Premier League, jeden jediný duel. Začne se hrát v 21 hodin, ale zápas to, Davide, může být hodně zajímavý, protože dá se říct, v něm je rozhodně o co hrát.
1: A zajímavý pro obě strany, protože Aston Villa Liverpool, to je souboj týmů, které se pohybují v těch vyšších patrech tabulky nejvyšší anglické fotbalové soutěže. Liverpool je zatím čtvrtý, Aston Villa pátá, nicméně body mají stejné, takže se hraje de facto o čtvrté místo, ale taky stojí za to připomenout, že jak čtvrtý, tak pátý tým jde do Ligy mistrů, do té ligové fáze, takže zas tak až dramatické to není, ale přeci jenom chcete skončit spíš čtvrtý než pátý.
0: Je to tak a Villa navíc ještě má v, řekněme, zadní kapsičce tu cestu taky skrze finále Evropské ligy, takže kdyby tohle vyšlo, tak by se mohli dostat do Ligy mistrů tak jako tak. Na druhou stranu je samozřejmě pravda, že je potom možné s tím kalkulovat a třeba i šetřit hráče, což se taky samozřejmě stává. No a v tom posledním kole potom Aston Villa čeká výjezd na Manchester City. Takže zase, když se to takhle shrne, no, tak to zase tak úplně jednoduše pro Aston Villa nemusí být. Každopádně dneska tedy 21 hodin Aston Villa Liverpool. Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Joe Cocker, 7 hodin 21 minut, krásný pátek 15. května všem, kteří posloucháte ranní radiožurnál Sport. V naší pravidelné encyklopedii se v tomto týdnu věnujeme zajímavým statistikám a zajímavým rekordům světových šampionátů v ledním hokeji.
1: Je to logické, protože jeden takový světový šampionát v hokeji startuje dnes. Suverénně nejúspěšnějším brankářem v historii je Vladislav Aleksandrovič Treťák, který se narodil v roce 1952. S hokejem začínal na dnešní dobu neuvěřitelně pozdě, až v 11 letech. Přesto se stal absolutní legendou. Zúčastnil se 13 světových šampionátů a navíc vychytal nejvíc vítězných zápasů, celkem 78.
0: No a když David už zmínil slovo neuvěřitelně, tak jestli to nevíte, tak zkuste si tipnout, kolik zlatých medailí Treťák na světových šampionátech získal.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: No skutečně to není málo, protože bylo jich 10. Na prvním mistrovství světa chytal v roce 1970, naposledy 1983 a jenom třikrát na titul mistra světa nedosáhl. Radost Treťákovi a tehdejšímu Sovětskému svazu pokaždé překazili reprezentanti Československa, kteří vyhráli světové šampionáty v letech 1972, 76 a 77.
1: Vladislav Treťák byl prvním evropským hokejistou, který byl uveden do síně slávy v Torontu. Mezinárodní hokejovou federací byl vyhlášený jako nejlepší hráč 20. století, nikdy ale nechytal v zámořské NHL, přestože byl v roce 1983 draftovaný Montrealem jako 138. v pořadí.
0: O Treťákovi několikrát mluvil jeho tehdejší rival v uvozovkách Jiří Holeček, ten zdůrazňoval, že skvělých individuálních úspěchů dosáhl díky vynikající obrané hře celého týmu a jako nepřekonatelného ho on osobně nikdy nevnímal. Dokonce s nadsázkou v rozhovorech uvedl, že by sovětský velikán v československé lize nechytal.
1: Mezi 5 brankáři s nejvyšším počtem vítězných zápasů na světových šampionátech v ledním hokeji jsou hned 2 bývalí golmani Československa, kteří chytali v Treťákově éře. Jiří Holeček je druhý se 37 a Vladimír Dzurida je 4., který má o 3 vyhrané zápasy méně. No a zapomenout by se nemělo ani na Milana Hniličku, který za samostatnou Českou republiku odchytal 32 vítězných utkání. Když to ještě vstánu zpátky na Vladislava Treťáka, tak jedna věc, která si myslím docela i rezonuje třeba na sociálních sítích v dnešní době, a to jeho fyzická připravenost, protože to, co on byl schopný dělat během suché přípravy, samozřejmě vždycky se mluvilo o té železné ruce trenéra Tichonova, ale Vladislav Treťák, to video, ve kterém on dělá kozáčky s velkým kotoučem nad hlavou, je prostě věc, kterou byste měli vidět, protože podle mě nikdo jiný takhle fyzicky připravený v historii sportu nebyl.
0: Já si to hned jdu dohledat, vy samozřejmě ne, obzvlášť ne, pokud řídíte. Od nás Paul McCartney, příjemné ráno.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Paul McCartney v ranním vysílání radiožurnálu Sport je 7 hodin a 28 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Poslouchejte nás dál, obzvlášť tedy se vám to může vyplatit. Pokud nás budete poslouchat v té půl hodině mezi 8:30 a 9:00, tradičně budeme jako každý jiný všední den soutěžit. No a dneska, protože je pátek, tak to bude soutěž hned dvojí.
1: Sebral se mi to z úst de facto, Karle. Přesně tak, dvě soutěže. Ta tradiční v 8:50 úvodní bude tentokrát o fotbalový míč z McDonald's Cupu, o oficiální fotbalový balon velikosti 4, plus přihodíme naší červenou kšeltovku radiožurnálu Sport. Venku svítí trochu sluníčko, tak se může hodit. No a pak samozřejmě ta druhá soutěž závěrečná pro vítěze z tohoto uplynulého týdne, opět o bezdrátová sluchátka radiožurnálu Sport, takže pokud jste zvítězili v tomto týdnu, tak nás poslouchejte především, ale samozřejmě nejenom v 8:50 a trochu později, protože samozřejmě i mimo soutěž vysíláme hezky.
0: Je to tak, McDonald's Cup samozřejmě ten taky plní vysílání radiožurnálu Sport. I dnes to bude tak, protože probíhají krajská finále, tak dnes zase o hodinu později, zhruba někdy po 9:30, bychom se měli spojit s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, který vyrazil na to
1: do
0: Liberce, přesně tak, na to krajské finále na severu Čech. Teď už bude 7:30, jsou tu aktuální zprávy.
2: Radiožurnál je 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. V novele je i odklad spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek. Úpravu systému by se totiž úřady v původním termínu nestihly. Parlamentní strany v Lotyšsku dnes budou jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Ten po jednání rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala, potom co ztratila podporu většiny parlamentu. Produkci užitkového skla a bižuterie vystavuje od dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si tam můžou zájemci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Akce je zaměřená na komerční produkci firem a ukazuje hlavní trendy v užitkovém skle a bižuterii. Sport. Čeští hokejisté dnes poprvé nastoupí na letošním mistrovství světa. Na úvod turnaje je ve Švýcarsku čekají Dánové. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila sezóna v NHL ve druhém kole playoff. V brance Anaheimu 5x inkasoval a jeho tým podlehl Vegas 1-5. V dresu vítězného družstva jednou asistoval Tomáš Hertl. Vegas ovládli sérii 4-2 na zápasy. 3-2 na utkání vede Montreal po výhře 6-3 na ledě Buffalo. Výhru vychytal gólman Jakub Dobeš.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdražení na D1 v Brně a taky na příjezdu do Ostravy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný ranní provoz od exitu 182 Kývalka. Kolona teď hlavně od sjezdu 190 k výstavišti. Pomalu se to sune do omezení u D2 i osobní auta v levém pruhu. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna za sjezdem na Porubu se tvoří kolona z kilometru 352. Sune se kolem 10 minut do omezení za sjezdem na Rudnou. Na tu nenajíždějte nahoru, protože u IKEA je dnes krátkodobé omezení a kolona od nájezdu z D1 je až na 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno počítejte s kolonou skoro od Milonic přes Lažany do Lipůvky, zabere to až půl hodiny. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného před sjezdem na Smečnov rezují vozovku, kolony obousměrně už na 15 až 20 minut. Na Chomutov od konce dálnice u Knovíze směrem na Prahu se dojíždí kousek za sjezdem na Mělnickou silnici. A v Praze v Legerově za IP Pavlova je po nehodě blokovaný už jenom jeden levý pruh, kolona od Rumunské a taky ze spoda z Ječné, provoz je slabší, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem převážně zatažená obloha, jen výjimečně je v Čechách oblačnost protrhaná. Na Moravě a ve Slezsku a také na jihu a východě Čech na mnoha místech prší. Teploty se pohybují v Čechách většinou od 2 do 7 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku je tepleji od 6 do 11 stupňů Celsia. V Krušných horách a na Šumavě klesla v noci teplota pod 0 až k minus 4 stupňům. Přes den nás pak i nadále čeká velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a pak ještě i dopoledne bude stále většinou zatažené nebe. Na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech počítejte s občasným deštěm nebo bouřkami. Odpoledne toto srážkové pásmo postoupí z našeho území k severu, přeháňky se budou vyskytovat už jen v Čechách a oblačnost se bude protrhávat. Na Šumavě v 1000 metrech nad mořem se budou srážky dešťové měnit na smíšené anebo sněhové. Teploty se budou na horách pohybovat kolem 6 stupňů, jinde mezi 11 a 16 stupni Celsia a foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji.
1: Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem. Ten začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu na této stanici. No a začínáme tím i sportovní přehled, který připravil dnes Tadeáš Skalický. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek. Ten před večerním vstupem Čechů do šampionátu věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům lepší.
3: To švýcarské specifický národ, že plně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku zatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Počkat si musí golman Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a útočník Jan Mandát.
1: Start mistrovství světa probereme s několika hosty v našem vysílání, například s Jakubem Korejsem zhruba za hodinu a po deváté i s naším expertem Martinem Procházkou. Popolední budeme vysílat speciál k šampionátu, stejně také na programu před každým duelem národního týmu i zhruba hodinové studio.
0: Hokej brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff NHL. Kanadský celek tak vede v sérii na zápasy 3-2 a dělí ho jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pak pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 na ledě Anaheimu a postupu do finále západní konference. Lukáš Dostal inkasoval 5x z 21 střel a sezona v zámoří pro něj skončila.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala 3 hráče Slávě více zápasovými tresty. Ten nejvyšší má záložník David Moses. Nigerijský záložník udeřil loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce, kde Slávia v lize vyhrála 2-1. Hodouš má zlomenou čelist a trest tak mohl být ještě vyšší. Podle komise ale zákrok nebyl úmyslný a počet 8 zápasů pro Mosese se může ještě snížit, jak vysvětluje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
4: My jsme zvolili tu samou spodní hranici. Tam je samozřejmě možnost, tak jako jsme to realizovali i v jiných případech s ohledem na zlepšení se zdravotního stavu toho zraněného hráče, požádat o polovině o případné podmíněné upuštění od zbytku.
2: Tomáš Chorý a David Douděra se provinili při nedohraném víkendovém derby Slavie se Spartou. Chorý si za loket do obliče Asgera Sørensena nezahraje 6 zápasů. Douděra vynechá kvůli vulgárním pokřikům na rozhodčího 3 utkání.
1: Trenér brazilské fotbalové reprezentace Carlo Ancelotti prodloužil ještě před startem mistrovství světa u národního týmu smlouvu. Zástupci fotbalové federace 5x světových šampionů oznámili, že 66-letý Ital podepsal kontrakt až do mistrovství světa 2030. Na šampionátu, který od 11. června budou hostit Spojené státy, Mexiko a Kanada, se Brazilci uskají ve skupině C s Marokem, Haiti a Skotskem.
0: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o svůj 4. triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. Před turnajem v Římě triumfovala dvojice v Madridu, Miami a Indian Wells. No a dnes tedy v italské metropoli Siňaková s Townsendovou se utkají se španělsko-americkým párem Busaová, Melicharová, Martinezová. Jsou to jenom dvě.
2: Italský cyklista Davide Ballerini vyhrál sprinterský závěr rovina té 6. etapy Giro d'Italia, který opět ovlivnil pád. Nejlepší z českých

0: jezdců byl na 72. místě Jan Hirt, který v celkovém pořadí klesl na 19. pozici. Dnes peloton čeká první náročná horská etapa. Na programu je 244 kilometrů dlouhá trasa, kterou zakončí stoupání první kategorie na Monte Blockhouse. Také tomu se budou věnovat dnešní kilometry Jiřího Ješka po 10. hodině.
1: Je to tak, takový byl sportovní přehled s Tadášem Skalickým. Děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: 7 hodin 45 minut, pátek 15. května na našem čistě sportovním rádiu. Jdeme den po dni až k evropskému zlatu, které vybojovali českoslovenští fotbalisté 20. června roku 1976.
1: A protože je to 50 let od jednoho z nejvýraznějších úspěchů českého, nebo chcete-li československého sportu, symbolicky si procházíme posledních 50 dní do finálového zápasu a vítězného penaltového rozstřelu.
0: No a v našem seriálu už jsme si postupně připomněli, co se u nás dělo od 2. do 14. května a teď se v kalendáři i rozhlasovém archivu posouváme zase o den dál.

0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv.
1: 15. května roku 1976 to ještě nemohla být ta nejdůležitější událost dne. Odveta čtvrtfinále mistrovství Evropy mezi československými a sovětskými fotbalisty se hrála přesně o týden později. Ale je znát, že se ten čas blíží a že je očekávaný duel v Kyjevě stále větším tématem. Na druhou stranu tím je i velmi napínavý ligový finish, boj o titul, který se pochopitelně týká i většiny hráčů národního týmu. Reportéři v novinách reprezentanty v těchto dnech zrovna nešetří a opakovaně se jich ptají, jestli teď pro ně není nejvyšší domácí soutěž přes velmi napínavý finish na vedlejší kolej. Například československý sport 15. května roku 1976 nabízí další díl seriálu Před odvetou. Tentokrát zpovídá útočníka Dukly Zdeňka Nehodu a teď cituji jednu z otázek. Vraťme se na zem, říká se, že reprezentanti někdy v ligovém kole odpočívají.
2: My v Dukle rozhodně chceme jít svým výkonem nahoru, odpočívat nikdo nechce. Jestliže to tak vypadá, pak nevím. Hrajeme tak, na co stačíme, co je v nás, musíme šetřit síly i na poslední minuty ligových utkání. Konečně poslední výsledky našeho mužstva fanoušky jistě naladili. Je vždycky lepší, když s námi nikdo nepočítá, když jsme v závětří, ale chceme hrát dobrý fotbal a pokud jde o národní mužstvo, říkám odpovědně, že je snem každého z nás probojovat se mezi poslední čtyři v závěru mistrovství Evropy.
1: Odpověděl tenkrát reprezentační útočník ve službách pražské Dukly Zdeněk Nehoda v podobném duchu, jako den předtím Jaroslav Polák, záložník slovenského celku VSS Košice. Postup mezi nejlepší čtyři evropské národní týmy byl velkým snem a po těžké kvalifikaci k tomu stačilo zvládnout odvetu se Sovětským svazem v Kyjevě.
2: Už když jsem viděl los, byl jsem celkem rád. Vlastně před losováním jsem měl přání, abychom dostali Sovětský svaz nebo Belgii, tedy mužstva, která by se eventuálně dala porazit. Můj tip je stejný jako už po několik týdnů. V Kyjevě se dá zvítězit a můžeme tedy postoupit. V každém případě jsme schopni jako mužstvo i na hřišti soupeře dát branku.
1: Věřil Zdeněk Nehoda, který ten den nastupoval k ligovému zápasu na hřišti pražské Slávie. Utkání vysílala Československá televize a tak jste mohli ve vašich domácnostech slyšet i tuto uváděcí skladbu.

0: Gólovou radost tenkrát rozdávali jen reprezentanti v řadách Slávie Dušan Herda a František Veselý. Slávia díky výhře 2-0 odskočila Dukle na 3 body, dostala se do čela ligové tabulky a mohla čekat, jak dopadne zítřejší duel mezi ostravským Baníkem a bratislavským Slovanem, který měl v kádru zdaleka nejvíc reprezentantů 7. A k tomu i trenéra Josefa Vengloše, který dělal asistenta Václavu Ješkovi u národního týmu. Takže právě vítěz dvou předchozích ligových ročníků Slovan to měl v závěru jara hodně náročné.
1: Zima, nezima, mráz, nemráz. Napriek tomu takto začínal pravidelný 10-kilometrový maratón hráčov nášho majstra vo futbale, bratislavského Slovana.
0: I proto se bratislavský Slovan v zimě dopředu připravoval na náročnou jarní část v těžkých horských podmínkách v hlubokém sněhu, jak připomněl československý filmový týdeník z té doby.
1: Josef Vengloš ani tu nezľavil zo svojich už tradičně vysokých požiadaviek.
0: A na soustředění do Tater, do Štrbského plesa, vyrazil Slovan i před důležitým ligovým víkendem a zápasem 27. ligového kola na ostravských Bazalech. I o tom se mluví 15. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 630 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 54 minut, pátek 15. května ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začíná hokejové mistrovství světa. Pojďme tedy, Davide, připomenout celý ten dnešní program. Vypukne to v 16:20, Finové nastoupí proti Němcům a Kanaďané vyzvou Švédy, tak docela hnedka z ostra to začíná.
1: Rozhodně, i se Sidneym Crosbym Kanaďané nastoupí proti Švédům, takže bude určitě se na co koukat, no a ty večerní zápasy pochopitelně budou taky hodně zajímavé, speciálně pro nás, sobě české fanoušky. Národní tým nastoupí proti Dánsku ve 2020 v přímém přenosu na této stanici a ve stejný čas se rozehraje taky duel Spojených států se Švýcarskem. Takže opravdu 4 zápasy, které, řekl bych, průměrný hokejový fanoušek prostě bude sledovat, protože při vší úctě k ostatním zemím tohle je prostě to, proč se chcete na ten hokej dívat.
0: Je to tak, čas vytáhnout vlaječky, ověsit zrcátka a tak dále, všechno znáte.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman, tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
6: Dobré ráno, 8 hodin. Právě a Tereza Tomášková.
7: V Kyjevě je den smutku po včerejších masivních ruských úderech. Elektronický systém DIPSY, kde jsou od dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku. Kolony jsou na silnici 7 na obchvatu Slaného v obou směrech. A bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Už 24 obětí je po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev. Jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je asi 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
8: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
9: Po budinku za popředními danými bylo vylučení rakety H-101.
8: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 15 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
7: Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 tisíc uchazečů. Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové, detektivové taky téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. Vzácná relikvie svaté Zdislavy, stará 750 let, má pro věřící nevyčíslitelnou hodnotu, vysvětlil představený a děkan baziliky v Jablonném Pavel Mária Majer.
10: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
7: A v ranním radiožurnálu se tomu budeme věnovat podrobně hned po těchto zprávách. Ve Vrančicích na Příbramsku dnes obyvatelé budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v blízkosti obce. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená od 12 do 21 hodin.
1: Sport.
11: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
12: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
11: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme večer v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve 20.20 padne úvodní buly i v duelu Spojené státy Švýcarsko. Už v 16.20 odstartují zápasy mezi Finskem a Německem a Kanadou a Švédskem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Ostravou, taky na 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 vázne příjezd do Ostravy směrem z Přerova za sjezdem na Porubu. Kolony z kilometru 351, nejdřív kamiony, postupně i osobní auta a ta se sunou potom až 20 minut do omezení za nájezdem na Rudnou. A právě i na Rudné směrem na Havířov se od D1 tvoří kolona až na 20 minut k frézování u Avionu.
15: U shopping parku je další zúžení, taky do jednoho pruhu.
14: Na tahu 43 ze Svitav na Brno se tvoří kolona od Milonic do Lipůvky, zabere až 30 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov je ucvaný obchvat Slaného kvůli frézování vozovky. Zdržení teď i dost přes půl hodiny. Hlásíte, že se kolony zastavily směrem na Prahu od sjezdu na Mělnickou silnici směrem na Chomutov od konce dálnice u Knovíze.
16: Asi tam je nějaký zádrhel, protože to nejede ani proti směru.
14: V Praze v Legerově vzniká kolona od Nucelského mostu k nehodě na IP Pavlova v levém pruhu. Fronta je tam i ze spoda Ječnou z Karlova náměstí kolem 10 minut. A čerstvě se teď bouralo v Dobřížské před Mrazovkou v pravém pruhu dvě osobní auta, zatím kratší kolona směrem z Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Počátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť, odpoledne pak čekáme protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přeháňky, někde ojediněle i bouřky a teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
17: 8 hodin 5 minut, pátek 15. května, jsme rádi, že posloucháte dál ranní Radiožurnál Sport. Já vás teď pozvu na příští pondělí, tedy na 18. května od 19 hodin se totiž koná příští výjezd desítky Pavla Horváta, další desítka Pavla Horváta live. Jak určitě víte, tak tenhle pořad výjíždí za posluchači, výjíždí za vámi i do regionu, no a tentokrát tedy se můžete těšit, obzvlášť pokud nemáte daleko do severních Čech, protože ta pondělní akce se koná v kulturním domě v Teplicích. Vedle Pavla Horváta a Antonína Panenky, jako tradičně už v tomhle roce, se můžete těšit taky na Jana Reska. Tak ještě jednou připomínám, pondělí 18. od 19 hodin. Prodej vstupenek běží samozřejmě, ještě jich tam pár zbývá, tak pokud máte zájem, určitě si je kupte, dostanete se k ním přes naše stránky sport.rozhlas.cz.
18: Dá se očekávat celkem dobrá atmosféra, to z několika důvodů. Teplice se zachránili, už nemají žádné problémy.
17: Ale není to tak dlouho, co se zachránili.
18: Přesně tak. A navíc Jan Rezek a Pavel Horvát, to jsou dlouholetí kamarádi, takže těch společných historek, které jste třeba ještě neslyšeli od Pavla Horváta, bude jistě dost a dost. No a pokud jde o dobrou atmosféru, tak vás můžu taky pozvat na pořad Kilometry Jiřího Veška, ten startuje dnes po 10. hodině. Martin Charvát, Karel Janů, Jiří Ježek a Giro d'Italia primárně.
17: Primárně ano, budeme se snažit, myslím, že i o tu dobrou náladu nebude vůbec problémy vytvořit, to s Jiřím Ježkem není nikdy. A pokud jde o Giro, tak je o čem mluvit. Špatné počasí, hodně se padá a tak dále a tak dále. Teď už Stereophonics, Have a Nice Day, to přejeme i my vám.
13: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a Dan.

0: 8 hodin, 10 minut, krásné páteční ráno všem, kteří nás posloucháte, se zkušeným Romanem Červenkou, ale i s hráči, kteří z juniorské reprezentace dorostli mezi dospělé. Dnes pro Česko začíná mistrovství světa v hokeji.
1: Národní tým vstoupí ve 20 hodin a 20 minut do šampionátu zápasem proti Dánsku. Přímý přenos bude s Františkem Kunou komentovat Petr Kadeřábek a ten je právě teď hostem v našem vysílání. Petře, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaký tým má Česko na tom letošním mistrovství světa? Protože přiznejme si, těch velkých men tam zase třeba tolik není.
2: No, on je takový, řekl bych, namíchaný. Je to takový přesun k další generaci, protože ten tým zkušených hráčů, jako je právě Roman Červenka, tak doplňují mladíci, kteří získávali úspěchy na mistrovství světa 20. Těch mladíků je tam docela dost. Nemění se třeba zatím hudba v šatně, protože tu pouští kustodi, a když jsem se bavil třeba s obráncem Hronkem, který patří mezi ty zkušené, jestli mladíci už třeba se snaží prosadit s nějakou tou novotou, co do hudebního repertoáru v kabině se týká, tak říkal, na to si ani nevzpomněli, rozhodně si to nedovolí. Takže žádný český rap, jak zněl kabinou 20, ale stále klasické české, takové ty songy klasické, jako je Lena Vondráčková, jako je Karel Gott a tak dále. No a je to takové zajímavé, že se vlastně promíchávají i hráči v jednotlivých částech šatny, protože ta šatna je trošku menší, takže dva nejmladší útočníci jsou v jedné kabině s gólmany.
0: Takže ani zbláznilo se pá, že zatím neproniklo na playlist?
2: Já si myslím, že to tam nikdy nepronikne.
0: V čem je, Petře, specifické mistrovství světa? Protože připomeňme, že se jedná o olympijskou sezonu.
2: No tak specifické je v tom, že prakticky po každých olympijských hrách čítáme nějaké ty omluvenky a čeká se, jestli pojedou velké hvězdy, ale ono je to úplně stejné vlastně, když se podíváte na složení jednotlivých týmů na mistrovství světa po olympijských hrách, jako to bylo v minulosti. Není to jako teď, to znamená, že zhruba třeba český tým má v průměru 6 stejných hráčů na olympiádě i na mistrovství světa, letos je to 7, po Naganu to bylo 9, ale myslím si, že ty velké hvězdy tady na světovém šampionátu budou. Můžeme jmenovat jednu za všechny a to všechno přečí, a to je Sidney Crosby.
1: Petře, hrát se bude ve Švýcarsku, to o šampionát přišlo v roce 2020, tehdy se kvůli koronaviru nakonec nehrálo vůbec. V posledních 2 letech hráli Švýcaři v finále a mají 2 stříbra. Jak tedy prožívají domácí pořadatelství světového šampionátu?
2: Pořadatelství jako takové je prostě na švýcarský způsob, jak se říká, protože vše je připraveno hodně dlouho dopředu, ještě se dolaďují samozřejmě nějaké detaily, včera jsme třeba vůbec nevěděli, kde budeme s hráči natáčet ty rozhovory ve flash zóně, ale to snad dnes po rozbruslení doladíme, jinak ten šampionát je připravený, a co se týče toho diváckého zájmu a vůbec té touhy získat konečně pro Švýcary zlato, tedy k těm 13 medailích z minulosti přidat ještě alespoň tu jednu zlatou, tak to je otázka, která prostě bude řešena vlastně hned od prvního dne, protože Švýcaři tady mají velmi silný tým, ta generace dozrává a tomu bude určitě odpovídat i ten divácký zájem, protože Švýcaři mají fantastické fanoušky. Nakonec mluvil o tom také Daniel Voženile, který působil právě v minulé sezóně ve Švýcarsku.
3: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Freiburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Tohle byl Daniel Voženílek a já připomínám, že Švýcaři dnes nastoupí ke svému prvnímu utkání. Bude to v Curychu od 20 hodin a 20 minut proti Spojeným státům v repríze vlastně loňského finále. Před nimi tam ještě na let nastoupí Finové proti Němcům. No a tady ve Friburgu začnou 20 minut po 16. hodině souboj velikánů té naší skupiny, tedy Kanada, Švédsko. No a potom už od 20 hodin a 20 minut souboj Česko-Dánsko.
0: S tou předcházející souvisí taky další otázka, jak se vlastně historicky daří pořadatelským zemím na mistrovství světa?
2: No, když to tak vezmeme, tak z těch 89 nebo z 88 odehraných šampionátů, tak celkem 10krát triumfoval ten domácí tým a asi nikoho nepřekvapí, že nejúspěšnější v tomto směru jsou Češi, potažmo Čechoslováci, protože ti získali hned 4krát titul na domácím šampionátu. Sovětskému svazu tehdy se to podařilo 3krát a po jednom triumfu získali také Spojené státy, byť tam to bylo spojené také s olympijskými hrami, a také Finsko a Švédsko.
1: S Petrem Kadeřábkem si povídáme o blížícím se startu hokejového mistrovství světa. Petře, kdy můžeme očekávat první novinky ohledně české sestavy pro ten večerní zápas s Dánskem? A to je věc, kterou už jsme tady na Radiožurnálu Sport říkali, ale připomení, kolik hráčů napsali na úvod turnaje trenéři na soupisku.
2: No, je jasné, že se bude hrát na 7 obránců a 13 útočníků, protože na soupisce je právě napsáno 20 hráčů plus 2 gólmani. Zatím mimo zůstávají Petr Kváča jako gólman a také Jan Ščotka a Jan Mandát. Takže tihleti dva budou, jak se říká, nodreset. Určitě nebudou napsáni pro ten dnešní zápas, ale co se týká třeba našeho dnešního soupeře Dánska, tak tam očekávám, že ještě soupiska nabobtná, protože zatím mají Dán nové napsány jen 3 liney, to znamená 15 hráčů do pole plus 2 gólmany, ale určitě asi čekáme nějaké velké překvapení v dánské sestavě, že Dánové ještě nenapsali, protože třeba takový Britové, ti napsali prostě kompletní soupisku, včetně Liama Kirka, na to se můžeme těšit, na někdejšího útočníka Litvínova, takže ty změny sestavách ještě budou, ale na české straně to už příliš nebude, budou se prostě jen dopisovat tihleti tři.
0: Večer budeme pochopitelně zápas Česko-Dánsko tady na Radiožurnálu Sport vysílat v přímém přenosu. Hrát se, připomeňme to ještě jednou, začne ve 20 hodin a 20 minut. Teď jsme si povídali s naším kolegou, který je přímo ve Švýcarsku, Petrem Kadeřábkem. Petře, děkujeme moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Foo Fighters v ranním radiožurnálu Sport, 8 hodin 21 minut v tenisovém světě, alespoň tedy u nás na radiožurnálu Sport se mluví v poslední době o dvou takových vítězných sériích. No a využijeme toho, že tady máme Davida Prouzu, který tenis sleduje asi jako svůj sport číslo jedna, nepletu se?
1: Z Formuly 1,
0: sport číslo 1 až 2. Dobře, tak ty si dokonce totiž přišel na to, že vlastně se dá takovým oslým můstkem spojit obě dvě ty vítězné šňůry, tak pojďme na to. Jedna je česká,
1: nebo z poloviny česká, česko-americká. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou vyhráli už 17 zápasů za sebou. Ono to možná nezní jako hodně na první poslech, ale celkově už jsou to vlastně 3 turnajové triumfy. Teď teoreticky hrají o čtvrtý titul v řadě na okruhu WTA. Kateřina Siniaková opět v plné síle, světová jednička v deblu, načasovaná forma ideální před startem Roland Garros. No a ta série vítězná se týká taky Jannika Sinnera. No a to propojení Siniaková Sinner mohlo být loni na US Open na tom hvězdném turnaji ve smíšené čtyřhře, který se jako novinka uvedl právě v New Yorku. Nakonec to nevyšlo, Jannik Sinner byl nemocný, nicméně Siniaková Sinner si teď tady alespoň to vynahrazují těmi vítěznými sériemi. Jannik Sinner je krok, nebo ne krok od nesmrtelnosti, to bych možná přeháněl, ale celkově překonat Novaka Djokoviče v čemkoliv tenise je prostě velký úspěch.
0: No,
1: a Sinnerovi se to
0: povedlo. Právě pojďme říct to číslo ještě jednou, protože vlastně když jsme tady se bavili o tom, že Siniaková s Townsendovou teď vyhráli 17. ty si naznačoval, že možná dokonce 18. zápas v řadě,
1: nebo skrečí 18. Přesně tak,
0: se skrečí by byl 18., tak to číslo vlastně u Jannika Sinnera je ještě skoro dvojnásobné, což je prostě něco úplně neuvěřitelného.
1: Je to tak, 32 triumfů na turnajích série 1000, musíme připomenout, protože tam byla třeba porážka s Djokovičem na Australian Open, ale pokud jde o tisícovky, tak je to opravdu takhle dlouhé, no a jak jsem říkal, no, překonat Djokoviče, a je úplně jedno, jaký rekord to je, tak vždycky to určitě stojí za to, a myslím si, že i pro Sinnera je to celkem zajímavá motivační věc, protože v momentě, kdy mu odpadl hlavní rival Carlos Alcaraz v této fázi sezóny, tak možná mu někdy ta vítězství trochu zevšední, ale v momentě, kdy překonáte Novaka Djokoviče, tak to samozřejmě je velice intenzivní zážitek. Jestli Sinner tuhle sérii protáhne, to se dozvíme dnes večer. V semifinále v Římě nastoupí proti Rusovi Medvěděvovi. Ta druhá dvojce, to je norsko-italský souboj Ruud Dardery. Každopádně asi ta pozornost tenisová se bude upírat právě k Jannicku Sinnerovi, který v tuhle chvíli je prostě při absenci Alcaraze naprostým fenoménem, a asi bychom se všichni hodně divili, kdyby Jannik Sinner nedošel znovu daleko i na Roland Garros, kde loni prohrál ve finále právě se Španělem. Teď tedy to má minimálně o tohle lehčí. Já doufám, že třeba se nějakého překvapení dočkáme v momentě, kdy Sinnerovi bude čelit český tenista, ale ty šance jsou prostě docela nízké.
0: Bylo by to krásné. 8 hodin 24 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport s Davidem Prouzou. Jsme teď probrali dvě dlouhé vítězné série, tak si zahrajeme Becka a jeho single Loser.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol před ním a troška ho potisl, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď ide vagón a je ještě jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón před ním je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostanete z tú čiaru. 1 minúta 22 sekund chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Na palici. Linka teraz útočí po místě krídelného útočníka. Bude prihrávat nebo bude střídat, když tak v bránke. Prihrávka před bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk holík. Ještě 2 sekundy, 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážený podpisář. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.
1: Český rozhlas.
4: Radiožurnál 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. V Kyjevě je den smutku po včerejším masivním ruském útoku. Počet obětí stoupl na 24, jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. V Moldavsku se dnes sejdou ministři zahraničí evropských zemí, aby projednali plány na vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Škoda 100 milionů korun je po nočním požáru v pekárnách v Kladně. Hořelo v ulici u Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Příčinu zjišťuje na místě vyšetřovatel ve spolupráci s policií. Potvrdil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár byl hlášený před 2. hodinou. Hasiči i po uhašení na místě dohlíželi až do dnešního rána.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté se na úvod mistrovství světa utkají ve Švýcarsku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu radiožurnálu je radiožurnálu Sport. A basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezóny si připsala 2. výhru. Druhá Češka v elitní ženské zámořské soutěži Eliška Hamzová do utkání nenastoupila.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 nehoda u Větrného Jeníkova a kolony v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou pozor na kratší kolonu ze 106. kilometru na 105. je omezení a v něm havarovalo nákladní auto. Zdržení zatím kolem 5 minut. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna za sjezdem na Porubu čekejte kolony kamiony v pravém pruhu z kilometru 350, osobní auta v levém pruhu ze 352. kilometru. Táhnou se potom asi 20 minut do zúžení za sjezdem na Rudnou. A od sjezdu z D1 vznikají kolony taky na Rudné směr Havířov 20 minut k frézování u avionu a taky na ulici 28. října od D1 do křižovatky s Mariánskou Horskou je to kolem 10 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno popojíždí kolona před Lipovkou teď kolem 10 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov se už po frézování před odbočkou na Smečno jezdí obousměrně, rozjíždí se zbytky kolon. Na Chomutovku za zakoncem dálnice Uknovíze směrem na Prahu mezi Lotouší a sjezdem na Mělnickou silnici mělo by to být kolem 10 minut. A v Praze se tvoří kolony po nehodách. V Legerově z Nuselského mostu na IP Pavlová a v Dobříšské od Zlíchovského tunelu před Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Až do konce týdne nás čeká spíše deštivé počasí s nízkými teplotami. Dnes většinou zataženo, víc pršet bude nejprve ve východní a jihovýchodní části naší republiky. Postupně se dešťové přehánky přesunou i na sever. Oblačnost se pak protrhá. A také vás i dnes mohou překvapit bouřky a v těch nejvyšších horských partiích na Šumavě může i sněžit. Teploty se odpoledne vyšplhají k 11 až 16 stupňům, na horách bude kolem 6. V sobotu pak bude i nadále deštivo, ale na západě Čech už vysvitne slunce. Teploty budou velmi nízké, jen mezi 9 a 13, v Čechách místy 16 stupni. Neděle pak nabídne vydatné srážky ve východní polovině našeho území. Západní Čechy budou stále s protrhanou oblačností. Teploty se budou pohybovat do 16, na východě jen do 12 stupňů. A foukat k tomu bude až do neděle slabý nebo mírný vítr. V neděli se ale v deštivé východní polovině našeho území rozfouká čerstvý severozápadní až severní vítr. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport.

0: hokejovém mistrovství světa. Budeme teď povídat s bývalým českým útočníkem Jakubem Korejsem. Jakube, přejeme krásné ráno.
1: Chlapi, dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Dobré ráno, Jakube, i ode mne. Než se dostaneme k nějakým, řekněme, serióznějším tématům, tak otázka odlehčující na úvod. Jaký je Jakub Korejs hokejový fanoušek a jak prožívá tyhle ty velké akce?
1: Tak já to prožívám jako každý jiný fanoušek a mám pocit, že čím víc jsem vzdálený od té svojí hokejové kariéry reálný, tak tím větší fanoušek jsem. Mám pocit, že mě to baví z téhle pozice sledovat ještě víc a samozřejmě s podcastem Bomby, když jsme v tom ponořený, až v podstatě hodíme štipku do toho mistrovství a sledujeme to celý turnaj hodně pečlivě, takže já si to moc užívám, tyhle velké akce.
0: Říkáte, Jakube, že jste připravený jako každý jiný, tak máte připravené vlaječky na sluchátka, teda na zrcátka u auta.
1: Tak to se omluvím, to bohužel nemám. To je jedna věc, kterou vynechávám.
0: Dobře, tak pojďme k těm serióznějším tématům. Možná se mnou budete souhlasit, možná ne, když řeknu, že ten český tým je bez velkých hvězd tentokrát. Tak jaký je váš názor a kdo myslíte podle vás, že by na tom šampionátu v českém dresu mohl a možná měl zářit?
1: Tak myslím si, že ten český tým letos může jenom překvapit. Já věřím tomu, že to překvapení bude hodně pozitivní a když se budeme bavit o konkrétních jménech, budeme samozřejmě koukat na Tomáše Galvase. Otázka je, jak moc bude hrát. Teď to vypadá, že možná na začátek bude mimo sestavu. Jsem zvědavý na Tomáše Cibulku, který má čerstvě podepsanou smlouvu s Edmontonem, mladý, hodně ofenzivní, kreativní obránce. No a když půjdeme do útoku, tak já jsem nejvíc zvědavý na Matěje Blimila, který zažil výborné sezony v Zámoří. Sice se to nepodařilo tak, aby se dostal do NHL, ale na farmě patřil k rozdílovým hráčům a já si myslím, že bude rozdílový i pro náš nároďák.
2: S Jakubem Korejsem si povídáme pár hodin před startem mistrovství světa, respektive před vstupem českého hokejistů do světového šampionátu. Když se zastavím u toho asi největšího jména, které je teď v české soupisce, Filip Hronek, kolik si myslíte, že minut v průměru bude hrát na zápas? Protože už na olympiádě byl celkem silně vytěžovaný.
1: Já si myslím, že to bude určitě 25 minut a víc každý zápas, zvlášť když vezmeme ještě ten faktor, že nemáme moc praváků. Mám pocit, že teďka snad on je jediný, jestli je tam ještě někdo, teď mi to vypadává, to se omlouvám. Každopádně on je opravdu jako prominentní obránce na tu pravou stranu a myslím si, že v podstatě nesleze z ledu.
0: To říká Jakub Korejs s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Když se zaměříme na brankáře, tak a budeme samozřejmě taky aktuální a podíváme se za moře, tak Lukáš Dostál dnes v noci inkasoval 5x21 střel. Sezona v Zámoří pro něj skončila. Vždycky je to takové velké téma, kdy se v průběhu šampionátu ještě čeká, jestli někdo nedorazí spoza oceánu. Tak myslíte, že tohle je vlastně nějaké vůbec téma? Má smysl o něj usilovat v době, kdy už v týmu jsou tři brankáři?
1: Tak já bych mu určitě zavolal, protože znova Lukáš Dostál by pro nás byl rozdílový brankář. Ale upřímně musíme se vžít do kůže Lukáše, který odchytal dlouhou sezonu v NHL, která místy nebyla jednoduchá. Nakonec samozřejmě Anaheim bylo překvapení, že se dokázal dostat do druhého kola playoff. Lukáš má za sebou olympiádu, takže těch zápasů a toho psychického, já si myslím, že více je problém to psychický, než to fyzický vypětí, že si ten golman chce orazit. Protože to je něco trochu jiného než hráč. Hráč jde na led, pak si na 2-3 minuty sedne na střídačku a tak trochu odfrkne. Golman musí být v pozoru prostě 60 minut v kuse a je to pro ty golmany mnohem náročnější. Takže já bych určitě se na Lukáše nezobil, pokud by řekne, a pokud řekne ano a přijede, zabalí si to teďka v té Kalifornii, kde by se mohl krásně opalovat, užít si tam trochu to sluníčko a ty pláže, a odjede do Švýcarska, odehrát na ten turnaj, tak to bych teda smeknul před ním.
2: Ještě na chviličku s Jakubem Korejsem vydržíme u tématu golmani, protože a každé ráno o tom na radiožurnálu Sport mluvíme nejen ráno, tak v NHL jich působilo letos opravdu hodně, mnoho z nich v pozici jedničky nebo hvězdy opory týmu. Byl jste, Jakube, trochu překvapený v momentě, kdy se oznámila nominace a vlastně tam nikdo z těch hvězd NHL nebyl na pozici golmana?
1: Překvapený jsem byl a my přes sezonu, když jsme se o tom bavili, tak jsme si vždycky říkali, že vůbec jako v podstatě nemá možná cenu sledovat evropský brankáře, protože v Zámořích máme tolik, že vždycky někdo přijede a bude chytat ten ze Zámoří. Myslím si, že tak přemýšleli i trenéři, myslím si, že čekali, že jeden z těch gólmanů určitě dopadne. Hodně si, věřím, slibovali od Karla Vimlky z Utahu. Otázka, jak moc se jemu chtělo potom, co šel na olympiádu, tak je jako golman s nejvíce vítězstvíma v NHL a na olympiádě si nezachytal ani jeden zápas, Takže to asi nemá smysl řešit. Každopádně myslím, že i sám trenérský štáb byl hodně šokovaný z toho, že ani

0: jeden ten gólman nedopadnul, tak prostě dostanou šanci kluci z Evropy, když nedopadne ani Lukáš Dostal, a uvidíme, jak se s tím popasujou.
1: S Jakubem Korejsem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Ještě pojďme od českého výběru k asi tomu největšímu jménu, které zatím víme, že do Švýcarska dorazí. V kanadském týmu bude Sidney Crosby, ale nebude nakonec kapitánem. Tak co téhle situaci říkáte? Je to pro vás překvapení a co očekáváte od hvězdy s číslem 87 na zádech?
0: Tak já si myslím, že to kapitánství je takový symbolický, on pořád bude ten, kdo bude mít, volíme to největší slovo v šatně, a to, že Celebrini je prostě mladý útočník, 19-letý, bude kapitán, tak je to taky takový symbolický, prostě Kanada ráda dává do popředí tady ty mladí hráče. Já samozřejmě na Crosbyho jsem zvědavý, jsem rád, že jede, myslím si, že to tomu turnaji přidá obrovskou atraktivitu, ale vlastně pro mě to téma toho turnaje jsou mladí hráči. Je to Celebrini, který byl výborný už na olympiádě, a když se podívám do švédského týmu, kde jsou prostě tři hráči, je tam Sternberg, který by mohl být jednička draftu letos, je tam Viggo Bjerg, který je 18-letý hráč, který zřejmě bude do top 5 hráčů vybraný letos z draftu, je tam Berglund, který naprosto dominoval na 20, už je podepsaný v Philadelphia. Švédové vezou hodně dobrých mladých hráčů.
2: Říká hokejový expert a někdejší hokejový útočník Jakub Korejs, se kterým jsme si povídali na radiožurnálu Sport. A to nejenom o českém týmu. Jakube, moc vám děkujeme a užijte si zbytek dne a budeme se těšit v našem vysílání zase někdy naslyšenou.
0: Chlapi, a vy máte ty zrcátka, ty vlaječky na zrcátkách, nebo ne?
1: No, to je dobrá otázka, samozřejmě s tím jsem nepočítal, nemám.
2: Karel,
1: no, přiznávám,
2: Karel jezdí
1: se
2: na kole, takže
1: já jezdím na kole, tak ale můžu o tom zapřemýšlet.
0: Můžeš být kreativní.
1: Mějte se hezky, Kubo.
0: Díky, mějte se.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport v 8 hodin 49 minut. Budeme moc rádi, když v pondělí přijdete na Desítku Pavla Horváta live. No a teď, protože je všední den, tradiční čas, tradiční rubrika, jdeme soutěžit. Nebudeme dnes soutěžit o vstupenky na Desítku Pavla Horváta live v Teplicích. Pokud tam chcete, musíte si ty lístky opravdu koupit. K dispozici jsou přes naše internetové stránky. My už ale pojďme k té soutěži. Já připomenu, tak jako to říkám vždycky a prosím vás o to, to základní pravidlo je takové, pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte, tu cenu bychom vám prostě a jednoduše nemohli poslat. Dejte šanci ostatním, ono na vás zase dojde. Dneska ta soutěž bude dvojí, tak pojďme, Davide, na tu první. O co dneska hrajeme?
6: Hrajeme o oficiální míč McDonald's Cupu roku 2026, míč velikosti 4, ten o něco menší nebo futsalový, chcete-li. Cena, která si myslím velmi dobrá, neobejde se bez ní v podstatě žádná dovolená, alespoň z mé zkušenosti, prostě fotbalový míč, to se hodí mít zabalené, plus nabízí červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport. No a teď k tomu samostatnému soutěžení budeme hádat hlas jednoho z nejúspěšnějších hokejistů v národním týmu. Já si myslím, že je to poznatelné, pakliže byste potřebovali nějakou nápovědu, tak samozřejmě můžeme přidat, ale je to jeden ze 2 nejúspěšnějších hokejistů z české historie, který získal nejvíc zlatých medailí.
7: Tak je to ocenění vlastně celými práce, celého života mýho hokejového a jsem za to nesmírně rád a jsem rád vůbec, že jsem tady mohl být mezi takovými legendami, které tady dneska byly. Jsem opravdu nesmírně šťastný a když to pak člověk vidí, jak tam běží ty záběry z té hokejové kariéry, nejenom moje, tak je to krásný.
5: Tak máme tu odvážlivce, kteří to zkoušejí bez nápovědy, pravděpodobně tady poznali hlas. Pojďme na to, dobré ráno, slyšíme se. Haló, dobrý den.
8: Dobré ráno, super. Ne, bohužel jsem nepoznal.
5: Nepoznal, tak dáme šanci ostatním, jo?
8: Ano. Děkuji.
5: Tak jo, v pořádku, vůbec není problém, mějte se hezky naslyšenou, takže zájemce číslo 2, krásné ráno, dobrý den, slyšíme se.
9: Dobrý den, tady Martin.
5: Martine, den, slyšel jste, poznal jste?
9: No, zkusím Davida Výborného. No,
6: zkusil jste to znamenitě.
5: Koušíte fantasticky, tak gratulujeme, je to vaše.
6: Výborná práce.
9: Super.
5: Tak výborně, tak dostanete od nás kšiltovku, dostanete od nás taky nepatrně menší fotbalový míč s logem McDonald's Cupu, ten oficiální pro tuhle akci. Zůstaňte nám určitě na lince, my si na vás musíme vzít kontakt, ať víme, kam balon a červenou kšiltovku poslat. A ještě připomínám, po písničce se vás bude týkat druhá polovina soutěže, protože ještě dostanete možnost zahrát si taky o bezdrátová sluchátka Radiožurnálu Sport. Tak zatím děkujeme a naslyšenou.
9: Taky děkuji moc, mějte se.

0: 8 hodin 55 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport, oficiální fotbalový míč McDonald's Cupu pro rok 2026 a červená kšiltovka už v podstatě letí za Martinem, ano, našli svého majitele, ale my tu máme ještě bezdrátová sluchátka radiožurnálu Sport, tak jako každý pátek je tu druhá půlka soutěže a ta už se týká jenom těch, kteří vyhráli v ranním vysílání tenhle týden. Otázku připravil David Prouza. Davide, je to tvoje.
1: Tentokrát to bude vědomostní otázka, zítra pokračuje nad stavbou fotbalová šanceliga, nejvyšší je česká soutěž. No a když se podíváme na tabulku, na tu o udržení, řekněme, ve skupině, tak nás zajímá, který tým je aktuálně na posledním místě.
0: Takže to je ta otázka, pokud víte, kdo je poslední, no já už ani nebudu mluvit, protože už tady všichni volají. Takže dobré ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Slyšíme se, dobrý den. Vyhrál jste tenhle týden?
2: Zdravím, ano, Dominik, vyhrál jsem ve středu Lukáš Provod.
0: Vyhrál jste ve středu Lukáš Provod, David Prouza přikivuje, takže je to v pořádku. Tak kdo je aktuálně poslední v tabulce šance ligy, víte?
2: Bohužel je to Baník Ostrava.
0: Říkáte bohužel, tak vysvětlete nám to. Máte k Baníku nějaký svůj specifický vztah?
2: Ano, ano, jsem baníkovec nějaký ten rok a právě jak jsem zmiňoval, tak vlastně sedím s kolegou, ten je slávista, já jsem baníkovec, takže máme takové kolikrát...
1: Jiné problémy.
2: Ano, ano, ano, jiné problémy.
0: No tak sluchátka vám samozřejmě pošleme, to je malá náplast, ale takhle upřímně, věříte, že to Baník zvládne?
2: Zvládne, zítra jedem na výjezd, takže jdeme podpořit a snad se udvou tři body a uvidíme, jak to dopadne v Teplicích, no.
0: Tak já vám takhle v ranním vysílání radiožurnálu Sport veřejnoprávně držím palce, ale samozřejmě držím palce i všem ostatním, protože jinak to v Českém rozhlasu ani nejde. Moc gratulujeme, červená sluchátka posíláme a mějte se hezky.
2: Díky, pěkný víkend, mějte se, ať se daří.

0: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. Kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Před chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku víc než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky zkoušek zveřejněné, má od rána výpadky kvůli velkému náporu. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
3: Prostě pod náporem těch 156 tisíc uchazečů, kteří tu zkoušku konali, ten systém prostě občas nezareaguje. Je potřeba počkat.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jabloném v Podještědí v úterý při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Americký prezident Donald Trump právě odletěl z Číny. V Pekingu jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Ve Špindlerově mlýně dnes začíná velký jarní úklid Krkonoš. Sběr odpadků organizuje správa Národního parku. Zapojí se dobrovolníci z firem, úřadů nebo žáci některých škol. U dolní stanice Lanovky na Medvědín je teď reportérka Kateřina Kohoutová.
4: Z tohoto místa už vyrazily desítky dětí ze zdejší základní mateřské a základní školy a také několik dobrovolníků. Všichni dostali rukavice a do skupinek odpadkové pytle a teď už je pomalu plní. Jsou tu připravené také workshopy ohledně správného třídění. Úklid dnes bude trvat do odpoledních hodin a pokračovat se bude tady zítra od rána, kdy se dobrovolníci vydají do terénu na vytipovaná místa, která jsou nejvíc znečištěna. V uplynulé sezóně se tady v okolí města podařilo se sbírat kolem 800 kg odpadků a v celých Krkonoších to byly téměř 3 tuny. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
5: Sport. Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem. Začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek, který věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
6: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takové akcí, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpoří, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolony v Ostravě a taky u Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy z Brna opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Porubu, kamiony v pravém pruhu na 350, osobní auta v levém pruhu na 353 kilometru. Jednak je zúžení přímo na dálnici za sjezdem na Rudnou, tam se to vleče až půl hodiny, a taky Rudná směrem na Havířov je ucpaná od křížení s D1 k Avionu, kde dnes opravují vozovku v pravém pruhu, tam je zdržení kolem 20 minut. A jak se řidiči snaží najít náhradní trasu naplní se i ulice 28. října od D1 k Mariánskohorské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Jihlavou z kilometru 106,5 do zúžení na 105. zabere to 10 minut. Na D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov jenom relativně kratší fronta vzniká teď od sjezdu na Vídeň do omezení u D2 osobním autem něco přes 5 minut. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov u Slaného za koncem dálnice se tvoří jenom kratší kolona přes ráno vyfrézovaný úsek, je to zhruba na 5 minut. A v Praze čekejte kolony před omezením na Ohradě od Krejcárku i v Hartikově před Žižkovskou vozovnou a trochu vás neprovoz taky v Dobříšské od Zlíchovského tunelu k nehodě před Mrázovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Počátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti a v Čechách ale budou přehánky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
0: 9 hodin 5 minut, krásné páteční dopoledne, posloucháte Radiožurnál Sport. Teď jedno prodloužení smlouvy, které shodli jsme se tady s Davidem Prouzově, takové trošku zvláštní, rozhodně svědčí o důvěře, protože trenér brazilské fotbalové reprezentace Carlo Ancelotti prodloužil. On prodloužil ještě před startem mistrovství světa u národního týmu smlouvu.
8: Přesně tak, v brazilském dresu, respektive co by trenér Brazilců bude působit až do mistrovství světa v roce 2030. Ta mírná skepse možná v hlasu Karla Janu je způsobená i tím, že on zatím toho vlastně s Brazilci příliš nestihl. Vlastně jenom vstoupil do té rozehrané kvalifikace, tu zvládl, ale samozřejmě bylo by asi velké překvapení, kdyby
0: to čekali,
8: Brazilci nezvládli kvalifikaci na mistrovství světa. A teď tedy projevená důvěra Carlo Ancelotti, co by trenér Brazílie až do roku 2030. Můžeme připomenout i to, že šampionát startuje 11. června, budou hostit tři země, Spojené státy, Mexiko a Kanada, a abychom těch zemí neměli málo, tak můžeme připomenout také soupeře Brazilců, a to bude konkrétně Maroko, Haiti a Skotsko.
0: Tak asi z téhle skupiny Brazilci by mohli postoupit, když je dost dobře možné, že postoupí 3 ze 4 týmů, ale stejně mi to tedy přijde zvláštní, protože jak si říkal, on vlastně se jich ujal v loni a teď se jako zvládl zatím kvalifikovat na tenhle světový šampionát.
8: Na druhou stranu je to taková legenda na trenerském poli, že vlastně z tohoto pohledu to vlastně zase tak zvláštní není.
0: Teď už Midnight Oil, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport. Karel Janů a David

0: Midnight Oil, 9 hodin, 11 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. No a tak určitě víte, že čeští hokejisté vstoupí dnes do mistrovství světa.
1: Přesně tak, jenom se zastavím u toho jediného sportovního rádia v Česku, také nejposlouchanější digitální rádio v Česku. Neříkáme to vlastně tak často, ale proč se občas nepochválit?
0: A chválíme tím taky naše posluchače, ano, jsme za vás rádi,
1: tak,
0: to chceme
1: dobrá
0: říct.
1: Práce.
0: Dobrá práce.
1: Jak jsi zmínil, mistrovství světa v hokeji startuje a nás samozřejmě bude zajímat hlavně zápas, který má úvodní buly ve 20 hodin a 20 minut. Česko-Dánsko, přímý přenos Radiožurnálu Sport, o tom všem jste slyšeli. Koho budete slýchat velmi často v našem vysílání, to je také náš expert, čtyřnásobný světový šampion Martin Procházka, se kterým jsme ve spojení dnes ne poprvé, respektive ne naposled. Martine, hezký den.
2: Dobré ráno.
0: Martine, v českém týmu, můžeme to tak asi říct, tentokrát chybí s výjimkou Filipa Hronka, nějaká opravdu velká hvězda z NHL, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit. Může to paradoxně znamenat, že tým Radima Rulíka se bude prezentovat takovým tím víc týmovým pojetím, nebo je to kliše?
2: Určitě. Určitě se bude takhle samozřejmě chovat jako tým. Ono nic jim ani nezbývá. Já si myslím, že to je v pořádku. Může to pomoci našemu týmu. Dá se říct, že nebudeme v některých zápasech možná i ani favoritem toho utkání, což je také možná i trochu výhoda. A já si myslím, že právě Radim Rulík tohle to umí. Dát ten tým dohromady, dát jim takovou tu správnou chemii, poskládat to dobře. A ti kluci prostě, když se dají dohromady, tak jsou tam jak zkušení hráči, tak noví mladíci, tak si myslím, že by to mělo a může to fungovat.
1: Martin Procházka je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, jak jsi to měl ty, když jsi jezdil na mistrovství světa? Byl jsi radši, když tam byly velké hvězdy z NHL, s tím, že prostě někdy si člověk řekne, tak ale je tam ten, tak ten to zařídí? Nebo naopak jsi víc těšil, když to byl tým spíš tvořený hokejisty z Evropy?
2: Za nás to bylo tak, že většina toho týmu byla poskládána právě během toho celého roku z Evropy. Většinou pak trenéři čekali na některé hráče z NHL, ale hrálo se mnohem dřív to mistrovství světa, takže to nebylo tak jednoduché, aby ti hráči z NHL se dostali do toho týmu. Každopádně bylo to vždycky ideální doplnění, když na některé pozice prostě přišel najednou nějaký klíčový hráč. Takže nebylo jich tolik za nás z těch hráčů z NHL. Ale myslím si, že to bylo hodně stvořené právě hráčů z Evropy, ale neříkám, že to nebylo dobré, když potom nějaký ten hráč, právě ta hvězda, přijela.
0: Ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa, povídáme si o tom s naším expertem Martinem Procházkou. Martine, samozřejmě hokej, týmový sport, teď jsme omluvili dokonce i o týmovém pojetí, ale přesto musím se zeptat podle tebe, kdo by měl patřit mezi klíčové opory českého týmu?
2: Tak zase jednoznačně to asi bude stát, když to řeknu, na Romanu Červenkovi, hráč, který to dokazuje několik let, jak samozřejmě letos na klubový úrovni, tak i v národním týmu. Takže Roman Červenka samozřejmě, další hráči, jsou tam zkušení, je tam Boženílek, je tam Flek v obraně, je, už si zmiňoval, Filip Hronek, je tam Michal Kempný. Ale já jsem si myslím, že se právě přidají i ti mladí kluci, Galvas, velmi šikovný, talentovaný, samozřejmě Milovský, že Chmelař tam je teďka. Jsou tam hráči, kteří to takhle doplní a ten tým prostě bude muset jako tým, ale pak přijdou tady ty klíčové momenty a na ty budou nasazování prostě tyhle zkušení se hráči, jako Sedlák, Červenka a jak říkám další.
1: Pojďme se, Martine, možná ještě zastavit u brankářů v sezóně a už jsme o tom mluvili na Radiožurnálu Sport několikrát, kdy v NHL působilo opravdu nezvykle vysoké množství českých golmanů. Bude na šampionátu evropské trio, v uvozovkách evropské kváča, Kořenář, Pavlát, tak kdo bude podle Martina Procházky jednička a proč by to tak mělo být?
2: Tak zatím víme, že trenéři napsali akorát dva brankáře do soupisky, pokud vím, tak napsali Dominika Pavláta a Josefa Kořenáře. Kváča ještě není napsaný, protože se čeká ještě právě na jedno, možná z brankářů se NHL. Tak asi možná na ty první dva zápasy s Dánskem a Slovenskem se to možná rozdají, že každý, jak to řeknu, odchytá po jednom zápasu. Nevím, jestli úplně trenéři budou to držet tak, že Ondra Pavlát bude držet jasnou jedničku, protože ta jasná jednička tam zatím za mě není. A myslím si, že právě pokud to dobře vím, tak Lukáš Dostál je ten brankářem, který vypadl v noci. Takže pokud by prošel, tak si myslím, že by to byla velká posila. Lukáš Dostál by se přidal do toho týmu. Pak si myslím, že by byla jasná jednička on.
0: Takže myslíš, že bude minimálně osloven Lukáš Dostál?
2: No tak já bych byl trenérem brankářů, tak si myslím, že bych ho určitě oslovil a pokud by prošel výstupní kontrolu, tak určitě jako by se přidal do týmu. Já myslím si, že asi není o čem jiném tak vůbec přemýšlet.
1: Já možná, kdybych byl trenérem brankářů, Karle, tak bych už teď odeslal takových 5-6 zpráv Lukáši Dostálovi.
0: Zdravíme Ondřeje Pavelce.
1: Bez ohledu na časový rozdíl. Každopádně, Martine, v té české skupině, když to tak řeknu, je i Kanada, kde bude i legendární Sidney Crosby, 38-letý hokejista, si zahraje na čtvrtém šampionátu. Nedohrál olympijské hry kvůli zranění po nárazu nebo po kontaktu s Radkou Kudasem. Myslíš si, že bude pořád dominovat na ledě?
2: Já myslím, že bude, že to něco podobného jako Roman Červenka. Prostě ten věk tam nehraje žádnou roli vůbec tady u těch hráčů, tam jsou ty obrovské zkušenosti, takový to, že ten hráč je na ledě, je obrovský hned vidět, kdykoliv prostě, když se pojáte na Romana Červenku právě nebo na Crosbyho, tak se vždy něco okolo nich děje, nebo oni s tím kotoučem dokáží něco vytvořit, takže si myslím, že Crosby bude opět patřit pro těm největším hvězdám z celého šampionátu.
0: To říká Martin Procházka, olympijský vítěz, mistr světa, náš expert tady na Radiožurnálu Sport, se kterým jsme si povídali, protože dnes začíná hokejové mistrovství světa, jak už David taky několikrát řekl, mnohokrát se s Martinem Procházkou v následujících dnech uslyšíme a jsme za to moc rádi. Martine, děkujeme a hezký pátek.
2: Já taky děkuju, naslyšenou.

0: The Best, 9 hodin 21 minut, písnička, která se určitě dá velmi dobře navázat na to, o čem budeme mluvit, protože to jsou ty dvě vítězné série vítězných zápasů v tenise, o kterých už jsme dneska v ranním vysílání jednou mluvili, ale teď to probereme ještě jednou, a to i s naší expertkou samozřejmě na tenhle sport, Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Krásný pátek, Andreo.
1: Krásný pátek, no trochu změna, co? Že to není středa, ten můj klasický den. Už jsem si musela z minulého roku zvyknout z pondělka na středu, teď budu vítat v pátek.
0: Tak my tě rádi takhle držíme ve střehu a samozřejmě jsme moc rádi, že i v pátek si dorazila sem k nám do studia. Pojďme začít Kateřinou Siňakovou. 17. vyhraný zápas v řadě ve čtyřhře s Taylor Townsendovou. Neuvěřitelná šňůra. Co si o tom myslíš?
1: Boží, hrozně jim tleskám, fandím, ale upřímně aktuální jejich jako symbioza na tom kurtě, to, že se sešlo taková ta non-stop forma, Káti se schází s naprostým jako vyvrcholením tenisu Taylor Townsend. A tam podle mě se střetly takový dva kolosy, který to potáhnou, já nevím jak dlouho, protože hrozně bych jim samozřejmě přála ty Grand Slamy další, protože to už by byly fakt jako historický legendární čísla pro Katku Siňakovou, kdyby tam ještě nějaký přihodila. A vždycky, když má člověk v zádech takovouhle šňůru, tak si trošičku před Grand Slamem říká sakryš, sakryš, nechci, aby to skončilo zrovna tady. Určitě by každý obětoval titul z jiných turnajů oproti těm Grand Slamům, o tom prostě není pochyb. Každopádně buďme pozitivní, protože opravdu převalujou to tam, neskutečně válcujou všechny soupeřky a jak říkám, sešly se jim ty dvě formy dohromady.
2: A vlastně je to ještě při vší úctě, že někdy to může být na turnaji na třeba na 250 nebo na 500, ale teď oni vlastně triumfovali v Indian Wells, v Miami, v Madridu a teď je to další tisícovka, kde jsou v semifinále. To už opravdu není úplně normální.
1: Není a je to jako fakt hustý. Asi si takovouhle šňůru naposledy pamatuju ze svý éry u Martiny Hingis a Sunny Mirzy Intky, která byla po boku Martiny Hingis, věřím, že taky na prvním místě světa. A pamatuju si na to období, kdy jim to takhle sedlo a byli skoro neporazitelní. Ta aura, kterou pak přináší tyhle holky na kurt, když se proti ním člověk postaví, takový to zvládání těch těsných situací, no edu, super tiebreaků, najednou všechno jakoby padá na tu stranu těchhletěch nažhavených holek, těch rozjetých a tak nějak některé věci se začínají dít i se štěstím.
0: A jakou takovouhle sérii Andrea Sestiny Hlaváčková zažila na té svojí straně sítě? Vzpomínáš si vyloženě na nějaké období, kdy ti to takhle vám to šlo?
1: Já si nepamatuju úplně čísla. Možná konec sezony 2017, který skončil vítězstvím na turnaji mistryň po boku Timeje Baboš, tak mám takový pocit, že po US Open jsme vyhráli Taškent, byli jsme ve finále možná nějakýho Wuhanu a vyhráli jsme Peking a vyhráli jsme turnaj mistryň a mezi tím možná ještě něco. Moskvu jsme ještě vyhráli, takže ano, opravdu jako 4 z 5 turnajů, 1 prohru. Bylo to, myslím, 19-4, jestli si pamatuju, a bylo to jako taky hustý. Ale my jsme měli to štěstí, jsme to zakončili tím nejlepším a že to vyšlo. I finančně, i bodově, i úspěšně to byly ty vrcholy té druhé půlky sezóny. No. Bylo to krásný.
2: Ty jsi zmiňovala, že vlastně teď je tam taková souhra Kateřiny Siňakové dlouhodobé formy i s naladěním Taylor Townsendové. Oni i lidsky docela vypadají, že fungují dobře, ale když se vrátím k té tvé sérii, vy jste to s Babošovou neměli úplně takhle zalité sluncem, je to tak?
1: Ale u nás to šlo lidsky úplně z kopce, jako. A je sranda, že teď jsme se viděli někde s Timeou Baboš, s Maďarkou, která teda také vyhrála spoustu Grand Slamů, bohužel až po mé spolupráci, ale doufám, že se mi nastartovala. No každopádně jsme si o tom hodněkrát už povídali, omlouvali jsme se v určitých věcech, hodně omluv padlo teda z její strany, ale i z mý, nějaký uvědomění a prostě v to období byl špatný trenér na její lavičce, špatný lidi, toxický lidi a to prostě může zamávat celým týmem. Já naopak se vrátím ke Katce Siňakové a Taylor Townsend, tam vidím, že ten vztah se prohlubuje, že se zlepšuje oproti tomu, co jsem viděla předloni na turnaji mistryň, jak spolu vlastně moc úplně nefungovaly, i když herně jo, tak loni už to bylo úplně o něčem jiným a teď, když vidíme tu šňůru a to, jak si prostě vyhovují a usmívají se, tak samozřejmě to je zalité sluncem.
0: To říká Andrea Sestiny Hlaváčková v pátečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme a budeme se těšit zase naslyšenou samozřejmě u dalšího vydání pořadu na síti ve středu. Nebudeme tě už plést, ale jsme moc rádi, že jsi za námi do studia dorazila i v pátek.
1: Děkuju.

0: Radiožurnál je 9:30. Vysíláme zprávy. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo téměř 88,5 tisíce přijatých uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva je například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem, anebo na Sněžce, informují o tom meteorologové. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby je na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. Do hor je třeba mít zimní vybavení. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Žádná z obou zemí nechce, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump dnes návštěvu ukončil a odletěl z Pekingu. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se tam zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Znečištění do řeky uniklo mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči nečistoty dál zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů neuhynuly ryby ani ptáci. Sport. Čeští hokejisté se chystají na večerní vstup do mistrovství světa. Ve Švýcarsku je na úvod šampionátu čeká od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Dánsko. Italský cyklista David Bellerini vyhrál sprinterský závěr rovinaté 6. etapy Gira d'Italia, který opět ovlivnil pád. Nejlepší z českých jezdců byl na 72. místě Jan Hirt. Dnes peloton čeká první náročná horská etapa. Trasa je dlouhá 244 kilometry.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 v Ostravě i u Větrného Jeníkova. Na D1 na příjezdu do Ostravy z Brna za sjezdem na Porubu vzniká kolona. Kamiony z 350. kilometru, osobní auta z 353. jede se pak pomalu přes omezení za sjezdem na Rudnou, ještě asi 10 až 15 minut. Navíc v Ostravě i na Rudné směrem z Opavy na Havířov dnes pracují u Avionu v pravém pruhu, proto i tam vzniká kolona od nájezdu z D1 ještě asi na 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou počítejte s kolonou z kilometru 106,5 do omezení na 105. zdržení 10 až 15 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 dejte pozor, za Ořechem na kilometru 18,5 se srazilo osobní auto se srnkou. Vozidlo stojí v odstavném, ale velmi blízko pravému pruhu a některé kamiony vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti a v Čechách ale budou přeháňky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Oasis dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 39 minut a je tu další pokračování našeho seriálu o hokejovém roce 1976.
1: Máme to, Karle, krásně rozdělené na fotbal a hokej. Teď se o 50 let nazpět vydáváme s mužem, který byl v tom roce u všech československých úspěchů. Bylo to stříbro na olympijských hrách v Innsbrucku a zlato na světovém šampionátu v Katovicích a pak účast ve finále prvního ročníku kanadského poháru. Vzpomínat bude Jaroslav Pouzar.
2: Zachytili jsme nenadlouho, stále ještě Kotouš naší obrané třetí a v této chvíli Pouzar, ale jede sám proti Cigánkovi a Babinovi.
3: No letí to jako blázen, když to vemete, je to 50 let, co jsem vyhrál olympijskou medaili, to je to samý z roce 76, pak Katovice a pak byl ještě jeden vrchol, byl kanadský pohár, tam jsme skončili druhý, tak to byl opravdu úspěšný rok pro nás, no.
4: Říká Jaroslav Pouzar, kromě zmíněných úspěchů v roce 1976 pak vyhrál třikrát Stanley Cup s Edmontonem v 80. letech, jenže to se s reprezentací prý dá těžko srovnávat.
3: Převezmeme pohár a pak dostaneme prsteny. Samozřejmě pro mě jako kluka, který chtěl hrát na národní mistrovství, byla pro mě nejcennější ta medaile z mistrovství světa. Olympiáda byla stříbrná, taky pro mě dobrá, jako pěkná a měl jsem z ní radost, ale mistrovství světa pro mě bylo ten vrchol, jako v té době jako český hráči vůbec ani o NHL nic pořádně nevěděli, jsme hráli za národní tým pro mistrovství světa a olympiádu, nic víc.
4: Mistrovství světa v Katovicích, to bylo další československé zlato, bylo to v hale s názvem Rondo.
2: Pouzárová klička končí na holi Babinově, to znamená, že Cigánkov má možnost rozehrát Michajlovovi, Michajlov ale ztroskotává na našem Hlinkovi.
3: No tak já si na ně pamatuju samozřejmě, protože jsme tam vyhráli zlatou medaili. Pro mě to bylo takový trošku ne nešťastný mistrovství světa. Já jsem začal v lajně s Milanem Novým a Edou Novákem a Eda Novák v první zápase se zranil koleno, už nemohl hrát, tak vlastně ta lajna se rozpadla, takže jsem prohrával s Linkou, s Martincem.
4: Vzpomíná dnes 74-letý Jaroslav Pouzar na jeden z nejlepších turnajů v dresu reprezentace v kariéře a do konečného pořadí promluvila výkonem už na začátku turnaje právě domácí reprezentace.
3: Katovice byly zvláštní v tom, že prvním zápase Rusáci prohráli s Polákama. To bylo vlastně pro nás neuvěřitelné a vlastně pro nás to byl plus pro to mistrovství světa, takže jsme se věřili a ještě jsme teda dvakrát porazili. Takže
5: jednou to bylo 3-3 se Sovětským svazem.
3: 3-3 a druhý zápas jsme vyhráli. No. Bylo tam mistrovství světa i mistrovství Evropy najednou a když vlastně někdo mohl vyhrát mistrovství světa i mistrovství Evropy, nebo měl mistrovství světa a mistr Evropy byl třeba druhý nebo třetí. Jo.
4: Jaroslav Pouzar si pak po zlatu na mistrovství světa a létě roku 1976 jako hokejista týmu TJ Motor České Budějovice zahrál na prvním ročníku kanadského poháru ve Spojených státech a Kanadě a třeba i finále proti zemi, která dala světu hokej, tedy právě proti Kanadě.
3: Tam jsme vlastně hráli první zápas s nima 1-0, jsme vyhráli, pak jsme hráli v Torontu a tam jsme teda prohráli, protože podle mého názoru každý stadion má jinou atmosféru a ten Torontu jsme nikdy nehráli jako náraďák. Pro mě to bylo takový jiný a nemohl jsem se zvyknout na to hřiště.
4: Pouzar pak po dalších sezonách na jihu Čech odešel do Edmontonu, kde v době, kdy hrál Wayne Gretzky, získal s kanadským týmem 3x Stanley Cup. František Kuna, Radiožurnál.

0: Skupina Queen v pátečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 47 minut. Největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol probíhá ve třech kategoriích. Nastupují do něj 10 000 chlapců a děvčat ve věku 6 až 11 let. No a dnes malí fotbalisté mají sraz mimo jiné v Liberci, kde je taky náš kolega reportér Jaroslav Plašil. Tak krásný pátek, Jardo.
1: Hezký den.
0: Když se kolem sebe rozhlédneš, tak aby si popsal posluchačům, kde vlastně jsi a kolik dětí tam v tuhle chvíli vidíš?
1: Kolik dětí vidím, si netroufám říct, protože jich je tady spousta, dokonce i jeden psík malý teď tady v obležení dětí, což je možná teď tuhle chvíli větší atrakce než samotné zápasy, protože přicházejí i spolužáci, přicházejí učitelky, přicházejí rodiče, děti mají vyzdobené transparenty s nápisy jednotlivých svých hrdinů, spolužáků, ale k té otázce, jsem v Liberci na stadionu, oni si pro ty, kteří znají, jak to tady vypadá na stadionu, tak když jdete k té východní části, k tribuně, kde jsou domácí příznivci při ligových zápasech, tak ještě před stadionem je velké hřiště s umělou trávou a na té právě jsou dvě hřiště, jednička, dvojka, jsou tady totiž dvě kategorie a na nich teď tedy hrají děti o to, kdo postoupí do velkého finále, tady to je krajské finále v Liberci, připomínám.
2: Já si, Jardo, pamatuji ještě ze studentských let základní školy, že to byla vítaná příležitost, jak se samozřejmě vyhnout vyučování. Nicméně počasí v Praze teď v tuhle chvíli nevypadá buchví jak vesele a na severu si umím představit, že to rozhodně nebude hezčí. Tak jaké mají podmínky malí fotbalisté k tomu těm zápasům?
1: No, je skvělé, že neprší. Je možná nějakých, já nevím, 12 stupňů, když jsem se koukal, když jsem přijížděl sem, tak hlavně, že neprší. Ono dětem je to jedno. Ty samozřejmě kolikrát neřeší to, co se děje kolem, jestli padá sníh, jestli prší, ale je to samozřejmě pak horší pro doprovod a pro paní učitelky, pro pány učitele a tak dál. Takže i organizačně je jednodušší, že tady se zatím to drží hezky, i když je ta obloha taková šedobílá, ale neprší z ní, takže to je paráda. A mohlo by to tak i vydržet, protože ten turnaj není dlouhý, mělo by se to vlastně odehrát všechno v dopoledních hodinách.
0: Na to jsem se přesně chtěl zeptat, tak zkusím jenom otázku. Občas bývají takové ty tradiční školy, které prostě jsou úspěšné rok za rokem a je to tím, že bývají většinou to sportovní třídy nebo nějaké vyloženě školy, které jsou navázané třeba na ten nejsilnější klub v regionu, tak nevím, jestli už si se stihl v Liberci zorientovat. Je to tam tak něco podobného? Čeká se tam někdo, kdo by to měl znovu jasně ovládnout?
1: Úplně si teď netroufám říct, jaké jsou ty síly tady v kraji, nejenom tady v Liberci. Já si pamatuju ještě ze studentských let, že tady byla velmi dobrá škola barvířská, fotbalová. Ta už teď není, teď mezi těmi finalisty tady krajskými. Je tady Husova škola místní, liberecká. Asi bych typoval, že silná, protože měla i silné zázemí. Právě ta tady má asi nejvíc fanoušků, když jsem mluvil o těch transparentech, o té choreografii, kterou si tady děti připravili. Asi zřejmě v hodinách výtvarné výchovy. Je tady taky jablonecká škola Kokonín, která teď ty děti z té školy, co jsem teď viděl, ten první zápas, tak hráli velmi dobře, stejně jako Českolipská Slovanka. Zkrátka je tady víc takových, Roztoky u Jilemnice a tak dál, pardon. Takže Kamenický Šenov taky, abych nezapomněl. Takže těch škol, které bych mohl jmenovat, je tady dost. A když se dívám třeba i na děti, jak mají třeba, když nehrají teplákové soupravy na sobě, tak hodně z nich právě můžeme snadno zařadit do nějakého týmu, protože většinou mají nějaké týmové věci tady i sebou, ale netroufám si říct, kdo tady teď z těch dětských part je ta nejsilnější.
2: S Jaroslavem Plašilem si na radiožurnálu Sport povídáme o McDonald's Cupu. Jedna otázka, Jardo, na závěr, a to opět spojím s osobní zkušeností. Chci se zeptat na úroveň těch zápasů tvým pohledem, protože já si pamatuju, že se to u nás na základní škole řešilo docela intenzivně a já, co by v té době neúplně zdatný fotbalista, jsem nedostal příliš prostoru a byl jsem velmi rychle střídán. Tak jenom, jaká je teď třeba úroveň těch fotbalových zápasů?
1: No, viděl jsem teď jenom malý vzorek, něco jsem viděl i nedávno, třeba v rámci těch menších kol okresních, v Ústí nad Labem a tak dál. Ono vždycky záleží, v tom týmu většinou máte nějaké tahouny, kteří zkrátka ten míč ostatní moc nepůjčí a uhrají si to sami, ale tady, co tak se dívám, tak se kloubí, jako teď jsme svědky jednoho gólu zrovna, ale kloubí se tady individuální dovednosti těch dětí, které jsou na velmi slušné úrovni, je vidět, že to jsou prostě fotbalisté, že mají nějaký trénink, ale najdeme tady i děti, které zkrátka doplňují ty velmi talentované a záleží hodně i na tom, jak ten tým působí. Takže to bych viděl i takový jako rozdíl, co jsem třeba viděl na těch okresních kolech, to je asi takový největší rozdíl, že tam je to spíš takové, že to někdo klidně odtáhne sám ve dvou dětech, kdežto tady už je to rozloženější, tady už jsou ty týmy opravdu jako komplexnější, mně přijde na těch krajských kolech.
0: No a na tom krajském kole v Liberci, tedy na severu Čech, McDonald's Cupu právě v těch to okamžicích je náš kolega Jaroslav Plašil, tak moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Na slyšenou.

0: 9 hodin 55 minut, pátek 15. května, den, kdy začíná hokejové mistrovství světa v hokeji. Samozřejmě hokejové mistrovství světa v hokeji. No hokeje bude hodně, každopádně poslouchejte dále Radiožurnál Sport. My s Davidem Prouzou vám moc děkujeme za pozornost a zase se někdy ráno nebo kdykoliv jindy těšíme na slyšenou.
1: Přesně tak, 2020 Česko-Dánsko, poslouchejte Radiožurnál Sport.

0: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Brankář Jakub Dobeš vychytal v play-off hokejové NHL další výhru. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k postupu. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem nad Bečvou. A bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Krátkodobé pronajímání bytu v Česku by se mohlo začít víc regulovat. Týkalo by se to platform, jako je Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk a nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos, říká vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
3: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
2: Resort zároveň připravuje i další návrhy regulace. Prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a do Německa. Republikáni ani demokraté v kongresu o rozhodnutí předem nevěděli.
4: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Škodu za 100 milionů korun způsobil noční požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se nikomu nic nestalo.
5: My jsme na místo vyslali síly a prostředky. Požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun. Uchráněné hodnoty hasením zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
6: Sport. Hokejistům Anaheimu skončila sezóna. Z bojů o Stanley Cup vypadli ve druhém kole play-off po porážce 1-5 z Vegas, kterou podpořil jednou asistencí Tomáš Hertl. Na rozdíl od brankáře Ducks Lukáše Dostála vychytal výhru Jakub Dobeš a Montreal díky tomu vede 3-2 na zápasy nad Buffalem.
7: Dobeš předvedl 33 úspěšných zákroků, všechny góly inkasoval v úvodních 11 minutách, ale po obratu se mohl se spoluhráči radovat z triumfu 6-3 na ledě Buffalo. To gólman Anaheimu Lukáš dostal od Golden Knights 5 branek z 21 střel a u jedné si připsal asistenci při triumfu 5-1 Tomáš Hertl. Ten se teď z Vegas po vítězství 4-2 na utkání může těšit na finále západní konference playoff NHL, ve kterém už čeká Colorado s Martinem Nečasem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda za Lipníkem a kolony v Ostravě. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Lipníkem pozor za sjezdem na dolní újezd na kilometru 292 se v dešti za snížené viditelnosti brzdí před kolonou, je to na 10 minut k nehodě na 291. v levém pruhu. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se tvoří kolony za sjezdem na Porubu, kamiony z 350. osobní auta v levém pruhu z 353. a je to asi na 10 až 15 minut následným zúžením. V Ostravě taky na Rudné z Opavy na Havířov dnes opravují vozovku u Avionu kolona od nájezdu z D1 na 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou popojíždí kolona ze 107. do zúžení na 105. kilometru 10 až 15 minut. Na silnici 38 z Poděbrad na Kolín teď vážnější nehoda za Pňovem. Kolony se tvoří obousměrně, zatím zdržení 10 minut a protahuje se to. A na 37 z Plzně na Žatec dejte pozor, za Blšany u odbočky na Letov uklízejí po nehodě, tvoří se tam kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přehánky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
10: Kilometry Jiřího Ješka.
11: 10 hodin, 5 minut, krásné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte dál Radiožurnál Sport. Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům kilometrů Jiřího Ješka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
12: Krásný den.
11: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
13: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
11: Polovina května, venku trošku aprílové počasí, pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty, povídej.
13: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů, já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
11: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, 100%. Ale tak tady je aktualita.
13: Omlouvám se, šéfe. Omlouvám se, říká.
11: Martine,
12: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno pro to, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takovéhle, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
11: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, nebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
13: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole. Ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
12: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolikrát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
13: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výškám po větru. Ono totiž pro ty profíky třeba před závodem je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem. Ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
12: Viděli k tomu se dostaneme.
13: K tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje. No. Ale zpátky k tomu.
11: No, ne, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak Jirko, povídej.
13: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
12: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
13: Jo, no jako viděl jsem.
12: Je to ta stejná, předpokládám.
11: Je to ta stejná kuna.
13: Ano, ale jako velmi rychlá kuna.
11: Je to tak.
13: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, ano, že jo, z tohohle revíru. Teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku. Nemusej se bát, že bych třeba, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
11: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on, a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on, a to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
12: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal: vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to: máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
13: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
12: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
13: Nedivím se.
12: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
11: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matyáš Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
13: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásné a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
11: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
13: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region je to, zase.
11: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já. Ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné. Nepotkáte tam vlastně žádné auto. A je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
12: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
13: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
12: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si ji vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
11: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Padourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
13: No já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projete, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
11: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu, já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
13: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec jako... Proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp a jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
12: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
13: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika logistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v tomhle v té šesté etapě.
11: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila, jo. Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, třeba těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
13: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnes jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu probohají naproti, zrovna třeba po té včerejší etapě, všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu pro boha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
12: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené. A zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
13: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko s prominutím a omlouvám se Bulharsku, pohárům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let. A když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv. A přesně, je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší. Objednají si ten start do toho Bulharska. Stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje. A pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. Ne?
11: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 W prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to kdyby bylo mokré, tak to prostě lehnul, to bylo úplně stoprocentní. Tak já si říkám, jako jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne, já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešily takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
13: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pád tý druhé etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá, no.
12: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 W dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
11: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
13: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo, ale jako mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme já nevím, Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc, jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
11: No já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik, to je...
12: No právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba, nebo k nějaké takovéhle fázi.
13: Tak oni už ty sportéři... Čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív, už jenom aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho, ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom sportu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tý svoji, na tom svým sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na André Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství. Jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vystane porazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhé a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
11: A když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není Tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici

0: do Neapole, on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
1: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
2: Ještě jedně krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve Spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
1: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v téhletý rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou. A ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám pro to pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
0: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyly a navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli a teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
1: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelicari jako vlastně druhej jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom

0: na té Tour de France a hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, který by prověřil tu jeho výkonnost, ale v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasného favorita Gira.
1: Týma Visma Lizobike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
0: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Campenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhle tom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů. Co bylo ještě, pojďme se vrátit k tý, právě k téhle etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta-Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku, našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arrieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arrieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arrieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v tom, v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arrieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20 cm kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
2: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arrieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
1: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujelo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
2: Já jenom tady, možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 0,1% rychlejší, ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
0: kde jindy je použít?
2: Přesně tak, kdy jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3 z 8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, jestli by, já nevím, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
0: Ne, mně přišlo, že je to kolo, na kterém vlastně dokončoval Arrieta tu etapu. Potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu.
1: Po
0: prvním pádu, když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě mě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust, jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celý tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy jako z těch zatáček, bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trik a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku. Skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce, nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
1: Jenom se vraťme prosím krátce k Arrieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arrieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočové zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je míň doprava a tak?
0: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodní si tu pásku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která, nebo cesty, která byla přepáskovaná a nevešla, nebyl to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohleto, prostě mně to přijde, že to Giro, tahleta etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
2: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Jira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako... To nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné. A přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu tour. A on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role a tak to trošku čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
0: No na druhou stranu, Karle, ono když vedeš potom, kdyby on si teďko třeba v té dnešní etapě, která vede na ten první velký kopec, na ten Blockhouse, udělal nějaký obrovský náskok, tak ono je v tom růžovým je ještě trošku větší stres, než si zatím čekat někde se 7minutovou ztrátou za virtuálním lídrem, o kterém všichni vědí, že asi jako do cíle ten růžový trikot nepřiveze. Ono to řekl velmi dobře, že sice je tam jediný velký favorit, sice se asi nečeká, pokud se nestane nic vážného, že by o to vítězství na Giro přišel, ale přesně, jenom absolvovat těch 21 etap toho stresu, permanentního stresu, no to vypadá, že třeba to Giro není tak vyhrocený oproti té Tour, ale je a navíc to Giro je víc ovlivněný tím špatným počasím, takže 21 etap, kdy každou druhou ti prší, máš 10 stupňů a máš v tom oběd 200 kilometrů, ty etapy jsou ještě proti Tour de France daleko delší, mi přijde. Jakože třeba zrovna
2: no třeba ta dnešní
0: etapa 244 kilometrů, etapa v etapáku v Grand Tour, mně přijde fakt nesmysl, jo. To se zase nakazili od pořadatelů Milano Sanremo, jo, že prostě ano, dáme to prostě dlouhý, my Italové rádi sedíme na kole 8 hodin, tak to tam prostě vpálíme. Ale tohle to všecko je podle mě velký stres a i když seš patříš těm favoritům, tak jako to Giro, pokud ho ten Vingegaard vyhraje, tak rozhodně přesně, jak si říkal, nebude zadarmo, to podepisuju.
2: Já si právě říkám, že to pro něj možná ta aktuální situace je vlastně úplně ideální. Já jsem myslel, že by dneska ujel těm ostatním, víš, a já toho, kdo vede, neberu vážně. Já si myslím, že to nemůže dotáhnout do vítězství už jenom proto, že neumí jezdit časovku, no, ale tak ona je tam jedna taková asi na 50 kilometrů, tak tam si myslím, že pár minut ztratí. Ale stačí dneska, aby prostě třeba o minutu ujel, řekněme tomu Pelizzarimu, o zbytku se ani nebavím, a je to vlastně hotové. Jako zesměšňuju to, jo, ale takhle jsem to myslel a ideálně právě ten růžový dres si nevzít, jo, protože na to má jako nervy jenom tady Pogačar, vozit ho 20 dnů.
0: Pak teda chudáci jeho týmoví parťáci, protože jako hájit zase ten růžový trikot celou tu dobu, ono nejde o to jenom hájit ho proti nějakým vyzivatelům, který by ho mohli na výkonnost jakoby porazit, ale spíš jakoby hájit, aby se tomu Vingegaardovi nic nestalo, jo, což stejně musí dělat, i když ten růžový trikot na sobě nemá. Ale prostě fakt to není zadarmo, jako ta cyklistika je tak strašně náročná a každou vteřinou se může něco stát a ty závodníci to vědí a čím víc jim o to vítězství jde, tak tím ten stres je větší a ten stres je taky obrovský žrout energie, takže doufám, jako bude se na co dívat, ty etapy budou zajímavý pro nás, pro fanoušky, je to super, že máme takovouhle možnost se na ty závody dívat a jenom držme palce, ať se fakt nestává už jako žádný velký pády, protože to opravdu já to třeba fakt těžce nesu, možná tím, že pořád mám tu zkušenost v sobě, tak jako každou takovouhle situaci fakt těžce nesu. A nebo to, že těm závodníkům se přitíží, jako se přitížilo Eganu Bernalovi, který vlastně v té jedné etapě najednou prostě tam nebyl v tom dojezdu v cíli. A dneska přiznal, nebo až dneska jsem četl, že v té čtvrté etapě musel si vystoupit, protože najednou zjistil, že už 20 minut má tep přes 190 a že je teda asi něco špatně v tom těle.
2: To mě trošku vyděsilo.
0: Takže si prostě vystoupil a jako nevím, co to bude znamenat do budoucna pro jeho kariéru, no tohle jako nevěstí nic dobrýho a ty samozřejmě ty problémy se srdcem u těch výkonnostních sportovců, zvlášť v těle těch disciplínách, jako je silniční cyklistika nebo třeba běžky, tak jsou častý, no.
1: Snad na tom bude Egan Bernal dobře, samozřejmě on těch zdravotních potíží za sebou muž má také pořádnou dávku. Jinak jenom, protože už jsme na konci, krátce, myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
0: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhaus podle mě rozhodne, tam uvidíme, jak to pojmou a jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba z UAE Emirates a tady Pogačar na tý Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A
2: bratři kopečtí.
0: Bratři kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
2: Já myslím, že Jonas to udělá přesně tak, jak jsme před chvilkou říkali, že dneska opravdu ujede, ale ten růžový dres si nevezme, protože on Eulalio do kopce vůbec není špatný. Já myslím, že to tak dobře vypočítají ve Vismě. Aby to hezky vyšlo, aby ve skutečnosti vedl, ale na papíře ne.
1: Takové zajímavé těžké sporty.
2: Budou to rozhodně zajímavé těžké počty. Sporty. Počty. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc, Jirko, děkuji, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
0: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
2: Martina, děkuji moc.
1: Krásný den.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Irák má nového premiéra, slíbil odzbrojit milice. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. Na dálnici D1 u Větrného Jeníkova směrem do Prahy popojíždí kolona před omezením a počasí bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
5: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole. Na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
4: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek, to otevírají školy, které mají po prvním kole volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. V čele irácké vlády stanul jako kompromisní kandidát vládního bloku šíjických stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem.
6: Prosadíme reformu bezpečnostního aparátu tak, že monopol na držení zbraní bude mít výlučně stát. Posílíme schopnosti a kvalitu bezpečnostních sborů.
7: Řekl v parlamentu před hlasováním o důvěře kandidát na iráckého premiéra Alí Zajdí. Řada iráckých šiitských milic je sponzorovaná Íránem a na iráckém území útočí na západní cíle. Irácký parlament se původně už v lednu shodl na staronovém premiérovi Núrím Malikým. Washington ho ale považoval za příliš pro iránského. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iráku v případě zvolení Malikýho premiérem ukončením podpory této arabské zemi. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holeš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů, a to kvůli změně počasí a taky ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů lesů a trávy. Na náměstí Republiky v Plzni se dnes koná Den linky 155. Lidi tam můžou vidět práce zdravotnických záchranářů nebo operátorů tísňové linky. Před budovou radnice je také reportérka Julie Suchá.
8: Návštěvníci si můžou zkusit přímo v hale radnice postup při poskytování první pomoci na figurínách, jak na těch klasických, tak i ve virtuální realitě, která simuluje krizovou situaci. Dispečeři tu vysvětlují, jak fungují telefonáty na linku 155, na jaké informace se lidi ptají a taky ukazují jejich systém na počítačích, kam záchranářům všechny ty informace zapisují. Před budovou radnice stojí dva sanitní vozy, ty si můžou lidé prohlédnout i vevnitř, kde je veškeré vybavení. K vidění je tu i historický sanitní vůz, který zapůjčilo muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.
9: Sport. Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
10: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
9: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer domácí Švýcarsko se Spojenými státy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou popojíždí kolona ze 107. do zúžení na 105. kilometru, je to až na 20 minut. Na D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem dejte pozor za sjezdem na Dolní Újezd. Vzniká tam fronta z kilometru 292 na 291. Tam ještě uklízejí po srážce dvou aut v levém pruhu, zdržení kolem 5 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Barrandov od exitu 16, sune se až 20 minut ke sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru tam blokují levý pruh dvě nabouraná auta. A protože se u nehody přihlíží i v protisměru, tak i na okruhu směrem na D1 je fronta od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu zhruba na 10 minut. Na silnici 38 z Kolína na Poděbrady za Novou Vsí vzniká kolona na 10 až 15 minut obousměrně. Před Pňovem se po havárii dvou osobních aut jezdí Kivadlově. A na silnici 52 vázne provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně. Kolona do kruhového objezdu u Bily se vleče už z Rakouska z obchvatu Drázenhofen. Odtamtud je to až na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
12: Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 11 hodin a 6 minut. Zdravíme vás v pátek 15.5., kdy to všechno vypukne. Říkáme vám o tom celé ráno, v podstatě celý den už od začátku tohoto týdne, kdy se naši reportéři vydali do Friburgu, do Švýcarska, kde budou i dnes komentovat první zápas světového šampionátu, a to proti Dánsku. Začíná se 20:20, ale pozor na to, studio Radiožurnálu Sport, to předzápasové, které bude před každým utkáním českého národního týmu, bude už o hodinku a zhruba 15 minut dřív. Stejně tak pro vás dnes chystáme speciál. Za už hodinku se s námi spojí Jiří Šlégr, generální manažer české reprezentace a zároveň muž, který ví, jaké je to vyhrávat velmi zajímavé a dobře obsazené hokejové turnaje. Jedním takovým bude teď ten světový šampionát, tak to jistě všechno ve speciálu Radiožurnálu Sport probereme. Hezký poslech.
3: Radiožurnál Sport
13: a Adam Weidenthaler.

0: Věnujeme se na Radiožurnálu Sport taky fotbalu mládežníků, takzvaný McDonald's Cup probíhá právě dnes v Sezimově Ústí a nejen o tom se budeme bavit s naším jihočeským krajánkem Kamilem Jášou. Kamile, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne ze Sezimova Ústí.
0: Turnaj v jihočeském kraji se tedy hraje v Sezimově Ústí, tak nám pojď povědět trochu víc o atmosféře, třeba o klubu z tohoto města, protože přeci jenom tolik o něm asi na té celostátní úrovni nevíme.
1: Atmosféra je sympatická, já bych se nebál použít slovo úžasná, rodiče fandí dětem na fotbalovém turnaji, největším fotbalovém turnaji pro školní týmy a teď před malou chviličkou skončil jeden ze čtvrtfinálových soubojů. No, Sezimově Ústí jsou dokonce dva kluby. Jeden je Sokol Sezimovo Ústí, ten ale nehraje tady v areálu na Soukeníku, to je o pár metrů dál na druhé straně řeky. No a ten klub, který hraje tady přímo v areálu na Soukeníku, tak to je Akademie Táborská, třetiligová rezerva vlastně druholigového týmu. Před malou chviličkou skončil zápas Ledenice Dačice a bylo to veliké drama. Ledenice určitě nebyly v pozici favorita a Adam Hruška je teď se mnou u mikrofonu, říkám to jméno správně, Adame, ahoj.
2: Jo.
1: Ty jsi fotbalista, hraješ v té kategorii první až třetí třída.
2: Jo.
1: Tak jaký ten zápas byl?
2: Byl dobrý, napínavý, ale myslím, že jsme mohli vyhrát, ale prohrál jsem.
1: No, byly penalty, to bylo drama. Kopal jsi?
2: Jo.
1: Kam jsi kopnul?
2: Dřevno.
1: Trefil jsi dřevno?
2: Jo.
1: To se nedá nic dělat, ale krásný souboj, Dačice, silný soupeř.
2: Jo, byli silný a nevím.
1: Ty jsi fotbalista z Ledenic, tak mi řekni, jak hraješ, jak trénuješ, hraješ fotbal a předpokládám, že v Ledenicích?
2: Hraju fotbal v Ledenicích a to, máme tréninky třikrát týdně a jinak mě baví hrát fotbal.
1: To říká Adam Hruška, víš, co mě zaujalo, ty jsi kopal penaltu, ale máš brankářské rukavice, tak jak je to?
2: No, já jsem chytal, ale i kopal penaltu.
1: Aha, a na tréninku spíš chytáš nebo hraješ v útoku?
2: No, u nás je to střídá, chytám i hraju.
1: A jak se ti líbí McDonald's Cup?
2: Líbí se mi hodně, jsem rád, že jsme se sem dostali a baví mě tady tamhle, tam jsou různé atrakce.
1: Musel jsi stávat hodně brzo ráno?
2: No, stával jsem v 6.
1: Tak ať tě fotbal baví. Díky moc, Adam Hruška u mikrofonu. Ze Sezimova Ústí Kamil Jáša, Radiožurnál.

Posledních dnech mluvíme o tom, že se českým basketbalistkám v zámoří daří, jenže přišla špatná zpráva v noci na dnešek. To utkání mezi Minnesotou a Dallasem totiž nedohrála v WNBA Emma Čechová, a tak kvůli zdravotním potížím Minnesota navzdory tomu zvítězila v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezony si tak připsala druhou výhru. Druhá Češka v dresu Minnesoty Eliška Hamzová ta vůbec nenastoupila, takže tentokrát to nebyl tak povedený večer pro českou dvojici v barvách Minnesoty.

0: Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa první zápas turnaje. Večer nastoupí proti Dánsku. Český tým je oproti minulým letům dost obměněný, i když stálice zůstávají. Třeba útočník Roman Červenka, ten bude hrát na svém 13. světovém šampionátu a mezi obránci má nejvíc startů Michal Kempný.
1: Hraje se prodloužení, jeho druhá minuta končí. Teď americká šance na rozhodnutí a je konec. Spojené státy berou zlato. Je rozhodnuto po 65 letech. Je tu konec čekání na americké zlato. Sen Anderse Ambíla na konci kariéry o zlatu trvá dál. Američané vyhrávají světový šampionát.
2: Zatímco Spojené státy slavili, Švýcaři brali znovu v uvozovkách jen stříbro. Historicky sice patří tým ze země Helvétského kříže k největším sběratelům medailí, jenže ani jedna z těch 13 nebyla zlatá. Letos to chce švýcarský tým změnit.
3: Tým na to má samozřejmě, nebo minimálně patří do té užší špičky těch favoritů a všech té, no. Je to doma samozřejmě. Uvidíme, no. Nedokážu říct. Samozřejmě, že určitě si to přeju moc, protože to finále už hráli dostkrát a nikdy to nedotáhli a těch týmů na tu medaili samozřejmě tady víc.
2: Říká kapitán české reprezentace Roman Červenka. Švýcarům hraje do karet nejen statistika posledních let, kdy se týmům pořadatelských zemí dařilo. Loni bylo poprvé v historii v semifinále Dánsko. Rok před nimi získali Češi zlato, v roce 2023 slavilo bronz pořádající Lotyšsko a ještě před ním zase v Tampere titul Finsko. Navíc Švýcaři mohou spoléhat i na dokonalou sehranost.
4: Vlastně de facto stejný tým každý rok, takže samozřejmě oni mají tu domluvu s tím vedením svazu, že musí jít na každou akci a když nepřijdou, tak potom na to má nějaký trest, že co se stalo tomu Bišelovi, obránce Dallasu, který kvůli tomu, že nepřijel na nějakou akci na reprezentaci, tak potom nejel na olympiádu. To mají takhle nastavený a funguje jim to. O tom mají větší šanci každý turnaj, že kdekoliv je volný z NHL, tak přijede. No. Rozhodně to jsou tam hráči světového hokeje.
2: Vysvětluje Daniel Voženílek a ještě jedno plus má Švýcarsko a to výtečné fanoušky. Tyhle chorály budou znít od 20 hodin a 20 minut, kdy domácí celek vyzve v repríze loňského finále Spojené státy. Ve stejný čas nastoupí k prvnímu utkání na mistrovství světa i Češi, a to proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Podle předkladatelů se totiž nestihne připravit včas kvůli rozsáhlým úpravám aplikace. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 640, pak Austrálie, Kostarika a taky Evropská unie. Šéf americké CIA John Ratcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra Raulítem. Podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální a mezinárodní bezpečnost. Spojené státy před víc než 60 lety uvalily na Kubu ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. A v Brně začal festival Open House. Až do neděle je tak možné navštívit víc než 130 budov, včetně těch běžně nepřístupných. Na tradiční brněnský festival letos nově navážou i Boskovice. Festivalový den tam připadne na poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku, která by měla přehlídku každý rok rozšířit do jednoho dalšího města v republice. Sport. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová, Melicharová, Martinézová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení u Jeníkova a nehoda za Lipníkem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou ještě před větrným Jeníkovem opravují vozovku. Na kilometru 105 zabírají levý pruh. Kolona ze 107. se táhne 15 až 20 minut. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem za sjezdem na Dolní Újezd opatrně na kilometru 291 v levém pruhu uklízejí po nehodě. Provoz zeslábl, kolona už se netvoří, ale vybočuje se. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona od exitu 194, tedy od sjezdu na Vídeň do zúžení u D2. Osobním autem je to do 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště vzniká kolona od exitu 15 Slochkov. Je to na 20 minut k nehodě před Ořechem na 19. kilometru blokovaný levý pruh. Silnice 52 na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně je hodně ucpaná, kolona z Rakouska už od Hernbaumgarten skoro na hodinu. A z Ústí nad Labem hlásíte komplikace v křižovatce Přístavní s ulicí Předmostí u nádraží.
5: To vlastně rozbité semafory, protože jsou tady na červené už asi 20 minut.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme teď dopoledne ještě většinou zataženo v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně začne déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 37 minut, hezký den, připomeňme, že už za necelou půl hodinku začne náš speciál radiožurnálu Sport k blížícímu se mistrovství světa v ledním hokeji. Česká lukostřelkyně a mistryně světa Marie Horáčková si se svým partnerem Adamem Lee jen pár dní před odletem na mistrovství Evropy v Turecku zastřílela na střelnici v Prostějově. O přípravě na jeden z vrcholů sezóny, ale i o přechodu na nový luk si s ní povídal náš reportér Adam Kodet.
1: Marie Horáčková, lukostřelkyně po závodech v Prostějově, tak ještě před pár dny jste byla v Číně, v Šanghaji, tak stihla jste se aklimatizovat?
2: Já si myslím, že tohle vlastně úplně neřeším. Řeším vždycky předzávodní aklimatizaci, i když teďka bych to vlastně řeším, protože hnedka v neděli mě čeká zase další odjezd na mistrovství Evropy, takže, ale ten západní čas je vždycky jednodušší se přesunout než východní.
1: Říkala jste sama, jeden z vrcholů sezóny za pár dní mistrovství Evropy v Turecku, tak jaká byla vaše příprava těch posledních pár týdnů, měsíců, řekněme?
2: No, řekla bych, že poměrně náročná a hlavně psychicky náročná. Trošku jsem měla problémy s nářadím a s vybavením, že mi nepřicházelo včas, nesedělo, protože výrobce luku, s kterým já střílím, vyrobil nový model na podzim, ale než já jsem ho vlastně dokázala dostat do ruky, tak přišlo vlastně docela pozdě a mně se moc nelíbí a nevyhovuje mi, takže mě vlastně trvalo dost dlouho, abych si na to vůbec zvykla. Bohužel jsem vázaná nějakou smlouvou s nima, takže jsem nemohla vlastně jít a přijít jako k nějaký jiný značce nebo hrabnout úplně po něčem jiným.

0: Švihavý jako bývaly, jsou vyrobený z malinko jiného materiálu, tomu zase já úplně nerozumím. A chovají se tak, že já jsem vlastně zvyklá, že v dotahu, v konci toho nátahu, že ten luk je vlastně tuhej a těžkej. A tyhle ty ramena se chovaly velice měkce, já jsem tomu říkala, že jsou jako taková guma. To dost zasahuje potom i do samotné techniky provedení toho výstřelu. Potom tam hraje ještě roli jako sladění šípu s lukem, protože každý máme jako na sebe přímo laděný luk i šípy, takže i to vlastně dosladit dohromady, aby to teda lítalo nejlépe jenom do desítky, tak to všechno i trvá nějakou dobu a ta podmínka, když to člověk vlastně vytestuje v uzavřeném prostředí, v takzvaném jako ideálním v hale na 70 metrů a potom, když střílí venku, tak to zase musí trošku upravovat a dejme tomu, že i u nás vlastně počasí, kdy my jsme museli být připravený v dubnu na závody, tak v březnu a v dubnu není to počasí ideální na to střílet, takže tohle to vlastně i hraje taky roli do toho tréninku, že to není úplně nejideálnější.
1: Říká česká lukostřelkyně Marie Horáčková, se kterou si dále budeme povídat už za chvíli.

0: Španělsku a na znalost tamní střelnice v Antálii. Především ale taky na březnový nečekaný odchod francouzského trenéra Marka Delenbacha z jejího týmu.
1: V březnu vlastně téměř jako měsíc předtím, než jsme začínali první závody, nám trenér řekl, že s náma končí spolupráci. No, nebylo by to tak, že by už s náma dál nechtěl spolupracovat, ale spíš ho tak v uvozovkách přeplatilo Mexiko a vlastně si ho přetahli do svého týmu, takže to bylo i pro něj vlastně srdcervný, protože jsme si vytvořili nějaký nadstandardní trošku vztah. Tak to bylo velmi šokující a dejme tomu i bolestivý a vlastně se překlenout vlastně hlavně psychicky, protože technicky to zvládáme, sladit luky, dokážeme si říct o pomoci a třeba tátovi svýmu. Je to pořád si myslím jako čerství vlastně na to i o tom jako mluvit, ale je potřeba věřit sám v sebe a všechno v ty tréninky, který člověk odved.
2: Jaká je role trenéra v tom vašem sportu a jak moc vlastně to sportovce zasáhne v té rozjeté nebo před tou rozjetou přípravou?
1: Já si myslím, že trenéři obecně v každém sportu jsou klíčová role, protože jinak bychom je asi neměli a nebyla by po nich taková scháňka a obecně hlavně i v tom našem sportu je jich poměrně nedostatek těch dobrých a Mark je jeden aktuálně z nejlepších v Evropě. Trenér je velmi důležitý, protože je to technický sport, takže je tam potřeba mít druhý oči, aby vlastně ten člověk kontroloval, protože sportovec může mít nějaký pocity, ale ty se nečasto slučují s tím, co vlastně reálně se děje. A to je potřeba korigovat, kontrolovat a vlastně i ten trenér třeba vidí, jak ty šípy lítají, umí dát zpětnou vazbu na to, že hele, tady máš teďka osmičku vpravo a je to z toho důvodu, že si měl moc tvrdý prsty a nevypustila to vlastně jistě třeba. A to všecko ten trenér jako zapisuje, plus na závodech samozřejmě ohromná mentální podpora, která je důležitá a my vlastně můžeme s tím trenérem na závodech komunikovat, máme ho poměrně blízko u sebe, není to teda komunikace, že my bychom něco říkali, on nám vlastně pořád něco může říkat a držet nás v takové mentální pohodě, což je na tom závodě vlastně to nejklíčovější. Takže nám teďka zbývá jenom to se obrnit co nejlépe sami a jít do toho. Myslím si ale, že na to máme a je to prostě situace, kdy i on nás vlastně sám učil, že vítěz je ten, kdo se nejrychleji adaptuje na danou situaci.
2: Stále si povídáme s českou lukostřelkyní, reprezentantkou Marií Horáčkovou. To znamená, chápu to správně, že teď fungujete bez trenéra.
1: Jo, já teda mám to štěstí, že pořád se můžu obrátit na tátu, který mě vlastně vytrénoval do té role, v které jsem teď. Jsem mu vděčná, že můžu jako vždycky se k němu vrátit, takže tam konzultace třeba s ním jako máma probíhají a hlavně mi pomáhá teda se servisem toho vybavení a po mentální stránce taky vždycky mu zavolám, popovídáme si a je to vlastně fajn a samozřejmě s Adamem si jako hodně pomáháme navzájem.
2: Zpátky do Turecka na mistrovství Evropy za pár dní odlet. Jak dobře znáte střelnici v Antálii? Jaká třeba tam jsou nějaká specifika?
1: Střelnici v Antálii velmi dobře známe, protože tam letos tam budeme snad 4x a i ty další roky je to poměrně častá destinace pro konání jak evropských, tak světových turnajů v lukostřelbě. Podmínky jsou tam většinou, teďka si myslím, že tam nebude úplný vedro, v červnu to třeba bývá horší a je to docela náročný se pořád jako hydratovat a doplňovat jonty, aby člověk jako nestrádal. A na druhou stranu jsou tam takový zvláštní povětrnostní podmínky, kdy většinou ten vítr není jako úplně silný, ale je velmi nevypočítatelný, takže to někdy s těma výsledkama dost dokáže taky zamíchat.
2: S jakými ambicemi jede Marie Horáčková do Turecka na mistrovství Evropy, s čím byste byla spokojená, co jsou takové nějaké vaše reálné, anebo třeba i vysněné ambice?
1: Já bych rozhodně chtěla se dostat do semifinále.
2: Krátce stručně říká Marie Horáčková, lukostřelkyně, před odjezdem, odletem na mistrovství Evropy do Turecka v lukostřelbě. Z Prostějova, Adam Kodet, Radiožurnál.

Český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na svém webu. A Král ten asi nebude vzpomínat hlavně na ty poslední měsíce úplně s láskou, protože často zůstával pouze na lavičce, jakožto nevyužitý náhradník. Byť celkově ve své kariéře za Union odehrál 53 soutěžních zápasů a dal jeden gól, a to v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Takže krásné vzpomínky minimálně na ten zápas, který se hrál na olympijském stadionu, kam se musel Union v rámci regulí uchýlit do takového krátkodobého azylu. Jinak má Král na kontě taky 48 startů za národní tým, naposledy byl nominovaný v říjnu, no a nový reprezentační kouč Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ani do širšího výběru těch 54 fotbalistů, kteří by mohli teoreticky vyrazit za pár týdnů na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Za chviličku už pro vás máme nachystaný náš speciál radiožurnálu Sport ke startu hokejového světového šampionátu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
2: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
3: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu,
4: z Delray Beach,
5: z Herenfénu, Radiožurnál.
1: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Korý se rozbírá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
2: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
2: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Hezký den začíná speciál Radiožurnálu Sport a tím pádem i oficiálně celé hokejové vysílání z letošního mistrovství světa právě na této stanici. Českou reprezentaci čeká 7 zápasů skupiny a pak věřme tomu ještě další 3 navrch ve vyřazovacích bojích. Naladíme vás na turnaj a to s mužem, který ho 4x vyhrál jako hráč a to s 8 účastí, takže 50% úspěšnost měli Češi na celkové prvenství, když si pozvali do svého kádru Martina Procházku. Martine, hezký den.
8: Hezké poledne.
7: No a speciál připravil reportér Krištof Kousal, tak i tebe zdravím.
9: Krásný den po roce, je to zase tady, doufejme, že nás čeká krásný šampionát s dobrým začátkem, prostředkem i koncem pro českou reprezentaci.
2: Speciál Radiožurnálu Sport k domácímu hokejovému světovému šampionátu.
7: Tak Martine Procházko, jak moc jsi natěšený? Už se tě na to ptáme pěkných pár týdnů, v podstatě ještě ani neskončila hokejová Tip Sport Extraliga a už jsme tak nějak řešili, kdo bude nominovaný na jednotlivé turnaje Euro Hockey Tour a podobně, tak co Martine?
8: Já se přiznám, že jsem natěšený, těším se, samozřejmě to mistrovství světa, je to zase vrchol sezóny. Ano, je to v olympijské sezóně, takže je to hokej trochu více, bylo velmi náročné i playoff, nakonec Pardubice získali ten titul. No a teď samozřejmě jsou tam lídři, které právě vyhráli ten titul, tak uvidíme, jestli se Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi s dalšími bude dařit na mistrovství světa.
9: A my jsme rádi, že kromě Martina Procházky můžeme přivítat ve vysílání Radiožurnálu Sport v tomhle speciálu k mistrovství světa 2026 taky muže, který i s Martinem Procházkou toho lecos odehrál v reprezentaci, mají společný olympijský titul z roku 1998 a toho času je generálním manažerem české hokejové reprezentace. Vítáme hlasem ze Švýcarska Jiřího Šlégra. Dobrý den.
10: Dobrý den, díky za pozvání. Ahoj Martine.
9: Taky Jiří, začneme nějakými aktuálními informacemi z kádru. Na soupisce se včera objevilo 22 hráčů, 2 brankáři, 7 obránců, 13 útočníků, mimo Petr Kváča, Jan Ščotka, Jan Mandát, tedy jeden gólman, jeden obránce, jeden útočník, tak předpokládám, tohle jsou aktuální údaje. Dají se očekávat do večera třeba ještě nějaké změny?
10: No, tak já myslím, že ne, já myslím, že to je jasně daný a my se připravujeme především na ten večerní zápas, který vždycky na tom mistrovství světa je, dá se říct, je klíčový, jak to odstartujete, to je především po té psychické stránce, aby z těch kluků to spadlo a už to konečně začalo.
7: Jedna změna se odehrála v hokejové NHL, ze které vypadl Lukáš Dostal spolu se zraněným Radkou Gudasem v barvách Anaheimu. Jaká je teď situace ohledně Lukáše Dostála? Jste v komunikaci?
10: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli s ní projde a podle toho to budeme řešit dál.
7: Tolik Jiří Šlégr, Martin Procházka by rád viděl jistě Lukáše Dostála v brankovišti českého národního týmu, že?
8: No jednoznačně, já si myslím, že pokud bude zdravý a projde, jak říkal Jirka, tou kontrolou zdravotní, tak si myslím, že je připravený. Za prvé bude velmi dobře rozchytaný a to můžeme si ještě vzpomenout, to, co předváděl vlastně na tom domácím mistrovství tady, kdy jsme získali ten titul, tak byl naprosto perfektní a myslím, že by to byla velká posila právě pro náš tým.
9: Zpátky k Jiřímu Šlégrovi, kromě Lukáše Dostála, je tam ještě nějaký kontakt s jinými hráči ze Zámoří, nebo je necháváte být během playoff, ať už se bavíme o Tomáši Hertlovi, nebo dalšímu brankářovi, třeba Dobešovi, nebo obránci Špačkovi?
10: My se snažíme jim do toho nezasahovat samozřejmě, aby se soustředili na ten výkon v tom playoff a vždycky čekáme, jak to dopadne a pak samozřejmě co nejrychleji se snažíme nakontaktovat.
4: Pojďme k těm možná malinko nehokejovým otázkám, jak to ve Friburgu vypadá, co se týče organizace, jak jste zatím spokojení se zázemím, my jsme od našich reportérů už slyšeli, že to tam je velmi hezky vybavené, že třeba z tréninkové haly to vlastně není vůbec daleko na ten hokejový led, tak co soudí Jiří Šlégr, hráč, který toho má za sebou dost a dost i ze své hráčské kariéry?
10: Mně se především líbí ta hlavní aréna, teda to je velice pěkná, ona je taková strmá, takže ten pohled na ten hokej, i když je třeba ze zhora, tak je opravdu, že má člověk pocit, že je bezprostředně u těch hráčů, tak to si myslím, že je i dobrý pro ty hráče, protože vlastně budou mít ty fanoušky na zádech, což aspoň za mě teda vždycky, já jsem to měl radši, aby prostě než aby byli někde v dálce, tak ať ta atmosféra je dobrá, tréninková hala, na tý jsme začínali vlastně, bohužel za začátku teda nebyl úplně ideální led, protože ho tam dělali nově, takže ty tréninky nebyly úplně bůh ví co, ale na druhou stranu tohle to všechno k tomu patří, my se soustředíme na to, aby jsme hlavně předvedli výkon, který jsme si řekli, drželi se toho nějakého plánu, který máme, systému, a aby to hlavně dodržovali všichni a takový ty okolní vlivy se snažíme těm hráčům říkat, ať se vůbec na to nesoustředí.
9: Tak pojďme k hráčům, jak moc jsou hráči nebo musí být po těch náročných sezónách, o tom byla mnohokrát řeč po tom, co Radim Rulík zveřejnil se svými trenérskými kolegy nominaci, ve kterých byla spousta omluvenek, tak ti hráči, kteří přijeli do Švýcarska, jak třeba moc musí být teď v péči fyzioterapeutů, aby třeba dohojili nějaké bolístky ze sezóny, jaká je v tomhle situace?
10: Já si myslím, že hlavně ta příprava sama o sobě byla hrozně dlouhá. Někteří hráči strávili poměrně dost dlouhý čas i s náma v kempech. A pak jsou tady samozřejmě hráči, kteří hráli do poslední chvíle finále, tak ty si si myslím odpočinuli a teď to cítím, že to ze všech spadlo. I to nasazení v těch tréninkových jednotkách je opravdu výborný. Takže já si myslím, že jsou natěšený, že už to hlavně začne.
9: Jaká je v týmu energie potom, respektive v tom olympijském roce, po olympijských hrách, tam hraje teď nebo bude hrát na světovém šampionátu 7 hráčů z olympijského výběru, tak cítíte tam energii podobnou třeba, jakou jste měli vy v roce 98, i když ta situace pochopitelně je jiná v tom, že vy jste vyhráli zlato na olympijských hrách a respektive letošní ročník reprezentace, tak ten tam vypadl ve čtvrtfinále, tak je v tom nějaký rozdíl v tom, jak hráči právě přistupují nebo jak jsou natěšení na ten turnaj v té olympijské sezóně?
10: Tak úplně bych to asi nesrovnával s Nagánem, ale já si myslím, že hlavně je tady zajímavý mix hráčů, přišli mladí hráči, my jsme hledali hlavně typologicky brusliví hráče, což si myslím, že jsme našli, protože budeme hrát na velkém ledě. A ta parta si myslím, že se stmelila, funguje, spoustu z nich si to vyzkouší poprvé, což je velká výzva, a to já si myslím, že vždycky může zafungovat dobře a může to mile překvapit.
4: To říká generální manažer českého národního týmu Jiří Šlégr, stále jsme ve speciálu Radiožurnálu Sport taky s naším expertem, dalším olympijským šampionem Martinem Procházkou. Martine, tobě se líbí ten koncept, že je v jednom roce nejprve olympijský turnaj a pak posléze po 2,5 měsíce řekněme, taky mistrovství světa. Je to podle tebe v pořádku? Není to tak, že se možná trochu bíjí navzájem ty turnaje a že olympijské hry vykradou pozornost světovému šampionátu?
8: Já bych neřekl úplně, že vykradou pozornost. Mistrovství světa prostě je vrchol pak té sezóny. pro všechny týmy. Je to prostě po těch 4 letech, vždycky to takhle přijde. Ani jsem nikdy nezaregistroval, že by nějak fanoušci byli úplně proti tomu. Ano, pár jich je, že to hokej je potom spousty, ale vždy se těší na tohleto mistrovství světa i v olympijské sezóně. A já ještě asi se tam Jirky právě k tomu říkal, že složili ten tým díky těm vlastně mladým, starým, starším hráčům, tak mně se tohleto líbí a já myslím si, že by mě zajímalo, jak on to cítí v té kabině, jestli tam opravdu je tam taková ta síla, ta energie v tom týmu právě díky té kombinaci těch mladých a starších hráčů.
10: A tak pro mě vtipný na začátku bylo, že ty mladší hráči, jak je to prostě dneska jiná generace, tak když jsou meetingy, tak chodí jedni z posledních, takže my vždycky říkáme, kluci, počkejte, to má být obráceně, tady nemají ty kluci čekat na vás, ale vy na ně, takže je to takový zajímavý, ale i to vytváří tu uvolněnou atmosféru, takže já si myslím, že to funguje. Uvidíme samozřejmě, až to přeneseme do těch zápasů, tam to bude vidět asi nejvíc, a když se vrátím ještě k tomu, jestli olympijská sezóna má být mistrovstvím světa nebo bez, já si myslím, že my jsme hokejový národ, my kdyby těch turnajů bylo 6, tak prostě všichni se na to budeme těšit, protože ten hokej prostě přitahuje a spojuje a já jsem za to strašně rád, takže uvidíme, jak to rozjedeme.
4: Když mluvíte o tom, že veteráni museli cepovat ty bažanty, tak kdo byl v tomto ohledu nejvýraznější? Kdo jim řekl třeba něco ostřejšího?
10: To já nemůžu, to jsou z kabiny věci, to se neříká.
4: Ani vy konkrétně tedy?
10: Já jo, já jsem byl jeden z nich, teda já se přiznám, že já se přiznat můžu, takže já jsem určitě jim to říkal, protože samozřejmě to jsou ty zkušenosti, že to, co nám vlastně říkali ty starí, když jsme přišli do té kabiny, tak prostě tady máš být včas, tady se nás máš zeptat, jestli něco nepotřebujeme, a čekat, až my dorazíme, takže samozřejmě jsem to taky připomněl.
4: Jinak ale to pojítko mladí a staří, funguje tam nějaké, protože přece jenom máme tam ty dvě skupiny, jsou tam hodně mladí hokejisté jako Chmelař, Alšer a podobně, tak řekněme, že ta prostřední sorta malinko vyhasla, ale jsou tam najednou hráči okolo 30. roku života i trochu třeba starší, kteří mají za sebou ty velké úspěchy, tak řekněme, že ta synergie mezi nimi funguje velmi dobře, dá se to říct.
10: Působí to na mě, že jo, já tady nevidím sebe menší problém, a naopak, ta nálada v kabině na mě působí velice pozitivně, vyhrávají si tam ty svoje písničky a to je, to vytváří tu náladu. Dneska jsme šli ráno okolo slovenské kabiny a hráli tam úplně jinou hudbu než u nás, my tam vyhráváme vyloženě ty české písničky a kluci říkali, tak teď tím to tady osolíme, už se na to těšili, takže je vidět, že ta atmosféra je dobrá.
4: My jsme teď na rozhlasových vlnách, tak jaké písničky jsou vám nejmilejší z hokejové kabiny?
10: Ježíš, tak to já vůbec jim do toho nemůžu zasahovat, takže já když slyším českou písničku jakoukoliv, tak jsem samozřejmě fanoušek, takže mě potěší Hanka Zagorová, Karel Gott, Michal David, takže...
4: A rap a hip-hop, to sedí Jiřímu Šlégrovi, nebo ne?
10: To ne.
9: Já se možná vrátím k tomu generačnímu střetu, respektive v něm budeme pokračovat, protože se taky dost namluvilo o tom, že McLean Celebrini bude kapitánem Kanady. Jak vy se díváte na tohle rozhodnutí kanadského týmu, respektive myslíte, že třeba v českém kádru by se mohlo stát něco podobného?
10: Já si myslím, že Kanaďani to historicky vždycky dělali, ať už to v týmech NHL, já jsem zažil třeba v Vancouveru, Trevor Linden byl tenkrát, tuším, 19-letý kluk a udělali z něj hned kapitána, stavili to na něm, myslím, že Dan Heatley taky a různě takové prostě ty jména, oni se snaží budovat ty lídry už od začátku, když cítí, že ten hráč je opravdu výborný, tak proč mu nedat hned od začátku C-čko, než naopak my to děláme tou otázkou té zkušenosti, takový té zásluhy. U nás to C-čko je braný trošku jinak než v Kanadě a myslím si, že tomu tak bude vždycky.
9: A funguje to Kanaděnům takhle, že opravdu se zocelí třeba ten jeden hráč, a jak to vlastně potom funguje v Kanadě? My jsme se o tom bavili s Martinem Procházkou v Čisté hře na začátku týdne, a kdo vlastně je potom tím lídrem v kabině? Přebírají to C-čko v úvozovkách jiní hráči potom?
10: To si nemyslím, já si myslím, že ten hráč se bezprostředně, oni mají takový to zdravý sebevědomí, jo, od malička, oni jsou tak vychovávaný, Takže vlastně ten mladý kluk, který dostane C-čko, tak se toho hned chopí a hned se snaží tu svoji funkci lídra plnit a dá se říct, že jim to funguje. No.
4: Martine Procházko, ty kdyby si přijel na hokejový turnaj v roli 38-letého mazáka, jako je Sidney Crosby, a najednou by tam byl 19-letý, tedy o polovinu mladší frajer, který by ti dělal kapitána, jak by se stvářil?
8: Já nevím. Já jsem to nezažil, už to nikdy nezažil, ale nevím, jak by se stvářil, asi by mi to, nevím, nějak nesedělo, asi jak říká Jirka, no, my to máme jinak, no, my vzlížíme vždycky těm nejzkušenějším hráčům, ty, co mají za sebou prostě ty turnaje a mají ten takový ten právě ten respekt z těch turnajů předtím a v této pozici byli přesně ty kapitáni, které jsem měl já, které měl Jirka a teďka tam je Roman Červenka a asi mi to přijde i takový jako bližší, no, tak Kanada je Kanada, tak tam oni mají víc takových věcí jiných než Evropani, než máme my hlavně.
9: Jsme ve Švýcarsku, začíná mistrovství světa v ledním hokeji dnes zápasem pro českou reprezentaci proti Dánsku ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy hlavně pro naše posluchače. Švýcarsko, teď se znovu obrátím na generálního manažera české reprezentace Jiřího Šlégra. Jak je tam na místě znát, že Švýcarsko čekalo na mistrovství světa 17 let? Jsou nějaké velké akce v ulicích, nebo jak to tam vypadá?
10: Tak my vzhledem k tomu, že bydlíme vlastně na kraji Brnu, my dojíždíme 30 minut sem do toho centra toho Klání, takže my úplně to jako dá se říct jako moc nepociťujeme, ale samozřejmě posloucháme názory Švýcarů, že se na to enormně těšili, trošku ze začátku se obávali, jestli budou mít dobrou návštěvnost, z toho důvodu to dali sem, kde tady je vlastně tuším 9000ová hala oproti Bernu, kde mají snad 17 000 lidí. Mysleli si, že to nenaplnějí, ale já jsem přesvědčený, že tu atmosféru tady Švýcaři vytvořejí, protože když vidím, jak jezdí i na ty jiné mistrovství světa, na ty jejich zápasy, tak si dovedu představit, že sem lidi přijdou a zafandějí.
4: My jsme pátrali v bohaté hráčské kariéře Jiřího Šlégra, našli jsme tam docela nečekaně 4 zápasy ve Švýcarsku, a to za tým Biel, který vlastně sídlí docela nedaleko od Bernu, nedaleko od Friburgu, tak jste ještě nějak v kontaktu s některými tehdejšími spoluhráči nebo třeba trenéry, nevím?
10: Jako občas jo, ale strašně malinko, vzhledem k tomu, že jsem tady byl opravdu krátce, sehrál jsem jenom pár zápasů, já jsem se bohužel tady zranil, takže jsem pak už nastoupit moc nemohl a to mě jako mrzelo, ale jinak tady odsaď mám moc příjemné vzpomínky, Švýcarsko si myslím, že je taky hokejovou zemí, takže ten hokej tady funguje.
4: A porovnání té atmosféry nebo třeba i kvality hráčů dnes a v roce 2006-2007, kde vy jste tam působil?
10: To se asi úplně nedá, ten hokej se zrychlil, je úplně jiný, vždycky to srovnávání moc rád nemám, ale myslím si, že Švýcarsko se posunulo obecně jako hokejově za poslední, já nevím, 10 let už opravdu mají výsledky, ten jejich herní projev je velice dobrý, už ho nemůžeme považovat za outsidera, už je to prostě plnohodnotný soupeř a k tomu takhle se vždycky musí přistoupit.
9: Možná, když mi tady nahlížíme do těch statistik vašich švýcarských, mohl byste trošku osvětlit tu vaši švýcarskou anabázi, protože my tady vidíme, že tam jsou 2 odehrané zápasy v playoff v týmu v 2. švýcarské lize, jestli to čteme správně, potom baráž o nejvyšší soutěž, tak v jaké situaci vy jste šel do Švýcarska, co vás k tomu motivovalo?
10: Vlastně Biel byl v nižší soutěži a snažil se postoupit do té nejvyšší, takže vlastně mi zavolali, tenkrát já jsem měl jít vlastně do Lugána s Robertem Reichlem spolu a nakonec Robert se rozhodl, že nepůjde a oni teda stáli o to, aby jsme šli oba spolu, jinak že ne. Tak tenkrát mi ten agent, co to vyjednával, nabít, jestli nechci jít do Bílu, že tam mají takovouhle záležitost, že by rádi postoupili a že mají velkou šanci, že mají dobrý tým a to, takže já jsem tam jel s tím, že se pokusíme postoupit do té nejvyšší soutěže. Odehrál jsem vlastně přesně ty dva zápasy v té nižší soutěži. Tam jsem se právě zranil, tam jsem si blbě narazil žebra A pak mě to opravdu limitovalo, že jsem nemohl úplně hrát tak, jak bych si představoval, bohužel se nám to ten postup nepovedl.
4: A vy jste pak zachytil volání domova a vrátil jste se zpátky na několik nakonec úspěšných sezon do Litvínova. Čím to, že jste nechtěl zakotvit ve Švýcarsku na další období, protože my třeba, když teď sledujeme elitní české hokejisty, kteří se neuhnízdí v NHL, tak oni rádi vyrazí právě do Švýcarska a stráví tam několik sezon. Nevím, teď ten poslední příklad mě napadá, Dominik Kubalík.
10: Tak já se přiznám, že já jsem tím, jak jsem prostě tím srdcem ten Litvínovák, tak já jsem vlastně o tom ani nepřemýšlel. Já jsem prostě chtěl dohrát kariéru v Litvínově a tady ta, vlastně to, že jsem šel do toho Švýcarska, tak v Litvínově skončila sezóna, tak jsem takhle dostal nabídku, jestli si nechci prodloužit tu sezónu trochu, takže jsem si ji šel víceméně jenom prodloužit. Já jsem vůbec nekalkuloval s tím, jestli bych šel do Švýcarska hrát, takže tenkrát jsem to tak měl nastavený, asi bych to měl i dneska.
9: Možná malý dotázek na Martina Procházku, našeho hokejového experta. Tebe nikdy Švýcarsko nelákalo?
8: No lákalo, ale já jsem nikdy tu nabídku žádnou nedostal ze Švýcarska, takže to jsem měl smůlu. Bylo to vlastně v období, kdy jsem byl v Omsku, kdy jsme tam právě byli i s Jirkou Šlegrem, tak jsme tam byli vlastně jakoby přes počet a pamatuju si, že můj agent vlastně vyjednával v průběhu sezóny, když jsem se nevešel do sestavy nebo do toho počtu hráčů, který mohl hrát za Omsk, takže mi vyjednával nakonec smlouvu vlastně v Davosu, myslím, že to bylo, ale na poslední chvíli z toho nějak sešlo, takže nevím, nedopadlo to, mohlo se stát, že vlastně z Omsku jsem mohl přejít do švýcarské ligy, ale prošlo to, takže pak už žádná nabídka nepřišla.
4: To říká náš hokejový expert Martin Procházka, stále jsme ve spojení s generálním manažerem české reprezentace Jiřím Šlégrem, a to ve speciálu Radiožurnálu Sport před startem mistrovství světa. Jiří Šlégr, někdejší vynikající obránce, proto pojďme ještě ztratit na pár chvil slovo právě o becích národního týmu. Je tam Filip Hronek, jsou tam další zkušení hráči, třeba i z toho domácího světového šampionátu jako Libor Hájek nebo Michal Kempný, taky aktuálně není na soupisce Jan Ščotka, ale s týmem je přímo ve Švýcarsku. Ale pak je tam ta mladá generace. Jak se vám osobně líbí přínos zatím hráčů, jako je Galvas, Cibulka nebo Alšer, tedy těch borců, které si Radim Rulík, potažmo následně Patrik Augusta, tak trochu vypiplal v mládežnických reprezentacích a teď zdá se, bude ovoce sklízeno.
10: Tak já jsem především rád, že se nám tady rýsuje nějaká budoucnost v obranných řadách. Musím říct, že se mě hezky a zajímavě kouká na Galvase, protože to je neuvěřitelný, co on tam dokáže na malém prostoru kolikrát vytvořit, že vyjede z rohu, kde jsou 3-4 hráče, on s tím vybruslí ven a dokáže vymyslet nějakou akci, takže samozřejmě toho bych asi vypíchnul jako takovýho výjimečného, on to dokazuje i v té extralize. Takže, ale jinak jsem opravdu rád, že je tady máme a že vlastně budou mít první zkušenost s mistrovstvím světa a je to nějaká budoucnost.
9: Filip Hronek, co by nejzkušenější back, i on má nějaký vliv na to, jak si řídí obranu a tak dál?
10: Tak Filip je především hráč, který je zvyklý mít hrozně velký čas na ledě. To si myslím, že bude i tady. On takhle hraje ve Vancouveru a potřebuje být vytížený, takže já si myslím, že on se především bude soustředit na svoji hru. Je to náš klíčový obránce do přesilovky, takže my samozřejmě ty očekávání od něj máme veliký a on je velmi většině vždycky potvrdí. Je to opravdu náš nejlepší back dneska v zámoří a já se na to jeho představení zase těším.
4: Ta kulisa zní, jako kdyby Jiří Šlégr seděl někde na nádraží, ale nebojte se, stále je na hokejovém stadionu ve Friburgu, kde se bude dnes hrát mezi Českem a Dánskem úvodní zápas světového šampionátu. Ještě na Filipa Hronka, on je vlastně jediným pravákem z té defenzivy, kterou vy jste společně s Radimem Rulíkem vzali na světový šampionát. Zeptám se hodně laicky. Není to málo, vzhledem k tomu, že Radim Rulík už v těch minulých sezónách hodně dbal na to, aby měl prostě praváky a leváky tak zhruba vyrovnané?
10: Tak bavili jsme se o tom několikrát, ale bohužel jsme nenašli prostě někoho, kdo by se nám do toho týmu tak hodil, jak si představujeme, a tak jsme se rozhodli, že utvrdíme ty leváky, ale jsou to leváci, kteří umí hrát na pravý straně, takže myslím si, že to zvládnou a já bych to tak úplně neřešil.
9: Poslední otázka, krátké téma na Jiřího Šlégra, vzácného hosta speciálu ke startu mistrovství světa v hokeji, generálního manažera české reprezentace. Vrátíme se ještě k těm zkušenějším hráčům, respektive budeme v nich pokračovat, protože jsme se bavili o Filipu Hronkovi, ale Roman Červenka, jak se z vašeho pohledu projevuje ten jeho leadership v týmu, jak jde příkladem třeba ohledně ochoty reprezentovat, jaký je to muž v kabině?
10: Tak on jde příkladem i mě, já když ho sleduju každý den, jak se věnuje svýmu tělu, jak se připravuje na každý trénink, jakou má rozcvičku, jak když skončí ten trénink, jak se protahuje, jak jde za fyzioterapeutem, aby ho dal zase do pořádku, tak na to je opravdu radost koukat a k tomu nejsou potřeba ani žádný slova, protože za něj mluví ty činy a on, když na ten let vleze, tak opravdu je na 100% připravený a dokazuje to především tou svojí hrou. On toho tolik nenamluví, ale opravdu ukazuje a předvádí takový herní projev, který každý chce mít, a proto k němu kluci určitě zlíží.
4: Zajímavý náhled do reprezentační kabiny českého hokejového týmu nám dal generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. Pane Šlégre, moc díky za váš čas, ať se turnaj co nejvíce vydaří a třeba brzy ještě během něj nebo po jeho konci naslyšenou.
10: Já děkuji za pozvání, zase někde naslyšenou.
2: Speciál Radiožurnálu Sport.
4: A Krištofe, můžeme ostatně pokračovat s tím tématem Romana Červenky, to se asi neomrzí.
9: Ano, a zeptáme se rovnou Martina Procházky, jestli si vzpomene, jestli měl nějakého podobného lídra, někoho, ke komu mohli mladí hráči vzhlížet ve svých reprezentačních dobách.
8: No, asi úplně takového typu, jako je Roman Červenka, asi jsem neměl, nebo jsem nezaregistroval. Ano, my jsme měli také lídry vždycky v tom týmu, byl tam třeba Jiří Dopita, ale ten byl trošku jiné povahy. Nebyl to úplně takový ten, že by byl vysoké postavy, byl to takový, že on hrál dříve házenou, takže měl takové obrovské předpoklady, ale byli to takový ty hráči, kteří se až takhle hodně profesionálně, nebo za nás to tak nebylo, ale já opravdu musím potvrdit to, co říkal Jirka Šlégr, přesně to, co říkal, jenom potvrzuji, ta jeho profesionalita, ten přístup k tomu tréninku, k tomu všemu, to chodí okolo toho vlastně v té kabině, mimo kabinu, tak on opravdu se vždy na tady ty turné dokáže takhle perfektně připravit i v té hlavě, jak se říká v dnešní době, mentálně, a celý ten čas tomu obětuje. Proto je to takovýhle typ kapitána a myslím, že právě pro ty mladé kluky to je obrovský příklad. Za nás to bylo trošičku jiný, tam to bylo takový ten vztah mezi kapitánem a hráčem a bylo víc takový pohodovější.
4: Hokejová dlouhověkost, Roman Červenka nakoukl do extraligy už před více než 20 lety. No a první šampionát, tedy ten světový, odehrál v roce 2009 právě ve Švýcarsku a hned několikrát skóroval. Poprvé to bylo při dominantní výhře 8-0 nad Slovenskem.
11: To vím, 2 góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč. To si taky pamatuju.
12: Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale myslím vyhlášený.
13: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil 6., ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
11: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je, a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady, no, takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
13: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
11: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to teda.
13: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
11: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, z té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
13: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Speciál Radiožurnálu Sport k domácímu hokejovému světovému šampionátu.
9: Hokejový světový šampionát samozřejmě není domácí, letos je ve Švýcarsku a na mistrovství světa i na klubové úrovni toho odehrál dost nejenom Roman Červenka, ale taky náš další host ve vysílání radiožurnálu Sport po linkách se spojil bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2012 a taky má jednu olympijskou účast v roce 2018. Je to útočník bývalý Slávie nebo třeba Chomutovských Pirátů Michal Vondrka. Přejeme krásné brzké odpoledne.
14: To bylo hezký uvítání. Dobrý den, přeji vám.
9: Tak a my jsme se bavili o Romanu Červenkovi, tak můžeme asi rovnou pokračovat. Vy jste s ním hrál několik let. Ve Slávii jste byl u jeho začátku. Jakým způsobem vy vnímáte nějaký jeho vývoj jako hráče, jako osobnosti? Byl to od začátku na první dobrou kvalitní hokejový materiál?
14: Já už jsem to říkal několikrát, protože samozřejmě Červus teď rezonuje celou republikou a takže už jsem to říkal v nejednom rozhovoru, prostě on byl lídr od začátku, tam bylo vidět, jako i když nastoupil jako mladý úplně, když jsme nastoupili třeba spolu, tak na ledě věděl každý, co má hrát a každý do toho šel naplno, aby se to prostě neskazilo, protože on rozdal ty úkoly a bylo to vidět, že to je vůdce od začátku, takže vlastně se divím tomu, že nějak nepřišli lidi mu na chuť před pár lety, protože teď ho vynáší do nebes a před nějakýma 5, 6, 10 lety to byl až takový jako vyvrhel, jo, mi přijde, takže jsem rád, jako, že určitě pro ně je to zádosti učinění a určitě tohleto, co ukazuje teď, tak to já o něm vím od nějakých 19 let.
4: Jak tu roli v uvozovkách vyvrhela Roman Červenka kousal? Máte informace?
14: On úplně v pohodě. Já si myslím, jako, že, nebo já to vím, my jsme, když jsem se o tom s ním párkrát bavil, tak my jsme takový oba dva, že jsme tyhle ty věci jako nikdy neřešili a nějaký jako komentáře a nějaký tyhle ty věci, takže on byl z toho jako úplně v pohodě, tak on si hrál nějakou svoji hru a většinou byl dost daleko od České republiky, takže ho to nějak jako úplně nezasáhlo, takže měl svoje starosti v klubech, kde se mu všude dařilo a když se podíváte na jeho body a kanadský a veškerý jako úspěchy ve světě, kde hrál, tak je to jako neuvěřitelný a vlastně, kdyby se tím měl zaobírat, tak by to možná bylo vidět na jeho výkonech, takže myslím si, že nebo vím to určitě, že mu tohle to vůbec nevadilo.
9: Ano, obrovská reprezentační stálice, aktuální kapitán, který, jak bylo řečeno, ustál i kritiku na některých šampionátech. Můžeme připomenout třeba, že v roce 2018, kdy byl poprvé kapitánem národního týmu na mistrovství světa, tak za 8 zápasů se mu nepovedlo střelit gól, měl 2 asistence a v ročníku 2010 při zisku titulu mistrů světa, tak po životní sezóně v extralize ve Slávii, tuším taky s Michalem Vondorkou, kdy tam nazbíral 97 bodů v základní části a playoff, tak na mistrovství světa 1+1. V letošní sezóně odehrál nejlepší sezónu v extralize od návratu ze Švýcarska. 60 bodů v základní části a 25 v playoff. Bylo to jeho obrovské gala představení a dá se říct, že je na ledě možná platnější než kdy předtím. Ve 40 letech Roman Červenka. Michale, vy jako o 3 roky starší jeho bývalý spoluhráč, jak vnímáte tuhle jeho možná i vzrůstající výkonnost stále?
14: No tak je to neuvěřitelný pro lidi, který ho neznají, ale pro lidi, který ho znají, tak je to prostě daná věc, protože on prostě o sebe pečuje, trénuje, maká naplno, prostě všechno dělá naplno a dělá mnohem víc než normální řadový hráči, jo. Takže v tomhletom, co se týče fyzičky a bruslení a síly, tak v tom si myslím, že úplně nemá konkurenci jako v extralize, možná jako ve světě, takže on se v tomhletom udržuje samozřejmě. A jak se říká, věk nezastavíš, ale prostě jako zraje jak víno.
9: Na Martina Procházku teď jedna taková úplně jednoduchá otázečka. Martine, myslíš si, že Roman Červenka je nejlepším českým reprezentantem v samostatné reprezentaci všech dob?
8: Všechno, všichni, co o něm vlastně mluvíme, tak to asi potvrdíme, že opravdu tak je, že opravdu on během té své kariéry, co se týká národního týmu, tak ukázal a dokázal vlastně všechny tady ty úspěchy. ty rekordní čísla, všechno to potvrzuje a celkově ten jeho přístup, prostě obrovská genialita. Já si chci, mám ještě otázku na Michala, jenom tím, že on samozřejmě s ním získal i ty tituly, jak říká ve Slavii, a to Ormanu Červenkovi se právě říká, že v kabině je velmi tichý jako kapitán, a tak mě by zajímalo, jaký, jako, jaký opravdu je v té kabině, jestli je opravdu si jenom zaměřený sám na sebe, nebo i právě na ty ostatní hráče, jestli je schopný jim dávat nějaké pokyny, nebo opravdu se soustředí jenom čistě na ten svůj výkon.
15: A to je dobrá otázka. Já už jsem to taky někdy říkal před pár lety. On je spíš tiší hráč, jo. On se nějak úplně v té kabině jako neprezentuje, ale on je tak obrovská osobnost, že to všichni jako cejtí, co a jak on se chová podle toho, podle té jeho body language. Každý ví, jako jestli je to dobrý nebo ne, a dokáže zvednout hlas, ale to už jako musí být. Spíše v té kabině tiší, jo.
4: My jsme se v našem speciálu Radiožurnálu Sport před pár minutami bavili s Jiřím Šlégrem a on říkal, že teď na tom současném mistrovství světa Roman Červenka byl jedním z těch lídrů, kteří asi museli trošku popohnat některé mládežníky, kteří prý chodí tak trochu tip-top na některé videomeetingy a obecně srazy a podobně. Tak co jim mohlo takový tichý typ Roman Červenka říct na to, aby umravnil hráče, nevím, a teď neznám konkrétní hříšníky, ale prostě tu mladší sortu, jako jsou Chmelař, Alšer, Galvas a spol.
15: Tak to úplně nevím, ale jak ho znám, tak možná to delegoval na někoho jiného. Aby to někdo jiný mu nějak jako důrazně řekl, to bych tak nějak jako viděl, možná že jim to řekl sám, jako nevím úplně, jak to funguje poslední leta v tom nároďáku, ale tyhle ty věci by si měl každý uvědomit, a pokud si to neuvědomí, tak o to jsou tam tyhle ty lídři, ať je to Roman, nebo to můžou být jako třeba zástupci kapitána, nebo služebně ty nejstarší v tom nároďáku, v tom týmu, kdo jim to jako vysvětlí těmhle hráčům. Takže já bych úplně neviděl Romana, jako že jim to nějak vysvětloval nějak nahlas, možná, že jim to řekl jako, a každý ví, že i když jim to řekne potichu, tak že to má jako váhu.
4: A delegoval to někdy on na vás, nebo spíš vy na něj v roli kapitána třeba v Chomutově?
15: No, já si myslím, jako, že my jsme si vždycky vyšli vstříc, a já si myslím, že on ke mně nějaký výtky neměl ani já k němu, a když jsme něco jako proti sobě měli, tak jsme si to normálně řekli, a tam my jsme mezi sebou žádný problém jako nikdy neměli.
9: Dál si povídáme s Michalem Vondrkou, taky bývalým reprezentantem české hokejové reprezentace, předchozí dva roky manažerem taky reprezentace do 18 let. Teď se možná posuneme trošku dál od Romana Červenky obecně k soupisce českého týmu na mistrovství světa. Michale, co si myslíte o tom, co trenéři dokázali vytěžit z těch omluvenek, které dostali, a jaký má tým potenciál uspět na šampionátu?
15: Tak je to samozřejmě, je to těžký, jako když se vám omlouvají hráči z NHL, což chápu, nikoho jako nesoudím, protože je to prostě jako těžký, každý má v nohách jako x desítek zápasů, někdy 100, takže ještě byly olympijské hry, je to těžký, jako samozřejmě ta nominace není nafukovací, každý trenér má svý oblíbence, každý trenér má svý hráče, kterým věří. To prostě tak je, všichni se tam nevejdou a trenér, když prostě někoho nechce vzít, tak ho neveme. Já když se kouknu na tenhle ten tým, co tady teď, co by měl teď startovat na mistrovství světa, tak si myslím, že to je bruslivý tým. A že je tam hodně bruslařů, a myslím si, že to je vlastně základ v tom výběru Radima Rulíka, protože jak víme, tak ve Friburgu bude veliký hřiště, takže tam na tom bruslení bude hodně záležet. Jo. Tak jestli to jsou důvody pro to, proč nevzal některý hráče, to se musíte zeptat Radima, to já nevím, ale myslím si, že důležitý aspekt k výběru těchto hráčů byla nějaká rychlost. A když se podívám jako na ty hráče, tak všichni jsou dobrý bruslaři.
4: Pod Prahově jsme tam možná cítili jméno Adama Klapky, takže vy osobně, kdybyste měl radit, tak byste nevzal na světový šampionát Adama Klapku z Calgary.
15: To já nedokážu jako takhle posoudit. Já totiž úplně jako neobjektivně. Já když se k tomu teda vyjádřím k Adamovi Klapkovi, tak já ho viděl osobně v Budějcích. Jsem se byl podívat na českých hrách, když hrál proti Švédům, a ta line hrála výborně. Jo. Chmelař, Melovský a Klapka. Pak jsem viděl i ty dva zápasy, tak nějak ne celý, ale hráli fakt dobře. A Bohužel jsem neviděl ty zápasy v tom Švédsku a co jsem se také doslech, tak už to nebylo úplně ono. Tak nevím, jestli se kvůli tomu, že vlastně v tom Švédsku bylo taky velký hřiště a trenéři se prostě takhle jako rozhodli kvůli tomuhle tomu, nebo kvůli výkonu prostě v tom posledním turnaji, to netuším, ale mně se tahle ta lajna v těch Budějovicích líbila.
4: Názory olympijského šampiona Martina Procházky slýcháme každé úterý v Čisté hře a i pravidelně v některých všedních dnech nebo o víkendech. Tak Martine, připomeň jen prosím tvůj názor konkrétně třeba na Adama Klapku.
8: No, je to podobný, no, já jsem taky byl z něho nadšený a od celého toho útoku přesně v Českých Budějovicích jsem si říkal, tenhle ten útok hraje výborně, chvál jsem je, byli hodně agresivní, silní v soubojích, jo, tam bylo to i jak Adam Klapka nevyskl jenom to plexi, ale i posunutý mantinelem, tak říkal jsem si, tady je perfektní důraz, ale asi to potvrzuje slova všech, že na tom velkém hřišti už to pak v tom Švédsku nebylo takové. Ty výkony byly z jeho strany takový už potom, jako kdyby opravdu nikdy mu nestíhal ten krok. A v těch soubích byl pozdě, potom tam byl i několikrát vyloučený, takže tam možná byla i ta kombinace takové trošku toho frustrace, že on možná i sám cítil, že na tom širším a větším hřišti to není úplně ono. No a je to pravda, jak říkal Michal, no prostě teďka ten tým je opravdu vybraný, brusliví hráči, ono ten pohyb bude hodně důležitý, bude to nahoru dolů, bude se hrát rychlý hokej, samozřejmě větší hřiště vám dává více prostoru, takže tam musíte udělat o ten krok dva navíc a to

0: třeba do výběru, teď můžeme mluvit o Petru Sikorovi nebo o dalších hráčích, kteří třeba nedostali moc šancí na srazech. Je někdo, kdo vám, Michale, chybí na té soupisce?
1: To je úplně, abych řekl pravdu, úplně teď si nějak úplně ty jména jako nevybavím. Co se týče golmanů, do toho nějak jako nebudu jako mluvit, protože tomu úplně jako, když to řeknu naplno, tak tomu úplně jako nerozumím. Těm brankářům celkově, takže ty jsou tam jako nějak vybraný, oni mají prostě na někoho možná čekají. K tomu se vyjadřovat nebudu. V obránci si myslím, že jsou vybraný jako jako v pořádku, jako k té nominaci, ono vždycky samozřejmě vydá se nominace, jsou tam jako nějaký mouchy, teď se vždycky strhne nějaká diskuze, lidi mají, jsou pro, jsou proti, jako byli třeba na mistrovství světa tady v Praze 2024, kdy se strhla velká vlna, že ten tým prostě není dobře vybraný a vyhráli jsme zlato. Vždycky se k tomu lidi vyjadřují, pak už samozřejmě ne. Radim Rulík to vybral takhle, kdyby tam byl jiný trenér, vybere to třeba trošku jinak, ale jak jsem řekl, jako, když budete vy trenér, tak vyberete hráče, který věříte. To je prostě jako jasná věc. Ta nominace není nafukovací a on tam prostě může vzít jenom určitý počet obránců a určitý počet útočníků. Tyhle ty kluky vybral, jsou tam hráči, co byli 24 v Praze, s kterýma udělal úspěch, když nejsou hráči z NHL. Samozřejmě bookmakeri nás typují, nás pasují na nějaký 6. místo. To je nějaký předběžný odhad, ale zase je to závislý na těch posilách z NHL, protože všechny ty týmy mají víc posil než my. Mám takový pocit, teda úplně to statisticky nevím, ale mám takový pocit, takže my jsme pasovali nějaký 6. místo, myslím, že nám to může vyhovovat, protože můžeme být takový černý kůň, nemusí se dařit ve skupině a může se to vyhrát, jo, ten průběh může být jakýkoliv, jo, dneska to začne, jsem na to hrozně zvědavej, myslím si, že ten tým bude bruslivý. Kdo mi tam chybí, netuším, jako nechci to nějak jako upravovat, takže já si, za mě je to vybraný, tak jako já jsem se tam jako ničemu nedivil, ten Adam Klapka mě trošku jako překvapil, ale říkám, bylo to asi na úkor toho posledního turnaje, který jsem neviděl, takže já k tomu nějaký výhrady vůbec nemám.
0: Já doplním aktuální čísla ze soupise, které jsou k dispozici na webu Mezinárodní hokejové federace z aktuálních, tedy rostrů jednotlivých týmů. Kanada 22 hráčů, z NHL tam jsou úplně všichni, Spojené státy 18 z 23, tam je dalších 5 hráčů z nižších soutěží severoamerických, potom Finsko 12 hráčů z NHL, Švédsko 10, Švýcarsko 6 a Česko oficiálně, no jak k tomu přistoupit, protože ty Filip statistiky Hronek se různí. Filip Hronek asi nejvíc oficiálně, tím pádem Slovensko by mělo třeba víc hráčů z NHL, ale pak tam jsou hráči, kteří mají nějaké starty v té nejprestižnější zámořské soutěži, ale víc třeba hrají za jiné týmy z AHL. A tak dál ohledně těch omluvenek, které přišly jak se na AHL, tak i z Evropy, tak situaci vysvětloval Radim Rulík, my si to můžeme teď připomenout.
2: První kritérium je, že musí chtít jako reprezentovat, musí chtít na to mistrovství, protože když ty hráči chtějí, tak jsou ochotní prostě tam nechat ještě co v nich zbylo a jít úplně na doraz, protože za národák to ani jinak si myslím nejde. Takže já si myslím, že těch omluvenek je hodně, protože někteří se na to úplně nevěřili, protože byli dobitý tou sezonou. Když vezmu Davos, tak ty měli Spengler, měli na jaký zápasy Eurohockey Tour byli na olympiádě, třeba konkrétně Mati Stránský, takže ten to opravdu měl strašně moc a dlouhý playoff. Takže ten, když mi řekl, že je dobitej a rozbitej a že prostě by tam nenechal 100%, tak jsem mu maximálně věřil a přesně odhadnul své možnosti, své šance. Myslím, že ty kluci, kteří se přijeli a kteří chtějí reprezentovat, tak cítí, že ještě tu energii mají.
3: Slyšeli jsme o Matěji Stránském, ten hraje ve Švýcarsku, z té švýcarské v uvozovkách nominace jen dva hráči, Dominik Kubalík a Daniel Voženílek, jinak dominuje česká extraliga. No a v české extralize působí taky jedna z hvězd dánského výběru, který bude dnes na úvod světového šampionátu soupeřem národního týmu. My se na to ostatně můžeme zeptat taky Michala Vondrky, vzhledem k tomu, že právě tou dánskou hvězdou je Nick Ulesen, muž, kterého vy jistě dobře znáte ze sledování českých Budějovic, tak jak si třeba na něj dávat pozor. Pojďme trošku pozvat na to, že

0: to asi zase bude ten jeden z nejnebezpečnějších hráčů Dánska.
1: Mělo by to tak být, no. Já nevím, jak je na tom teď s nějakou formou, ale pokud přijede v nějaký velký formě, tak určitě bude nebezpečný. Je to výborný hráč v lize je výborný, minulý mistrovství měl skvělý, takže na ně určitě bacha, ale celý ten tým si myslím, že je takový nevyspytatelný a na začátek jako určitě ho nemůžeme jako podcenit, jo. Takže celý ten tým, já si myslím, že je to jeden z kvalitních jako týmů, taky bruslařsky dobře, myslím si, že fyzicky budou hrát. Bude to hrozně těžký zápas.
2: Dánové ti nebudou favority celého šampionátu letošního ve Švýcarsku. Kdo podle Michala Vondrky bude útočit na tu nejvyšší příčku? Koho vidíte vy jako největšího favorita z těch týmů, ať už se bavíme o domácích Švýcarech, o nabité Kanadě, Finsku, Švédsku, Američanech, koho vy tam vidíte na nejvyšší stupínek letos?
1: Tak samozřejmě tam já vidím na nejvyšších příčkách Kanadu, Švýcarsko, Švédsko, my, to bude prostě, tam potom zase záleží, jako jak se bude hrát skupina, kdo s kým bude hrát ve čtvrtfinále a v semifinále. Na tom všechno závisí, ale asi jednoznačně jako bude největší favorit Kanada, ale ty Švýcaři prostě jsou taky jako nevyspytatelný, takže já bych tipnul, že bude finále Kanada, Švýcarsko nebo Kanada, Švédsko. Něco takového. I když blbě typuju občas, ale přál bych to jako Česku samozřejmě, protože se to samozřejmě může semknout a můžeme útočit na ty přední příčky, proč ne, jako. Ale uvidíme, ten první zápas nám napoví, jak to bude celý vypadat a moc se na to těším.
0: To jsou slova Michala Vondrky, bronzového medailisty ze světového šampionátu v roce 2012. Díky moc, že jste se spojil do speciálu Radiožurnálu Sport a zase brzy naslyšenou.
1: Díky za pozvání, mějte se, naslyšenou.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
0: A rovnou tu otázku na největšího favorita můžeme přepinknout nejen na Martina Procházku, ale klidně i na našeho reportéra, který je s námi ve spojení nově přímo ze Švýcarska. Petr Kadeřábek je jeho jméno, tak Petře, hezký den.
4: Dobré odpoledne.
0: Ale nejprve to bude ten Martin Procházka. Tak Martine, kdo je podle tebe největší favorit na medaile třeba na celkové prvenství na světovém šampionátu v ledním hokeji v roce 2026?
5: Dobře, takže já to mám zase zopakovat, to, co říkali všichni přede mnou, takže
0: no,
5: ano, já
0: bohužel.
5: Se přidávám. No, já se přidávám taky, jsou to Švýcaři doma. Myslím, že to bude velmi, velmi silný tým, podpořený fanoušky. Švýcaři to ukazují ještě také 2 roky po sobě, dostali se hodně vysoko. Takže Švýcaři, Kanada, samozřejmě Kanada je tým, který je vždy před každým šampionátem hodně nabitý, ale víme, jak dokážou někdy taky najednou zklamat, jsou schopni prohrát se Lotyšskem, loni prohráli s Dánama, prohráli ve čtvrtfinále, takže jsou schopni také prohrát, ale myslím si, že oni si na to dají pozor. No a přál bych, aby naši se dostali samozřejmě do semifinále, tam už se potom může dít cokoliv, tam už pak každý tým je hratelný, každý tým se dostane do stresu pod tlak, takže bych přál našim klukům, aby se dostali do semifinále a pak už to může být medaile, takže asi bych to viděl takhle nějak.
2: Petr Kadeřábek aktuálně na komentátorském stanovišti v hale ve Friburgu, tak okomentuj trošku švýcarskou atmosféru aktuálně ve městě, třeba ve Friburgu, a pokud víš nějaké informace, tak třeba i ze švýcarského týmu, který je opravdu nabitý pro letošní rok.
4: Je nabitý, to ano. Jinak informace aktuální ze Švýcarska je, že Rolba jezdí po upraveném ledě znovu, po tom rozbruslení, které tady bylo na začátku, když mluvil Jiří Šléger, tak jste slyšeli určitě posluchači ten pohyb hokejistů na ledě, to byli právě Češi při rozbruslení před tím večerním zápasem, pak tedy najela bruska, která brousila, a to bylo právě to nádraží. No a teď jezdí po upraveném ledě Rolba znovu, je to asi takový švýcarský perfekcionalismus, co platí i třeba v dopravě, i v tom, jakým způsobem chodit po stadionu, jakým způsobem pouštět fanoušky a tak dále. Takže Švýcaři jsou připraveni a budou se těšit na to, že konečně Švýcaři vybojují zlato, protože 13 medailí už Švýcarsko od za těch 88 odehraných šampionátů získalo, ale ani jednou zlato z toho nebylo. A ta generace Švýcarů, která je opravdu velmi, velmi kvalitní, je tam spousta hráčů hrajících v NHL, tak prostě na domácí půdě by asi chtěli uspět, kdo by nechtěl. A v poslední době opravdu se těm domácím celkem dařilo, ať už to byli Češi 2024, ať už to byli předtím Finové, ale třeba také Lotyši a jejich historický zisk bronzu, anebo na minulém šampionátu Dánové, kteří prošli až do semifinále. Ale to neodpovídá tomu podle mě, jakým způsobem jsou favorizované jednotlivé celky. Všichni favorizují Kanadu, já si říkám, že na obrovské vlně jsou Američané, protože ti vyhráli poslední šampionát, také olympijské hry. Teď tady mají tým, který může uspět, ale také může vyhořet. No ale já osobně tady favorizuji Finsko, protože to je neuvěřitelně bruslivý tým, nesázejí tolik na mládí jako ty ostatní celky, ale myslím si, že Finové tady mají opravdu setsakra kvalitní tým, ale bude to asi záležet na tom, v jaké formě se po zranění a dlouhé pauze představí Barkov.
0: A jak to, že je přímo ve Friburgu? Já si vybavuju, když jsem tam byl asi 2 roky zpátky nebo rok a půl zpátky na švýcarských hrách, takže to je městečko, které vlastně v ten moment vůbec netušilo, že se tam koná nějaký turnaj Eurohockey Tour. Bylo tam pár banerů přímo u arény, ale že bych někde viděl juchající Švýcary ve velkém, to mi úplně nepřišlo. Tak jak to vypadá teď během světového šampionátu?
4: No on ještě nezačal, takže
0: ano,
4: banery jsou všude, je tady vidět to, že mistrovství světa se koná ve Friburgu, ale ono to, a ty to dobře víš, Adame, to městečko je vlastně utopené pod tím kopcem, na kterém je ta hala BCF Arena vlastně ve Friburgu. A je tady moc hezká, ale uvidíme, kolik si tedy do ní najde fanoušků cestu, protože to zatím vypadá, že opravdu hodně, protože i ty zápasy ve Friburgu se zdají být takřka vyprodány. Zbývá pár vstupenek takhle do rohu nahoře ve 4., 5. patře. Ale jinak opravdu ty všechny zápasy jsou vyprodány. Třeba ten souboj, dejme tomu Itálie s Británií, tak si na sebe narazit nemohou, že Liam Kirky bude hrát v Curychu, ale prostě i ty zápasy, které nejsou zas tak hokejově atraktivní, tak mají prodáno opravdu hodně vstupenek. A já jsem zvědav, jestli právě i ve Friburgu budou chodit třeba švýcarští fanoušci, kteří dokáží vytvořit fantastickou atmosféru. Čechů tady bude dost, to jsem přesvědčen, už i mi píší nějací fanoušci, že jsou na cestě do Friburgu se svými čundrbodami a podobně, už se chystají právě na ty zápasy, ale spíše to bude na ty zápasy, které budou hodně blízko u sebe. To znamená pátek, sobota, teď se to nabízí, pak dejme tomu zůstat do pondělka, ale pak budou 2 dny pauza, takže tady se budou ti fanoušci určitě minimálně ti čeští střídat.
2: Ano, ke švýcarským fanouškům tak určitě má co říct i Daniel Voženílek, který ve Švýcarsku strávil poslední 2 sezóny, pro příští ročník se vrací do české extraligy do Třince, odkud do Švýcarska odešel, a ten taky krátce se zmínil k tomu, že, nebo říkal, že věří, že ta návštěvnost bude třeba oproti turnajům Eurohockey Tour větší.
6: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit, a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Ano, konec konců Švýcarsko je možná takový trošku středobod Evropy, kam by to mohli mít všichni blízko, ale přece jenom domácí Švýcaři, a teď se budeme bavit hlavně o zápasech ve Swiss Life Aréně v Curychu, kde budou doma Švýcaři na tomto mistrovství světa, tak ti zkrátka mají před sebou nějaké vyvrcholení generace. Mistrovství světa po 17 letech ve Švýcarsku dlouho na to čekali, v roce 2020 se tam měl konat šampionát, nekonal se kvůli covidové pandemie, a poslední domácí medaily mají Švýcaři z roku 1953, takže to čekání je opravdu hodně dlouhé. Martine Procházko, jak těžké to může být pro domácí hráče potom ještě, co na posledních 2 šampionátech skončili stříbrní, jak velký tlak na ně může být z pohledu těch domácích fanoušků?
5: Tak tlak, nevím, jestli úplně tlak, ale to, no to, jak jsi zmiňoval, to, že to je nějaká taková ta jejich pro ně poslední nějaká možnost, hlavně doma, oni moc dobře vědí a vědí, jaký to bylo tady pro náš tým v roce 2024, kdy hráli to finále a jak si to tady naši fanouci užívali, takže oni určitě budou chtít tohleto vytvořit právě i svým fanouškům. Pro ty hráče by to bylo skvělé, pro některé skvělé takové to zakončení reprezentační kariéry, nevím, jestli úplně zakončení, ale vrchol té reprezentační kariéry. Takže si to budou chtít užívat a ten tlak si určitě nebudou chtít připouštět. Já si na ní nemyslím, že by třeba u nás kluci, kteří tady byli v tom roce 2024, že by si nějakým extrémním tlakem na sebe se svazovali. Naopak si říkali všichni, jak se to užívají, jak je to perfektní, že ta atmosféra v hale je taková. Takže takhle to myslím budou mít podobně i právě Švýcaři, že určitě si to budou si toho vědomi, budou si to užívat a budou určitě se snažit, jak už jsme říkali před chvílí, že se dostat do toho finále a hrát o to zlato. No.
2: Ono v tom týmu Švýcarů, tohle bude otázka jak na Martina Procházku, tak potom i třeba k tomu může přispět se svým pohledem Petr Kadeřábek ze Švýcarska. Je tam hodně málo změn oproti minulým dvěma ročníkům, kdy vybojovali stříbro Švýcaři. Nejvýraznějšími absencemi jsou Kevin Fiala, Andres Ambíl, Jonas Ziegenthaler třeba, ale oproti loňsku se vrátil do sestavy Roman Jozy. Jak velká výhoda nejdřív ty, Martine, je, že ten tým reprezentační švýcarský může hrát rok co rok vlastně v dost podobné sestavě.
5: Určitě je to dobrý, je to přesně, jak říkáš, je to velmi dobrý pro ten tým. Ty hráči jsou nějakým způsobem několik let takhle po sobě, to znamená, že se mohou na sebe spolehnout, je tam taková to jádro, to zdraví. A ano, občas někdo se takhle vypadne, buď to ze zdravotních důvodů, nebo prostě ještě hraje FNHL, ale je to pro ně dobrý. Já myslím, že opravdu Švýcaři budou velmi silní, je tam spousta právě taky šikovných hráčů, jak zkušeností, tak i tím bruslením Švýcaři budou hodně nepříjemní.
4: No, já si to také myslím, že budou hodně nepříjemní. Bude samozřejmě záležet na tom také, jestli, dejme tomu, Leonardo Giannone bude mít takovou formu, to je golman Švýcarska, jako v té minulé sezóně, na minulé mistrovství světa, kde nainkasoval 242 minut v playoff. To je neskutečné, vlastně dostal první gol až v prodloužení ve finále, jinak byl neprůstřelnou zdí. No a Švýcaři, ano, to je prostě generace někde mezi 99. ročníkem až 2000. Takže oni dozráli opravdu do nejlepších let. Nico Hischier, to je právě borec, který se narodil v 99. roce a za mě tohle to bude největší tahoun celého toho švýcarského týmu a bude chtít určitě, dejme tomu, získat ten titul. Podle mě, kdyby ho Švýcaři na domácí půdě získali, tak nejsmutnějším Švýcarem bude Andras Ambíl, kterému se to nepodařilo a loni ukončil kariéru. Letos už by u toho zlata nebyl, ale možná i pro něj by právě Švýcaři chtěli to zlato získat.
0: Míříme do konce našeho speciálu na Radiožurnálu Sport. I Petra Kadeřábka možná už pořadatel trochu vyhání teď tou ostrou hudbou. Každopádně, Petře, na závěr pojďme jenom shrnout, jaký je teď program českého národního týmu a můžeš to vzít zlehka ohledně dneška, tedy pátku 15.5. a i těch dalších zápasů v základní skupině.
4: Pořadatel mě nevyhání, ale za chvilku začne nácvik otevíracího ceremoniálu, i proto si teď zkouší vlastně tu hudbu, tu už Češi neslyší, protože v tuto chvíli nasedají do autobusu a vrací se zpět do Bernu, tedy do svého hotelu, kde je čeká nejprve oběd, poté meeting, předzápasový, pak chvíli odpočinku, no a pak už se vydají později odpoledne samozřejmě na ten večerní zápas s Dánskem. Zítra je čeká krátké rozbruslení, na které asi úplně všichni nepůjdou, no a pak další zápas a pak konečně tedy den volna, protože dva večerní zápasy nejsou úplně ideální, takhle den po sobě, no a navíc si čeká už v úterý další večerní zápas. Tohleto český tým úplně nepamatuje, že by v prvních čtyřech dnech odehrál tři zápasy a všechny právě až od 20 hodin a 20 minut.
0: To říká náš reportér Petr Kadeřábek, který je spolu s Františkem Kunou přímo ve Friburgu, tak aby pro nás reportovali z každého zápasu národního týmu a vstupovali třeba i do předzápasových studií. Tak díky, Petře, za to.
4: Naslyšenou.
0: Připomeňme, že ta předzápasová studia budou začínat vždy hodinku a čtvrt před startem samotného zápasu, takže pokud zápas začne ve 20 hodin a 20 minut, tak studio bude po zprávách v 19. Pravidelně se jej bude účastnit taky náš hokejový expert Martin Procházka, poprvé tedy už dnes po 19. hodině. Martine, díky za tvé postřehy teď tedy do speciálu. I když si tolik šancí nedostal, neboj se, vynahradí si to právě v průběhu minimálně těch 7 zápasů v základní skupině a určitě pak bohatého playoff. Díky.
5: Nebojím se a děkuju. Naslyšenou.
0: No a díky taky Krištofu Kousalovi, který dnešní speciál připravil.
2: Těším se, naslyšenou.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
8: Policisti našli lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý ukradl muž z baziliky na Jablonecku. Ministr Klempíř se bude zabývat jen některými připomínkami k mediálnímu zákonu. Dobeš vychytal v play-off hokejové NHL další výhru, Hertl pomohl Vegas asistencí k postupu. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu.
9: Kriminalisté už mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Už včera také policie zadržela možného zloděje. A podrobnosti prozradí na tiskové konferenci, která právě začíná.
10: Kterou jsme svolali v případu odsudené Lucie v bazilice Gamelanu ještě.
0: Omlouváme se posluchačům radiožurnálu Sport, spojení s radiožurnálem není úplně ideální a my si tak můžeme zahrát alespoň něco z muziky, protože teď to bylo hodně upovídané, tak tedy na radiožurnálu Sport zase trochu hudby. One.

0: talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. Myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
4: Po vloženém třetím kole nadstavby fotbalové šance ligy je jasno o prvních třech a taky šestém místě v tabulce. Mistrovský titul obhájila Slavia, druhá skončí Sparta a třetí Plzeň. Liberecký Slovan pak elitní skupinu uzavře a příští sezonu bude bez evropských pohárů. V závěrečných dvou zápasech svedou bitvu o čtvrté a páté místo Hradec Králové a Jablonec. I tomu se budeme věnovat, a to v našem pravidelném pátečním magazínu s expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Ale samozřejmě dojde řeč taky na skupinu o záchranu. Pavle, hezký den.
5: Dobrý den.
3: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
2: Šlágr kola.
4: Pavel Horvát vyhrál šance ligu pětkrát, takže je ti asi dobře známý ten pojem mistrovská kocovina. Je to výhoda pro Hradec Králové, protože v neděli se v Malšovické aréně představí právě mistrovská Slavia.
5: Tak samozřejmě ta doba už je malinko jiná, než když jsem hrál já, takže předpokládám, že slavistický hráči se úplně neseřezali dva dny v kuse a chystali by se na další zápas. Přesto si myslím, že určitý uspokojení, určitá pohoda tam bude asi znát a samozřejmě pravděpodobně dostanou hráči širšího kádru prostor.
4: A vzhledem k tomu, že za necelý měsíc začne mistrovství světa, tak dá se podle tebe předpokládat, že ti reprezentanti, kteří jsou na slavistické straně, budou se třeba individuálně šetřit, že si budou chtít dát ten zápas, řekněme, v trochu nižším, slabším tempu?
5: No tak ono, když nastoupíš, tak to úplně nepůjde. Spíš to bude opravdu o tom pocitu hráčů. Myslím si, že ve Slavii to mají takhle nastavený dlouhodobě, že ty hráči, nebo je tam určitě debata s těma hráči, jak se cítějí, nakolik si věří, nakolik si nevěří. A zase na druhou stranu je dobrý, když ty kluci prostě řeknou, hele, já jsem utahaný, prostě nemám na to sílu, nemám na to hlavu nastavenou, tak aby šli hráči hrát, který se na to cítí a těší se.
4: Hradec Králové má na čtvrtém místě tabulky náskok jediného bodu před pátým Jabloncem, který v neděli nastoupí v Plzni. Východočeši ti pak na závěr nadstavby budou hrát na Letné se Spartou a Jablonec derby s Libercem. Tak komu v tom minisouboji Hradec Jablonec věříš víc, že urve čtvrtou pozici?
5: No tak je to zajímavý, tak myslím si, že obě ty mužstva mají šance, samozřejmě bude se rozhodovat, nebo bude rozhodovat každý gol, každá chyba, Hradec má tu pozici lepší a možná si myslím, že spíš, že ji ustojí, protože Jablonec čeká ještě finále poháru.
4: Zápasy Hradec Králové Slavia, Liberec Sparta i Plzeň Jablonec se budou hrát, připomeňme, v neděli od 17 hodin. Všechny najdete v přímém přenosu třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My jdeme s Pavlem Horvátem na skupinu o záchranu, ve které už se hraje prakticky jen o dvě místa, tedy o 15. barážové a o to poslední sestupové.
3: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
2: Na koho se zaměřit?
4: Pokud se podíváte do tabulky skupiny o záchranu v šancelize, tak rozdíl mezi posledním Baníkem Ostrava a 15. Duklou Praha je tříbodový, ale nenechte se zmást, protože Ostravané zakončili i základní část na poslední pozici a tak má Dukla vlastně jeden takový budík navíc k dobru. Pražané se představí zítra v Teplicích, Ostravané doma proti Zlínu. Bude po zítřku hotovo?
5: No tak neříká se mi to jednoduše, protože v Ostravě mám opravdu hodně známých a ten klub je vlastně sympatický všem, kdo proti němu hrajou, protože ty fanoušci jsou tam úžasní, ale ta pozice je velmi těžká a myslím si, že bohužel pro Baník bude hotovo, protože jsem koukal, že Baník nevyhrál 9 zápasů v lize po sobě s různě silnýma soupeřema a úplně nečekám, že se to teďka proti Zlínu prostě zlomí a že najednou vyhrajou 2 zápasy po sobě. Dukla to má kousek, má to ve vlastních rukách a myslím si, že Baník bohužel letos to nestihne zachránit.
4: A v téhle sezóně, proč je Baník v situaci, ve které je, když měl loni ve stejné fázi úplně jiné starosti, končil třetí, pak hrál v létě kvalifikaci evropských pohárů. Čím to je, že teď po 10 letech je tak blízko ostravský tým sestupu?
5: Tak to je asi opravdu na dlouhý rozbor, ale samozřejmě ty hráči jako Rigo, Rigo, Everton, další teď nebudu jmenovat všechny samozřejmě, prostě v průběhu té podzimní sezony odcházeli, nebylo to tak, že odešli v té pauze a to mužstvo si s tím vůbec neporadilo. Pak tam bylo nějaké takové jako posílení, ale pro mě třeba Kohut, který je za mě velmi dobrý hráč, klíčový hráč, tak neodehrál 100% zápasů, byl často zraněný a takovýhle hráč prostě Ostravě chyběl. Myslím si, že těch důvodů fakt bychom našli spoustu, ale takhle v rychlosti bych zmínil tohle.
4: To říká Pavel Horvát na závěr našeho ligového pátečního magazínu. Moc díky za tvůj čas. Měj se fajn.
5: Díky, naslyšenou.
4: Je 13 hodin 18 minut. Připomeňme, že touhle dobou se zítra budeme chystat právě na ty přímé přenosy na stavbové skupiny o záchranu. Od 17 hodin se budou hrát zápasy Baník Ostrava Zlín, Slovácko Mladá Boleslav a Teplice Dukla Praha. A ve stejný čas začne taky finále na stavbové, řekněme, prostřední skupiny o umístění. Karviná, ta bude hrát se Sigmou Olomouc.

Před chviličkou byla řeč o fotbalové Spartě, byť jen hodně zlehká, tak tenhle klub se chystá postavit v Praze v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Ten by měl splňovat kritéria UEFA, tedy Unie evropských fotbalových asociací. Jeho kapacita bude 5000 diváků a sloužit má pro zápasy třeba B týmu nebo ženského A týmu a taky pro tréninky mládeže. Hotový by měl být už v roce 2029, tedy za 3 roky, uvidíme, jak se to povede nakonec se stihnout. No a náklady, které mají dosáhnout asi miliardy korun, uhradí samotný klub, tedy Sparta Praha. Alespoň to při podpisu memoranda s Prahou 4 dnes řekl místopředseda představenstva právě Sparty František Čupr. No a spolu s ním tam byl taky starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Takže se rozšiřuje, řekněme, ten velký sportovní areál, kde v současnosti působí baseballový klub Eagles Praha, je tam třeba taky tenisový klub Konstruktiva, volejbalový klub Braník a jsou tam i další fotbalové menší kluby, ať už je Meteor Kačerov anebo ABC Braník.

Česká tenistka Kateřina Siňáková může po boku Američanky Townsendové vybojovat finále na turnaji v Římě. Jejich soupeřky jsou tak mixem Spojených států a Evropy, ale v tomto případě Španělska, ne Česka. Bukšová ta hraje s Melicharovou Martinézovou. Utkání by mělo začít během následující čtvrt hodinky. Sledovat ho pro vás budeme velmi rádi. Teď je 13 hodin 26 minut, tak přejeme pěkné odpoledne a opatrně, pokud ve společnosti Radiožurnálu Sport kamkoliv cestujete, pokud ještě nemáte konec pracovní doby, nezoufejte, jistě se to mílovými kroky blíží. Za chvíli taky zprávy.

0: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal, podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala a rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud, novelu teď dostane k posouzení Senát. Rusko a Ukrajina se vyměnili po 205 válečných zajatcích, oznámilo to dopoledne ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský výměnu potvrdil, když na platformě Telegram informoval o návratu 205 ukrajinských vojáků. Je to podle něj první fáze výměny tisíce zajatců na každé straně. A nové turistické trasy dnes zpřístupňuje geopark Krajina Břidlice u Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Vedou kolem bývalých dolů, turistům nabídnou desítky rozcestníků, altánů a odpočívadel s dobovými fotografiemi, mapami a také dalšími podrobnostmi o historii těžby Břidlice. Největší turistický altán je ve Starých Oldřůvkách. Sport. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé to udělal už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 za Jihlavou a nehoda u Mělníka na silnici 9. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Jihlavu. Je tam na 105. kilometru zúžení do jednoho pruhu a kolona zabere asi 20 minut. O něco kratší fronty na D1 i v Brně popojíždějí směrem na Ostravu před omezením u D2. Na dálnici D10 z Prahy směrem na Turnov komplikace teď u sjezdu na Bezděčín. Na 40. kilometru v obou směrech se v průtrži Mračen havarovala auta, v každém směru jedno. V obou směrech je teď průjezdný pouze jeden pruh a tvoří se kolony. Větší ve směru z Prahy, zatím asi na 10 minut. Na silnici 9 na výjezdu z Mělníka do Prahy hlásíte nehodu.
4: Hned za cedulí u benzinové pumpy, jak je tam Orlen, nebo co to je. Auto jsem viděl, převrácený v příkopu, jsou tam hasiči, záchranáři, policisté řídí dopravu k Kyvadlově.
3: A tvoří se kolony delší do Mělníka od obce Kly. Ucpává se taky silnice 7 na obchvatu Slaného. U benzínky šel vyfrézovaná vozovka, projíždí se pomaleji. A v Praze silný provoz. Ucpává se mimo jiné Karlovarská ulice. Útočny tramvaje na Bílé hoře směrem do centra. Překáží nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schá.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Start hokejového mistrovství světa, úspěchy i neúspěchy českých hráčů v NHL a nebo konec fotbalisty Alexe Krále v Unionu Berlín. Nejen o tom teď budeme mluvit v pravidelném sportovním přehledu, který připravil Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den. Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
2: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku. To, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer domácí Švýcarsko se Spojenými státy.
0: Hokejová reprezentace zároveň potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v NHL sezona. Manažer národního týmu Jiří Šlégr to řekl ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: Hokejistům Anaheimu skončila sezona, teď jsme o tom mluvili. Boju o Stanley Cup vypadli ve druhém kole play-off po porážce 1-5 z Vegas, kterou podpořil jednou asistencí Tomáš Hertl. Na rozdíl od brankáře Ducks Lukáše Dostála vychytal výhru Jakub Dobeš a Montreal. Díky tomu vede 3-2 na zápasy nad Buffalem.
3: Dobeš předvedl 33 úspěšných zákroků, všechny góly inkasoval v úvodních 11 minutách, ale po obratu se mohl se spoluhráči radovat z triumfu 6-3 na ledě Buffalo. To golman Anaheimu Lukáš dostal od Golden Knights 5 branek z 21 střel a u jedné si připsal asistenci při triumfu 5-1 Tomáš Hertl. Ten se teď z Vegas po vítězství 4-2 na utkání může těšit na finále západní konference playoff NHL, ve kterém už čeká Colorado s Martinem Nečasem. Jakub Kanta, radiožurnál.
0: Hokejové Dynamo Pardubice nechystá výraznou obměnu mistrovského kádru. Tým opustili Robert Kousala, brankář Tomáš Vomáčka. Naopak znovu po 8 letech oblékne pardubický dres útočník David Tomášek. Ten si vyzkoušel NHL, KHL i severské soutěže a teď popisuje, s čím se do Pardubic vrací.
4: Byl něco starší, snad byl něco zkušenější a musel jsem se taky projít nějakýma věcma, zraněníma, pádama, těma negativníma věcma a taky trošku vyzrát, by se dalo říct, jako hráč a jako člověk, takže určitě tady tyhle ty věci doufám, že mě posunuli v tom pozitivním

0: Trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ani do širšího výběru 54 hráčů na letošní mistrovství světa. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: A na závěr basketbal. Nymburk a Opava se dnes od 17.30 poprvé utkají v semifinálové sérii play-off Národní basketbalové ligy. Úvodní dva zápasy se budou hrát na palubovce Středočechů. V neděli začne i druhá semifinálová série mezi Pardubicemi a Brnem.
2: Takový byl sportovní přehled, který nachystal Tadeáš Skalický. Díky.
1: Naslyšenou.
2: 13 hodin 41 minut.

Dokáže si fotbalová Slavia napravit reputaci po víkendovém ligovém derby? To je jedna z otázek, na které neodpovídá pouze poslední díl desítky Pavla Horváta, která byla včera, tedy ve čtvrtek, v trochu netradičním složení, ale najdete ji i tak třeba na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, ale taky nový díl Vinohradské 12, tedy podcastu Českého rozhlasu. Lely.

0: Kateřina Siňáková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou můžou už na čtvrtém Masters v řadě postoupit do finále a také protáhnout aktuální neporazitelnost čítající 17 zápasů. Aktuálně tyhle dvě tenistky bojují v semifinále turnaje v Římě, a to proti španělsko-americkému páru Bučová, Milichrová, Martinézová, jenže prohráli už úvodní game při svém podání a teď i ten druhý, takže je to 0-2 z česko-amerického pohledu v úvodní sadě.
1: Radiožurnál Sport.
0: Fotbalisty Jablonce sice čeká o víkendu předposlední zápas ligové nadstavby ve skupině o titul v Plzni, ale severočeský klub a hráči už se nějakou dobu soustředí, těší a zvou i na sociálních sítích na jiné důležitější utkání. Jaké to dodá v tradiční rubrice Hity sociálních sítí reportér Jakub Kanta. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Láká na středeční finále domácího poháru v Hradci Králové, kde se Jablonec utká s Karvinou. Nejen o trofej, ale taky o jistou účast v pohárové Evropě na podzim. Vítěze MOL Cupu totiž čeká kvalifikace Evropské ligy a minimálně skupinová fáze konferenční ligy. Jablonecký klub pořádá pro své fanoušky automobilový zájezd na finále do Hradce Králové a povzbudit je se pokusili originálním videem, které zveřejnili na Facebooku nebo Instagramu.
3: Já jsem malej za dvě. Táta dneska nemohl, tak jsem to vzal za něj. V Malšovický aréně nás čeká veliká věc. Finále páru! Táta bude bojovat i celý Jablonec. Hraš i ty, já to budu.
2: Říká ve videopozvánce syn jabloneckého fotbalisty Filipa Zorvana.
0: A my míříme dál. Jméno hvězdného basketbalisty Stefa Curryho asi mnozí z nás znají, ale jméno Vito Kučič asi hádám nikdo. Proč si tenhle mladý Chorvat naši pozornost a srovnání s jedním z nejlepších trojkařů všech dob zasloužil?
2: Souvisí to právě s tím, co z tvých úst zaznělo na konci se střelbou trojek. Právě Kučič totiž vyrovnal na tréninku světový rekord Curryho v počtu úspěšných střel z dálky v řadě. Jde o neoficiální rekord, podložený nahrávkou. Basketbalový klub ze Splitu, kde Vito Kučič působí, ji zveřejnil na X-ku z přípravy před duelem se Zabokem. 24-letý chorvatský basketbalista na něm proměnil za sebou, stejně jako v roce 2020 Stephen Curry, 105 trojek. A to ještě podavač míče Vito Kučičovi, asistent trenéra Stipanovič, se nechal slyšet, že jeho svěřenec přitom teprve před pár dny sundal pásku přes oko, kterou nosil kvůli zraněné rohovce.
0: Zajímavé basketbalové výkony jsou tedy i dnes na sociálních sítích. Ty pročítal Jakub Kanta, díky za to.
2: Není vůbec za co, naslyšenou.

Přijeďte na veletrh Natura Viva. Od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Ministr Klempíř se bude zabývat jen některými připomínkami k mediálnímu zákonu. Hokejovou reprezentaci čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Provoz na dálnici D10 komplikuje na 40. kilometru směrem na Turnov nehoda. A počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, na severovýchodě zataženo a občasný déšť a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
3: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Přihlášku na střední školy letos podalo víc než 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií podat přihlášku. Opět teda mohou podat přihlášky tři, již nekonají jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
1: Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy jsou připomínky očekávatelné. Řekl, že se bude zabývat jen těmi podstatnými.
5: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
1: Výrazně pozměnit, ale Klempíř zákon nechce. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před dvěma dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance.
6: Sport. České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rolíka se utkají se severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. S reprezentací je na šampionátu ve Švýcarsku trojce extraligových brankářů. Na soupisce jsou aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali i kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Ve vysílání Radiožurnálu Sport to potvrdil manažer národního týmu Jiří Šlégr.
7: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli projde a podle toho to budeme řešit dál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Jihlavou a ucpaná D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru jsou silničáři a budou tam až do neděle. Jede se jedním pruhem a vytvořila se kolona až na půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony před Mladou Boleslaví. Je tam na 40. kilometru u sjezdu na Bezděčín nehoda. Varovalo osobní auto. Kolona od 35. kilometru a je to na 25 minut. Vážná nehoda je na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. Auto převrácené na střeše v příkopu, dopravu řídí kyvadlově a je tam dlouhá kolona směrem z Prahy. Z Mělníka nebo z Prahy do Mělníka je teď lepší po dálnici D8. Ucpává se i silnice 7 na obchvatu Slaného. U benzinky Shell je tam vyfrezovaná vozovka, je tam schod, jede se pomaleji a zdržíte se čtvrt hodiny v obou směrech. Ještě do Prahy, Pražský okruh směrem z letiště na D1. Čtvrt hodiny budete popojíždět před sjezdem na Ořech. Ucpává se taky jižní spojka v obou směrech, anebo tunely regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a zpočátku ještě v severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty dnes 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Hokejové mistrovství světa je za rohem. Ve zprávách jsme slyšeli o tom úvodním vhazování zápasu Česko-Dánsko 20 hodin 20 minut. Předcházet tomu bude taky studio Radiožurnálu Sport už po 19. hodině po zprávách, ale ty první zápasy jsou tady už během 2 hodin a několika málo minut a jsou to velmi zajímavé zápasy. Vlastně by se dalo z trochu nadsázky říct, že ten duel Česko-Dánsko je pro neutrálního fanouška možná nejméně poutavý, protože večer tam máme shodně s tím hraný zápas Spojené státy Švýcarsko, no a od 16 hodin a 20 minut se odpoledne bude hrát mezi Finskem a Německem a Kanadou a Švédskem. I to budou zápasy, o kterých uslyšíme z úst našich reportérů, tak si to nenechte ujít v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Když už jsme u hokeje, tak světový šampionát, ten se tedy bude teprve rozjíždět. Zámořská NHL, ta už míří pomaličku ke svému konci, známe už 3 ze 4 semifinalistů, řekněme, nebo lépe se tomu říká finalistů konference, jak to mají rádi v zámoří. Žádným takovým není tým Vancouver Canucks, ale tenhle celek, který měl nejhorší výsledek v základní části hokejové NHL, má nové vedení a do něj přibývají dvě velmi známé tváře. A vlastně je to tak trochu jedna tvář, protože se jedná o dvojčata Daniel a Henrik Sedinovi. Jsou totiž prezidenty hokejových operací a budou společně řídit sportovní úsek klubu. Nově doplní taky Ryana Johnsona, který je tedy novým generálním manažerem Canucks poté, co byl odvolaný Patrick Olvin. Takže velké změny se dějí v Britské Kolumbii, úplně na západě Kanady, a budou u toho i dva muži, kteří jsou v klubových dějinách v podstatě rekordmany, jeden má třeba nejvíc zápasu, druhý má nejvíc gólů. Henrik a Daniel Sedinovi.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.

Na Radiožurnálu Sport pro vás máme každý všední den soutěže, tak tenhle týden už je vyčerpaný tím, že už nás čeká jen na pouze víkend, každopádně 8.50, znovu od pondělka pravidelná soutěž. Budeme hrát v tom příští týdnu třeba o fandící šálu na hokejové mistrovství světa, tak pokud se vydáváte přímo do Švýcarska a nebo hodláte alespoň na dálku držet palce třeba v nějaké z hospůdek, kde se bude sledovat na velkém plátně zápas české reprezentace, nebo případně poslouchat, tak pro vás máme alternativu. No a soutěžit budeme třeba taky o vstupenky na fotbalové utkání šance ligy mezi Spartou a Hradcem Králové, tak tedy poslouchejte Radiožurnál Sport i v příštím týdnu naše ranní vysílání, ať nepřijdete o nic podstatného a ani o zajímavé věcné ceny. Yeah!

Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová prohrávají v první sadě semifinále deblu v Římě 3-5, navzdory tomu, že už jim od úvodního gemu soupeřky Bučová a Melicharová Martinezová další podání nesebrali. I teď to vypadá na úspěch na podání českoamerické dvojice a tak by mělo být sníženo na 4-5 z pohledu Siňákové a Townsendové.

0: 14 hodin 19 minut, po 17 letech hostí Švýcarsko hokejový šampionát a právě domácí tým je jedním z největších adeptů na titul. Švýcaři hráli od roku 2013 ve finále 4x, ale vždycky prohráli a naposledy to bylo loni ve Stockholmu.
1: Hraje se prodloužení, jeho druhá minuta končí, teď americká šance na rozhodnutí a je konec. Spojené státy berou zlato, je rozhodnuto po 65 letech, je tu konec čekání na americké zlato. Zlato Sen Anderse Ambíl na konci kariéry o zlatu trvá dál. Američané vyhrávají světový šampionát.
2: Zatímco Spojené státy slavili, Švýcaři brali znovu v uvozovkách jen stříbro. Historicky sice patří tým ze země Helvétského kříže k největším sběratelům medailí, jenže ani jedna z těch 13 nebyla zlatá. Letos to chce švýcarský tým změnit.
3: Tým na to má samozřejmě, nebo minimálně patří do té užší špičky těch favoritů a všech té, no, je to doma samozřejmě. Uvidíme, no. Nedokážu říct. Samozřejmě, že určitě si to přeju moc, protože to finále už hráli dostkrát a nikdy to nedotáhli a těch týmů na tu medaili samozřejmě tady víc.
2: Říká kapitán české reprezentace Roman Červenka. Švýcarům hraje do karet nejen statistika posledních let, kdy se týmům pořadatelských zemí dařilo. Loni bylo poprvé v historii v semifinále Dánsko. Rok před nimi získali Češi zlato, v roce 2023 slavilo bronz pořádající Lotyšsko a ještě před ním zase v Tampere titul Finsko. Navíc Švýcaři mohou spoléhat i na dokonalou sehranost.
4: Vlastně de facto stejný tým každý rok, takže samozřejmě oni mají tu domluvu s tím vedením svazu, že musí jít na každou akci a když nepřijdou, tak potom na to mají nějaký trest, že co se stalo tomu Bišelovi, obránce Dallasu, který kvůli tomu, že nepřijel na nějakou akci na reprezentaci, tak potom nejel na olympiádu. To mají takhle nastavený a funguje jim to. Potom mají větší šanci každý turnaj, že kdokoliv je volný z NHL, tak přijede. No. Rozhodně to jsou tam hráči světového hokeje.
2: Vysvětluje Daniel Voženílek. A ještě jedno plus má Švýcarsko, a to výtečné fanoušky. Tyhle chorály budou znít od 20 hodin a 20 minut v Curychu, kdy domácí celek vyzve v repríze loňského finále Spojené státy. Ve stejný čas nastoupí k prvnímu utkání na mistrovství světa i Češi, a to proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Deblový tenisový pár Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová prohráli v první sadě semifinále turnaje na Antuce v Římě 0-1, respektive tedy prohráli 4-6, takhle to bylo v té první sadě v utkání s Bučovou a Melcharovou Martinézovou, takže to není úplně dobrá výchozí pozice vzhledem k tomu, že chce českoamerický pár natáhnout tu svou sérii 17 vítězných zápasů za sebou. Teď ale míříme na Radiožurnálu Sport dál. Desítky dětí z libereckého kraje bojovali o postup do republikového finále McDonald's Cupu, a to v Ostravě Vítkovicích. V zápasech ve dvou skupinách a dvou kategoriích se hodně dařilo třeba školákům z Turnova a Roztok u Jilemnice, ale nestratili se ani další fotbalisté a fotbalistky, samozřejmě taky z libereckého kraje. Jejich snažením žili přímo na stadionu Unisy i jejich někteří spolužáci.
3: Na libereckém stadionu Unisy děti všude, kam se podíváš, samozřejmě také doprovod, jak rodičovský, tak také učitelský, a mezi nimi taky dlouholetý organizátor krajských kol Pavel Broš.
4: Začínal jsem 2011.
3: No ale tak to už je hezká řádka let, když si ty turnaje porovnají v té době teď, kam se posunul.
4: Tak já si myslím, že je to skoro stejný jako to zázemí a prostě ten doplňkový program a hlavně pak ten svátek fotbalu, to je bomba pro ty děti. Snaží se tam dostat a těší se na to.
3: Takže motivace největší těch dětí je dostat se na svátek fotbalu. Určitě. Letos to bude v Ostravě.
4: Letos je to v Ostravě, sice je to ve Vítkovicích, teda na tom stadionu, vlastně v červnu.
3: Tady v Liberci je vždycky velké téma počasí, teď teda neprší, což teda je taky asi dobře, ale vydrží to?
4: Tak počasí snad vydrží. Nějaký 2011-2012 byla zima, padala sníh, museli jsme to zrušit a hledat náhradní termín.
3: Asi nejhlasitější fanouškovský tábor tady, zdejší je základní škola Husova liberecká. Děti si vyrobili plakáty se jmény svých hrdinů, spolužáků.
5: My jsme tady z Husovky přímo. No.
3: Petra Soldánová, učitelka na základní škole Husova, taky v roli speakera. Jste musela trošičku vybouřit kotel váš tady.
5: Jo, no, trošku to chtělo.
3: Jak tím žijí děti?
5: No hrozně se těšili, mají připravený transparenty a teďkon jsou úplně prostě kotel tady, jak má být, takže já myslím, že spokojenost na obou stranách.
3: Dělali na výtvarné výchově transparenty?
5: Nebo? Včera v rámci pracovek jsem zahlásila, že teda není na co čekat a jdem vyrábět, takže se toho zhostili úplně s chutí.
3: Co na nich tady pozorujete, na těch dětech, je to něco jiného pro ně?
5: Je to určitě něco jiného a hlavně se vlastně spojili, že jo, dohromady, teďkon mají jako jeden směr a je to jeden tým, jako jak na hřišti, tak tady teď vedle, takže perfektní.
3: Asi teda to nedopadne.
5: Asi to teď
3: postupem
5: nedopadne,
3: do krajského finále, ale to nevadí.
5: Aspoň si odnesou zážitek.
3: Říká učitelka ze základní školy Husova v Liberci Petra Soldánová.
6: Ale je to Giro. Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže...
3: A taky vysílání Radiožurnálu Sport tady na stadionu Unisy, jak slyšíte, kilometry Jiřího Ješka, naši moderátoři Karel Janů, Martin Charvát.
6: Ale tak ta stejná stáj.
3: Taky součást tohoto populárního dětského turnaje. Z Liberce Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
7: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
8: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
7: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak, a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle, a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
9: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
11: U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou taky elektronicky. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 halířů, litr bude stát 44,33. Nafta naopak zlevní o 4 halíře na maximálně 41,99 za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA. Píše to agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Polský vládní mluvčí Adam Šlapka řekl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava nemá žádné potvrzení toho, že by se na tomto principu něco změnilo. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. A požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada.
12: Sport.
11: Fotbalová Sparta Praha postaví nový stadion v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady na stavbu uhradí klub. Dnes to řekli místopředseda představenstva Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Jihlavy a nehoda na dálnici D10 před Mladou Boleslaví. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u Jihlavy. Nejdříve před ucpaným sjezdem na 112. kilometru a pak ještě před omezením na 105. kilometru. Celkově se zdržíte přes půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov havarovalo na 40. kilometru osobní auto. Podle našeho zpravodaje se tak stalo za bouřky.
15: Obrovská průtrž vrátil s kroupama a na té dálnici leží asi 2 cm sněhu. On samozřejmě roztává, auta ho rozjezdějí, ale jsou tady obrovský kalůže, do kterých se dá vlítnout.
14: A projíždí se teď jedním pruhem a zdržíte se 20 minut směrem z Prahy. Na příjezdu do Mělníka ve směru z Prahy po silnici 9 postojíte v koloně. Je tam přímo na vjezdu do Mělníka nehoda, projíždí se Kivadlově a hlavně z Prahy je to nadlouho. Z Prahy do Mělníka teď je rychlejší po dálnici D8. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů nehoda před Bochovem. Kousek před benzínkou u Bochova se srazila dvě auta. Podle posledních zpráv teď na chvilku hasiči silnici zavřeli, tak čekejte kolony u Bochova. Větší kolony i na silnici 7 z Prahy do Chomutova popojíždějí ve Slaném. U benzínky je tam vyfrezované místo, je tam schod a kolony v obou směrech na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojediněle bouřky. Zpočátku ještě v severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
13: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů a na rozdíl od Segedu to bylo jednoznačné vítězství, tak na dálku gratulujeme.

0: 14 hodin, skoro 40 minut, krásné páteční odpoledne. Přes 300 expertů z více než 70 zemí světa se tento týden sešlo v Tyršově domě, a to na pětidenním kongresu o sportu pro všechny. Lidé z různých oborů debatují hlavně o tom, jak může všestranný pohyb spojovat generace. No a prezidentem toho organizačního výboru kongresu je starosta České obce Sokolské Martin Chlumský, kterého teď můžeme přivítat ve spojení ve vysílání. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak náročné bylo zorganizovat takový kongres, na který zkrátka přijelo více než 300 lidí z celého světa? Jak dlouho se taková akce připravuje?
1: Tak my jsme o pořádání kongresu usilovali už od roku 2021, pak nám do toho vstoupil covid, takže ty intenzivní přípravy probíhaly teď poslední 2 roky. A ty přípravy byly velmi náročné, protože jsme v organizačním týmu měli zastoupeny

0: Máme zde zástupce jak organizací sportu pro všechny, podobných Sokolu. Máme zde také celou řadu členů olympijských výborů z jednotlivých zemí, nebo například účastníky, nebo respektive zástupce státní správy nebo samosprávy. Máme tady i ministra sportu z Botswany. Takže je to opravdu velmi široké publikum odborníků a zástupců vlastně sportu pro všechny, ať už tedy těch organizací nebo i sportovních klubů, tak i místních samospráv a dokonce i na té vládní úrovni.
1: Říká starosta České obce Sokolské Martin Chlumský, který je tedy v čele organizačního výboru toho kongresu o sportu pro všechny. Hlavním tématem je propojování společnosti pomocí pohybu. Jak se to dá udělat v praxi, třeba propojit prostřednictvím sportu děti a seniory, mě napadá?
0: Tak to je zrovna poměrně velké téma pro Sokol, protože právě propojování generací, seniorů, dětí, ale vůbec celé společnosti je velkým tématem pro Sokola, takže my tady samozřejmě prezentujeme naše všesokolské slety a další aktivity, které v této oblasti máme. A z těch třeba zahraničních příkladů je to výborný příklad organizace, které se například věnují stolnímu tenisu, protože to je aktivita nebo sport, který dokáže propojit opět všechny kategorie, protože je poměrně nenáročný, co se týká třeba organizace nebo přístupu. A pak zde máme například zástupce z Indie, kteří zase prezentují školní sport, kde se snaží propojovat právě seniory prostřednictvím různých aktivačních programů. Takže těch příkladů je tady celá řada.
1: A důraz naopak junior na mládež je asi, hádám, hodně výrazný, vzhledem k tomu, že i třeba předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval měl říct, že pravidelný pohyb je v současné době hodně, řekněme, střídmý, hlavně u dětí. Vidíte to stejně?
0: Ano, je to tak, ty trendy jsou celosvětově opravdu varující. My víme, že u dětí dlouhodobě klesá úroveň zdatnosti, a že i přesto, že jsou třeba organizovány ve sportovních klubech nebo v tělocvičných jednotách nebo organizacích, tak i přesto se zhoršuje jejich zdatnost, ale také mentální zdraví. A to je třeba trend, o kterém tady poměrně velmi často diskutujeme, protože samozřejmě to propojuje ty jednotlivé potom projekty, jakým způsobem s tím pracovat, co se s tím dá dělat.
1: Martin Chlumský, šéf České obce Sokolské, představil to, jak se aktuálně daří českým zástupcům vyměňovat si zkušenosti s těmi zahraničními, co se týče kongresu o sportu pro všechny, který se koná právě v České republice v hlavním městě. Pane Chlumský, díky moc za váš čas, mějte se fajn a ať se i další rokování o sportu vydaří.
0: Děkuji za pozvání a naslyšenou.

Možná si taky pamatujete na hokejového útočníka Liama Kirka, který působil v extraligovém Litvínově v sezóně 2023-2024. I on bude součástí světového šampionátu v nominaci Velké Británie na šampionát v Curychu a Friburgu. Je tenhle forward, který se následně přesunul do Německa a je aktuálně v Eisbären Berlín. Mimochodem, Kirk byl na světovém šampionátu v Rize v roce 2021 jedním z nejlepších hráčů, byl nejlepším střelcem, dal v 7 zápasech 7 gólů a podělil se tedy o korunu pro krále kanonýrů s Kanaďanem Andrewem Mangiapanem. Co týče Velké Británie, tak ta narazí ve své skupině na Spojené státy americké, Maďarsko, Švýcarsko, Finsko, Lotyšsko a Německo, ale my se budeme těšit hlavně na to, co nám nabídne náš národní tým, česká reprezentace. Dnes od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport Česko změří sídly s Dánskem a znovu připomínám, že pokud jste se ještě nestihli naladit na tenhle zápas, tak pro vás máme předzápasové studio, které začne už krátce po 19. hodině po zprávách. Pěkné odpoledne.

0: Vypadá to na konec tenistky Kateřiny Siňakové na turnaji v Římě. Po boku Američanky Townsendové hrají v semifinále na Anduce, ale se španělsko-americkým párem Bučaová, Melicharová, Martinezová prohrávají 4-6 a 3-4. Teď ve druhé sadě navíc na podání jdou soupeřky česko-amerického páru. Jak to dopadne, o tom ještě budeme ve vysílání radiožurnálu Sport rádi informovat. Teď ale ještě jeden návrat na fotbalový turnaj McDonald's Cup, který směřuje k finále v Ostravě. V jihočeském kraji týmy bojovaly o postup v Sezimově Ústí a nejdál ze všech to na hřiště měli hráči z Vimperka.
1: Trenér a učitel vimperské základní školy David Peck slyšel, co hráči říkají.
2: Stále na poslední chvíli všichni.
1: Ale těšili se.
2: Těšili se všichni, no, byli nadšení. Byli všichni tam byli dřív než já.
1: Zaměřujete se na McDonald's Cup? Vyjde čas třeba i na trénink?
2: Máme jednak při škole a pak ještě vždycky před mekáčem, před tím okresním kolem vlastně dáváme dohromady výběr a máme přibližně 4 tréninky, na kterých dáváme dohromady sestavu, nějakou taktiku a teď před tím postupovým vlastně byly asi další 2 nebo 3 tréninky s tou už přímo s tou postupovou jakoby sestavou. Takže i mimo tělák přibližně 4 tréninky před okresním kolem a teď mezi tím jakoby další jakoby 3 ještě mimo tělocvik. No.
1: Ve školních týmech hrají i dívky, pokračuje ředitel krajského kola turnaje McDonald's Cup na Jihočech Otakar Kinč, který připomněl, že před 20 roky byla dívka na fotbalovém hřišti spíš výjimkou.
3: To byla vzácnost, když tam byla nějaká dívka, ale teď ten trend je, takže v kategorii mladší tam je povinnost mít neustále jednu dívku na hřišti, čili některý týmy mají i 2 nebo i 3.
1: Kdyby třeba došlo ke zranění, tak prostě na hřišti musí být dívka.
3: Musí být dívka, ano. A v té kategorii B záleží na tom, jak je dobrá a víme, že jich je dost dobrých. Některý hrajou i nějaké vyšší soutěže, dojíždějí do Prahy, tam, kde se kope i ženská liga třeba.
1: Děvčata jsou v určitých věcech třeba svědomitější?
3: Ježiš, po té fotbalové stránce nevím. To bych nedokázal říct. Když už to hrajou, tak jsou takový cílevědomější a šikovnější a hlavně můžou ty kluky, ty soupeře rozptylovat.
1: No a chuť mají obrovskou do hry.
3: Chuť mají. Kluci teda jen šetřej, to je fakt, takže jsou k ním jako soupeřům.
4: Která se nám vyje pod kůži, holky, kluci.
1: Konkrétně ve finálovém turnaji v Jihočeském kraji bylo přímo na hřišti 27 fotbalistek ze Sezimova Ústí, Kamliáša, Radiožurnál.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
2: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
1: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
3: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
2: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
1: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
2: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
1: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
2: Tenisové bitvy 2. grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
1: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Bulda a zprávy.
5: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čeští hokejisti vstoupí do turnaje mistrovství světa zápasem proti Dánsku. Na dálnici D1 za sjezdem na Jihlavu směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat a teploty většinou do 13 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, říká předseda starostů Vít Rakušan.
6: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
5: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
7: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
5: Muži hrozí trest vězení na 2 roky až 8 let. Pachatel je v policejní celé o vazbě, rozhodne Českolipský soud. Celkem 630 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během 2denní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy, Austrálie, Kostarika a Evropská unie. Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu, který má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V Praze se dnes konají svatojanské slavnosti na Valis. Připomínku patrona všech lidí od vody, svatého Jana Nepomuckého, zahájí průvod od svatovícké katedrály na Karlův most. Součástí akce bude taky regata historických lodí.
8: Svatý Jan Nepomucký, zástupce české země.
9: Letos poprvé na Vltavě popluje i nově zrekonstruovaná historická benátská loď Bizona Byzantina. Na řece ji představí gondoliéři v dobových kostýmech. Hlavní částí programu bude pak seskok parašutistů nebo koncert přímo na hladině Vltavy u Karlova mostu. Hudba Hradní stráže tam v premiéře zahraje symfonii Svědci Pražského hradu, kterou složil pro tuto příležitost skladatel a dirigent Krištof Marek. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
10: Sport. České hokejisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Národní tým nastoupí 20 minut po 8 hodině večer proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. A kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Fotbalový záložník Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé Bundesligy o tom informoval na klubovém webu.
11: Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól vstřelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety, nejdřív na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V minulé sezóně hostoval v Espanyolu Barcelona. V reprezentaci má brněnský odchovanec na kontě 48 startů. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ani do širšího výběru 54 hráčů na letošní mistrovství světa. Jakub Kanta, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpanáde jednička u Jihlavy a nehoda na D10 u Bezděčína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru budou až do neděle pracovat silničáři. Je to ve stoupání ze 3 pruhu do 1 a zdržíte se půl hodiny. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov překáží nehoda na 40. kilometru u Bezděčína. Projíždí se jedním pruhem, kolona z Prahy zabere 15 minut. Cestou z Prahy do Liberce pak ještě kolony na 35. u Hodkovic. Tam je to v obou směrech před omezením na 15 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů v Bochově likvidují následky nehody. Silnice tam byla chvilku zavřená, teď už se projíždí kivadlově. Čekejte v Bochově dlouhé kolony obou směrně. Silnice 9, příjezd do Mělníka směrem z Prahy. Tam vážnější nehoda ve směru z Prahy zabere kolona asi půl hodiny. Silnice 17 z dálnice D35 do Vysokého Mýta u Stradouně se srazila 3 auta a kolona se táhne už z dálnice. V Pardubicích komplikuje už tak silný provoz nehody. 2 auta se srazila v Poděbradské ulici u nákupního centra Globus a fronta se posouvá už z Rybitví. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme zataženost deštěm i trvalejším ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů. V severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik zprávy.
14: Pokud jste nás poslouchali dnes dopoledne, tak jste jistě slyšeli nejnovější kilometry Jiřího Ješka, téma jasné Giro d'Italia. Aktuálně se jede 7. etapa a cyklisté už mají za sebou více než 170 kilometrů. Teď se dokázali dostat ti nejrychlejší taky na stoupání druhé kategorie. To je úplně první, to bude vlastně ve finiši té dnešní etapy, která míří do Blockhausu a je dlouhá dohromady 244 km. Na druhou stranu úvodních nějakých 100 km se jelo více či méně po rovince a v klídku. Aktuální situace, v čele jsou 4 cyklisté, ale žádný z nich úplně neútočí na celkové pořadí. Peloton má ztrátu zhruba 5,5 minuty a až tam najdeme tedy české cyklisty, hlavně tedy Jana Hirta, to je nejlepší z těch českých 3 zástupců, který byl minule včera klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. pozici. Matyáš Kopecký byl včera o 10 příček jen za Hirtem, Tomáš Kopecký, jeho bratr, na 140. místě.
12: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

Informace, která v 15 hodin a 11 minut asi příliš nepřekvapí, kapitánem hokejového národního týmu pro mistrovství světa zůstává Roman Červenka. Jeho asistenty pak budou Filip Hronek a Lukáš Sedlák, takže zajímavá kombinace NHL a extraligy a taky obránce, respektive útočník, budou asistenty Romana Červenky, který vedl s kapitánským C-čkem třeba už zlaté hochy z Prahy z roku 2024, anebo tým, který se nedávno snažil o olympijské překvapení na hrách v Miláně. Co se týče další aktuality, tak česko-americký tenisový pár Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vypadli na turnaji v Římě v semifinále s duem Bučová, Melicharová, Martinezová prohráli 4-6 a 4-6 a skončila jim tak aktuální vítězná série, která měla 17 po sobě jdoucích zápasů.

0: Zavzpomínat dnes musíme taky na několik osobností, které slaví narozeniny a zdá se, že 15. květen se daří fotbalistům přicházet na svět v úhozovkách velkých samozřejmě. Jiří Němec, třeba bývalý český reprezentant a hráč, kterého máme asi nejvíce spojeného s německým celkem Schalke, kde strávil téměř 10 let, dnes slaví kulaté 60. narozeniny. Narozeniny má taky Tomáš Kalas, o řadu let mladší fotbalista, který je shodou okolností v současném kádru Schalke, byť v téhle sezóně kvůli zdravotním problémům nenastoupil. No a 15. května už roku 1921 se narodil taky bývalý československý fotbalista a následně trenér Čestmír Vicpálek, muž, který prošlapal, řekněme, italskou cestu třeba i Zdeňku Zemanovi. Čestmír Vicpálek vlastně strýcem právě českého trenéra Zdeňka Zemana. Vicpálek působil ať už třeba v Juventusu, Turín, v Palermu a to v různých pozicích, hlavně tedy posléze jako trenér. Čestmír Vicpálek nás opustil 5. května 2002, takže to je taková drobná vzpomínka na dalšího fotbalového člověka, další fotbalovou osobnost z české historie. No, do české historie významně patří taky ostravský klub, fotbalový klub Baník Ostrava, který má už 2 kola před koncem nadstavby hodně složitou situaci, aby se z posledního místa vyhnul přímému sestupu do druhé ligy. Ale na rozjetý projekt výstavby stadionu Nové Bazaly, to podle primátora Ostravy sa ODS Jana Dohnala, vliv mít nebude.
1: Chtěl bych říct, že pořád věřím tomu, že se nějakým zázrakem Baník povede udržet nejvyšší soutěži. Nicméně, pokud bych to měl rozdělit, tak samozřejmě ta zakázka na projektovou dokumentaci na přípravu z nového stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si nemím představit, že bychom ji zastavili.
2: Říká primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal. Stavba stadionu Nové Bazaly na místě těch bývalých podle něho nemůže podléhat krátkodobé krizi klubu.
1: Můžu říci naprosto svědomitě, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, tak prostě příprava nových Bazalů poběží dál. Opravdu máme do toho nainvestované velké prostředky, jsme poměrně daleko a neumím si představit, že tento projekt bychom zastavili. Navíc Nové Bazaly, pokud se bavíme o novém stadionu, nejsou projekt, který tady stavíme na 3-5 let, takže nemůže ani podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům formy. Je to opravdu stavba, která se tady staví na 100 let.
2: Pokud by Baník opravdu sestoupil a je to hodně reálné, tak by klub pocítil nižší financování ze strany města.
1: Samozřejmě, co vliv mít bude, tak může být nějaké financování potom samotného Baníku, který je vlastně poživatelem městských dotací. Tady úplně nemím předjímat, ale podle toho stavu, jak ho máme dneska nastavený, by samozřejmě případný odchod Baníku do druhé nejvyšší soutěže znamenal i významnou nižší podporu ze strany statutárního města Ostravy.
2: Pokračuje primátor Ostravy Dohnal. A o kolik by Baník přišel?
1: Podle těch stávajících dotačních titulů my máme nastavené ty stropy těch dotací, takže dneska Baník vlastně čerpá na mládež zhruba 30 milionů korun. S tím, že pokud by byl v druhé nejvyšší soutěži, tak by ta částka byla zhruba kolem 9 milionů korun, takže tam je opravdu ta podpora jako výrazně nižší.
2: Na podzim jsou v Česku komunální volby a ani případné změny ve vedení města by projekt nových Bazalů neohrozily.
1: Je to otázka, kterou jsme řešili opravdu někdy rok zpátky. Pokud se chceme pouštět do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc opravdu bude řešit podle mě minimálně přes ještě další 2 volební období, tak aby ten projekt byl života schopný, tak je třeba získat širokou politickou podporu. Já si troufnu říct, že na dnešní politické mapě není jediný subjekt v Ostravě, který by se v určité stavbě vymezoval, takže věřím, že i kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a došlo by třeba k opravdu velkým změnám, to znamená, že žádná ze stran stávající koalice by už nebyla ve vedení města, takže by ten projekt pokračoval dál.
2: Doplňuje k výstavbě nového stadionu Baníku Ostrava primátor města Jan Dohnal. Baník musí získat v sobotu se Zlínem o bod více než Dukla v Teplicích a pak vyhrát na Dukle, aby měl naději na záchranu. Dukle však stačí v sobotu zvítězit v Teplicích a Baník je druholigový. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: V pravidelné encyklopedii radiožurnálu Sport se v tomto týdnu věnujeme zajímavým statistikám a rekordům světových šampionátů v ledním hokeji. Suverénně nejúspěšnějším brankářem v historii je Vladislav Aleksandrovič Treťak, který se narodil v roce 1952. S hokejem začínal na dnešní dobu až neuvěřitelně pozdě. Bylo to v 11 letech života. Přesto se stal Treťak legendou. Zúčastnil se 13 mistrovství světa a vychytal nejvíc vítězných zápasů. Dohromady 78. Tipněte si teď, kolik zlatých medailí tak Treťak na světových šampionátech díky těm vítězstvím získal.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak bylo jich hned 10. Na prvním mistrovství světa chytal Treťak v roce 1970, naposledy o 13 let později, 83, a jen třikrát na titul mistra světa nedosáhl. Radost Treťakovi a tehdejšímu Sovětskému svazu překazili pokaždé reprezentanti Československa, kteří vyhráli světové šampionáty v letech 1972, 76 a 77. Vladislav Treťak byl prvním evropským hokejistou, který byl uveden do Síně slávy v Torontu. Mezinárodní hokejovou federací byl pak vyhlášen jako nejlepší hráč 20. století, ale nikdy nechytal v zámořské NHL, přestože byl v roce 1983 draftovaný Montrealem jako 138. v pořadí, i když to už byl Treťak v podstatě blízko ke konci kariéry. O Treťakovi několikrát mluvil jeho tehdejší rival Jiří Holeček a ten zdůrazňoval, že skvělých individuálních úspěchů dosáhl Treťak díky vynikající obranné hře celého týmu a jako nepřekonatelného ho nikdy nevnímal. Dokonce s nadsázkou v rozhovorech uvedl, že by sovětský velikán v československé lize ani nechytal. Mezi pěti brankáři s nejvyšším počtem vítězných zápasů na světových šampionátech v ledním hokeji jsou pak po Treťakovi hned dva bývalí golmani Československa, kteří chytali právě v té éře Sovětského svazu a Vladimíra Treťaka, Jiří Holeček a druhý je, tedy Jiří Holeček je na druhém místě, 37 výher, a Vladimír Dzurilla ten čtvrtý, když má o 3 vyhrané zápasy méně. A zapomenout by se nemělo ani na Milana Hniličku, který za samostatnou Českou republiku odchytal 32 vítězných utkání. Tak taková byla naše dnešní sportovní encyklopedie.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
3: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo víc než 75% z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Letiště v Helsinkách dnes brzy ráno krátce pozastavilo provoz kvůli nahlášenému dronu, který do Finska mohl přiletět ze zahraničí. Informovala o tom televize ILE. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Finská vláda ujistila veřejnost, že nebezpečí nehrozí. Na území Finska už dřív dopadlo několik dronů, podle všeho ukrajinských. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, v sebeobraně útočí drony v hloubi ruského území, mimo jiné i v blízkosti finských hranic. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Do června chce rezort představit vládě další návrhy, které by následně prošly připomínkovým řízením. A Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště, do neděle tam může napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Sport. Čeští hokejisti se ve svém prvním zápase na mistrovství světa utkají s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Friburku ve 20 hodin a 20 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají společný přímý přenos. A kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburku závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Shengyue zaostal za českým olympijským vítězem o necelou sekundu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Jihlavy a ucpaná 35 u Hodkovic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru ve stoupání zúžení ze 3 pruhu do 1 a zdržíte se až půl hodiny. Na D1 kolony taky v Brně směr Ostrava a po pojištění před omezením mají to na 20 minut. Silnice 35 z Turnova do Liberce obousměrně ucpaná před omezením u Hodkovic. Počítejte 15 minut navíc. Na silnici 9 stále kolony na příjezdu do Mělníka z Prahy. Převrátilo se tam auto na střechu a průjezd řídí policisté. Až na půl hodiny je to směrem z Prahy. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte kolony u Bochova. Srazila se tam dvě auta, projedete Kyvadlově a zdržíte se hlavně ve směru z Prahy. V Praze nehoda teď překáží ve Kbelské ulici ve směru na Průmyslovou. Dvě auta před Novopackou a popojíždět budete už z Cínovecké. Ještě do Českých Budějovic. Velmi ucpaná je Strakonická ulice, silnice 3. Jsou tam omezení, zavřená pražská třída a kolony v obou směrech. Tradičně se ucpává i silnice 20 na výjezdu z Budějovic směr Písek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Filip Salač obsadil v hlavním měřeném tréninku kategorie Moto2 před velkou cenou Katalánska v Barceloně 8. místo a v sobotu se představí až ve druhé části kvalifikace. Český jezdec týmu OnlyFans American Racing na okruhu Catalunya zaostal za nejrychlejším Celestinem Vietim z Itálie o necelou půl sekundu, konkrétně to bylo 462 tisícin. Mezi 14 přímo postupujících se mimo jiné nevešel Salačův americký týmový kolega Roberts, takže v tomto ohledu gratulace směrem do Barcelony.

0: Už jen nějakých 40 minut zbývá do začátku světového šampionátu v ledním hokeji, zápasy Finsko, Německo a taky Kanada, Švédsko budeme sledovat na Radiožurnálu Sport prostřednictvím našeho reportéra a večer pak česká reprezentace vstoupí do turnaje zápasem s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi už jednou na šampionátu hrál a to bylo v roce 2009 a na pro něj premiérovém mistrovství. Dokonce několikrát skóroval. Poprvé se to Červenkovi povedlo proti Slovensku.
1: To vím, dva góly jsem dal. No,

0: párkrát říkal, nikdy člověk neví, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady, no, takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
1: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
0: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to teda.
1: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
0: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, té kabiny a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
1: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Česku známe zatím jenom širší nominaci na fotbalové mistrovství světa, co se týče národního týmu vedeného Miroslavem Koupkem, ale některé národní týmy už ukázaly na jednotlivé hráče. Teď naposledy mě napadá Bosna a Hercegovina, která to udělala krásným představovacím videem, kdy z různých koutů Bosny vždy nějací příbuzní nebo kamarádi oznámili jméno toho daného nominanta. Francie to zase udělala takovým graficky velmi hezkým, trochu dětským, ale zároveň velmi poutavým videem, kde ukázala na jména jako Mbappé, Rabiot nebo bratři Hernandezové a spol. No a co se týče Belgie, tak tam nevím teď přesně, jaké bylo to video. Každopádně je důležité, že už belgická nominace stojí a Romelu Lukaku v ní nechybí. Navzdory tomu, že v této sezóně odehrál kvůli různým zraněním jen 7 zápasů.

zápasů. Mezi 26 jmény, která dnes oznámil trenér Rudy Garcia, jsou i dva úplní nováčci. No a co se týče Lukaka, tak ten bude doplněn zase nějakými zkušenými spoluhráči. Jsou tam třeba Thibaut Courtois, Axel Witsel nebo Kevin De Bruyne. Ti všichni se chystají už na svůj čtvrtý šampionát. Největší překvapení z těch hráčů, kteří vypadli, je pravděpodobně útočník Lois Openda, kterého jsme mohli sledovat v barvách Juventusu Turín, anebo předtím za Lipsko.

Na Radiožurnálu Sport jdeme den po dní až k evropskému zlatu, které vybojovali českoslovenští fotbalisté 20. června roku 1976. A protože je to 50 let od jednoho z nejvýraznějších úspěchů českého nebo československého sportu, tak si symbolicky procházíme posledních 50 dní do finálového zápasu a vítězného penaltového rozstřelu. V našem seriálu už jsme si postupně připomněli, co se u nás dělo od 2. do 14. května. Dnes je 15. květen, tak se logicky v kalendáři i rozhlasovém archivu posouváme zase o den dál.

0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv.
1: 15. května roku 1976 to ještě nemohla být ta nejdůležitější událost dne. Odveta čtvrtfinále mistrovství Evropy mezi československými a sovětskými fotbalisty se hrála přesně o týden později. Ale je znát, že se ten čas blíží a že je očekávaný duel v Kyjevě stále větším tématem. Na druhou stranu tím je i velmi napínavý ligový finish, boj o titul, který se pochopitelně týká i většiny hráčů národního týmu. Reportéři v novinách reprezentanty v těchto dnech zrovna nešetří a opakovaně se jich ptají, jestli teď pro ně není nejvyšší domácí soutěž přes velmi napínavý finish na vedlejší kolej. Například československý sport 15. května roku 1976 nabízí další díl seriálu Před odvetou. Tentokrát zpovídá útočníka Dukly Zdeňka Nehodu a teď cituji jednu z otázek. Vraťme se na zem, říká se, že reprezentanti někdy v ligovém kole odpočívají.
2: My v Dukle rozhodně chceme jít svým výkonem nahoru, odpočívat nikdo nechce. Jestliže to tak vypadá, pak nevím. Hrajeme tak, na co stačíme, co je v nás, musíme šetřit síly i na poslední minuty ligových utkání. Konečně poslední výsledky našeho mužstva fanoušky jistě naladili. Je vždycky lepší, když s námi nikdo nepočítá, když jsme v závětří, ale chceme hrát dobrý fotbal a pokud jde o národní mužstvo, říkám odpovědně, že je snem každého z nás probojovat se mezi poslední čtyři v závěru mistrovství Evropy.
1: Odpověděl tenkrát reprezentační útočník ve službách pražské Dukly Zdeněk Nehoda v podobném duchu, jako den předtím Jaroslav Polák, záložník slovenského celku VSS Košice. Postup mezi nejlepší čtyři evropské národní týmy byl velkým snem a po těžké kvalifikaci k tomu stačilo zvládnout odvetu se Sovětským svazem v Kyjevě.
2: Už když jsem viděl los, byl jsem celkem rád. Vlastně před losováním jsem měl přání, abychom dostali Sovětský svaz nebo Belgii, tedy mužstva, která by se eventuálně dala porazit. Můj tip je stejný jako už po několik týdnů. V Kyjevě se dá zvítězit a můžeme tedy postoupit. V každém případě jsme schopni jako mužstvo i na hřišti soupeře dát branku.
1: Věřil Zdeněk Nehoda, který ten den nastupoval k ligovému zápasu na hřišti pražské Slávie. Utkání vysílala Československá televize a tak jste mohli ve vašich domácnostech slyšet i tuto uváděcí skladbu.

0: Gólovou radost tenkrát rozdávali jen reprezentanti v řadách Slávie Dušan Herda a František Veselý. Slávia díky výhře 2-0 odskočila Dukle na 3 body, dostala se do čela ligové tabulky a mohla čekat, jak dopadne zítřejší duel mezi ostravským Baníkem a bratislavským Slovanem, který měl v kádru zdaleka nejvíc reprezentantů 7. A k tomu i trenéra Josefa Vengloše, který dělal asistenta Václavu Ješkovi u národního týmu. Takže právě vítěz dvou předchozích ligových ročníků Slovan to měl v závěru jara hodně náročné.
1: Zima, nezima, mráz, nemráz. Napriek tomu takto začínal pravidelný 10-kilometrový maratón hráčov nášho majstra vo futbale, bratislavského Slovana.
0: I proto se bratislavský Slovan v zimě dopředu připravoval na náročnou jarní část v těžkých horských podmínkách v hlubokém sněhu, jak připomněl československý filmový týdeník z té doby.
1: Josef Vengloš ani tu nezľavil zo svojich už tradičně vysokých požiadaviek.
0: A na soustředění do Tater, do Štrbského plesa, vyrazil Slovan i před důležitým ligovým víkendem a zápasem 27. ligového kola na ostravských Bazalech. I o tom se mluví 15. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 630 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na Porotherm.cz. Porotherm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Dětský ombudsman apeluje na ukotvení tvorby pro děti v novém zákoně o médiích veřejné služby. Soud rehabilitoval undergroundového básníka Ivana Jirouse. České hokejisty povede na mistrovství světa jako kapitán Červenka. Příjezd do Mělníka od Prahy po silnici 9 brzdí nehoda. A počasí zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky postupně se bude od západu vyjasňovat. A teploty většinou do 13 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují jistotu financování.
4: Média veřejné služby musí mít zajištěno financování i na vysílání a vytváření programů pro děti. V tom návrhu jsou ty děti opomenuty, takže my jsme připomínali, že by měly být zahrnuty do té cílové skupiny. Pokud se jedná o to financování, to se já stejně tak jako veřejný ochránce práv domníváme, že ta jistota tam dána není.
2: Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Podrobně to v odpoledním radiožurnálu probereme za pár minut. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 1977 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl ve vězení pětkrát. Slovenský premiér po dvou dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny, zároveň obvinil Evropu z podpory války. Bezpilotní letouny ve středu zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. V Handlové, kde se před dvěma lety stal terčem atentátu, Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině.
5: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
2: Znečištění řeky Doubravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky, vysvětlil ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
6: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
2: Výsledky by měl inspektorát obdržet v příštím týdnu.
7: Sport. Českým hokejistům začne ve švýcarském Friburgu mistrovství světa. Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní zápas Česka s Dánskem odstartuje ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dvě sezony odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni útočník Daniel Voženílek, který věří, že návštěvnost bude oproti evropským turnajům větší.
8: Myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
7: Souběžně s utkáním Česka s Dánskem se bude hrát duel Spojených států s domácím Švýcarskem. Zhruba za čtvrt hodiny začnou na světovém šampionátu zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Mělníku. Na dálnici D1 silný provoz a kolony čekejte na průjezdu Brnem, hlavně ve směru do Ostravy. Zdržíte se před stavbou D2 asi 20 minut. Na D1 se o něco zkrátila kolona ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou. Před omezením na 105. kilometru postojíte asi čtvrt hodiny. Silnice 9 je stále ucpaná na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Je tam nehoda před benzínkou v Mělníku a kolona je na půl hodiny z obce Kly. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na konci dálnice u Slaného. Za sjezdem na Knoví se stojí nepojízdný kamion, objíždí se Kivadlově. Do kolony směrem z Prahy se dojíždí ještě na dálnici, tak pozor na to. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů postojíte v koloně před Bochovem asi 15 minut. Je tam před benzínkou v Bochově nehoda a projíždí se Kivadlově. No a připomínáme ucpanou silnici 35 z Turnova do Liberce. U Hodkovic nad Mohelkou je omezení. Kolony v obou směrech zaberou 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se místy objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty zítra 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
10: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 společných výher. Ze španělsko-americkou dvojicí Bučová, Melikarová, Martinézová prohráli 4-6 a 4-6 a tak mají první přemožitelky od ledna. Deblová světová jednička Siňaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej v kariéře ze 4 hry. Co se týče antukového turnaje v Římě, který předchází Roland Garros, tady druhému tenisovému Grand Slamu sezony, tak tam se aktuálně hraje taky docela dost zajímavý zápas o postup do finále. Kasper Ruud, to je norský tenista, proti domácímu Italovi Darderimu zatím vede 4-1 v první sadě. Zatím je to tedy taky 40-40 v tom aktuálním rozehraném gemu, kdy servíruje Darderi. A pak se bude hrát večer mezi dalším italským tenistou Sinnerem a to proti Rusovi Medvedevovi. Nastoupí Jannik Sinner, který si tak nějak veřejně postěžoval teď v posledních hodinách a dnech, že nerad chodí na kurt tak pozdě, jako to má být teď, že hrát ve večerních hodinách je pro něj vždycky složitější nežli odpoledne. Aktuálně je start toho zápasu naplánovaný na 19. hodinu, pakliže by se třeba ještě posunoval ten zápas mezi Ruudem a Darderim, je taky možné, že na Sinnera s Medvedevem dojde ještě později. Na hokej dojde ve vysílání Radiožurnálu Sport už za čtvrt hodinku poprvé, kdy budeme sledovat bedlivě vstup 4 reprezentací do hokejového mistrovství světa. Příjemný poslech je 16 hodin 8 minut.
3: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.

0: Cyklisté v 7. etapě Giro d'Italia se chystají na vrchol dnešního programu a tím je závěrečné stoupání první kategorie na takzvaný Blockhaus, kde občas končí právě některé etapy tohoto slavného cyklistického závodu, tedy úvodního z každoroční Grand Tour. V 7. etapě zatím zbývá tedy do cíle nějakých 26 km a to nejrychlejší čtveřici. Jsou tam dva Nizozemci, jeden Kanaďan, jeden Španěl. Žádný z favoritů na celkové pořadí, to je nejdůležitější na zmínku. Ale peloton se pomaličku začíná přibližovat, zatímco před zhruba 3/4 hodinkou, možná spíš hodinkou, to byla ztráta 5 3/4 minut, tak teď jsou to už jen 3 minuty, které peloton ztrácí. Připomeňme, že v celkovém pořadí nejlepším ze 3 Čechů je 19. Jan Hirt. O konečném výsledku taky na radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Ztrácíš se před očima.

0: 16 hodin, skoro 15 minut přesně, posloucháte Radiožurnál Sport v pátek 15.5. a to znamená, že začíná světový šampionát v ledním hokeji. Hokejovou reprezentaci tu čeká první zápas hned dnes večer od 20 hodin a 20 minut, nastoupí proti Dánsku a na Radiožurnálu Sport se tomu budeme věnovat taky s předzápasovým studiem už od 19 hodin a zhruba 6 minut. Český tým je oproti minulým letům dost obměněný, i když některé stálice zůstávají, třeba jen mění klubovou příslušnost. Roman Červenka, ten už bude hrát na svém 13. světovém šampionátu, no a mezi obránci je pak tím nejzkušenějším Michal Kempný.
1: Já se na to těším, pro mě nároďák vždycky byl, bude, nebo vždycky byl, je, nevím, co bude, těžko říct, ale vždycky jsem se hrozně moc těšil na tu šatnu, na tu atmosféru v té šatně, na kluky.
2: Michalovi Kempnému je 35 let, má Stanley Cup, titul mistra světa a také děti. I proto musí přemýšlet už trochu jinak. Kvůli rodině se vrací ze Švédska do Tipsport Extraligy. Po letošních olympijských hrách, konci klubové sezony a stěhování ze severu Evropy je tu další milník.
1: Nebudu lhát, je to náročný, že ono to přenastavit vlastně tu hlavu vždycky na to, co prostě je před tebou. Teďka tady máme před sebou mistrovství světa a příprava byla dlouhá a konečně ten start je tady, že na obzoru a všichni se na to těšíme.
2: Říká obránce Michal Kempný, který už má kromě hokeje jiné starosti než nastupující mládí z úspěšných medailových let české dvacítky. Roli Benjamínka má letos třeba útočník Matyáš Melovský.
3: Jo, tak hrozně se těším, vlastně popravdě jsem ani nečekal, že takhle daleko se dostanu, takže určitě je to asi krok dopředu pro mě a těším se na to hrozně moc, asi budu trošku nervózní první zápasy, ale to k tomu patří a těším se na to. Musím teda říct, že jaká je atmosféra v kabině, úplně nevím, protože já i Jarda Chmelař jsme nejmladší útočníci a jsme s golmanama v jiné šatně.
2: Místo jedné velké šatny mají Češi ve Friburgu dvě malé, ale s tím Melovský rád dokáže žít. Stejně jako s novou zkušeností při cestě na rozhovory, kde se nejde vyhnout kanadské šatně a jednomu hráči s šedinami ve vlasech.
3: Teď jsem třeba viděl, že ho Sidney Crosby a tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, když jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejném turnaji, jenom si proti němu zahraju. To je to hustý a těším se moc.
2: Kanaděna Crosbyho bude moci Matyáš Melovský potkat až v posledním zápase v základní skupině. K tomu vede dlouhá cesta, třeba i přes dnešní úvodní utkání proti Dánsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Celý zápas budeme vysílat v přímém přenosu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

all in battle, my brothers who fight by.

0: 16 hodin 23 minut, to znamená, že už dvě, respektive tři minutky, možná jak na kterém stadionu, se hraje hokejové mistrovství světa. Ve Švýcarsku máme reportéra Františka Kunu. Františku, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z 89. světového šampionátu, který právě začal tady ve Friburgu, kde budou hrát večer Češi proti Dánům, zápas od 20 hodin a 20 minut. Rozehráli utkání na tomhle stadionu zhruba pro 9000 diváků Kanaďané a Švédové, takže velký šlágr skupiny ve Friburgu hned na úvod a velký šlágr je to od úvodu, protože na ledě je třeba Sidney Crosby s McLeanem, Celebrinem a Scheiflem v prvním útoku, takhle Kanaďané nabili první formaci. Crosby doplnil tým i přesto, že se v průběhu sezony zranil, bylo to na olympijských hrách v Miláně, kde ho zranil, připomínáme, český obránce Radko Gudas, který v noci na dnešek vypadl s Anaheimem, a s tím souvisí i zpráva o brankáři Lukáši Dostálovi, kterého budou čeští trenéři kontaktovat, a to ve chvíli, říkám tedy, kdy se Kanada ujímá vedení a první gól na turnaji tady ve Friburgu dává útočník Toronto John Tavares. Znamená to, že Kanaďané jdou do vedení v polovině druhé minuty, je to první branka. Tavares si najel na levý kruh, dostal přihrávku zprava. Bylo to přečíslení 2:1, které asi Kanaďané zvládají využívat i na menším kuzišti. Tady se hraje na obřím ledě 60 na 30, na což Kanaďané nejsou zvyklí, ale nějak jim to v úvodu utkání nevadí. A tak jeden z nejzkušenějších, John Tavares, 35-letý, v září tedy 35-letý útočník Toronto, otevírá skóre světového šampionátu tady v té části ve Friburgu. Hraje se souběžně i druhé utkání v Curychu, kde Finové s Němci zatím hrají 0-0, a v Curychu to bude večer zajímavé, protože tam se chystá repríza finále z minulého světového šampionátu. Švýcarsko-Spojené státy. Jak známo, loni ve Stockholmu vyhráli Američané po dlouhých 65 letech titul mistrů světa. Jinak už se do haly trousí také čeští fanoušci, kteří jsou ve velkém před halou. Největší skupinu, kterou jsem viděl, tak ta je z Budíškovic, což je místo, které leží na pomezí jeho českého kraje a kraje Vysočina. Jsou to pánové, kteří jsou na 5., možná už 6. světovém šampionátu, podle toho, co měli napsané na vlajce, kromě toho tedy názvu místa, odkud jsou. Švédové se zahrají přesilovku v zápase proti Kanadě v tom otevíracím duelu tady ve Friburgu. Je u toho na ledě třeba i Ekman Larsson, to je další velká hvězda světového hokeje. Švédové i Kanaďané mají samozřejmě nabitý tým hvězd z hráči z NHL. My budeme ale vyhlížet i to, co se bude dít třeba už od 19 hodin. Naše studio před večerním zápasem začne právě po 19. hodině a mělo by to být i s jedním z českých reprezentantů, který je mimo sestavu. Zatím trenéři nenapsali golmana Kváču, obránce Ščotku a útočníka Jana Mandáta. A právě Jan Mandát by kolem 7:30 večer měl přijít sem na rozhlasové linky na vysílací pracoviště na komentátorskou pozici radiožurnálu Sport tady v hale ve Friburgu, kde se teď aktuálně chystá švédská přesilovka. Na trestnou lavici odešel kanadský obránce Denton Matejčak a Švédové hrají přesilovku. V úvodním zápase turnaje ale Kanada vede nad Švédskem 1-0 po gólu Tavarese. Ve druhé skupině Finsko, Německo zatím v 5. minutě 0-0. Z Friburgu František Kuna, radiožurnál.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera, lebku teď mají v péči restaurátoři. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo velké utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Kyjevě dnes den smutku. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek stoupl na 24. Mezi mrtvými jsou i 3 děti. Dnes to oznámila státní služba pro mimořádné situace. Dalších 48 lidí, včetně 2 dětí, je zraněných. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin až do zítřejších 22 hodin můžou být bankovní aplikace zpomalené. Podobně na tom budou taky klienti České spořitelny. Internetové bankovnictví George bude mít odstávku následující 3 noci. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb, placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na úvod mistrovství světa ve Freiburgu proti Dánsku. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se Spojené státy střetnou s domácím Švýcarskem. První 2 utkání světového šampionátu už začala. Duel Kanady se Švédskem sleduje František Kuna.
2: První gól světového šampionátu dal z přečíslení John Tavares. Znamená to, že Kanada vede nad Švédskem v 7. minutě 1-0. Ve druhé skupině jsou s časem později Finsko-Německo. 6. minuta, zatím bez branek. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda na hradecké dálnici za Sadskou. Na D1 popojíždějí kolony v Brně směrem do Ostravy. 6-kilometrový úsek mezi sjezdy na Výstaviště a omezením u D2 pojedete přes 20 minut. A pak je ještě kratší kolona před Rohlenkou směrem do Ostravy. Na D1 se chvilku zdržíte i směrem do Prahy, a to za Jihlavou. Na kilometru 105 je zúžení kolona do 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové buďte opatrní za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 31 se v levém pruhu srazila 2 auta. Brzdí se prudce, kolona je tam krátká, ale brzdí se. A dobrá zpráva z Mělníka, nehoda na silnici 9 na příjezdu z Prahy je pryč, kolona se rozjíždí, vydržte. Na silnici 35 z Liberce do Turnova postojíte asi 20 minut před omezením u Hodkovic. V opačném směru z Prahy je kolona kratší do 10 minut. A zdržíte se i na silnici 10 z Turnova na Harachov. Před Železným Brodem je omezení, semafor, jede se k Divadlově. Kolona směrem z Turnova je asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Teploty do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Mějte sportovní přístup.

0: Důležité utkání dvou týmů, které aspirují na postup do Ligy mistrů, se dnes večer bude hrát v anglické fotbalové lize od 21 hodin. Aston Villa v Birminghamu přivítá Liverpool. Oba dva týmy mají dvě kola před koncem, schodně 59 bodů, ale Liverpool jasně lepší rozdíl ve skóre. Ve francouzské fotbalové ligánce pak bude hrát baráž, a to o půl hodiny dřív, tedy ve 20:30 mezi Saint-Étienne a Rodez. Tohle je ještě, řekněme, ta předfinální fáze o to, který tým si zajistí místenku pro příští ročník francouzské nejvyšší soutěže. My ale míříme zpátky na hokej. První góly postupně padají v utkáních světového šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku, v Curychu a ve Friburgu. Podrobnosti nám řekne znovu reportér František Kuna.
1: Dohromady ty góly padly dva. Začneme tím, co se děje tady ve Friburgu, kde české hokejisty čeká večer vystoupení proti Dánsku ve 20:20 v našem přímém přenosu. Tady hraje Kanada na úvod se Švédskem. Kanaďané vedou nad Švédy 1-0, trefil se v úvodu John Tavares po přečíslení 2-1. Co je zajímavá statistika, po odehraných necelých 11 minutách mají Kanaďané přesně jednu střelu na branku a ta stačila. Mohli přidat další po té, co Celebrine skvěle napadal v levém rohu, přihrál před branku, kde byl Sidney Crosby v dobré pozici sám, Švédové úplně zaspali a u pravé tyče najížděl z pohledu útočících Kanaďanů Mark Scheifele. Crosby ho ještě na poslední chvíli hledal, ale ta přihlávka přišla poměrně na poslední chvíli, trošku ještě pod nohy, a tak Scheifele neskóroval, a tak dál platí, že Kanaďané vedou nad Švédskem 1-0. Švédové nevyužili jednu přesilovku. Což neplatí ve druhé skupině pro hokejisty Finska, kteří vedou 1-0 nad Německem ve 12. minutě úvodního vystoupení na světového šampionátu ve skupině v Curychu. Na trestnou lavici putoval Kastner a za necelou minutu Anton Lundell, útočník Floridy, ji využil a Finové tak vedou nad Německem 1-0, stejně jako tady, kde Kanada vede 1-0 nad Švédskem. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

puk do branky, kdy se Tečí prosadil před brankou Stenberg po ráně obránce Haga od modré čáry. Jenomže rozhodčí jsou u videa a zkoumají, jestli to vysokou holí bylo či nikoli. Opakované záběry dávají tušit, že by to gol spíš být nemusel, ale je to opravdu hodně na hraně, a tak rozhodčí přijel ke středovému kruhu, ukázal, že se jde podívat na video, a to se stále děje. Co je příjemnou zprávou, tady ve Frickburgu úvodní zápas, byť ho samozřejmě hrají hokejové velmoci Švédsko a Kanada, tak je tady velmi slušně zaplněno, což rozhodně neplatívá na jiných světových šampionátech, a neplatilo to třeba během švýcarských her, i když hráli domácí. Ano, je to turnaj Evropské hokejové tour, ale na domácí zápasy by tuším mohlo být i plno. Každopádně Švédů je tu v ledišti, řeknu, trochu víc, každopádně ty žluté drezy jsou jednoznačně nezaměnitelné třeba s českými, kanadskými a dánskými dohromady, když ani jednoho Dána jsem tady zatím v dresu tedy neviděl. To je soupeř českého týmu pro večerní zápas. Teď se dozvíme verdikt, jestli úvodní zápas Kanada-Švédsko je vyrovnaný 1-1 či nikoli. Platila branka Svenberga, švédského útočníka, při Teči před brankou. Branka neplatí, byla to vysoká hůla, tak Kanada dál vede nad Švédskem 1-0. Jediným střelcem Tavares. Hraje se i ve druhé skupině v 16. minutě. Finsko vede nad Německem 1-0 po gólu Lundela. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Pokud máte zájem o pohyb, posloucháte tu správnou stanici v Česku a konkrétně třeba posloucháte jistě pravidelně i Kilometry Jiřího Ješka, ten nejnovější dnešní, tedy páteční díl, už je v podcastových aplikacích. Bavili se tam naši moderátoři a zároveň Jiří Ježek, hlavně tedy o cyklistickém Giro d'Italia, ale rozhodně někdy v průběhu dalších týdnů, měsíců dojde řeč třeba i na atletiku a na Diamantovou ligu, elitní seriál jednorázových meetingů. Po odložení závodu v Dauhá, který byl naplánovaný na 8. května, odstartuje v Šanghaji, a to zítra. Hned na úvod sezony se představí fenomenální tyčkař Armand Duplantis. Závodem na 5 kilometrů pak odstartuje venkovní sezonu keňská běžkyně Fight Kipěgonová. Českou stopu tu bude v Číně dolovat, řekněme, nebo vyšlapovat jen Filip Sasínek, a to jako vodič závodu na 3000 metrů.

0: Začal hokejový světový šampionát, na místě máme dva naše reportéry, kteří budou dnes vysílat přímý přenos od 20 hodin a 20 minut Česko-Dánsko. Už předtím 19 hodin a 6 minut začátek našeho předzápasového studia, taky s olympijským šampionem Martinem Procházkou. Teď se ale hrají dva velmi zajímavé zápasy v Curychu a Friburku a na dálku je sleduje, nebo i nablízko, František Kuna.
1: Ten hluk, který slyšíte, znamená oslavu kanadského gólu na 2-0 v zápase proti Švédům. Prosadil se Ryan O'Reilly, který využil poskytnutou výhodu. Kanada měla hrát přesilovku, ale ještě dokázala zamknout svého soupeře. Švédové nezvládli získat ten kotouč pod svojí kontrolu natolik, aby rozhodčí přerušili hru. Ta poskytnutá výhoda mohla trvat nějakých 15, možná 20 vteřin. Byla to dorážka backendem před brankou. O'Reilly se otočil sice zády k brance, pak backendem bouchnul do puku a Magnus Helberg po druhé loví kotouč ze své sítě. Švédové ještě možná reklamují to, že se dotkli kotouče, ale pevně pod kontrolou ho jistě neměli. Byla to rána od modré čáry, Riley si udělal před brankou prostor, pak se k němu puk dostal a dokázal ho přehodit na levý beton přesouvajícího se švédského golmana Magnuse Helberga. A tak tu máme druhého střelce, po Johnu Tavaresovi je také Ryan O'Reilly a Kanaďané vstupují fantasticky do turnaje. Po přesně 16 odehraných minutách zápasu vedou nad Švédskem 2-0. Ve druhé skupině už dávno skončila první třetina, Finové vedou nad Německem 1-0 a hrálo se tam rychleji asi i proto, že tady ve Friburgu se šlo dvakrát k videu. Jednou kvůli neuznanému gólu Švédů vysokou holí po zásahu Stenberga a pak kvůli tomu samému hráči, který fauloval, a rozhodčí se šli přesvědčit, jestli to nebude vyšší trest. Nebyl, byla to dvojka, Kanaďané přesilovku nevyužili, před malou chvílí poskytnutou výhodu před trestem Švédů. Ano, a tak to znamená, že v 17. minutě vede Kanada nad Švédskem 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál. Oh, father, tell me.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Podle amerického prezidenta Trumpa nemá Washington s Pekingem rozpory ohledně Tchajvanu. Čeští hokejisté budou hrát na úvod mistrovství světa proti Dánsku. Nehoda brzdí provoz na dálnici D6 u Sokolova směrem do Karlových Varů. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
4: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
2: Lebkou pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tchaj-wan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory.
5: Mluvíme o Tchaj-wanu, hodně mluvíme o Íránu a myslím, že v obou otázkách si velmi dobře rozumíme. Pokud jde o Tchaj-wan, prezident Xi si nepřeje boj za nezávislost, protože by to znamenalo velmi silnou konfrontaci. Nějak jsem to nekomentoval, jen jsem si ho vyslechl. Chovám k němu velký respekt.
2: Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem. Jestli by Spojené státy přišly asijskému ostrovu na pomoc v případě vojenského konfliktu s Čínou, Trump neodpověděl. Policie České republiky dnes otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
6: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti 1.5. předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek a doufám, že nám v tom bude dařit i do budoucna.
7: Sport. České hokejisty čeká vstup do mistrovství světa. 20 minut po 8 hodině večer nastoupí ve Friburku proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají společný přímý přenos. Kapitánem národního týmu bude na šampionátu Roman Červenka. Turnaj už začal dvěma úvodními zápasy. Duel Kanady a Švédska sleduje reportér František Kuna.
8: Po gólech Tavares a O'Reillyho vede Kanada po první třetině nad Švédskem 2-0, ve druhé skupině také po první třetině Finsko-Německo 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Šmýkalky, taky na D6 u Sokolova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme teď kolony u Mirošovic. Na kilometru 22 před omezením u Šmýkalky se v levém pruhu srazila dvě auta. Kolona zatím do 10 minut. 10-minutová kolona na D1 směrem do Prahy po pojíždí za sjezdem na Jihlavu před zúžením na 105. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové po pojíždí kolona za sjezdem na Sackou. Na kilometru 31 nehoda v levém pruhu a postojíte asi 15 minut. Dálnice D6 směrem z Chebu do Karlových Varů. Za sjezdem na Březovou nehoda na kilometru 134 zasahují i hasiči a dojíždí se do kratší kolony. Opatrně dojíždějte. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále překáží nehoda na 22. kilometru, kousek za plzeňskou dálnicí. Kolona 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty nejčastěji do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
10: Dobré páteční odpoledne. Německý tenista Alexander Zverev odřekl po vyřazení v osmifinále Masters v Římě start na domácím turnaji v Hamburku. Pořadatelům generálky na Roland Garros, kterým nedávno svou účast potvrdil, se třetí hráč světového žebříčku teď omluvil kvůli problémům se zády. A asi se to dá Zverevovi věřit, že si nechce jenom odpočinout před antukovým vrcholem sezóny, protože Hamburg je jeho rodné město. V roce 2023 tam slavil titul, takže se určitě rád vrací. Ale tentokrát tedy Alexander Zverev nebude v Hamburku startovat. Když tedy byl zmíněn turnaj v Římě, tak tam zase směřovali k velkému úspěchu Kateřina Siňáková a Tyler Townsendová, jenže jejich vítězná cesta se zastavila po třech titulech na tisícovkových podnicích okruhu WTA a 17 vyhraných zápasech tentokrát narazila kosa na kámen, no a hvězdný česko-americký pár prohrál se španělsko-americkou dvojicí Buxaová, Melicharová, Martinézová 2x4-6.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Legendární skupina YouTube ve vysílání radiožurnálu Sport 17:10:30. Ve chvíli, kdy už nějakou chvíli běží mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku, po první třetině ve Friburgu v té české skupině Kanada vede nad Švédskem 2-0. No a v duelu, který se hraje v Curychu, Finsko vyhrává nad Německem 1-0 už ve čtvrté minutě druhé třetiny. Za pár minut se samozřejmě do Švýcarska vypravíme za naším reportérem, abychom zjistili, jak se tyhle duely budou vyvíjet dál. Teď ale pojďme za jiným tématem. Desítky dětí z Libereckého kraje bojovaly o postup do krajského finále McDonald's Cupu v Ostravě Vítkovicích. V zápasech ve dvou skupinách a dvou kategoriích se hodně dařilo školákům z Turnova a Roztok u Jilemnice, ale nestratili se ani další malí fotbalisté a fotbalistky z Libereckého kraje. Jejich snažením žili přímo na stadionu Unisy i jejich někteří spolužáci.
1: Na libereckém stadionu Unisy děti všude, kam se podíváš, samozřejmě také doprovod, jak rodičovský, tak také učitelský a mezi nimi taky dlouholetý organizátor krajských kol Pavel Broš.
2: Začínal jsem 2011.
1: No ale tak to už je hezká řádka let, když si ty turnaje porovnají v té době teď, kam se posunul?
2: Tak já si myslím, že je to skoro stejný jako to zázemí a prostě ten doplňkový program a hlavně pak ten svátek fotbalu, to je bomba pro ty děti. Snaží se tam dostat a těší se na to.
1: Takže motivace největší těch dětí je dostat se na svátek fotbalu. Určitě. Letos to bude v Ostravě.
2: Letos je to v Ostravě, sice je to ve Vítkovicích, teda na tom stadionu, vlastně v červnu.
1: Tady v Liberci je vždycky velké téma počasí, teď teda neprší, což teda je taky asi dobře, ale vydrží to?
2: Tak počasí snad vydrží. Nějaký 2011-2012 byla zima, padal sníh, museli jsme to zrušit a hledat náhradní termín.
1: Asi nejhlasitější fanouškovský tábor tady, zdejší základní škola Husova Liberecká. Děti si vyrobili plakáty se jmény svých hrdinů, spolužáků.
3: My jsme tady z Husovky přímo. No.
1: Petra Soldánová, učitelka na základní škole Husova, taky v roli speakera. Jste musela trošičku vybouřit kotel váš
3: trošku
1: tady.
3: Jo, no, trošku to chtělo.
1: Jak tím žijí děti?
3: No hrozně se těšili, mají připravený transparenty a teďkon jsou úplně prostě kotel tady, jak má být, takže já myslím, že spokojenost na obou stranách.
1: Dělali na výtvarné výchově transparenty?
3: Nebo? Včera v rámci pracovek jsem zahlásila, že teda není na co čekat a jdem vyrábět, takže se toho zhostili úplně s chutí.
1: Co na nich tady pozorujete, na těch dětech, je to něco jiného pro ně?
3: Je to určitě něco jiného a hlavně se vlastně spojili, že jo, dohromady, teďkon mají jako jeden směr a je to jeden tým, jako jak na hřišti, tak tady teďkon vedle, takže perfektní.
1: Asi teda to nedopadne.
3: Asi to teď
1: s postupem
3: nedopadne,
1: do krajského
3: ale
1: finále, ale
3: to nevadí. Aspoň si odnesou zážitek.
1: Říká učitelka ze základní školy Husova v Liberci Petra Soldánová.
4: Ale je to Giro. Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže...
1: A taky vysílání radiožurnálu Sport tady na stadionu Unisy, jak slyšíte, kilometry Jiřího Ješka, naši moderátoři Karel Janů, Martin Charvát.
4: Ale tak ta stejná
1: taky součást tohoto populárního dětského turnaje. Z Liberce, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Za 3 hodiny a 3 minuty nastoupí čeští hokejisté ke svému prvnímu utkání na světovém šampionátu ve švýcarském Friburgu se na úvod základní skupiny, kde je čeká celkem 7 duelů, utkají s Dánskem. No a národní tým povede do tohoto souboje jako kapitán Roman Červenka. Ono se to očekávalo, ale pár hodin už máme k této informaci takzvaně razítko od trenérů národního týmu. No a Roman Červenka se v tomhle případě vyrovná Robertu Rajchlovi, protože i on teď stejně jako legenda kapitán povede českou reprezentaci na světovém šampionátu s C-čkem na hrudi do 6. vrcholného turnaje. Robert Rajchl s C-čkem tedy na prsou přivedl národní tým ke 3 titulům světových šampionátů. Tak věřme, že třeba Roman Červenka ho v tomto směru dokáže ještě vyrovnat, ale k tomu by potřeboval, aby tedy zvítězil s národním týmem třeba na tom letošním šampionátu a i v příštím roce, protože zatím má na kontě 1 titul v pozici kapitána, vybojovaný, jak asi dobře víte, před 2 lety na šampionátu v Praze. Aktuálně už se na turnaji ve Friburgu a v Curychu hrají úvodní 2 zápasy celého turnaje a jsou to rozhodně atraktivní duely a tak jejich vývoj na radiožurnálu Sport zkontrolujeme zase za pár minut.

0: Pořádně nabitý je hned úvodní den letošního hokejového mistrovství světa. Vždyť z těch 8 týmů, které jdou na úvod a v úvodní hrací den do akce, hned 7 bojovalo ve vyřazovacích bojích loňského turnaje. No a hned se také bude opakovat loňské finále ze Švédska. Proti sobě totiž večer půjdou Spojené státy americké a Švýcarsko. To bude duel v Curychu, ve Friburgu nastoupí Češi proti Dánům. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Aktuálně už se ale ve zmíněných dějištích vrcholné hokejové akce hrají první dva duely celého turnaje a i ty mají velmi atraktivní obsazení. A tak nám především o zápasu mezi Kanadou a Švédskem, který se hraje v Priburgu, něco poví náš reportér František Kuna.
1: Snad i něco víc, mohu mluvit o dvou gólech. První dal John Tavares, druhý O'Reilly a Kanada vede 2-0 na začátku druhé třetiny. Před malou chvílí měl šanci švédský tým. Lukas Raymond u pravé tyče zakončoval, ale nakonec upadl a gól z toho nebyl a tak dál platí 2-0. Byť to tak chvíli nebylo, co se týče toho, co by viděli fanoušci v zaplněné hale ve Friburgu na Kostce nad ledem, protože na malou chvíli v první třetině se objevilo skóre 1-1, to poté co se Stenberg prosadil tečí před brankou, jenže to bylo vysokou holí a tak rozhodčí šli k videu, nenašli záběr, který by ukazoval gól, naopak ten, který jasně dokázal, že šlo o hru vysokou holí. Ten samý muž pak byl viníkem další situace, Stenberg fauloval a šlo se k videu po druhé. I proto se tenhle zápas tady ve Friburgu poměrně natahuje oproti tomu druhému zápasu. Tady teď aktuálně 23. minuta, Kanada vede nad Švédskem 2-0 a ve druhé skupině úplně už jsou za polovinou základní hrací doby. Finové vedou nad Německem 1-0. V 9. minutě využili Finové přesilovku. Za necelou minutu se o to postaral Lundell a Finové tak vedou nad Německem 1-0. Tady v zápase, do kterého nastoupil třeba i Sidney Crosby za Kanadu, ale není kapitán, protože Kanaďané volí cestu mládí a tak kapitánem pro tenhle zápas je McLean Celebrini, který je centrem prvního útoku s Scheiflím a Crosbym, respektive tahle trojice je v prvním útoku. Crosby má pro tento turnaj pozici asistenta kapitána. 2-0 tady pro Kanadu ve 23. minutě zápasu z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 17 hodin 29 minut a na Radiožurnálu Sport můžeme posloužit jednou aktuální zprávou. Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl na Giro d'Italia horský dojezd na vrchol Blockhaus. Růžový dres lídra ale uhájil Alfonso Eulálio, tedy portugalský závodník. Jan Hirt dojel 11. Tolik základní informace, tedy k dnešní 7. etapě první Grand Tour této sezóny. Další vám samozřejmě nabídneme v našem dalším vysílání. Rozhodně už také můžeme posloužit informací o tom, že olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se jí nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Petrovem, vyhrál tentokrát jednoznačně Číňana Wu Shengqi a porazil o 99 sekundy. O další setinu zpět byl Petrov. Fuchsa byl dnes jediným českým zástupcem ve finále A. Druhý z olympijských šampionů z Paříže Josef Dostál na kilometru dopadl ještě výrazně hůře než před týdnem v Segedu, kde obsadil 13. místo, tentokrát nepostoupil ani do semifinále.
1: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Dánské úřady teď zjišťují, jestli se jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy. Ten několikrát uvázel na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května ho tým dobrovolníků vypustil v severním moři. Velryba nalezená u Dánska uhynula nejspíš před nějakou dobou a leží zhruba 75 metrů od pobřeží. Sport. Čeští hokejisté rozehrají svůj první zápas mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Freiburku proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Kanada hraje na šampionátu proti Švédsku. Podrobnosti má František Kuna.
3: Ve 27. minutě zápasu vede Kanada nad Švédskem 2-0, ve druhé skupině v Curychu vede favorit Finsko zatím 1-0 nad Německem už v závěru druhé třetiny. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Šmýkalkou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za omezením u Šmýkalky. Na kilometru 27 leží mezi pruhy zřejmě podběh od kamionu. Větší kus plastu, brzdí se prudce. Na D1 už jen krátká kolona po pojíždí v Brně směrem do Ostravy. Zdržíte se 10 minut před omezením u bratislavské dálnice. Na D1 kolona i směrem z Brna do Prahy. Za sjezdem na Jihlavu na 105. kilometru budou až do neděle opravovat vozovku. Je to ve stoupání a kolona je tam na 10 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se zkracuje kolona před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. I tam je to asi na 10 minut, brzdí se kousek za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 brzdí provoz nehoda za sjezdem z plzeňské dálnice. Na kilometru 22 blokuje pravý pruh a kolona asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty od 9 do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou naměříme kolem 6. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Světový šampionát v ledním hokeji už odstartoval, a to hned dvěma zápasy v obou hracích městech ve Švýcarsku, tedy ve Friburgu i v Curychu. Náš reportér František Kuna je v aréně právě ve Friburgu, kde čeká večer první zápas také české reprezentanty od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Teď ale sleduje tedy František souboj dvou velkých favoritů určitě i na titul, Švédska s Kanadou. Komu se zatím daří lépe, Františku?
1: Kanadě gólově, protože vede nad Švédskem, ale už jen 2-1, protože Švédové mají skvělou pasáž teď v první polovině druhé třetiny a nadlouho uzamkli. Kanaďané v jejich obraném pásmu, opravdu to bylo takové bago na jednu branku a Švédové z toho dokázali dát gól. Jakob Larsson, jakožto obránce, si najel na levý kruh z velkého úhlu, vypál nadlapačku kanadského golmana Gravese a znamená to tedy skóre 2-1 pro Kanadu. Do té doby ještě měl jednu velkou šanci obránce Johansson, Beci hodně podpořují útok, co se týče švédského výkonu tady zatím na světovém šampionátu v úvodní polovině utkání. Dospěli jsme do 30. minuty, teď zase Kanaďané po dlouhé době a možná snad poprvé v téhle třetině zahrozili a je z toho velká šance. U levé tyčky se postavil Connor Brown a zkoušel zakončit, ale švédský golman Hellberg byl proti, čas se přesunul z jeho pohledu doprava k tyči. Johanssonův šance tedy do poloodkryté branky golem neskončila, pak už skóroval Larsson, 2-1 vede Kanada nad Švédskem, teď je přerušeno, švédský golman má kotouč ve své lapačce. Rychleji se hraje ve druhé skupině v Curychu, kde Finové v poslední minutě druhé třetiny dál drží nad Německem vedení 1-0, byť zažili poměrně nepříjemnou druhou třetinu minimálně v tom ohledu, že hráli dohromady 8 minut v oslabení, ale Němci nedokázali využít ani jednu z přesilovek. Jednou to bylo za příliš mnoho hráčů na ledě, pak za sekání a Martin Palop byl pak vyloučen ještě jednou na 2+2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí a tak Finové ubránili hodně dlouhou část v oslabení v rámci druhé třetiny, která v Curychu za malou chvíli skončí. Finové vedou nad Německem 1-0. Tady ve Friburgu se přesně teď rozeběhla 31. minuta. Švédové jdou do útoku a zdá se, že minimálně v té druhé třetině dokáží využívat toho, že jsou lépe zžiti s širokým kluzištěm. Kanaďané se spíš tlačí ke své brance i v tom obraném pásmu. Je to možná i důsledek toho, že Švédové, když začínají s hokejem, tak jsou zvyklí na velké kluziště, zatímco Kanaďané na to malé. Ale jak známe, Kanadu, ta se rozehřívá pomalu, ale dnes to zvládla poměrně dobře. Rychle vedla 2-0. Teď je to aktuálně v 31. minutě 2-1 pro Kanadu v souboji se Švédskem z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.
0: Za naším reportérem se za pár minut samozřejmě znovu vypravíme, abychom zjistili, jak ony dva zahajovací duely světového šampionátu v ledním hokeji budou dál probíhat.

0: 17 hodin 41 minut z vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme příjemné páteční. Stále ještě můžeme říkat odpoledne. Vždyť venku, alespoň tady v Praze, na Vinohradech svítí sluníčko. No a sluníčko to nesvítí úplně do haly v Nymburku. Tam by mohlo být sluníčko basketbalové. Pokud by domácí vyhráli, tak by ho tam fanoušci určitě tak nějak radostně mohli pocítit, když to takhle řekneme. Ale zatím to úplně nevypadá, protože v Nymburku bylo rozehráno první semifinále národní basketbalové ligy mužů a domácí nestoupili do úvodního souboje s Opavou úplně ideálně, protože běží čtvrtá minuta tohoto utkání, čtvrtá minuta první čtvrtiny a mistrovský Nymburk, tedy obhájce titulu, prohrává s Opavou pátým týmem základní části 4-13. Ale samozřejmě košů padá hodně, zápas bude ještě dlouhý, takže se jistě ledacos ještě může změnit. Jen doplním, že druhou semifinálovou dvojici NBL tvoří basketbal jste Pardubic a Brna. Ti si ale na start své série ještě chvíli počkají. No a 17 hodin 42 minut, myslím, můžeme znovu na světový šampionát v ledním hokeji, protože v zápase mezi dvěma velkými favority celého turnaje, mezi Kanadou a Švédskem, se trošku, jak už naznačoval František Kuna před pár minutkami, může měnit ono to takzvané momentum, tedy to, kdo je aktuálně na vlně a tahá za delší konec v provazu. Proto tedy míříme znovu do Friburgu za Františkem Kunou.
1: Na vlně jsou Švédové, kteří vyrovnali zápas s Kanadou na 2-2 a zvládli to za 8 sekund přesilovky. Na trestnou lavici putoval White Cloud už po druhém zápase a bylo to velice rychlé. Lukas Raymond napřáhl jakožto pravák na levé straně a před

0: vedou nad Německem 1-0. Jediný gól dal v přesilovce v první třetině Lundell. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: A před úvodním vystoupením českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku, stejně jako před každým dalším zápasem výběru trenéra Radima Rulíka, nabídneme ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku hodinu a čtvrt speciál, ve kterém rozebereme celé utkání, ale i všechny souvislosti, které s ním souvisí, ale samozřejmě i celý turnaj, odehrané duely, i to, co nás čeká, zajímavosti. Zkrátka, když bude v studiu Martin Procházka, náš hokejový expert, olympijský šampion z Nagana, tak se rozhodně dostaneme k mnoha tématům, společně i s našimi hosty. Dnes se zapojí Jiří Novotný, bývalý kapitán národního týmu, který má také medaily ze světového šampionátu. A přímo do Friburgu se spojíme i s jedním ze členů českého národního týmu, který se ale zatím ještě nedostal na soupisku, útočníkem Janem Mandátem. Startujeme krátce po 19. hodině a po zprávách. Teď je 7.

0: Na radiožurnálu Sport 1 fotbalová novinka. Brankář Manuel Neuer bude i v příští sezóně chytat za Bayern Mnichov. 40-letý kapitán týmu prodloužil smlouvu o další rok, stejně jako jeho náhradník Sven Ulreich. Informoval o tom tedy klub německých šampionů, který ještě čeká v téhle sezóně samozřejmě poslední zápasy v Bundeslize a potom také finále Ligy mistrů proti Arsenalu Londýn. No a co čeká nás? Další výprava do Friburgu, kde začalo mistrovství světa v ledním hokeji, stejně jako v Curychu. No a ty úvodní dva zápasy, ale především souboj mezi Kanadou a Švédskem, tedy duel z té české skupiny, má pod palcem František Kuna.
1: Kanada, Švédsko, atraktivní zápas na úvod turnaje, 3-3, nerozhodné skóre ve 38. minutě zápasu. Kanaďané, připomínám, rychle vedli 2-0, po první třetině to bylo, začátek druhé třetiny patřil jasně Švédům, kteří zase vyrovnali, nejprve snížili a pak po 8 sekundách dal Raymond gol v přesilovce, po 8 minutách od začátku tedy početní výhody, ale Kanaďané ukázali, že jsou mentálně silní a nevadí jim, že rychle přijdou o dvougólový náskok a Holloway si najel mezi kruhy. Švédští obránci se úplně rozestoupili a kanadský útočník měl pohodovou šanci na to vrátit Kanadě vedení, což udělal, ale to vydrželo zhruba minutu, kdy na druhé straně od modré čáry z levé strany pálil Ekholm. Před kanadským golmanem Gravesem ještě přejížděli hráči, ten tak neviděl ránu, která zaplula pod jeho břemno. Teď tedy závěr druhé třetiny v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Kanada, Švédsko, nerozhodně 3-3. Ještě než padne vůli, tak můžeme informovat o tom, že v Curychu už je dohraná druhá třetina úvodního zápasu mezi Finy a Němci. Finové vedou 1-0 a večer v Curychu je na programu repríza loňského finále ze Stockholmu mezi Spojenými státy a Švýcarskem. Domácí tým se tady představí během úvodního dne šampionátu ve večerním čase, stejně jako Češi proti Dánům dnes ve 20:20. Teď poslední dvě minuty druhé třetiny zápasu Kanada-Švédsko. Kanaděni usazeni v útočném pásmu s kotoučem na modré čáře, který má Riley a nabízí ho do levého útočného rohu, kde je zase za Švédy Ekman Larsson, ale Kanaděné znovu u kotouče, tentokrát u modré čáry. Demelou posílá kotouč do pravého rohu, kde je souboj 2-2. Tam Ekman Larsson zahustil situaci, ale na velkém kluzišti je dost prostoru pro Ekmana Larssona i teď. Už má puk na své holi a vyváží ho z obraného pásma. Zvolil variantu na jistotu a dává dozadu. Jenže ve středním pásmu už je André Pettersson, dostal se do pásma, nahazuje za kanadskou branku, kotouč projíždí oběma rohy a dostává se až k modré čáře, ale Kanaďané ne, zásluhou Martouna dostat kotouč do středního pásma, což už se povedlo a Brown nahazuje za branku Švédů. Kde je Dela Rose, poslední minuta 10 v rámci druhé třetiny, stav nerozhodný 3-3 mezi Kanadou a Švédskem. Kanaďané teď zase s pukem na holi v útočném pásmu, rána od modré čáry, od Waterspoona nakonec našla svůj cíl, ale jen v podobě vyrážečky švédského golmana Helberga. Ohlášena poslední minuta druhé třetiny tady ve Friburgu. Kanada, Švédsko, nerozhodně 3-3. Teď mohou zase do útoku hokejisté z evropské země. Raymond Kličku je s pukem na vrcholu kruhu, dává riskantní přihrávku po modré čáře, ale na Haga to vyšlo a tak Švédové drží pásmo. Delarous ale přišel o kotouč a tak může hrát Ivan Bouchard, který posílá kotouč do středního pásma, vysoký lob za švédskou obranu a tam je obránce Hak, který z mezikruží dává do středního pásma, ale chybně. Posledních 30 sekund druhé třetiny Kanaďané mohou dopředu na ledě Scheifele a také Crosby, který jde za pukem k pravému mantinelu, dělá si prostor kolem obránce Ekholma. Nakonec ale nezískal kotouč, i tak ho mají Kanaďané. 20 sekund před druhou pauzou ve středním pásmu Crosby posílá backendem mezi kruhy na Scheifeleho, tedy na vrcholu pravého kruhu, přidávka na modrou, rána, která končí na zadním mantinelu. Posledních 10 sekund, puk hodně vysoko, dotknul se ochranné sítě a tak je přerušeno 8 vteřin před koncem druhé třetiny zápasu Kanada-Švédsko, nerozhodně 3-3. Finové ti už vyhráli druhou třetinu, nebo po dvou třetinách, lépe řečeno, vedou nad Německem 1-0 ve druhé skupině v Curychu. Tady si počkejme na závěr druhé třetiny, která byla velice atraktivní. Kanada poté první vedla 2-0, jenže Švédové rychle vyrovnali, pak znovu inkasovali a pak opět vyrovnali. Zatím Švédové na tomhle turnaji neznají, jaké to je vést v zápase, ale na to si jistě počkají do dalších duelů a možná i do toho dnešního, protože mají rozhodně pasáže zápasu, kde jsou lepší. Teď byli v obraném pásmu Švédů, Crosby po vyhraném buli dává na modrou nahození. kotouče na golmana Helberga. Ten se po něm jen otočil, puk už je v rohu a zazní tady klaxon, který ukončuje druhou třetinu atraktivního duelu na úvod světového šampionátu. Kanada, Švédsko po dvou třetinách 3-3. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: S Františkem Kunou se brzy samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíme. Teď je 17 hodin a 57 minut a můžeme nabídnout také jednu cyklistickou novinku. Dán Jonas Vingegaard totiž ovládl v 7. etapě Gira d'Italia po samostatném úniku horský dojezd na vrchol Blockhouse a při první vrchařské prověrce potvrdil roli hlavního favorita na celkové prvenství. Růžový dres lídra ovšem uhájil Portugalec Alfonso Eulálio, přestože ztratil na vítěze, tedy Vingegaarda, na takřka 3 minuty. Lídr stáje Vismalize Bike, za ním na druhém místě zaostává o 3 minuty a 17 sekund. Jonas Vingegaard jako největší favorit tedy bude mít ještě hodně práce, aby Eulália z růžového trikotu lídra Gira d'Italia vyslékl. Nejlepším z českých cyklistů byl dnes Jan Hirt, který dojel na 11. místě. Vrchařský specialista ztratil na Vingegaarda, který letos na Giro debituje, 2 minuty a 13 sekund. V průběžném hodnocení se posunul Jan Hirt na 12. místo a na lídra teď ztrácí 5 minut a 40 sekund. Tolik tedy jedna aktualita, pokud jde o cyklistiku. Můžeme si připomenout další úspěch olympijského šampiona Martina Fuchsy, který ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde minulý týden nakonec se musel podělit o vítězství s Rusem Petrovem, tak tentokrát vyhrál svůj závod jednoznačně. Druhý Číňan Wu Shengjie ztratil na Fuchsu 99 sekundy. O další setinu zpět byl už zmíněný Petrov. Martin Fuchsa byl dnes jediným českým zástupcem ve finále a druhý z olympijských šampionů z Paříže Josef Dostál na kilometru ve své rozjížďce dopádloval s více než 20-sekundovou ztrátou poslední a nepostoupil ani do semifinále. Šanci vybojovat body do olympijské kvalifikace bude mít Josef Dostál ještě na 500, na které skončil před týdnem Segedu třetí. Teď je 17 hodin a 59 minut, za chvíli nás čekají aktuální zprávy.
2: Přijeďte na veletrh Natura Viva. Od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
4: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil zloděj do betonu.
5: Chtěli údajně soukromně pohřbít.
4: Americký prezident odmítl potvrdit případnou pomoc Tchaj-wanu. Trump to řekl po jednání s čínským vůdcem.
6: Nechce, aby Tchaj-wan bojoval o nezávislost. Byla by to pro něj konfrontace. Nekomentoval jsem to.
4: Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Česko bude hrát s Dánskem. Kolona popojíždí na dálnici D1 směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším. Ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů. Je pátek 15. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8 let za mřížemi. Lebku ukradl, protože prý nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Wright. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
4: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nepočítala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
9: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
10: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
11: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard?
9: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: U státních maturit neuspěla zhruba desetina studentů. Loni to bylo 12%. Didaktické testy letos psalo 180 tisíc maturantů.
12: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
13: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u liceí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
12: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
14: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
12: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
4: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tchaj-wan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tchaj-wan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
16: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tchaj-wan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tchajwanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k tomu vůbec poprvé od středy, kdy ruské drony mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
17: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
18: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
17: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Disident a básník Ivan Martin Jirous je rehabilitovaný. Rozhodl o tom pražský obvodní soud. Vedoucího skupiny Plastic People of the Universe poslala v roce 1976 komunistická justice do vězení za výtržnictví neprávem.
19: Jirous za minulého režimu pořádal nepovolené koncerty. V roce 1976 kvůli tomu musel na 18 měsíců do vězení. Rozsudek ale později zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
20: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
19: Soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto svého otce rehabilitovat i v dalších případech.
21: Jsem ráda, že naše rodina tím byla tak jako očištěna.
1: dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravili o tátu.
19: Ivan Jerous, kterému se přezdívalo Magor, vydal řadu básnických sbírek, esejí a dopisů. V roce 2006 dostal cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo. Zemřel v roce 2011. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Na Pražském hradě začíná hlavní část svatojánských slavností na Valis. Lidé se tam scházejí k tradičnímu průvodu na počest patrona lidí od vody Jana Nepomuckého. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová.
21: Tady v areálu Pražského hradu, ať už před arcibiskupským palácem nebo u svatovícké katedrály, jsou desítky lidí. Mezi nimi jsou skupinky folkloristů a muzikantů v moravských krojích. A v krojích jsou i jezdci na nazdobených koních, kteří se tady prochází. Připravený je i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. A ti všichni se společně s poutníky z celého Česka vydají kolem 19. hodiny královskou cestou ke Karlovu mostu, odkud pak vypluje regata benátských lodí a historických veslic. Po 8 hodině večer tam začne koncert hudby hradní stráže, která zahraje z pódia umístěného přímo na hladině Vltavy. Celý koncert živě odvysílá Česká televize. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
22: V Curychu a Friburku začalo hokejové mistrovství světa. Češi vstoupí do turnaje 20 minut po 8 hodině večer proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na sílu soupeře.
23: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek. My potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
22: Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní dva zápasy šampionátu se právě hrají. Duel Kanady se Švédskem sleduje na místě reportér František Kuna.
24: Tady ve Friburgu je skóre nerozhodné po dvou třetinách mezi Kanadou a Švédskem 3-3. Ve druhé skupině v Curychu přidali Finové další gól a nad Německem vedou už v 48. minutě 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: A nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky na D4 u Mirovic. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 64. kilometru nehoda v levém pruhu. Na místě hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice pozor za sjezdem na Mirovice. Na 68. kilometru u benzinky Shell nehoda v pravém pruhu a i tam se brzdí prudce. Na D1 ve směru z Brna do Prahy stále kolona za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
0: Hezký páteční podvečer, nebo chcete-li ještě pozdní odpoledne, 10 minut po 18. hodině. Ano, blíží se to, čeští hokejisté se chystají na své první vystoupení na světovém šampionátu a my samozřejmě nabídneme veškerý servis na Radiožurnálu Sport, včetně předzápasového studia, které začne už za necelou hodinu. I s naším expertem Martinem Procházkou, hostem přímo z Friburgu, členem národního týmu toho času, ale ještě mimo soupisku, útočníkem Janem Mandátem a spojíme se také s mužem, který býval kapitánem české reprezentace Jiřím Novotným. Nachystáno toho máme samozřejmě tedy ještě víc. Těšíme se, že zůstanete i dál s jediným čistě sportovním rádiem v Česku.
25: Radiožurnál Sport
15: a Filip Šedivý.

0: První utkání semifinále Národní basketbalové ligy mužů mezi Nymburkem a Opavou je v 6. minutě druhé čtvrtiny. No a domácí stahují náskok soupeře. Opavští v úvodu měli jasně navrch, ale teď tedy Nymburk prohrává s Opavou už jen o 2 body, konkrétně 39-41. Tohle je první zápas celého semifinále. Druhá série, ve které se potkají basketbalisté, kteří také zvládli dobře, tedy co se týče čtvrtfinálových sérií Pardubic a Brna, se poprvé potkají až tedy o víkendu. No a nesmíme zapomenout samozřejmě také na to, že se hraje špičkový tenis v Římě, kde bohužel skončila vítězná série česko-americké deblové dvojce Kateřina Siňaková, Taylor Townsendová. Ta po 17 zápasech v řadě našla své přemožitelky. Siňaková s Townsendovou v semifinále římské tisícovky prohráli se Španělkou Buxovou a Američankou Melicharovou Martinezovou 2x4-6. Takže čtvrtý titul v řadě tisícovkového podniku si Siňaková s Američankou tedy nezískají. Aktuálně se na římské Antuce v areálu Fora Italica hraje první mužské semifinále a vypadá jednoznačně. Kasper Ruud, tedy Nor, jasně drtí domácího Darderyho, vyhrál nad ním první set 6-1 a ve druhém už s breakem vede Ruud 1-0. Je 18:15, posloucháte Radiožurnál Sport a za chvíli vás znovu vezmeme na první zápasy hokejového mistrovství světa.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Kapitánka volejbalové reprezentace Michaela Mlejnková se po konci dvouletého angažmá v Bergamu vrátí do Olympiakosu Pireus. V roce 2024 s ním získala řecký pohár a po finále převzala Mlejnková cenu pro nejužitečnější hráčku. Nové působiště má i další opora národního týmu volejbalistek, Magdalena Jehlářová, která si po 7 letech strávených ve Spojených státech amerických zahraje prestižní italskou ligu za tým Consolini. Obě volejbalistky, tedy Mlejnková i Jehlářová, se aktuálně připravují s národním týmem v Táboře na začátek prestižní Ligy národů. Druhým vrcholem reprezentační sezóny pak bude na konci srpna domácí mistrovství Evropy v Brně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A teď už zase hokejové mistrovství světa, první dva zápasy celého turnaje ve Švýcarsku, no a podrobnosti od Františka Kuny.
3: Kanada jde po třetí v zápase se Švédskem do vedení. Vede aktuálně 4-3 ve 44. minutě zápasu. Po přečíslení, které zakončoval Connor Brown z levé strany, bylo to přečíslení 3-2. Kanaďané ho vyřešili velmi hokejově. Přihrávka na hráče, který je nejdál od branky, který pak schodil hru doleva, kde byl Connor Brown. Švédský golman Magnus Helberg se sice přesouval, ale přes jeho výstroj propadl kotouč do sítě. A tak Kanaďané poté, co vedli 2-0, Švédové vyrovnali na 2-2, Kanaďané znovu vedli o gól a Švédové ještě odpověděli v závěru druhé třetiny, tak teď na začátku té třetí jde Kanada do vedení zásluhou Brauna a teď je tu šance na break, jenže Švédové zvládli čas být zpátky a dobrou obranou práci odvedl Albert Johansson. Ve druhém zápase začaly padat také trochu více góly, dlouho to bylo 1-0 pro Finsko v zápase s Německem, teď už ale Finové dali gól na 2-0, ale Němci velmi rychle snížili. V Curychu zbývá do konce třetí třetiny odehrát něco málo přes 5 minut a Finsko vede nad Německem 2-1. Větší gólová přestřelka je to tady ve Friburgu, kde v gólově bohatém utkání na úvod 89. mistrovství světa v pořadí vedou teď Kanaďané nad Švédskem 4-3. Dokonce je ale ještě hodně, něco málo přes 15 minut čistého času hry. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Hudební spojení Stinga a Erika Kleptna zavítalo také do vysílání radiožurnálu Sport. A loučí se v 18 hodin a 24 minut. A naopak znovu můžeme přivítat Františka Kunu, který nám přímo ze Švýcarska poví o tom, jak se vyvíjejí úvodní dva zápasy letošního mistrovství světa v ledním hokeji. Františku.
1: Tady ve Friburgu lépe pro Kanadu, která vede nad Švédskem 4-3 a dohromady po třetí v zápase šla do vedení nejprve do dvougólového, které Švédové smázly a posledním střelcem je Connor Brown, který dal na 4-3 po přihrávkách Martouna a Mintena po té, co Kanaděné přečíslili soupeře. Od té doby i Švédové měli šance, ale zatím ve třetí třetině Jet Graves neinkasoval v brance Kanady a tak to znamená, že teď ve 48. minutě zápasu vede Kanada nad Švédskem 4-3. Poznání dál s časem jsou ve druhé skupině v Curychu, kde Finové vedou nad Německem necelé 4 minuty před koncem 3-1. Retty dal gol před malou chvílí a Finové směřují k prvním bodům na tomto turnaji. Gólově bohatší zápas tady ve Friburgu nabízí teď aktuálně vazování ve středním pásmu. Kanaďané úspěšnější na buly a s kotoučem může hrát v obraně Bouchard, který rozehrává zprava doleva dost prostoru ve středním pásmu a středem koziště i zásluhou Crosbyho jdou Kanaďané dopředu. Na ledě první útočná lajna Kanady s Crosbym, Celebrínem a Scheiflím. Teď ale musí Kanaďané začínat od obránců, konkrétně od Waterspoona, který našel Celebríneho, ten je v útočném pásmu, brzdí v levém rohu, otáčí se k modré čáře, přihrávka před branku, kde byl Scheiflí, ale také Ekman Larsson, který posouvá kotouč z pohledu Švédů do bezpečí, tě mohou do přečíslení 3-2, teď 4-3, ale trochu se to zahustilo před kanadskou brankou, i tak je z toho šance. U levé tyče se snažil zakončovat Berglund, který dobře stínil o gólu na 2-2. Teď chvíle klidu a tak na konci 48. minuty platí, že Kanada vede nad Švédskem 4-3 a ve druhé skupině v Curychu Finové míří za vítězstvím nad Německem, aktuálně vedou 3-1. Čeští hokejisté nastupí večer ve 20:20 proti Dánsku. Ve druhé skupině se bude hrát repríza finále z minulého roku ze Stockholmu. Nastoupí domácí Švýcaři proti obhájcům titulu ze Spojených států. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Tolik tedy hokejové novinky z mistrovství světa. Teď ještě jedna fotbalová. Nizozemský reprezentant Matthijs de Ligt totiž přijde ze zdravotních důvodů o start na světovém šampionátu. Obránce Manchester United se podrobil operaci zad, se kterými měl delší dobu potíže, nehrál od listopadu a nebude národnímu týmu tedy pro finálový turnaj k dispozici. Mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě začne 11. června a Nizozemsko se tedy bez de Ligta utká v základní skupině s Japonskem, Švédskem a Tuniskem. Je 18 hodin 27 minut, tady je skupina Eurythmics. Příjemný poslech.

0: Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali i trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadu zákona. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. A ve Zlínském kraji taky přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO, a to na návrh ředitele krajských hasičů kvůli změně počasí a ukončení výstrah. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požáru lesů a trávy. Sport. České hokejisty čeká první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Dánsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Úvodní dva zápasy šampionátu se hrají. Souboj Kanady se Švédskem vidí reportér František Kuna.
2: 8 minut před koncem třetí třetiny vede Kanada nad Švédskem 4-3. Ve druhé skupině v Curychu už je dohráno. Finsko porazilo Německo 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D11 směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 64 v levém pruhu nehoda. Je to označené šipkou, jsou tam silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem a brzdí se. Kolona tam není, ale brzdí se prudce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 117,5 se prochází labuť po dálnici, podle naší zpravodajky zatím na krajnici.
5: Ona je jakoby v tom prostoru mezi svodidly a v tom odstavném pruhu, ale pobíhá tam zmateně.
4: V opačném směru z Brna do Prahy pak čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení ve stoupání a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 9 další nehoda na příjezdu do Mělníka z Prahy. Mezi Kly a Mělníkem se teď projíždí Kyvadlově a už se tvoří kolony. V Praze se ucpává Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. Je tam nehoda u sjezdu na Kbely v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne už z Cínovecké. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno i zataženo místy s deštěm a ochladí se na 9 až 5 stupňů. Na západě Čech naměříme plus 1 a místy se taky můžou stále objevovat přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 38 minut je zase čas kontrolovat vývoj dvou úvodních zápasů hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku. Míříme proto do Friburgu, kde proti sobě hrají Kanada a Švédsko, s naším reportérem Františkem Kunou.
1: Necelých 6 minut před koncem třetí třetiny Kanada vede nad Švédskem už 5-3. Před malou chvílí ujel Cousins, který se jakožto pravák natlačil před obránce, dostal se k pravé tyči, první zakončení mu nevyšlo podle představ, ale pak se z otočky dokázal prosadit dorážkou backendem a procpal doslova kotouč skrz výstroj Magnuse Helberga. Znamená to, že Kanaďané v zápase po druhé vedou o 2 góly, vedli už 2-0 po první třetině. Švédové dotáhli jednou dvakrát, ale třetí třetina aktuálně platí Kanadě po gólech Browna a Cousinse. Je to 5-3 pro Kanadu, ve druhé skupině v Curychu už je relativně dlouho dohráno na hokejové poměry. Finsko tam porazilo Německo 3-1. Tady budeme za malou chvíli pokračovat po přestávce na čištění ledové plochy. Dílčí skóre tedy v 55. minutě Kanada-Švédsko 5-3. Z Friburgu František Kuna na Radiožurnál.
0: Tolik tedy aktuální hokejové výsledky. Nejen ty hokejové, ale i ostatní jdou stranou, když přijde na zdraví. No a aktuálně neslouží bývalému fotbalistovi pražské Sparty Markusi Solbakenovi. Tomu totiž lékaři diagnostikovali roztrouženou sklerózu. Tedy nemoc, která se nedá vyléčit, ale je možné jí potlačit většinu příznaků a zpomalit zhoršování stavu. Pokud jde o 25-letého norského útočníka, tak tento oznámil v rozhovoru pro televizi TV2. Možná si pamatujete, že před sezónou Markus Solbakken přestoupil ze Sparty do Aarhusu, který překvapivě získal dánský titul. Syn trenéra norské reprezentace ale na jaře týmu nepomohl kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům. Jednoho dne jsem se probudil a pořádně jsem neviděl, minimálně na jedno oko. Cituji tedy Markuse Solbakkena. Viděl jsem černo, všechno bylo rozmazané. Popsal Solbakken příznaky onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Markus Solbakken teď už půl roku nezasáhl do soutěžního utkání s Aarhusem, alespoň začal znovu trénovat. Podporu mu na sociálních sítích vyjádřila i pražská Sparta, se kterou získal ligový titul v ročníku 2023-24.

výhodu. Ekman Larsson sedí na trestné lavice, ještě tam bude něco málo přes půl minuty. To poté, co Kanaďané zatlačili soupeře a Celebrini kličkoval, dostal se až před branku, až ho nakonec Ekman Larsson hákoval. A tak se Kanaďané mohou alespoň časově přiblížit vítězství. Teď je ale přerušeno offside Kanaďanů při přechodu do útočného pásma v přesilovce. Z ní zbývá ještě 25 sekund a 2 3/4 minuty. Před koncem třetí třetiny Kanaďané mají výrazně blíž k plnému bodovému zisku z tohoto zápasu, vedou nad Švédskem 5-3. Ve skupině v Curychu je dohráno, Finové porazili Německo 3-1 a v Curychu se večer bude hrát zápas mezi Spojenými státy a domácím Švýcarskem v repríze finále z minulého světového šampionátu. Teď je závěr zápasu tady ve Friburgu. Kanada Švédsko dál 5-3, vhozeno ve středním pásmu. Ještě 20 sekund bude Ekman Larsson na trestné lavici a hrají Kanaďané s Kotoučem na holi. Obránce Demelou posílá před sebe a přes levou stranu. Jdou Kanaďané v přesilovce do útočného pásma a mají poměrně dost prostoru v útočné třetině. Pro volný Kotouč si zajel Tavares, ale přišel o něj a tak mohou Švédové vyhodit a Karlsson posílá Kotouč přes všechny čáry. To už Ekman Larsson skáče z trestné lavice, to je to hlášení, které slyšíte pod mým hlasem. A to přesně 2 minuty a 15 sekund před koncem třetí třetiny. Kanaďané zavážejí Kotouč středním pásmem podél pravého mantinelu, kde je nakonec nahození do útočného pásma od Mintna, který jde napadat rozhrávku Švédů. Larsson posílá Kotouč k modré čáře a dostává se až do středního pásma, odkud mohou zástupou Bjerka Švédové zaútočit. Bjerk na levé straně útočného pásma, Kotouč se dostává k modré čáře, stále Bjerk kličkuje s Kotoučem, vrací ho backendem do kanadského rohu, kde je dost prostoru pro Švédy i na ránu. Teď už od modré čáry tam míří mimo branku a blíž ke Kotouči má Mertoun, ale nevyhodil puk do středního pásma. Švédové dál s Kotoučem na holi v útočné třetině. Berglund je v levém rohu, dává na modrou, minutu a půl před koncem třetí třetiny, stále 5-3 pro Kanadu. Uprostřed modré čáry Ekholm, Švédové už bez brankáře, v 6-5 Kanaďanům, prohrávají od 2 góly, jak jinak a kdy jindy to takhle zkusit. U levého mantinelu Raibond, jeden ze střelců, dává na modrou Ekholmovi, ten doprava rána z voleje. Jen ale do 2 padajících Kanaďanů a ti se osvobozují, za pukem do středního pásma jde Mertoun a získává Kotouč. Teď je to 2-2, odkrytá švédská branka. Mertoun zkouší pálit od modré čáry, ale Bjerg ho obral Kotouč a dává ho do střední třetiny, poslední minuta 10. Stále o 2 góly pro Kanadu a tohle by mělo být zakázané uvolnění Kanaďanů. Přesně tak, u Kotouče byl první švédský obránce Matias Ekholm a hra se teď vrátí před kanadskou brankou. Poslední prostor pro poradu, otázkou je, jak moc Švédové budou chtít nechat Kanadu poradit si, ale teď Švédové všichni u střídačky. Golman je na ní a otázkou času je jen, kdy rozhodčí vlastně přidělí Švédům oddechový čas. Oni si na něj, o něj nakonec řekli a tak je tu 30 sekund na poradu pro švédské hokejisty i ty kanadské. V brance samozřejmě zůstává kanadský golman Jed Graves, který dnes 3x inkasoval. Všechny góly dostal ve druhé třetině. Tu Švédové vyhráli 3-1, ale od Trek Ronor to bylo gólově všechno v tomhle duelu. Připomenu, že Kanada vedla 2-0, Švédové srovnali na 2-2, pak Holloway vrátil Kanadě vedení. Do zápasu se Švédové znovu dostali vyrovnávacím gólem na 3-3 zásluhou Ekholma. No a pak už jen Kanaďané Connor Brown a Dylan Cousins pálili v rozpětí nějakých 8 minut. Teď klaxon ukončuje nikoli zápas, ale oddechový čas švédských hokejistů. Ti půjdou na led v 6, prohrávají s Kanadou 3-5. A bude se vhazovat po levé ruce golmana kanadské reprezentace. Na vhazování za Švédy zdá se, že půjde nejmladší hokejista na ledě, a to 18-letý Viggo Bjerk, hrající za švédský Djurgården, dostává důvěru v závěru zápasu. Švédové vyhrávají boli velmi rychle a je tu rána od modré, kterou ale Graves vyráží, Delarou zdává před branku, šance na dorážku a skvěle se přesunující kanadský golman zabránil gólu. Teď už puk ve středním pásmu a Bjerk pro něj spěchá do obrané třetiny. Je tam sám, má dost místa, napadá ho Celebrini, posledních 50 sekund, stále 5-3 pro Kanadu. Nahození do útočného pásma od Švédů na pravém mantinelu, Svenberg získal Kotouč a poslal ho do pravého rohu, kde teď bojují Švédové ve 3-2 Kanaďanům. Nakonec se z toho lob za kanadské beky a posledních 35 sekund mají Švédové na obrat, prohrávají 3-5 s Kanadou. Ekman Larsson dává na obranou modrou, Svenberg už se dostal do obraného rohu a teď je mezi vlastní kruhy, jede středem k luziště, dostává se k červené čáře a teď už přerušeno. Posledních 23 sekund zápasu Kanada vede nad Švédskem 5-3. K vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport se připojili právě teď i posluchači Radiožurnálu. Teď se chvíli hrát nebude, protože je tu offside, vhazování ve středním pásmu, ale velmi rychle pokračujeme. Švédové zůstávají bez brankáře, i přestože se vhazuje ve středním pásmu, protože za 23 sekund potřebují stáhnout 2gólové manko. Kanada vede 5-3, byli ve střední třetině, teď aktuálně už je dohraný jeden zápas
čas.

0: Curychu, kde Němci porazili, pardon, kde Finové porazili Němce 3-1, tak je to správně. Tady vhozeno na hození na kanadskou branku. Posledních 17 sekund a Kanaďané se v pohodě dostávají do středního pásma. Kotouč mají Švédové, Johansson na obrané modré, posledních 11 sekund. Ještě Larsson zaváží kotouč po pravé straně, nahazuje za kanadskou branku. 7 sekund do konce, o 2 góly pro Kanadu, která se teď aktuálně osvobozuje. Ve středním pásmu je Martin, ještě podražený, ale tohle vyloučení bude zaneseno do statistik, ale nic nezmění na konečném výsledku. Známe první dva výsledky letošního světového šampionátu. V Curychu porazili Finové Němce 3-1 a tady ve Friburgu vítězí Kanada v přestřelce nad Švédskem 5-3. Češi budou hrát první zápas turnaje ve 20 hodin a 20 minut v společném přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: A ke slovům našeho reportéra můžu jenom doplnit, že hokejovému světovému šampionátu a zápasu mezi Českem a Dánskem, kterým svěřenci Radima Rulíka vstoupí do turnaje, se začneme věnovat na Radiožurnálu Sport už 5 minut po 19. hodině. Hned po zprávách rozjedeme náš speciál ke startu mistrovství světa pro české hokejisty. Přijde samozřejmě náš expert Martin Procházka a chybět nebudou i hosté, kteří se připojí na dálku. Bývalý kapitán národního týmu a mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný a také člen současného reprezentačního týmu toho času na šampionátu ještě mimo soupisku Jan Mandát. Rozhodně se tedy s jediným čistě sportovním rádiem v Česku máte na co těšit.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle to byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. Myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Basketbalistům Nymburka sice utekl úvod úvodního zápasu semifinálové série NBL proti Opavě, prohráli o 10 bodů, ale v dalším průběhu už obájci mistrovského titulu podle očekávání zabrali. A tak teď v páté minutě třetí čtvrtiny Nymburk vede nad Opavou 63-52. Za malou chvíli na Radiožurnálu Sport zprávy a potom už rozjedeme studio před prvním zápasem českých hokejistů na mistrovství světa.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Německý kancléř Merz jednal s americkým prezidentem Trumpem o Íránu a taky Ukrajině. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku. Nehoda překáží na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky, postupně se bude od západu vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO je podle svých slov se pokusí přesvědčit, aby ho podpořili.
4: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
2: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se vrací z Číny. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Iránu. Německý kancléř si ale dnes zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
5: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
6: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před 2 týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociální sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Znečištění řeky Doupravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky, pokračuje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
7: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
2: Výsledky by měl inspektorát mít příští týden.
8: Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude národní tým hrát ve Friburgu proti Dánsku. V roli kapitána povede Čechy Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na světovém šampionátu debutoval.
9: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
8: Zápas Česko-Dánsko odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. V dřívějších utkáních Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada přehrála Švédsko 5-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Volna na D1 za Jihlavou a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na 105. kilometru je zúžení ze 3 do 1 pruhu. Silničáři tam budou až do neděle. Teď je kolona na chvilku do 10 minut. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy buďte opatrní u Čimelic. Na kilometru 68 vyšetřují v pravém pruhu nehodu. Projíždí se pomaleji, pouze levým pruhem. Na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy se kolona rozjela. Auta po nehodě už nepřekážejí, jsou na straně. V Praze je ucpaná Kbelská ulice ve směru do Průmyslové. Je tam u sjezdu na Kbely nehoda v pravém jízdním pruhu. Kolona už od sjezdu z Cínovecké na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty od Rýbíti do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
0: Dobrý večer, je pátek 15. května a ve švýcarských městech Friburg a Zürich odstartovalo 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Takhle pozdě ještě žádný šampionát v historii nikdy nezačínal.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.
0: Ale teď už je to tady a před pár desítkami minut otevřeli turnaj dva zápasy. V české skupině na sebe hned narazili dva favorité. Kanada zvítězila nad Švédskem, no a v Curychu si Finsko poradilo s Německem. Co na tyto výsledky říká náš hokejový expert, olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Martine, hezký podvečer.
12: Dobrý večer. No, tak dle očekávání to první utkání, jak říkáš, Kanada-Švédsko velmi vyrovnané, po dvou třetinách 3-3. Nakonec ho, jak se říká, urvali Kanaďané. No a to druhé, tady si myslím, že Finové to pohlídali 3-1, dali dva goly z přesilovek, pomohli si zase přesilovkama, takže Finové asi taky dle očekávání.
0: Říká Martin Procházka, kterého bude ve studiu Radiožurnálu Sport před vstupem českých hokejistů do mistrovství světa, před zápasem s Dánskem doplňovat reportér Krištof Kousal. Krištofe, vítej.
13: Krásný hokejový večer.
0: Abychom posluchače nalákali, kdo další se ještě v příštích minutách zapojí do našeho předzápasového studia.
13: Do 10 minut by se k nám měl po lince připojit mistr světa z roku 2010, Jiří Novotný, taky několikanásobný reprezentant, a potom budeme mít taky hlas z dějiště šampionátu, hlas z jednoho z hráčů, kteří jsou mimo sestavu, takový jsou tři, brankář Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a ten třetí útočník Jan Mandát, tak ten bude právě hostem našeho předzápasového vysílání na Radiožurnálu Sport.
0: Rozhodně se tady máme na co těšit, věřme, že se těší Martine Procházko, také čeští hokejisté. Teď mají nějakých 33 minut do předzápasového rozbruslení, než nastoupí tedy na led arény, tak aby se pořádně rozhýbali, zahřáli před zápasem. Co tak hokejista tu půl hodinku před nástupem, poprvé nástupem na led, ale ještě ne k ostrému zápasu, tak v kabině dělá?
12: Já bych řekl, že hráči teďka těch přes těch 30 minut, který říkáš, tak pomalu začínají se připravovat na rostičku na suchu. To znamená, že většinou to začíná nějakým partičkovým společným nějakým báčkem, rozhýbáním se takovým balónem, trošku jako aby se dotáhla atmosféra, pohodička, smích, srandičky, samozřejmě trošku nějaký zákeřností při tom báčku. Baguje v podstatě, že buď to držíte balón ve vzduchu, anebo jednoho hráče máte uprostřed a snažíte se ho prostě nějakým způsobem vybagovat. Takže jsou tam takovýhle 10 minutovky, si myslím, že první 10 minut se každý takhle jakoby dohromady rozcvičuje. A pak asi si hráči mají takové své rituály. A musím říct, že jeden z rituálů je třeba Roman Červenka. To je takový, ten má rád takovou tu svoji individuální rozcvičku. Já jsem ho několikrát viděl, kdy on začne potom právě před tím, než nastoupí na led, na tu rozcvičku na ledě, tak má různé sprinty, různé výpady do stran. Nejdříve začne samozřejmě atletickou rozcvičkou, aby se dobře jako připravil. A pak postupně to graduje, stupňuje to. Moc se mi to líbilo, jak on opravdu k tomu přistupuje. A i další hráči, je to Michal Kempný, další hráči, prostě spousta těch zkušených kluků, prostě individuálně se rozcvičují. A no a pak už se jdou pomalu oblíkat a jdou na to, na ten let. No a tam už mají zase taky buď to svoje, nebo tam mají samozřejmě, že jo, jsou ty společné rozcvičky, kde vlastně jako hráči najíždí na let, na brankáře, střely, 2-1, 1-1, nebo 2-3-2. Prostě to jsou takové ty věci. Ale pak tam mají i ty svoje, takové ty, kdy oni si potřebují jakoby trošičku sami odzkoušet to své.
0: Jo, to vidíme občas u třeba, když kamery zabírají ty největší hvězdy, takové to hraní si s pukem, naznačování pohybů. Teď jsem třeba viděl Juraje Slavkovského v NHL, který trénoval přihrávky backendem jednou rukou a pak takovou vystřihl v zápase na gól Nika Suzukiho. Takže každý má ty své libůstky.
12: Přesně tak, a je tam na ledě spousta potom momentů, kdy potom už hráči pomalu odchází jeden po druhém z ledu, není to takový to hromadné odchod, ten odchod z ledu, ale hráči zůstávají postupně na ledě, někdo chce kratší rozcvičku, někdo chce delší rozcvičku, někdo tam je úplně hodně dlouho, pak si klidně i naráží o mantinel puk, aby střílel z voleje, z různých úhlů. Je tam opravdu spousty času na to nějakým způsobem se dobře připravit na ten zápas, aby opravdu od začátku byli připraveni.
0: A svět sám pro sebe, to jsou asi golmani, že? Protože můžeme vidět třeba dnes na sociálních sítích, jak dělají různá postřehová cvičení s tenisákem, oční cvičení, kdy golman přijde do prázdné haly a najednou člověk si říká, jestli není trochu blázen, jak tam těká očima z jedné strany na druhou, fixuje možná nějaké body, nevím,
12: Filipe,
0: co přesně dělá.
12: Filipe, tak to bylo dřív, že brankáři si dávali dlouho kafe a četli si noviny, to už je dávno pryč, to opravdu takhle není. Možná si to u toho dali stretching, dnešní době jsem to také viděl v těch útrobách těch hal, kdy oni opravdu se připravují tak kolikrát i laser, jo, na zeď, oni prostě jim tam bliká, oni podle toho dělají pohyby, plus dřív bylo tenisák, že oni házeli proti tomu, chytali to, je tam spousty věcí, které ty brankáři opravdu mají, jako už se připravují, taky oni potřebují hodně být v tom postřehu, nastavit si tu hlavu, to periferní vidění ze stran, všechno, tam toho je spousty.
13: Já jsem zrovna včera viděl na internetu video, týká se Lukáše Dostala, který vysvětloval právě svoji předzápasovou rutinu přímo na ledě. V brankovišti bylo to velmi zajímavé, mluvil tam o tom, jak si kontroluje úhly, aby viděl ve svém zorném poli nějaké orientační body v té aréně, ve které se právě nachází, jakým způsobem si zrásní led, jeden sklus doleva, doprava a tak dále. To je velmi zajímavé. Každý golman to má asi po svém.
12: Určitě. A myslím si, že by to bylo hodně zajímavé, kdyby někteří ty golmani dali dohromady všechny ty své, přesně říkáš tady ty rituály, nebo co potřebují se na zvětši, bylo by to hodně zajímavé, protože v dnešní době opravdu to je spousty.
0: Když už Krištof Kousal ve speciálu Radiožurnálu Sport zmínil jméno Lukáše Dostála, který před 2 lety vychytal Čechům titul na mistrovství světa tady doma v Praze, tak právě český golman, který odchytal také pořádnou porci zápasu na olympijských hrách v Miláně, tak se svým Anaheimem aktuálně skončil v noci na dnešek v playoff NHL. Anaheim nestačil 6-zápasové sérii na Vegas Golden Knights Tomáše Hertla a tím pádem teoreticky může být Lukáš Dostál volný pro mistrovství světa a český národní tým. A Jiří Šlégr jako generální manažer české reprezentace v našem popoledním speciálu před startem mistrovství světa na téma Lukáš Dostál a možná cesta do Švýcarska prohlásil.
14: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli s ní projde a podle toho to budeme řešit dál. A my se snažíme jim do toho nezasahovat samozřejmě, aby se soustředili na ten výkon, ten playoff a vždycky čekáme, jak to dopadne a pak samozřejmě co nejrychleji se snažíme nakontaktovat.
0: Jestli je u nějaké pozice Martine Procházko trochu úskalí toho přechodu ze Severní Ameriky do Evropy a teď navíc z toho úzkého kluziště v NHL na to široké ve Švýcarsku, tak je to právě ta golmanská role. Z tvého pohledu měli by se opravdu reprezentační trenéři snažit přivést Lukáše Dostála, byť to bude znamenat překonání mnoha překážek?
12: Za mě jednoznačně. Já si myslím, že by to mělo být, pokud říkáš, Lukáš bude zdravotně v pořádku, bude dostane tu propustku, tak si myslím, že trenéři už jsou s tím dávno domluvení. Může se tam stát, že tam bude takový ten chvilkový přechod, jako ano, jak říkáš, menšího kluziště na větší kluziště, ale Lukáš Dostál to ukázal před 2 rokama, jak byl famózní v Praze, jak prostě byl velmi dobře připravený. Já myslím, že pro brankáře to není zas až tak velká nějaký problém, nebo že by to bylo hodně složitý, prostě on přijede, připraví se. A za mě, říkám, bylo by to fajn, bylo by to super a bylo by to velká posila pro náš tým, si myslím.
13: Kor si myslím, že u golmana, který vyrůstal v Česku na širokých kluzištích, Lukáš Dostal v Brně konkrétně, tak asi by to bylo složitější u golmanů ze zámoří, kteří by s tím mohli mít teoreticky větší problém, ale Lukáš Dostal by si s tím nejspíš poradil rychle.
0: V tuhle chvíli tedy má český národní tým k dispozici duo Pavlát Kořenář. My se za pár minut dozvíme, kdo bude chytat, ale kdo by podle slov Martina Procházky mohl být favoritem Ondřeje Pavelce, trenéra golmanů, pro start, ostrý start celého šampionátu. Koho ty bys, Martine, postavil?
12: Já bych řekl, že Dominik Pala odchytal velmi dobré utkání proti Švédům, které jsme vyhráli 3-1, kde si myslím, že ukázal výborný výkon, dobré zásahy měl, dobře vypadal na ledě, prostě jako fakt vypadal výborně.
15: Na začátku toho posledního přípravného turnaje.
12: Takže si myslím, že přesně říkáš, takže si myslím, že Dominik Pavlát nastoupí dneska do branky, přece jenom je zakořenář v tom posledním utkání. Ne, že by to byla jeho chyba, nebo že by to byl jeho problém, nebo to, ale prostě dostali jsme 6 gólů a tak si myslím, že trenéři sáhnou právě po volbě Dominika Pavláta.
15: Říká Martin Procházka v 19 hodin a skoro 15 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, kdy se chystáme samozřejmě s našimi hokejisty také na jejich vstup do světového šampionátu. Duel mezi Čechy a Dány začne za 1 hodinu a 5 minut a vy ho samozřejmě u nás uslyšíte v přímém přenosu. No a teď se pojďme věnovat jednomu určitě zajímavému tématu v rámci českého národního týmu. Ten je oproti minulým letům dost obměněný, i když stálice zůstávají. Útočník Roman Červenka bude hrát na svém 13. světovém šampionátu. Mezi obránci má nejvíc startů Michal Kempný.
16: Já se na to těším. Pro mě národák vždycky byl, bude, nebo vždycky byl, je. Nevím, co bude, těžko říct, ale vždycky jsem se hrozně moc těšil na tu šatnu, na tu atmosféru v té šatně, na kluky.
17: Michalovi Kempnému je 35 let, má Stanley Cup, titul mistra světa a také děti. I proto musí přemýšlet už trochu jinak. Kvůli rodině se vrací ze Švédska do Tipsport Extraligy. Po letošních olympijských hrách, konci klubové sezony a stěhování ze severu Evropy je tu další milník.
16: Nebudu lhát, je to náročný, že ono to přenastavit vlastně tu hlavu vždycky na to, co prostě je před tebou. Teďka tady máme před sebou mistrovství světa a příprava byla dlouhá a konečně ten start je tady, že na obzoru a všichni se na to těšíme.
17: Říká obránce Michal Kempný, který už má kromě hokeje jiné starosti než nastupující mládí z úspěšných medailových let české dvacítky. Roli Benjamínka má letos třeba útočník Matyáš Melovský.
18: Jo, tak hrozně se těším, vlastně popravdě jsem ani nečekal, že takhle daleko se dostanu, takže určitě je to asi krok dopředu pro mě a těším se na to hrozně moc, asi budu trošku nervózní první zápasy, ale to k tomu patří a těším se na to. Musím teda říct, že jaká je atmosféra v kabině, úplně nevím, protože já a Jarda Chmelař jsme nejmladší útočníci a jsme s golmanama v jiné šatně.
17: Místo jedné velké šatny mají Češi ve Friburgu dvě malé, ale s tím Melovský rád dokáže žít. Stejně jako s novou zkušeností při cestě na rozhovory, kde se nejde vyhnout kanadské šatně a jednomu hráči s šedinami ve vlasech.
18: Teď jsem třeba viděl, že ho Sydney Crosby a tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, když jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejném turnaji, jenom si proti němu zahraju. To je to hustý a těším se moc.
17: Kanaděna Crosbyho bude moci Matyáš Melovský potkat až v posledním zápase v základní skupině. K tomu vede dlouhá cesta, třeba i přes dnešní úvodní utkání proti Dánsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Celý zápas budeme vysílat v přímém přenosu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
15: Do Friburgu se samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport brzy vydáme, ale teď se spojíme s mužem, který světových šampionátů zažil několik, dokonce s C-čkem na hrudi, a tím je Jiří Novotný, bývalý tedy vynikající útočník i se zkušenostmi z NHL a mistr světa z roku 2010. Jirko, hezký podvečer.
19: Dobrý večer i vám.
15: Když jsme teď poslouchali o tom mixu v českém národním týmu, v kabině mladí obránci, zkušení útočníci, neúplně možná zkušená mezinárodně brankářská trojice, jaký je váš pohled na to, jaký tým sestavil trenér Radim Rulík pro světový šampionát ve Švýcarsku?
19: No, tak jak už jste říkal, hodně zajímavý, ale já třeba jsem osobně zvědavý na právě Melovskýho, který se mi moc líbil v přípravě a velmi šikovný, tvořivý hráč, který bude mít, pokud mám dobré informace, vedle sebe na křídlech Kubalíka skautem, to jsou zase vynikající střelci a hokejisti, takže na něj jsem zvědavý, ale celkově na celý tým. Já si myslím, že to složení dobře, že tam nějaký, že ten výběr je udělaný dobře, protože moc o tom už jako na výběr nebylo, protože Pastrňák se Zachou se omluvili, což tomu rozumím. A bylo pár zranění, pár omluvenek, pár kluků i díky zraněním nemohlo přijet, takže já si myslím, že ten tým je složený dobře.
15: Říká Jiří Novotný ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jirko, když se podíváte přece jenom na tu sestavu po jménech, je tam někdo, kdo by vám tam přece jenom pasoval z těch, kteří se nedostali do té finální 25?
19: Ani ne, teda, aby jsem pravdu řekl, jak jsem říkal, měl jsem šanci, sledoval jsem přípravu poslední dva Euroky Tour, jeden byl budící, to jsem byl přítomný. Takže mě z toho vyšlo, co vybrali trenéři logicky. Já si myslím, že ten výběr je dobrý a já tam nevidím nikoho, nebo nevidím tam nikoho dobře, kromě hráčů, o kterých jsem mluvil, který by mi tam nějak jako chyběl.
13: Jiří, zdravím i já, Krištof Kousal ze studia Radiožurnálu Sport. I v roce 2010 se po olympiádě na světový šampionát jelo s týmem, od kterého se asi zlato nečekalo. Ta sestava nebyla kdo ví jak hvězdná. V čem potom spočíval ten úspěch? Dal byste nějaký recept české reprezentaci?
19: No tak recept hlavně v týmovosti, jo. Nám samozřejmě v tom roce 2010 v základní skupině nám, která nám vůbec nevyšla, my jsme prohráli s Norama a se Švýcarama, pak jsme měli nůž na krku a pak se to prostě rozjelo. Ono taky můžete, nebo se mi taky stalo rok potom 2011, kdy jsme to projeli jak nůž máslem a nakonec jsme ztroskotali, když jsme se viděli ve finále, když jsme se věšili za tou na hlavu, takže tam jsme narazili na Švédy a hlavně ten závěr toho turnaje, ty poslední zápasy, což je, neříkám, že nejsou důležitý, ty první jsou určitě i o to umístění, protože nechcete narazit už ve čtvrtfinále na toho nejlepšího z té druhé skupiny nebo na ty nejlepší, ale prostě soudržnost a určitě bude rozhodovat výkon golmana. A i nějaký to štěstí a prostě dostat ten tým nějakou tu fazonu a to my jsme tam chytili a může se to opakovat, ale říkám, musí se sejít trošku víc věcí, no.
15: A čeští hokejisté mají v sestavě Romana Červenku, tak jako vy jste ho měli před těmi 16 lety. Trochu neuvěřitelné, že tak dlouho vydržel, co říkáte?
19: No já jsem úplně z toho hotovej, protože jsem měl možnost Červuse sledovat z pozice sportovního manažera a potom i ze střídečky a co předvádí, i když na druhou stranu nejsem tak překvapený, protože vím, kolik tomu obětuje, tomu hokeji v posledních letech hlavně a je to něco neuvěřitelného a je to prostě fenomén. Je to fenomén v tolika letech s takovou výkonností, jestli se nepletu, teď je to 13. nebo 14. šampionát?
15: 13.
19: 13. No, to jsem si myslel, že já jsem odjel 8, že jaký to je bůhvý číslo, no a bohužel není.
15: Martin Procházka?
12: Já tě zdravím, Jirko, já jsem měl taky na 8, takže s vámi to úplně stejně, ale já se tě chci zeptat, ty jsi zmiňoval právě, že vám taky nevyšel začátek toho turnaje, že vám nevyšel zápasy. Jak teďka důležitý vidíš ty první tři zápasy, protože máme dneska Dány, zítra Slovince a potom v pondělí Švédsko. Teď si představ, že by nám třeba dneska to utkání nevyšlo, potom zítra máme Slovince, kde je povinnost vyhrát a máme další zápas Švédsko. Jak vidíš v tom nějaký ten nástup do toho turnaje?
19: No, tak vždycky je to, jak jsem o tom mluvil, jo, nechci to podceňovat, ale říkal jsem, že ty závěry jsou nejdůležitější, což je pravda, ale samozřejmě my tu skupinu vůbec nemáme lehkou, když se vemete ještě, připočtete Slovensko, samozřejmě Kanada, ještě Švédi a pokud se nemýlím, tak tam ještě máme, jestli mě doplníte, kluci, z těch trošku silnějších soupeřů, teďka mi to
15: potom
19: vypadlo.
15: Potom je tam Norsko a Itálie.
19: No a Norové taky budou hodně nepříjemný. Dneska se ukáže, oba dva týmy budou nervózní, my samozřejmě favorit zápasu dnešního a víme, jak šel dánský hokej v posledních letech hodně nahoru. Bude to těžký soupeř, těžký zápas a nám nic nezbývá, než dneska prostě vyhrát, jo, a což je samozřejmě pro náš tým, pro český národák těžší, protože, jak jsem říkal, jdeme do toho zápasu v roli favorita, to prostě tak je.
13: Na druhou stranu, jak důležité být třeba i v takovém turnaji dostat trošku facku, protože tu vy třeba v roce 2010 jste dostali od Norů, se kterými jste prohráli 2-3 a ten tým se potom asi hodně semknul.
19: No, jak říkám, nikdy to není na škodu, ale samozřejmě, že si každý přeje, aby ten turnaj, hlavně tu základní skupinu, aby se to hlavně sehrálo, aby se nikdo hlavně nezranil, aby se ty formace dali dohromady, protože není napsáno, nepamatuju si turnaj, nevím, kdyby jsme začali hrát v sestavě a dohráli s ní až prostě do posledního zápasu, to se stane málo kdy. Takže někdy to je dobrý, nám to samozřejmě v tom roce 2010 vyšlo, ale po zápase s Norama jsme určitě určitě jsme z toho byli úplně hotoví a skleslí, a kdyby nám někdo řekl, že vyhráme zlatou medaili, no tak to by mi nikdo neuvěřil. Takže není to nic špatného, ale určitě i pro ten tým, pro ten klid, protože jsme hokejová země a jsou obrovské očekávání každý rok, tak je to vždycky lepší prostě tyhle ty zápasy vyhrávat, ale jak říkám, je to rok od roku a poslední roky se tomu tak vždycky bylo, že jsme ve skupině prohráli nějaký takový zápas s takovýmhle soupeřem, takže není to nic neobvyklého, ale může se to stát a jak říkáte, může to i ten tým nějakým způsobem nastartovat.
15: Říká Jiří Novotný ve vysílání Radiožurnálu Sport. Bývalý kapitán českého národního týmu určitě bude tedy pozorně sledovat počínání českých hokejistů na světovém šampionátu a věřím, že se, Jirko, ještě uslyšíme během turnaje. Hezký večer.
19: Taky děkuju, naschledanou.
15: No a my v 19:25 můžeme zamířit přímo do Friburgu, protože tam už je na tribuně místní arény jeden z českých reprezentantů, kteří se nedostal na tu otevírací soupisku, útočník Jan Mandát. Honzo, hezký podvečer.
20: Dobrý večer.
15: Jak moc jste byl zklamán ve chvíli, kdy jste zjistil, že jste se tady nevešel na tu základní 22členou soupisku a budete si muset na svůj první start na mistrovství světa ještě chvíli počkat?
20: Tak to zklamání určitě tam nějaký je, ale já si to hrozně užívám, že tady vůbec můžu bejt a budu se snažit prostě bejt tomu týmu nějak prospěšný, teď už aspoň jako fanoušek, ale budu doufat, že ta moje šance přijde a budu prostě makat dál a budu doufat.
15: Přesně tak, jak jste naznačil, ve 30 letech poprvé na světovém šampionátu. Je to něco, v co jste, nevím, před 2-3 lety ještě doufal, že by mohlo přijít, nebo při tom svém hokejovém příběhu, který vůbec tedy nebyl jednoduchý a nebyl přímočarý, tak tohle bylo něco, o čem jste vlastně vůbec nepřemýšlel?
20: No, tak popravdě samozřejmě někde vzadu v hlavě to tam asi bylo, ale jak už jste říkal, prostě ta cesta k tomu byla hrozně složitá. Určitě před 2 nebo před 3 rokama bych si určitě neřekl, že tohle se vůbec může stát, takže jsem hrozně rád za to, že tady můžu být a jsem za všechno hrozně vděčný a vážím si prostě každýho dne tady.
13: Já jsem se na to chtěl zeptat, vy jste reprezentoval pravidelně v juniorských kategoriích, pak jste měl v reprezentaci dlouhou pauzu, byl tam jeden náhodilý zápas, ale až letos jste vlastně pořádně prorazil v reprezentaci, tak jestli už jste někdy v sobě ve 30 letech teď aktuálně uzavřel tu reprezentační kapitolu a tím pádem pro vás byla možná ta pozvánka do reprezentace na mistrovství světa trošku překvapením?
20: Jo, tak asi to je i tak, jak říkáte, no. Popravdě už jsem tomu moc šancí nedával a o to víc vlastně mě to těší, že tady můžu být a vlastně prostě hrát za ten český národní tým je něco, o čem každý sní a mě se to takhle splnilo a budu prostě makat dál, tak abych po případě mohl jezdit i další roky prostě a Hlavně teď prostě je priorita prostě se tady dostat na tu soupisku a potom, až se dostanu na led, tak prostě odvíct to nejlepší, co umím a nechat tam všechno pro ten český národní tým.
15: Říká hokejový útočník Jan Mandát na mistrovství světa ve Friburgu ve Švýcarsku, zatím tedy v pozici muže, který čeká na dopsání na soupisku. Martin Procházka má určitě teď ještě nějaký dotaz, Martine.
12: No, já se chci jenom zeptat, samozřejmě, tak myslím si, že i trenéři komunikují s hráči, kteří zatím nejsou na soupisce napsaní a určitě v případě Honzy. Každopádně probíhají třeba i individuální tréninky, než nejsi teda, dejme tomu, v té sestavě na zápas, takže jak to probíhá na tréninku?
20: Tak vlastně na tréninku já jsem se tam protážel s různýma klukama u nějakých nácviků vlastně herních situací, tak abych v tom já byl taky a potom ten čas na ledě je tady omezený tím, že tady je strašně moc týmů, takže vlastně jakmile nám skončí ten oficiální trénink, tak tam není moc času vlastně na to, abych si tam třeba něco udělal sám, takže většina toho se odehrává v posilovně ale myslím si, jakoby, že jak říkám, s těma klukama se tam střídáme v těch různých situacích, takže ten zápřah tady furt nějaký je, ale samozřejmě to zápasové vytížení je něco jiného.
13: Ta instrukce od realizačního týmu v tuhle chvíli je tedy trénovat a čekat?
20: Já jsem vlastně mluvil s panem Rolíkem před tím turnajem a bylo mi řečeno, že určitě šanci dostanu do zápasu takže pořád jako vlastně čekám, kdy to bude a říkám, snažím se prostě být co nejlepší spoluhráč, ať už prostě na tom ledě jsem, anebo nejsem a prostě podporuji tady kluky a snažím se prostě dělat co nejvíc, co můžu.
15: Jan Mandát, hokejový reprezentant, hostem radiožurnálu Sport. Naopak to není host tedy v kabině národního týmu, kde Honzo drží pohromadě pardubická klika trochu, protože s Romanem Červenkou a také Lukášem Sedlákem jste z toho v extraligové sezóně odehrál poměrně dost. Samozřejmě nejste sami z Dynama, kteří odjeli na mistrovství světa, takže držíte nějak víc pohromadě?
20: Jo, tak asi trošku jo, samozřejmě, když jsme s těma klukama celou sezonu v té kabině, tak potom i tady vlastně se s těma klukama bavíte o trošku víc, ale já mám to štěstí, nebo to, že většinu kluků tady prostě znám, ať už z mládežnických nároďáků, nebo vlastně i z extraligy, tak se nějak známe. Takže je fajn prostě tady ty kluky vidět, máme skvělou partu, musím říct, což si myslím, že je jako hlavní základ toho. A všichni jsou tady hrozně hodný jeden na druhýho, takže je to fajn a říkám ještě jednou, že si to užívám hrozně moc.
15: Už jsme to říkali, ve 30 letech je Jan Mandát debutantem na světovém šampionátu, ale přece jenom už něco v té kariéře máte za sebou, jsou tam mnohem mladší hokejisté. Jak je to tedy s těmi, řekněme, nováčkovskými povinnostmi? Máte to rozděleno i s těmi, řekněme, i věkem bažanty, nebo je to trošku jinak? Vezměte nás trochu za kulisy.
20: No, já popravdě právě sám nevím, jak se tomu mám postavit, no, protože právě už mi je 30 let a je tady spousta mladých kluků, ale furt tak nějak jakoby cítím, že bych taky měl být jeden z těch, co tady asi pomáhá, tak, takže těch kluků tady je hodně, samozřejmě já se furt tam kustoduju, jestli nepotřebuju s něčím pomoct nebo tak, ty mi vždycky řeknou, že nepotřebujou, takže mám v sobě trošku takový to, že jsem jakoby sice ve 30 letech, ale je to prostě premiéra na mistrovství a vlastně mám v národním týmu odehraný pouze 4 zápasy, takže je to pro mě prostě v té hlavě trošku takový, že tady furt se cítím trošku jako bažant. No.
13: Takže taková omlazující zkušenost pro vás ve 30 letech.
20: Jo, přesně tak, je to všechno pro mě nový, no, takže je to fajn, jo, to říkám, jsem možná, si to jako ani neuvědomuji vlastně, co všechno se událo, když vezmu tu celou sezónu a to, že jsem tady, prostě mi asi dojde možná až odstupem času, ale říkám, teď si to hrozně užívám a chci dělat všechno pro to, abych, až se na tenhle dostanu, tak abych prostě odvedl co nejlepší práci.
15: Vedle Jana Mandáta, který je hostem radiožurnálu Sport před zápasem, prvním zápasem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu, je na tribuně místní arény také náš reportér František Kuna, který se takhle na dálku také hlásí o slovo. Františku.
1: Já bych rád navázal na to, o čem jste mluvil před malou chvílí a jak se perete s těmi povinnostmi mladých a začínajících. A já se vrátím na švédské hry na jejich závěr při odletu z Ängelholmu, kdy kustodi vykládají tu bagáž z velkého auta, z toho traku na letiště, tak tam se oproti minulým letům se běhlo snad 12-13 hráčů, kteří nutně potřebovali pomáhat, protože cítili tu povinnost. To je další důkaz toho, jak vlastně je tady ten kádr obmlazený a obnovený.
20: Jo, určitě. Já jsem právě na taky sám koukal, já jsem si hned vlastně vzal svoji hokejovou tašku a hned jsem ji tam nesl. Taky mi bylo řečeno, že prostě to udělali kluci mladí a taky když jsem se pak podíval, že jich tam bylo asi 10, tak říkám, dobrý, tak tady asi už být nepotřebuju, ale je to určitě i důkaz toho, že ten tým je hodně mladý a každý tak nějak, nebo cítím z toho týmu i prostě, že ty kluci jsou fakt všichni jako tak hodný, že si tady nikdo na nic nehraje a každý chce pomoct nějakým způsobem.
1: K tomu máte ještě dvě hokejové šatny. V jedné jsou brankáři a co říkali mladí Melovský s Chmelařem. Vy jste někde poblíž Pardubický?
20: Jo, já sedím.
1: Tam jsou vlastně všichni poblíž, protože tam je to dost malé, když jsem tam nakoukl.
20: Je to taková menší šatna, hlavně těch Pardubáků nás tady je 6, takže ono, to máme ke každému tam trošku blízko. Já sedím vedle Martina Kauta a hned vlastně vedle o kousek sedí Roman Červenka s Lukášem Sedlákem, takže jsme tam všichni takhle vedle sebe a je to super.
1: Poslední věc ode mě, jenom takový malý tip, jestli se nechystáte třeba v průběhu turnaje oslavit 30. narozeniny náš Čotky, který je oslaví v průběhu turnaje, jestli to víte.
20: Vím, říkal mi to, že to měl takhle vlastně i v Praze a Něco jsme se bavili, ale nevím, jsme tady o toho, aby jsme hráli hokej a neslavili narozeniny.
1: Jasně, ale on je zrovna ten muž, který pro vtip nejde daleko.
20: Jo, to určitě, no, ten určitě nejde pro vtip daleko.
1: Říká Jan Mandát, tolik ode mě.
0: No a já bych ještě přidal na Honzu přece jen otázku trošku, řekněme, vážnější. Debut ve 30 letech na mistrovství světa, určitě věříme a vy to také, že se ukážete i přímo na ledě. Jak moc velká je to příležitost pro vás se ještě posunout dál, nabrat nové zkušenosti a vlastně získat ještě třeba další nový impuls do další kariéry?
20: No, tak motivace je to ohromná, strašně z toho vážím, že jsem tady a vážím si trenéru, že mi tu důvěru dali a impuls to určitě může být velký. Jenom to, že tady vlastně jsem, tak to je prostě pro mě ohromná zkušenost a potom to, co přijde na ledě, říkám já, jakoby každý, kdo mě trošku zná, tak ví, jaký mám hokejový styl, že prostě na tom ledě se snažím nevypustit ani jeden souboj, prostě makat každou vteřinu, takže rozhodně tady neplánuju dělat něco jiného a uvidíme, jestli to přinese ovoce, ale hlavní prostě přednostně je ten tým a ne ta individualita a potom, když ten tým je úspěšný, tak ty individuality z toho se zvednou nebo ukážou na světlo, ale my jsme tady prostě od toho, aby jsme udělali co nejlepší výsledek a ne od toho, jestli, aby se tady někdo ukázalo jakoby individuálně. Je to prostě týmový sport a my tady chceme udělat všechno pro to, aby jsme prostě do Česka převezli nějakou medaili.
0: Ideální by bylo k tomu se odrazit zvládnutým úvodním zápasem proti Dánsku, který začne už tedy za 45 minut. Jaký přidá Jan Mandát recept pro duel, který bude tedy sledovat pouze v roli fanouška? Co zaznělo v kabině, že by český tým měl plnit, jak jste připraveni? Na co jste připraveni jako česká hokejová reprezentace?
20: Tak popravdě já jsem u toho v kabině nebyl, tím že jsem jim tady nahoře, samozřejmě prostě víme, že je to houževnatý soupeř, ty zápasy s nimi jsou vždycky hrozně vyrovnaný a bude to víceméně spíš jako o nás, no, je to prostě první zápas na turnaji, víme, že je hrozně důležitý a my prostě do toho musíme být dobře nastavený hlavama, prostě tou naší rychlostí, kterou v tom týmu máme, tak prostě tohle tam dát a věřím tomu, že to dobře dopadne.
13: Jedno z největších hvězd možná v výběru Dánska při velké neúčasti nebo při neúčasti několika hráčů z NHL. Nikolasen z Českých Budějovic, Tomáš Cibulka, jeho spoluhráč, obránce, přidá takhle nějaký tip na něj? Může být platný třeba i kdyby tam byla situace jeden na jednoho, kdyby jel přímo na brankáře, tipnout třeba na zakončení nebo nějak prostě pomoct tomu týmu?
20: Jo, tak je to možný, jak tím, že máme vlastně i golmany, tak nějak z extraligy, když já nebudu brát Domina Pavla, tak tady se teď do extraligy vrací, ale taky si myslím, že ho tam zažil v tu dobu, když byl u nás v Pardubicích nebo když byl v Plzni je to ten Nikolasen je skvělý hráč, má skvělou střelu, to všichni víme, prokazuje to v extralize, má obrovský přehled, takže určitě je důležitý se na něj dneska trošku zaměřit víc než obvykle a prostě nepouštět ho do těch zakončení a třeba ta fyzická hra, co takhle víme z extraligy, tak mu úplně nechutná, když je párkrát dohraný v nějakém souboji, tak potom se mu to dá trošku otrávit, ten hokej, a myslím si, že to prostě taky bude důležitý dneska.
0: Říká Jan Mandát na téma jedné z hvězd dnešního prvního soupeře českých hokejistů na mistrovství světa, tedy výběru Dánska. Honzo, děkujeme za váš čas a přejeme, ať se velmi brzy také na mistrovství světa ve Friburgu ukážete přímo na ledě, nejen tedy ve vysílání radiožurnálu Sport. I když i za to jsme byli samozřejmě moc rádi.
20: Děkuju moc, děkuju. Mějte se hezky.
0: Tolik tedy Jan Mandát, český hokejový reprezentant přímo ze světového šampionátu, který pro české hokejisty odstartuje tedy už za necelou 3/4 hodinku zápasem proti Dánsku. Pochopitelně v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
15: No a právě na jedné z jeho stanic, tedy Radiožurnálu Sport, posloucháte předzápasové studio před duelem Česko-Dánsko, kterým národní tým vstoupí do světového šampionátu. Ten hostí Švýcarsko po 17 letech. Právě domácí tým je jednoznačně jedním z favoritů turnaje. Vždyť Švýcaři mají stříbrné medaile z posledních dvou světových turnajů. Přitom Švýcaři hráli od roku 2013 už 4x ve finále, vždy ale prohráli. Naposledy loni ve Stockholmu.
5: Hraje se prodloužení, jeho druhá minuta končí. Teď americká šance na rozhodnutí a je konec. Spojené státy berou zlato. Je rozhodnuto po 65 letech. Je tu konec čekání na americké zlato. Sen Anderse Ambíla na konci kariéry o zlatu trvá dál. Američané vyhrávají světový šampionát.
21: Zatímco Spojené státy slavili, Švýcaři brali znovu v uvozovkách jen stříbro. Historicky sice patří tým ze země Helvétského kříže k největším sběratelům medailí. Jenže ani jedna z těch 13 nebyla zlatá. Letos to chce švýcarský tým změnit.
9: Tým na to má samozřejmě, nebo minimálně patří do té užší špičky těch favoritů a všech té, no, je to doma samozřejmě. Uvidíme, no, nedokážu říct. Samozřejmě, že určitě si to přeju moc, protože to finále už hráli dostkrát a nikdy to nedotáhli a těch týmů na tu medaili samozřejmě tady víc.
21: Říká kapitán české reprezentace Roman Červenka. Švýcarům hraje do karet nejen statistika posledních let, kdy se týmům pořadatelských zemí dařilo. Loni bylo poprvé v historii v semifinále Dánsko. Rok před nimi získali Češi zlato, v roce 2023 slavilo bronz pořádající Lotyšsko a ještě před ním zase v Tampere titul Finsko. Navíc Švýcaři mohou spoléhat i na dokonalou sehranost.
22: Vlastně de facto stejný tým každý rok, takže samozřejmě oni mají tu domluvu s tím vedením svazu, že musí jít na každou akci a když nepřijdou, tak potom na to má nějaký trest, že co se stalo tomu Bišilovi, obránce Dallasu, který kvůli tomu, že nepřijel na nějakou akci na reprezentaci, tak potom nejel na olympiádu. To je takhle nastavený a funguje jim to. O tom mají větší šanci každý turnaj, že kdokoliv je volný z NHL, tak přijede. No. Rozhodně to jsou tam hráči světového hokeje.
21: Vysvětluje Daniel Voženílek a ještě jedno plus má Švýcarsko, a to výtečné fanoušky. Tyhle chorály budou znít od 20 hodin a 20 minut v Curychu, kdy domácí celek vyzve v repríze loňského finále Spojené státy. Ve stejný čas nastoupí k prvnímu utkání na mistrovství světa i Češi, a to proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
15: Ano, hned na úvod 89. mistrovství světa v ledním hokeji se bude opakovat loňské finále, ve kterém Američané až prodloužení gólem Tage Thompsona udolali Švýcarsko. Už máme za sebou také duel mezi Švédskem a Kanadou. Češi půjdou teď proti Dánům, Finové hráli proti Němcům. Martine, není to škoda takový ostrý start, kdy velmoci jdou proti sobě, a nebo naopak je to dobře, že hned na začátku dostanou hokejoví fanoušci zápasy, na které se mohou opravdu hodně těšit?
12: Tak pro Švýcary to je asi takový ten bombonek na začátek, jak se říká, máte proti sobě právě pořadící šampiony Spojené státy, takže pro ně to je samozřejmě úžasný vstup do toho turnaje, pokud by se jim povedlo vyhrát, o to by to bylo ještě pro ně lepší. Já si myslím, že my si zase ten bombonek užijeme na závěr v naší skupině, kdy hrajeme s Kanadou. Poslední zápas, takže je to opačný úplně, ale jinak si myslím, že to asi není úplně určující pro ten celý vývoj toho turnaje. Hráči to berou tak, že ano, začíná mistrovství světa, ale stejně potom důležité jsou ty zápasy, když to řekneme jednoduše, čtvrtfinále, semifinále a pokud nejlépe finále.
15: Čtyřikrát prohrané finále v posledních dvou letech pro Švýcary jsou tedy už i v očích olympijského šampiona Martina Procházky a tedy hokejového experta Radiožurnálu Sport jedním z největších favoritů na zlatou medaili?
12: Já je tipuji právě, nebo to aspoň jsem to řekl dneska ráno, říkal jsem, že můj tip je, že Švýcaři opravdu patří těm tomu týmu, který by mohl být ve finále. Samozřejmě ukáže se celý průběh, jsou doma, možná se trochu i ponaučí, nebo seberou si takovou tu motivaci z toho, jak náš tým před dvouma rokama vyhrál v Praze tady právě ve finále ze Švýcary. Takže oni určitě udělají pro to všechno možné, uvidí se, jak se jim povede skupina. Každopádně si myslím, že Švýcaři opravdu tomu složení, které mají a kde ty hráči opravdu jsou v tom vrcholném věku, tak jsou velký aspiranti k tomu, aby do toho finále se dostali.
13: Já k tomu přidám jenom, že Švýcaři mají na celém šampionátu ze všech soupisek nejzkušenější tým. Mají věkový průměr 30 let, zaokrouhlený věkový průměr. To měli i Dánové ještě dneska ráno, ale protože přidali mladé hráče na soupisku, tak jim ten věkový průměr trošku spadl. Ale opravdu Švýcaři, sázka na zkušenosti z jejich pohledu. A je to samozřejmě generace, která čeká na takovýhle úspěch a kde jinde než na domácím šampionátu ten úspěch udělat.
15: Švýcaři tady půjdou do utkání proti Spojeným státům americkým ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako Češi proti Dánům. No a vstup už mají za sebou dva další velcí favorité celého mistrovství světa, tedy hokejisté Kanady a Švédska. A jejich vzájemný souboj sledoval v aréně ve Friburgu František Kuna. Františku, jak moc ostré to bylo utkání na úvod turnaje? Jak moc po sobě Crosby, Celebrini, O'Reilly na jedné straně a na té druhé

0: bylo, ale troufnu si samozřejmě říct, že budou přibývat. Tohle byl první zápas celého šampionátu, který, co se týče nějakých nervozit, proběhl úplně v klidu.
1: Teď už je 19 hodin 45 minut, to znamená, že na ledě Friburské arény už se rozcvičují hokejisté Česka a Dánska. Jak se rozcvičují fanoušci? Jinými slovy, už je znát, že čeští příznivci by měli dorazit na světový šampionát a hned už i na jeho úvod docela hojném počtu.
0: Ano, to určitě. Do zápasu je aktuálně teď 35 minut a stadion se plní primárně českými fanoušky. Vidíme dánskou vlajku jednu, ale dalších není mnoho, když teď si odmyslím tu grafiku, která běhá po takovém tom letkovém prstenci kolem stadionu, ale čeští fanoušci jednoznačně budou v převaze. Oni už tady byli na ten odpolední zápas mezi Kanadou a Švédskem a tady odsud z komentátorské pozice, když vlastně sejdu pár schodů, tak stadion je takový, že je vidět ven přes jakousi železnou konstrukci a podívám se dolů, tak tam těch českých fanoušků bylo opravdu hodně a myslím, že za tu půl hodinu stadion zaplní a nechybí tady samozřejmě jedna z vlajek, jak u českého reprezentačního týmu a u fanoušků tady známo, jak mnozí někdy vyčítají Čechům, že píší na svoji vlajku místa, odkud jsou, tak novou vlajku má Horní Planá, která tradičně doráží na všechny světové šampionáty v posledních letech, ale teď mi přijde, že ji mají o trochu větší. A jsou tady další české vlajky, je jich tu víc, Češi budou mít převahu v hledišti, ta kulisa v zápasu Kanada-Švédsko nebyla zase až tak úžasná, tak uvidíme, jak se s tím poperou čeští fanoušci.
2: Je důležité, jak hodně se bude fandit, ale Františku, ty jsi taky milovník tradičních hokejových stánků. BCF Arena, ta má za sebou rekonstrukci poměrně nedávnou, ale stojí od roku 83, tak jaký dojem, jaký duch má tahle hala?
0: Působí moderně, tribuny jsou hodně strmé, když jsem se byl podívat na dopolední rozbruslení českého národního týmu, kde je vlastně stadion úplně prázdný, kromě pár českých novinářů, tak když by si někdo sednul pode mě, tak bych rozhodně viděl na stadion prakticky všude. Což je i podobný prostor pro české hokejisty mimo sestavu, jak před malou chvílí říkal v našem speciálu před zápasem s Dánskem útočník Jan Mandát, který bude sedět ve vrchním prstenci podobně jako my. Jinak u stánku fronty jsou samozřejmě, ale to hlavní je pro fanoušky připraveno mimo arénu. Samozřejmě se můžete občerstvit tady na prstenci, což je takový servis pro fanoušky, kteří se třeba i chystají sem do Friburgu na hokej, tak to hlavně venku, kde je velká fanzóna, občerstvení ze všech koutů světa, tam fronty nejsou, zálohované kelímky a ještě doplním jednu radu, která se může hodit. Není úplně ideální se spolehnout, že v blízkosti haly zaparkujete, protože je tady sice pár obchodních středisek, ale pokud se budou hrát dva zápasy za den a budou tady hrát třeba Němci, ti tedy ne, pokud tady bude hrát tým, který tady bude mít hodně fanoušků, tak asi to bude opravdu velice problematické, tak pokud nás poslouchá někdo, kdo sem plánuje dorazit, tak radši zaparkovat někde trochu stranou a dále přijít s předstihem.
1: Vysílání Radiožurnálu Sport už jsme několikrát připomínali, že světový šampionát hostí Švýcarsko poprvé po 17 letech. Je to znát, cítíte už s Petrem Kadeřábkem, že opravdu Švýcaři si ten šampionát hodně přáli, teď jsou na ně hodně natěšení a udělají všechno pro to, aby po té organizační stránce a vlastně i fanouškovské dopadlo co nejlépe?
0: Já myslím, že servis pro fanoušky je připravený velice dobře. Ten prostor, kde se mohou potkávat, je tak nějak akorát velký i akorát malý, protože hala ve Friburgu není to, co je O2 Arena, kam narvete 17 000 fanoušků. Sem se nevejde ani polovina z toho, je to takové útulnější, řekněme. Po organizační stránce mi to tedy z první zkušeností přijde zvládnuté poměrně dobře, že by to pracovalo, jak se říká, jako švýcarské hodinky, to zase úplně na 100% říci nemohu, ale samozřejmě i ten první den ukáže, co všechno je třeba ještě doladit, ale každopádně, co se dá říct, i agentura, která organizuje pro vysílatele, která je ze Švýcarska, tak se na tom opravdu dává velice záležet a všichni jsou velmi ochotní a vstřícní, tak doufáme, že to tak bude dál, třeba i s tím, že kromě Jana Mandáta sem budou chodit i další čeští hokejisté, po případě někdo jiný z realizačního týmu, jak odpoledne tu byl třeba Jiří Šlégr, mluvil o případném zapojení českého golmana Lukáše Dostála. Takže zatím to funguje, klepu na zuby a přejme se, aby to tak trvalo až do konce tohoto měsíce.
1: Protože to by znamenalo, že čeští hokejisté tedy budou ve výborné atmosféře třeba hrát i o medaile, doufejme, že se jim to podaří. Teď je ale potřeba dobře odstartovat. A tak je ideální čas ve vysílání Radiožurnálu Sport Františka Kuny přímo do Friburgu zeptat, jaká tedy bude sestava

0: českého národního týmu pro otevírací duel s Dánskem.
1: Bude taková, jaké byly tréninky, takže v první řadě nastoupí Roman Červenka s Lukášem Sedlákem a Matějem Blimlem, byť čeští trenéři nechtějí mít lajny seřazené podle priorit, ale dávají všem, řekněme, podobnou váhu, tak úředně se to do zápisu do utkání nějakým způsobem napsat musí. Druhá lajna potom Flek, Boženílek, Tomášek, to jsou ti hokejisté, kteří spolu hráli na švédských hrách, ale jenom jeden ze tří duelů, což dalo jasný signál k tomu, že není potřeba je dál zkoušet. V dalším útoku zkušený muž na mistrovství světa Dominik Kubalík bude mít vedle sebe Martina Kauta, který má na svém kontě jedno dospělé mistrovství, a Matyáše Melovského, který má bronz s hokejovou dvacítkou a mohl by zajímavě doplnit tuhle lajnu. Stejně jako skoro dvoumetrový Jaroslav Kmelař mezi dva dobře bruslící a skvěle napadající hokejisty Karlových Varů Ondřeje Beránka a Jiřího Černocha. Pod čarou se tady objevuje ještě Michal Kovařčík, který v tom oficiálním zápise ještě není dopsaný na soupisku českého národního týmu, každopádně jako 13. útočník tady napsaný je. Zatím v systému Mezinárodní hokejové federace se snažím aktualizovat toto, abych získal jméno českého brankáře, ale zatím tuhle informaci oficiálně natvrdo potvrzenou nemám a jakmile ji mít budu, tak ji řeknu.
0: Teď ale ve vysílání Radiožurnálu Sport řekne Martin Procházka, náš hokejový expert, svůj názor na to, jak jsou tedy sestaveny české obrany, české útoky, jak se mu líbí jednotlivé pětky, které půjdou do zápasu s Dánskem. Martine.
2: Dle očekávání, ale asi velmi dobře. Ano, první dva útoky poskládaný velmi dobře, Červenka, Sedlák, Matěj Blimel, to je vidět, že tam prostě je tam nějaká vazba k sobě. Samozřejmě, jak už říkal František, velmi zkušený ten útok, druhý Flek, Boženílek, Tomášek, tam je to naprosto v pořádku, zkušený. No a pak jsou dva útoky, kde právě jsou zařazení ty mladíci po bok těch zkušených hráčů, takže vidět, že trenéři prostě je chtějí nějakým způsobem dát těm zkušenějším hráčům. Budou to útoky, které budou, jak se říká, hodně draví, měly by být hodně takový nebezpečný, vybojovat útočné pásma. No a uvidíme, jak samozřejmě takhle to bude se odvíjet a jak to bude probíhat.
0: Krištofe?
3: Já přidám aktuální poznatek, když procházíme sestavy na oficiálních stránkách Mezinárodní hokejové federace, tak tam jako brankářská jednička v tomto zápase na české straně figuruje Josef Kořenář. Je to tam seřazené podle čísel, takže se to těžko odhaduje, ale když se podíváte na dánskou stranu, tak tam je jako jednička Mats Sogaard, který má vyšší číslo než jeho náhradník Nikolaj Henriksen. Takže z tohle usuzuji a myslím si, že to tak nakonec bude, že v brance nastoupí Josef Kořenář. Možná, Martine, tvoje reakce na brankářskou jedničku v tomhle zápase?
2: Opět nevyšla, jako vždy. Dá se říct, velmi často mé typy nevychází, takže není to nic nového. Myslím, že všichni posluchači to berou vždycky u mě tak, jakože to, co řeknu, tak je opačně.
0: Ale ono se dá očekávat, že vzhledem k tomu, že hned zítra večer čeká národní tým zápase Slovinské, Martine, tak šanci dostane druhý gólman, to znamená Dominik Pavla.
2: Já jsem to předpokládal, že určitě se oba dva prostřídají. Každopádně můj typ byl, že dneska právě díky tomu, že, jak jsem říkal, povedl se mu ten zápas ze Švédy, tak jsem očekal, že bude chytat právě Dominik Pavlát. Každopádně je to obráceně, nic se neděje, myslím si, že je to opravdu začátek turné.
0: Nevadí, ono těch typů, které tady dáme během turnaje, bude asi dost, takže jestli ne ten první nevíš.
2: A hlavně mých, který bude určitě úplně mylný, si myslím, že bude také víc.
0: Pojďme teď v 19:53, kdy čeští hokejisté stále absolvují rozbruslení v hale ve Friburgu, zase za naším reportérem Františkem Kunou. Františku, když se zaměříme na Dány, na soupeře, se kterým se český národní tým dobře zná, dá se říci, že se s ním vlastně utkává velmi pravidelně na té nejvyšší úrovni, vlastně naposledy v osmifinále olympijských her v Miláně, tak jak o něm mluvili čeští hokejisté, čeští trenéři?
1: Dánové umí potrápit a umí překvapit. Oni si vybírají, nebo možná to může být trochu náhoda, ale během toho šampionátu prostě zvládnou překvapit favorita, tak jak se jim to povedlo v minulé sezóně na domácím šampionátu, kde vyřadili jasného kandidáta na zlatou medaili v podobě Kanady. Byla to velká dánská senzace, ze které pak bylo nakonec čtvrté místo a valná část, více než půlka hráčů z toho minulého kádru z minulé sezony je tady znovu. Takže jakási sehranost tam určitě může hrát faktor, podobně jako to mají dlouhá léta švýcarští hokejisté, kteří budou hrát v Curychu. To český tým prošel poměrně zásadní obměnou od minulého světového šampionátu. Pokud jste teď zaslechli pod mým hlasem trochu vzrušení, tak to je proto, že se režisér přenosu vybírá Romana Červenku, jehož hlava je teď na velké kostce nad ledem opravdu v nadživotní velikosti, za což reagovali také čeští fanoušci. Ano, Dánové budou proti, z hráči se zkušenostmi právě třeba i z české extraligy, Nick Olesen je vlastně velká hvězda dánského hokeje, tak uvidíme, jak moc Tomáš Cibulka může moci poradit českým reprezentantům, ale opravdu tohle může být velice, velice individuální, co se týče zápasu s Dánskem, který začne za nějakých 20 minut. Dánové kromě toho se mohou prezentovat třeba ne jen tím, že překvapí, ale také fyzickou hrou a drobnou komplikací, uvidíme, jak moc velkou, pro ně bude to, že přišli o brankáře. Během včerejšího tréninku se zranil Frederik Dychov, plánovaná jednička, a tak budou muset vymýšlet Dánové nějakou jinou variantu, tou je třeba Mats Zogort, muž, který sice má u svého jména Ottawu Senators NHL, ale působí na farmě. Takže i tohle může být drobná komplikace pro Dány, ale pro české útočníky to znamená jediné, protože Dychov je pravák, má tedy lapačku ve své pravé ruce, tak to jediné by mohla být nějaká zpráva pro české útočníky, kteří si teď mohou prohlédnout dánské oba golmany a oba chytají na levo, takže tam už mají čeští útočníci a nejen oni jasno.
3: Já bych k tomu doplnil jenom, že Dánové třeba oproti olympijským hrám nebo oproti tomu minulému šampionátu jsou vlastně docela výrazně oslabení. Právě oproti olympijskému turnaji tak chybí 9 hráčů v dánské sestavě a hned 5 z nich byli hráči z NHL, jmenovitě Andersen, brankář, útočník Ehlers, oba z Caroliny, kteří ještě hrají playoff NHL, potom třeba Bjorkstrand z Tampy, Fisker Molgaard ze Seattle a Eller z Ottawy. Takže tihle všichni chybí, takže to jsou velké citelné ztráty pro Dánsko. Pochopitelně ta výkonnost se nebude měřit podle toho, kolik má kdo hráčů z NHL, ale přesto bych si troufnul tvrdit, že Česko by mělo mít v tom dnešním zápase co do individuální síly hodně navrch.
0: Jaká je na to reakce Františka Kuny? Mám pocit, že to byla mířená otázka přímo do Friburgu.
1: Já myslím, že Češi budou mít tak nějak tou šikovností navrch, stále si to myslím, už to není takové to otřepané kliše, česká ulička a tak dále, a to úplně zase ne, ale myslím si, že pořád ta hokejovost a ta převaha na české straně musí být a nevím, co by se muselo stát, abychom se bavili nějakým způsobem, takže Dánové by měly být hokejovější než český národní tým. Teď už pomalu rozbruslení končí, tak doplním jeden drobný detail. Podobně jako na olympijských hrách, vždycky Tomáš Hertl bral na závěr rozbruslení kotouč a házel ho přes mantinel fanouškům, vybíral si samozřejmě děti. Tak teď tuhle roli minimálně na závěru rozbruslení před prvním zápasem plní Jaroslav Chmelař, útočník New Yorku Rangers, který sebral puk do své rukavice a hodil ho někomu v českých barvách. Jinak teď drobnou komplikací, jak opustit to rozbruslení pro český tým, může být i to, že Češi teď střílí na branku a odcházejí do své šatny právě vrátkami, která jsou za brankou. Takže se musí nějakým způsobem asi větší parta hráčů domluvit, aby teď někdo přestal střílet, protože i v profesionálním hokeji na mistrovství se tam můžete minout branku, ale zatím se tak moc neděje. Takže ještě většina českých hráčů už tedy bez golmana Kořenáře zůstává na ledové ploše při rozbruslení, které má končit úředně, a zatím to tady úředně funguje na sekundu za minutu a půl.
0: Tak František Kuna si vyzkoušel trochu přímého komentáře, se kterým se potkáme znovu po 20. hodině a zhruba 17. minutě, kdy se s Friburgem znovu spojíme, a to už samozřejmě přijde na řadu onen vstup českých hokejistů do mistrovství světa, duel proti Dánsku. Františku, díky a těšíme se brzy na slyšenou.
1: Velmi brzy na slyšenou, díky.
4: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Ve Friburgu končí rozbruslení před zápasem mezi českými a dánskými hokejisty. S Martinem Procházkou už jsme ve vysílání radiožurnálu Sport rozebírali, co dělá hokejista tu půl hodinku před tím, než na ono rozbruslení jde. Tak Martine, co potom hokejista dělá těch, řekněme, 15 minut, možná ani ne, co stráví následně v kabině, už asi trochu spocený před samotným utkáním, ale zároveň ještě plný sil, energie a očekávání na těšení na ten samotný duel. Jak ty jsi to tehdy prožíval?
2: Tak samozřejmě to natěšení tam je, jak už zmiňuješ, Filipe, přesně. To teďka vlastně každý hráč, který přijde do kabiny, tak má zase své nějaké rituály. Někdo je schopný si slíknout úplně celou výstroj, úplně se celý odslíknout. Někdo naopak si prostě sundá třeba jenom, jak se říká, nárameníky, nechá si kaloty, někdo si rozváže brusle, každý to má individuálně. Já jsem to teda nedělal, přiznám se, sundával jsem si vestu, nechal jsem si kaloty, brusle jsem si nerozvazoval. Ano, a každý hráč nějakým způsobem nějak tak postupně, jak se říká, připraví na ten zápas. Nejdříve jsou samozřejmě pohoda, srandičky, ještě jakoby pojďme do toho v klidu. Někdo byl schopný si dát ještě divné malý kafe. Ale to bylo
0: něco ostřejšího.
2: No, ale to bylo opravdu, to už je dávno, ale v dnešní době to tak není. Jsou tam samozřejmě takový ty klasický jonťáčky a takový ty nějaký přípravky, aby vám to dalo energii, aby vás to nabudilo. Ale jak říkám, každý to má trochu jinak. Pak na nějakých těch 7 minut před začátkem utkání většinou přicházeli trenéři, kteří řekli ještě pár krátkých, rychlých pokynů, nabudili ten tým, řekli jenom, tak teď to začíná, pojďme do toho, všichni víte, co máte hrát, všichni víte, co máte dělat, nic nového to v podstatě není. No a ti hráči už potom nějak tak už prostě žijou jako ten tým. Oni si sami k tomu potom něco řeknou malýho, krátkýho, nabudí se a už se jde, už ví, v dnešní době jsou kamery už před těma kabinama, kde už tam potom hráči na sebe naskakují, to za nás teda nebylo tady to, že by se na sebe naskakovali a nějakým způsobem jsme dělali nějaké rituály, tleskali si, prostě jsme se rozešli a šli jsme.
0: A když jsi si říkal o tom, že někdo odložil skoro celou výstroj, byl naopak někdo, kdo tak jak přišel z toho rozbruslení, tak sundal helmu, odložil rukavice a jinak ze sebe nesundal vůbec nic?
2: Ano, byli takový hráči, je to individuální, i když to je kolektivní sport, tak v této fázi je to individuální hodně, někdo si prostě sundá jednou, jak říkáš, rukavice, helmu, a někdo si sedne z lavice, si sedne třeba na zem, aby měl natažený nohy, je tam spousta takových věcí, které nikdo neví, proč každý dělá, někdo si klepe do kelímku prostě z nějakého rytmu, aby prostě se naladil, je to zvláštní, je to v této fázi je to individuální, ale jakmile prostě se to blíží do toho zápasu, tak se stává z toho jeden velký kolektiv, jedna velká parta nabuzení pro ten zápas.
0: Takhle před samotným startem šampionátu, když jsou tam třeba nováčci, kteří to ještě nikdy nezažili a takových v českém národním týmu je teď poměrně dost. Zažil jsi někdy nějakého takového nerváka, na kterého se spodíval a viděl jsi, jak se opravdu klepe tím očekáváním, ať už z toho, že se nemůže dočkat, anebo protože je strašně nervózní z toho, že přijde něco, co ještě v životě nezažil?
2: Já si myslím, že asi, i když tam byli možná někdy takovýhle mladší hráči, tady byli nervózní, tak se snažili to na sobě nenechat nějakým způsobem znát, jo. Takže asi to nějakým způsobem chtěli zastírat, nebo prostě nebylo by na nich vidět, že by se jim najednou začala klepat noha a klepali by si po koleni rukavici, to asi ne, ale no, každý to má, jak říkám, je to mistrovství světa, je to národní tým, všichni vědí, že vlastně se na to dívá tady celá republika, všichni fanoušci fandí. Takže u každého hráče ta nervozitka tam určitě je. A je to jedno, jestli to je mladý hráč nebo starší hráč. Já jsem si myslel, že to je správný. Je to důležitý, protože bez té nervozity, bez takového toho nažavení, to by nebylo ono.
0: Říká Martin Procházka ve vysílání radiožurnálu Sport. Už jen 17 minut před startem prvního utkání českých hokejistů na mistrovství světa.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Pojďme pokračovat tam, kde jsme přerušili. Martine, ty jsi byl trémista, být třeba v začátcích reprezentační kariéry nebo na těch největších turnajích na olympijských hrách?
2: Krištofe, já jsem byl trémista nejenom na začátcích, ale i na konci. Já jsem to měl v sobě takhle. Prostě to k tomu patří, ne? Tréma úplně, ale takový to očekávání.
0: Odpovědnost, čím
2: odpovědnost, prostě už to natěšení. Ale já jsem byl většinou trémista právě předtím, než jsem vstoupil na ten led, než jsem vlastně jako než padla ta první bule, říkám to často, velmi často, pak to najednou z toho hráče spadne, jo, může být, každý hráč to má trošku nastavený úplně takový, když to teďka řeknu lidově, salámisti, to tam většinou nebývá, jako, že by to měli doupe, jako říkat si, ježiš, je to zápas, je to finále, je to čtvrtfinále, to ne, každý hráč je svým způsobem nějakým způsobem trošku nervózní, ale každý hráč naopak to zase bere, takže jakmile opravdu spadne to buly, vstoupí na ten led, první střídání, má to za sebou, tak už to najednou jede a už to už potom to nikdo nevnímá, takže by byl stremovaný.
0: Říká Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za pár sekund se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu, no a potom už to bude všechno směřovat k začátku prvního zápasu českých reprezentantů na mistrovství světa. Jen připomenu, že v odpoledních zápasech už Kanada porazila Švédsko a Finsko vyhrálo nad Německem. Takže tyhle dva týmy už mají na kontě první tři body do tabulky a věřme, že první tři body také velmi brzy připojí také čeští hokejoví reprezentanti. Je 20 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Hezký večer posluchačům Radiožurnálu a také digitálního Radiožurnálu Sport. Už jen necelých 15 minut schází do startu úvodního utkání českých hokejových reprezentantů na mistrovství světa ve Švýcarsku, kam se turnaj vrací po 17 letech. A do studia se k nám vždy rád vrací také náš hokejový expert, olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Martine, ještě jednou hezký večer.
2: Dobrý večer.
0: A je tu také náš reportér Krištof Kousal. Krištofe, vítej.
3: Krásný večer.
0: Tak pánové, pojďme si probrat ještě jednou, přece jenom, protože je potřeba to vědět, jaká bude česká sestava pro zápas s Dánskem. Krištofe, kdo tedy půjde do branky, protože to je vždy důležitá informace.
3: Ano, rozhodovalo se mezi Kořenářem a Pavlátem, respektive rozhodnuto třeba už bylo. Každopádně do branky nastoupí Kořenář, třetí brankář Petr Kváča, ten zůstal mimo soupisku, takže u něj bylo jasné, že do dnešního zápasu nezasáhne, stejně jako je to jasné u obránce Jana Ščotky a útočníka Jana Mandáta. To znamená, že v první obrané dvojici Kempný s Hronkem, ve druhé Hájek s Cibulkou, ve třetí Ticháček s Alšerem a jako sedmý bek Galvas. A útočné trojce Červenka, Sedlák, Blimel, Flek, Voženílek, Tomášek, ve třetí trojce Melovský, Kubalík, Kaut a Beránek, Černoch, Chmelař. Michal Kovařčík připravený jako 13. útočník. Martine, můžu hned připojit dotaz, nějaké překvapení v té sestavě ohledně složení útoků?
2: Žádné velké překvapení není. Myslím, že trenéři to zvolili velmi dobře. Udělali dva útoky, které jsou, když se řeknu pohromadě, velmi zkušený, jak už jsi zmiňoval. Nebudu je opakovat, každopádně potom ten třetí a čtvrtý útok vždy zařadili jednoho, vlastně říkám mladíka, ať to je Chmelař, ať to je Melovský, zařadili po bok právě těch zkušených hráčů. Myslím, že to je výborně složený, i ty obrané dvojce, jsou to hráči, kteří si k sobě, jak se říká, sedí, mají k sobě blíž. Já jediné, co jsem netrefil, byla ta volba toho brankáře, každopádně, no. Byl to právě zase opak, takže Josef Kořenář začíná.
0: Ale nevadí, on se Dominik Pavlát velmi brzy dostane zase do akce, protože Češi hned zítra nastoupí proti Slovincům. Čekají je tedy, Martine, na úvod dva zápasy, které by měli zvládnout, aby neměli komplikace potom v tom boji o postup do čtvrtfinále. Takže jak ten start z pohledu výběru trenéra Radima Rulíka, když hrají Češi proti Dánům a Slovincům, vnímáš?
2: Přesně jak říkáš, myslím si, že to dnešní utkání je, nejenom, že to je první utkání, start do turnaje, ale prostě dostat se do toho, vyhrát ho, hned mít takovou tu jistotu tří bodů. Dánové budou velmi silný, velmi těžký tým, který Filip, jak už říkal Krištof, sice je oslabený opar hráčů se NHL, ale stále jsou to nepříjemní hráči, velmi silní v osobních soubojích, takže je potřeba to utkání dneska zvládnout. Samozřejmě, pokud ho zvládneme za tři body, bude tam takový to výborný, dobrý vstup do turnaje. Zítra máme Slovince, takže tam si myslím, že to musí být úplná povinnost. Tam si myslím, že není potřeba vůbec přemýšlet nad tím, že by jsme ztratili body. No a pak nás čeká v pondělí Švédsko. Pokud by to bylo úplně opačně, nevyšlo by nám dnešní utkání a nedej bože zítra ztratit utkání ze Slovenskem nějaký bod, tak nás čeká v pondělí Švédsko a mohlo by to být úplně velmi špatný start do turnaje. Není to samozřejmě žádná zkáza, ale nebylo to nic dobrého pro náš tým. Každopádně myslím si, že to se nestane a bude to naopak, dobře vstoupíme do turnaje.
0: Turnaj se koná v olympijském roce, tedy konaly se olympijské hry v Miláně v únoru, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou. Teď je tady světový šampionát, teď si to zažil v roce 1998, když jste zvítězili v Naganu a potom bylo mistrovství světa, vlastně shodou okolností také ve Švýcarsku. A zažil to tehdy také Jiří Šlégr, dnes generální manažer české hokejové reprezentace.
5: Já si pamatuju, že prostě pro mě, když jsem po Naganu vlastně jel do Švýcarska na mistrovství světa, tak ve mně pořád byla ta euforie z toho Nagana. Já jsem chtěl ještě další medaily, prostě toužil jsem po ní, samozřejmě jsem toužil po zlatý, ale byla krásná i ta bronzová.
0: Vzpomínka Jiřího Šlégra, jaká je vzpomínka na ten souběh olympijských her a mistrovství světa, což Martin Procházka, pokud se nemýlím, ne, vlastně o 4 roky později už si to nezažil, Salt Lake City a světový šampionát ve Švédsku. Tak tedy ten rok 1998.
2: Já se připojím Kirkovi, měli jsme to úplně stejně nastavený, když najednou prostě vyhráte olympijské hry, tak jste toho plný, zažili jste tu atmosféru, když jste přijeli na ten jeden den na ty oslavy, tak jsme tohle to samozřejmě chtěli zopakovat, to se nám úplně nepovedlo, každopádně bronz, já to říkám vždy, je to hezká taky medaile, je to prostě medaile, pořád jste mezi trojkou, nepovedlo se to, ale užívali jsme si to a tak to někdy je, no, bylo to fajn.
0: Letošní šampionát po 17 letech zavítal zase do Švýcarska. Krištofe, Švýcaři jsou týmem, který se vlastně vyšvihl mezi tu špičku, protože 4x za posledních 12 let hráli finále, 4x ho prohráli, ale brali stříbro v těch posledních 2 letech na šampionátech v Praze a loni ve Švédsku, ve Stockholmu, takže jsou domácí Švýcaři adeptem na zlato?
3: Adeptem na zlato asi taky klidně mohou být, jsou rozhodně jedním ze spolufavoritů, řekněme 3-4, ale vzhledem k tomu, jak zkušený tým mají doma Švýcaři, požené je to domácí publikum, obzvlášť v hale v Curychu, která je modernější třeba než ten stánek ve Friburgu, ve kterém bude hrát svoje zápasy základní skupiny česká reprezentace. Takže podpora domácích fanoušků, kteří umějí fandit hezky, viděli jsme to třeba i před 2 lety v Praze, kam přišli v oblecích nebo v kostýmech krav a měli obrovské zvony a dělali opravdu velký hluk a dokázali ten svůj tým hnat dobře. A navíc hlavně tam končí generace, která ten úspěch si pro něj jde už dlouhou dobu. Zmínil si to, že poslední 2 finále na posledních 2 světových šampionátech těsně prohráli, takže ta motivace uspět je obrovská.
0: Švýcary nepustili ke zlatu před 2 lety Češi, loni Američané, tak pojďme zase zpátky k českému národnímu týmu, Martine. My za chvíli uslyšíme rozhovor předzápasový přímo ze zázemí haly Friburku naživo s jedním z českých hokejistů. Když to tedy vezmeme, na koho bychom měli nejvíce sázet, kterému hráči ty věříš, nebo které lajně, když se podíváš na ty útoky, že by měl být tahounem nejen v tom prvním utkání proti Dánsku, které nás čeká a jehož úvodní buly padne už za 8 minut, samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
2: Tak já si neřeknu nic nového. Bude to určitě ten první útok, nejenom první 2 útoky, většinou to tak bývá. Roman Červenka, Sedlák, Blimel. Uvidíme, jestli tady ta kombinace bude takhle dobře fungovat, ta spolupráce těch 3 útoků. Samozřejmě ve hře ještě Jan Mandát, který samozřejmě s nimi hrál v Pardubicích. Tvořili tam výbornou trojici. Uvidíme, jestli bude doplněný, kdy bude doplněný. Takže tady od toho útoku se určitě bude očekávat samozřejmě přesilovky. Druhý útok, Flek, Vožení, Lek, Tomášek, samozřejmě tady to je také něco podobného, ale nedá se ani na ty další útoky, myslím si, že to bude takhle, trenéři Radim Rulík se svým štábem jsou zvyklí ty útoky prostě nějakým způsobem třeba i během těch pár zápasů proměnit, uvidíme ještě, jak se to bude tvořit. Já myslím, že jsou to ano, první zápas, zítra druhý, ale postupem času se ta sestava se ještě může klidně obměnit a všechno se stejně bude směřovat k tomu, aby ta sestava byla vyladěná na čtvrtfinále, které bude velmi důležité k tomu, jestli bude, jak se říká, zase úspěch, neúspěch, potom už jdete o medaily.
0: Do té doby se samozřejmě ta sestava může změnit i co se týče přesilovkových formací. Každopádně podle tréninku to vypadalo, že tou první českou přesilovkovou formací by mělo být seskupení samozřejmě s Hronkem na modré čáře, Červenkou, Sedlákem, ale také mladíkem, 21-letým Matyášem Milovským. Věříš mu, že si vedle těch starých v uvozovkách starých hokejových matadorů, opravdu najde to své místo?
2: Vypadal velmi dobře v těch přípravných zápasech. Už to zmiňovali právě i Jirka Novotný to zmiňoval. Vypadal velmi dobře, mně se také líbil, vypadal sebevědomně, vypadal tak, že prostě by mohl mezi ně skvěle zapadnout.
0: Říká Martin Procházka, no a když už je řeč o Matyáši Melovském, tak předáváme slovo našemu reportérovi přímo do Friburgu, Petrovi Kadeřábkovi.
6: Matyáš Melovský už vedle mě stojí, je nachystán na svůj první reprezentační start na mistrovství světa. Matyáši, usmíváte se, těšíte se?
7: Tak těším se, určitě jsem trošku nervózní, ale těším se na ten zápas a doufám, že to zvládnem.
6: Jaká byla taktika, poslední slovo trenéra před tím, než vás vypustil do zápasu s Dánskem?
7: Ať vyhráváme osobní souboje, hrajem ten systém, co chceme, nehrajem na sebe, hrajem týmově a dáme do toho všechno.
6: Vy jste bruslařsky výtečně vybavený, bude vám vyhovovat tohleto obrovské letiště 30 na 60?
7: A to se uvidí, doufám, že jo, ale to se uvidí, no. Doufám, že bude.
6: Když se podíváte na Dány, měli jste na něj přípravu, tak čím by oni měli vám hrozit nejvíc?
7: Tak mají velký obránce, myslím si, že mají slušné přesilovky, mají tam pár šikovných hráčů, útočníků, musíme si je pohlídat, hrát teda dobře týmově dozadu a doufejme, že dostaneme nějaké šance a využijeme.
6: Držíte předzápasové rituály i tady na mistrovství světa?
7: Jo, já jsem na to trošku pošuk, já mám těch rituálů hodně, takže všechno jsem dodržel, takže doufám, že se nic neskazí a všechno vyjde.
6: Matyáš Melovský odchází tady už do Útrop Arény, za chvilku začne v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport zápas Česko-Dánsko. Friburgu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Děkujeme, že první živý rozhovor opravdu pár minutek před úvodním buly zápasu mezi Českem a Dánskem na mistrovství světa 89. šampionát. Už odpoledne začal zápasy, ve kterých Kanada zvítězila na Švédském 5-3 a Finsko nad Německem 3-1. Teď tedy repríza finále z loňského roku mezi Američany a Švýcary v Curychu. Martine, tvůj odhad, jak by to mohlo dopadnout? Švýcaři, jak už jsme o nich mluvili, Američané mají poměrně dost mladý tým i s řadou hráčů, třeba z univerzitní soutěže, takže Švýcaři budou asi trošku nabuzení jim tu porážku vrátit, přece jenom to v nich možná trochu je, takže čeká, že domácí zvítězí.
2: Přesně jak říkáš, já budu věřit, že domácí zvítězí, že dobře nastartují tu svoji cestou za zlatem. Samozřejmě je to první utkání, ale Američané ukazují opravdu, že dokáží udělat několik těch týmů, i když jsou poskládaný jakkoliv, ať to jsou hráči z NHL nebo prostě z těch soutěží, mají velmi kvalitní hráče, ale já budu věřit, že to dnešní utkání Švýcarsko zvládne a tím se dobře, jak se říká, nastartuje, nabudí.
3: A já, protože znám tvoje typovací schopnosti, tak
2: to opačně,
3: přesně naopak a vyjde mi to.
0: Teď ale pojďme ještě, protože máme pár minut ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před úvodním buly zápasu Česko-Dánsko k tomu českému souboji. Martine, jakou očekáváš první třetinu? Přece jenom je to start celého turnaje, ty týmy mají za sebou společnou přípravu, ale ta sehranost tam zatím ještě nebude asi úplně taková. Velké kluziště, na které řada hráčů zkrátka není dlouhodobě zvyklá, tak jaká podle tvého odhadu bude ta úvodní 20-minutovka?
2: Už Matyáš Melovský to naznačil pokyny od trenéru. Samozřejmě to bude hodně vyrovnané, bojovné, spousty osobních soubojů, bude to takový ten boj od začátku. Nemyslím si, že tam bude několik nějakých větších šancí. Oba dva týmy se budou snažit od začátku dodržovat ty, jak se říká, ty své pokyny. Pak tým, který dá, jak se říká, tu první branku, nejlépe by to pro nás, pro všechny bylo, by to bylo v první třetině. Ta hra by se trošku změnila, otevřela by se. Pokud to tak nebude, tak třetina skončí 0-0 a bude to takový ten bojovný výkon. Nic si neočekávám.
0: Ale ono je nakonec jedno, jak dopadne první třetina, hlavně, aby po té třetí svítilo na české straně víc střelených gólů než na té dánské. Vstup do šampionátu v podání českých hokejistů se blíží, za chvíli se vypravíme přímo do haly ve Friburgu. Každopádně teď ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ještě, Martine, otázka na Radima Rulíka. Myslíš, že to prožívá se svým trenerským štábem trochu jinak, protože ví, že je to jeho poslední velká akce, možná vůbec jeho kariéře? Přece jenom, že by se vrátil na reprezentační lavičku, mohlo by být, ale teď to samozřejmě vůbec nevíme, takže jaký je tvůj pohled právě na Radima Rulíka před jeho poslední akcí?
2: Jak já ho znám, tak on to prožívá úplně stejně, jako když to bylo před dvěma rokama v Praze. Prostě úplně plný odhodlání tomu týmu dát všechno. Vůbec nepřemýšlí nad tím, že to je poslední jeho turnaj. Bude ty hráče určitě chtít nabudit tak, aby prostě ty kluci plnili, aby byli přesvědčeni, že to, co jim říká, aby to plnili, aby byli toho plní. Moc mu přeju, aby se rozloučil, když teda říkáme rozloučil s té národní nároďákem, tak aby se rozloučil medailí, protože by to pro něho byl samozřejmě fantastický úspěch během 3 let vlastně získat 2 medaile, takže moc mu to přeju a doufám, že to tak dopadne a ty kluci za ním určitě jdou, protože já kdybych byl na ledě, nebyl bych v tom týmu, tak by za ním šel 100%.
0: S Martinem Procházkou se uslyšíme také o první přestávce, také o té druhé a po zápase Česko-Dánsko stejně jako s Krištofem Kousalem. Pánové, pro tuto chvíli díky. No a my ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už míříme do Friburgu. Slovo mají reportéři přímého přenosu úvodního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa s Dánskem Petr Kadeřábek a František Kuna.
1: Hezký večer z Friburgu, Dominik Pavlát skloněný v kšiltovce šel popřát svému parťákovi Josefu Kořenářovi vše nejlepší do jeho premiéry na mistrovství světa. Josef Kořenář ví, jaké to je plnit roli trojky z minulého šampionátu. Teď posledním přejícím mužem je David Tomášek, který zdá se odejde na střídačku, protože na ledě už je připravená první česká útočná formace s kapitánem 40-letým Romanem Červenkou, s Matějem Blimlem a také s Lukášem Sedlákem. Dánové nemohou využít služby golmana Dychova, který se zranil během včerejšího tréninku, a tak řešili tuhle situaci na poslední chvíli Dánové a Mats Zogort je v dánské brance. Vše se připravuje ke startu zápasu Česko-Dánsko na mistrovství světa v hokeji. Vysíláme živě z Friburgu, posíláte přímý přenos Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Lukáš Sedlák skloněn na úvodním hazování, proti němu Patrik Russell, vše připraveno, už jen vhodit kotouč, co se právě teď děje, a kotouč mají Češi. Bliml jde do útočného pásma po pravé straně, obhodil si kotouč kolem dvou obránců, nakonec Kempný na útočném výletě v levém rohu dává na modrou Červenkovi, ten vrací za branku Kempnému, který v pozici beka je za brankou, v pravém rohu Bliml s pukem, má dost prostoru, dává znovu za branku, kde je Sedlák, ten točí dánskou obranu, konkrétně Brugisra, a nakonec se Sedlák vyjíždí za branku, dává do pravého rohu, tam je zase Červenka. Červenka se obtočila, dělá si prostor v pravém rohu, dostává se k modré čáře, tam nahrává Kempný, pálí první rána dánskou branku, vyražená do rohu, Hronek s pukem, ale přišel o něj, obral ho Ulesen, a teď jeden na jednoho na druhou stranu, Dánové mohou zamířit dopředu, From to je v útočném pásmu, křižný pas, rána z voleje, která ale nevyšla Dánům, a Voženílek už z pozice druhého útoku v pásmu, Dánové s pukem, Setkov na modré, nahazuje, Kořenář posílá širokou holí, kotouč za branku, tam je Tru, na mantinel ho tlačí Hronek, ale neúspěšně, Tru má dál, kotouč dává mezi kruhy, rána neprošla, protože Ulesen dostal ten kotouče do bruslí. Odehrána 1 minuta, Česko-Dánsko nerozhodně, 1-1, u kotouče Voženílek v obraném pásmu. Čas na vystřídání, Voženílek už se dostává k červené čáře, má dost prostoru, bere to zprava, nahazuje kotouč do útočného pásma, ten projíždí až do levého rohu, kde jsou Dánové, a Brugisr posílá kotouče na Tomáškovu hůl, ten našel spoluhráče, nenašel nakonec se před brankou, a hrají Dánové. Poulsen vyváží kotouč do útočného pásma, nahození za českou branku, to projíždí oběma rohy až na druhou stranu, kde je Blichfeld, který schodil hru na pravý kruh, a mohou hrát čeští beci. Cibulka při svém reprezentačním debitu s pukem ve středním pásmu už je u červené, bere to zprava, nahazuje kotouč, ten projíždí oběma rohy, a hrát mohou Dánové. V obraném pásmu je připravený Larsen, ten dostává, dává kotouč do středního pásma na Poulsena, ten nahazuje za českou branku, stále 0-0 na konci druhé minuty. Dánové se teď nepochopili a na led se dostane další český útok, protože střídá už třeba Kaut s Melovským a Kubalíkem. A teď mohou rozehrávat Dánové. Končí druhá minuta utkání. Stav zápasu Česko-Dánsko v našem přímém přenosu 0-0.
8: Lauritsen rychle našel Vejzeho, který ale zajíždí do rohu, kloziště dává pod sebe, kde se snaží Poulsen zachytit kotouč. Přihrávka v útočném pásmu na pravý útočný kruh, ale ten vyšla, a taky tady protiútok, který vede po pravé straně Beránek. Beránek zajíždí na osu, hřiště pálí. Výborná střela, ještě pokus o dorážku. Nakonec kotouč bere Černoch, zajíždí s ním za branku, dává na modrou čáru zpětnou přihrávku na Ticháčka, který podél obou dvou zadních rohů nahrál Hronkovi, který si sjel hluboko do útočného pásma. Nakonec ale nevybojoval Kotouč a tak musí teď Češi znovu zpátky a tam se bude snažit a je úspěšný Matěj Bliml, který posouvá okamžitě na Galvase a ten znovu předvádí neskutečné kličky v obraném pásmu. To si tenhle ten borec dovolí, to je opravdu paráda. Teď Lukáš Sedlák středem kluziště nahazuje právě na Matěje Blimla, který tam vybojoval Kotouč, jenže jeho zpětná přihrávka za branku Dánů nebyla přesná. Teď si Dánové nedopustí zakázané uvolnění, nakonec musí rozehrávat, až český brankář posouvá na Galvase. Ten protečoval rychlý Kotouč, který mohl sebrat vožení lek, ale utekl mu z backendu a tak na konci nebo na začátku čtvrté minuty stále platí Česko-Dánsko v zahajovacím utkání mistrovství světa 0-0.
9: Šulc ve středním pásmu dává na pravou stranu v útočné třetině klička pod nohama, kterou se prezentoval Ulesen, ale už je obrán českými hráči a ve středním pásmu míří dlouhý Kotouč, to ale bude zakázané uvolnění, i když je u Kotouče relativně blízko Jakub Flek. Hra se přesouvá do obraného pásma českého národního týmu před Josefa Kořenáře, ten se bude otáčet za svojí pravou rukou. Čtvrtá minuta 0-0 mezi Českem a Dánskem v úvodním zápase obou týmů na turnaji. Hraje se také zápas v Curychu, kde Švýcaři už vedou nad Spojenými státy ve třetí minutě 1-0. Teď ale Friburg a Česko-Dánsko byli v obraném pásmu českého týmu. Tomášek se sklání na vhazování, proti němu Alexander Tru, ale čárový rozhodčí si chce ještě zjednat respekt hned na úvod od všech centrů a tak upozorňuje na správné postavení, což teď vyšlo lépe. Tomáškovi, ten vyhrál pro Cibulku za českou branku. Vožení lek posunul Kotouč do útočného pásma. Flek napadá, ale je později u puku a tak Dánové mohou hrát u červené čáry. Šance a akce pro Ogorda, ten nahodil na Kořenáře, který raději stlumil Kotouč ve své lapačce, protože Dánové byli velmi brzy u něj, ale rozhodčí ukazuje, že se bude vazovat ve středním pásmu, to protože jeden z Dánů byl dřív v útočné třetině a tak se píská Dánům offside a nebo se to celé zase změní. Tak teď trochu zmatky, čárový přejíždí z jedné strany na druhou, už si dojeli pro Kotouč do lapačky Josefa Kořenáře a vazovat se bude opravdu ve středním pásmu blíž tedy české brance. Bude pomalu končit čtvrtá minuta, Česko-Dánsko zatím 0-0.
8: Tru a Matyáš Milovský se postaví na vazování blízko obrané modré čáry českého týmu. Vpravo z pohledu Josefa Kořenáře ještě srovnávání obou křídel Matyáše Milovského od čárových rozhodčích. To vše se podařilo, Buli už padlo a nakonec je úspěšnější Tru. Lauricen přes Jensena Obo dostává Kotouč do útočného pásma, kam spěchá obrovitý Tru, ale byl odstaven Alšerem, který nahrává Kotouč na modrou čáru. Kubalík nespracoval, až teď může podstupovat Dominik Kubalík do středního pásma, jde po pravé straně, nakonec v útočném brzdí za modrou, rychle se snažil přihrát a zpětnou přihrávku může sebrat Kubalík znovu mezi kruhy, nakonec si to rozmyslel a teď bude kombinovat právě s Milovským. Ten posunul pod sebe na Hájka, ten vrací na modrou čáru Alšer. Nakonec rána přišla z hole Kautovi, která nakonec pleskla o zadní mantinel a budou kluziště budou Češi bojovat o Kotouč. Teď se o to bude snažit Kubalík, který ale natlačen na mantinel. Ou, tohle byl zásah, který bude potrestán faulem. Jen co tam najel Jiří Černoch, tak si vykoledoval faul od Lauricena. Tohle bylo hodně nešetrné. To byl zásah podle mě loktem do obličeje a Dominik Kubalík okamžitě volá už na ledovou plochu. Tomáše vyskočila tedy lékaře českého týmu, no a ten v doprovodu právě jednoho z hokejistů, kterým je Tomáš Kaut, no a hodně si přispěchává teď lékař české reprezentace a tam Jiří Černoch stále leží na zemi, nakonec si klekl za brankou Sogorda na všechny čtyři, ale stále zůstává tedy nehnutě. Já nevím, jestli jsi to viděl ty dobře, Františku, teď v polovině páté minuty za stavu 0-0 ten faul od Lauricena, ale podle mě to byl úder loktem přímo do obličeje.
9: Už na kostce nad ledem svítí 4 minuty, je tam krvavá stopa po Jiřím Černochovi, který po tom zákroku přišel i o helmu, tu mu odvezl na střídačku Dominik Kubalík, teď už český útočník míří rovnou před celou šířku kluziště za českou brankou, kde se otevírají vrátka a právě tam má český tým šatnu, na druhé straně jsou vrátka také, kousek to mají ti, co škrabkou čistí krvavou stopu po Jiřím Černochovi. Češi mají na úvod na jednu stranu příjemné starosti s tím, jestli využijí přesilovku stále za stavu 0-0 v páté minutě, kdy na trestnou levici usedl Markus Lauricen a dostal 2+2 minuty. Na druhé straně zamířil do útrop do české šatny Jiří Černoch. Je to tak prostor doplnit do sestavy Michala Kovařčíka, minimálně teď tedy, pokud se Černoch včas nevrátí. Samozřejmě budeme zjišťovat, pátá minuta 0-0, začíná přesilovka zápasu Česko-Dánsko, přesilovka tady pro český tým a bude trvat 4 minuty.
8: Ronek dává na Milovského po vyhraném bude právě mladého útočníka Sedlák. Za brankou dává doprava na červenku. Ten na Hronka. Hronek pálí, ale jeho ránu Trů stečoval a nakonec vyhodí do středního pásma. Hronek musí odcouvat podél pravého mantinelu a nahraje Milovskému, který zajede až za českou branku. A dočerný Trů stojí a hlídkuje před českou brankou. Nakonec ale přenechal Milovský Hronkovi, ten posouvá doleva na Sedláka, který brzdí před červenou čárou, ale už vyzval nejprve červenku a poté Tomáška, aby zajel do útočného pásma. Sedlák u levého mantinelu má kotouč v klidu, posouvá do rouku ještě pod sebe na červenku. Ten zajíždí za branku, Žabička doprava na Tomáška. Tomášek vyjíždí pod pravý kruh, přenechává u pravého mantinelu na červenku. Červenka míchá s kotoučem, hledá, komu by přihrál, nakonec Hronkovi na střed na modrou čáru, ten zpracoval stěží, ale nakonec udržel útočné pásmo Tomášek přes Hronka znovu na červenku. Červenka pálí a Sogort má velmi dobrý zákrok, teď snažil se rychle přehrát Tomášek do středu hřiště, na osu hřiště, kde stál Milovský, ale ta přihrávka byla stečovaná a nakonec se po minutě oslabení dokázali Dánové ubránit a tak v šesté minutě stále platí Česko-Dánsko 0-0.
9: Přesilovku zaváží Matěj Blimil po levé straně, přibrzdil za modrou, dává na pravý kruh pro Kubalíka, ten odsouval do rohu a Češi staví svůj vzorec. Cibulka na modré, Kubalík vpravo s kotoučem, nabízí se mu Blimil v pravém rohu, ale Kubalík má stále kotouč na pravém kruhu. Míchá s ním a Češi hledají ideální prostor. Blimil v pravém rohu vyjíždí na pravý kruh, kde byl předtím Kubalík, dává před branku Buženílek, zpracovává bruslí a dostává se do pravého rohu. Tam kombinuje s Blimlem 3-4 předávky rychlé na 2 metry. Žabička na modrou, ale Cibulkovi přeskočil ten kotouč, těžký pas od Matěje Blimla. 0-0 platí dál v 7. minutě zápasu. Pokračuje česká přesilovka. Lauricen dostal 2+2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. A právě teď se rozebíhá druhá dvouminutovka české přesilovky. Cibulka u červené dává za sebe Kautovi, ten už se může rozjezdit do útočného pásma. Předávka přeslaví mantinel Voženilka, ale nepřesně a Dánové se osvobozují. Puku červené čáry má znovu Cibulka. V 7. minutě 0-0 pokračuje česká přesilovka. Může trvat ještě minutu a 45 sekund právě teď tady ve Friburgu.
8: Na led naskakuje první formace pro přesilovou hru. David Tomášek zajíždí po pravé straně do útočného pásma, je ale tísněn a nakonec se podařilo Ogordovi vyhodit ten kotouč až za brankáře Kořenáře, kde sbírá puk Hronek, nabírá rychlost, najíždí středem kluziště a projel až do útočného pásma a nakonec dává doleva, kde je Sedlák, ten vrací na modrou čáru pro červenku. Červenka zajíždí za branku vlevo, ale vrací Hronkovi na modrou čáru. Ten je na ose hřiště, posouvá doprava na Sedláka, Sedlák kombinace s červenkou, rychlá kombinace na Milovského. Milovského rána, ještě ten kotouč vypadl přes brankoviště do rohu kluziště. Tam si jej bere Tomášek. Tomášek posouvá pod sebe na Milovského, ten už je u levého mantinelu, vyjíždí na levý kruh. Rychlá přihrávka neprošla na červenku, ale Hronek udržel pásmo, dává znovu červenkovi na pravý kruh. Sedlák. Znovu to byla rychlá kombinace. Tomáš pálí a přestřelil teď z pravého kruhu dánskou branku. Velká příležitost pro Davida Tomáška. Ještě Sedlák drží pásmo, posouvá na modrou čáru na Hronka. Posledních 49 sekund přesilové hry. Hronek kombinuje s červenkou. Červenka, křížná přihrávka na brusli Tomáškovi. To je škoda, tohle byla střelecká pozice. Bohužel ne úplně ideální zpracování, ale červenka znovu vyjíždí nad pravý kruh, dává Sedlákovi. Sedlák se s ním prohodil pozice. Přihrávka na Tomáška. Tomášek dlouho míchal s kotoučem, než vystřelil. Teď jsou Dánové pod obrovským tlakem, ale zatím Češi nedokázali překonat dánského golmana a ještě budou hrát přesilovku 24 vteřin. Teď Hronek napřahuje, pálí, rána stečovaná do rohu kluziště, ale kotouč udrží Milovský v útočném pásmu. U modré čáry má ale problém a nakonec mu kotouč vypadl. Mezi modré čáry navíc Dánové se jen tak, že se nedostali Ulesenem do samostatného úniku. Přesilovka dlouhá česká za chvilku skončí, stále platí v polovině 9. minuty. Stav nerozhodný 0-0.
9: Dánové v pěti a Kaut jde do pásma, Kempný středem, už je za modrou, dává do úhlu pro Fleka, ten to zkoušel z velkého úhlu, trefil boční síťku branky, ale vybojoval kotouč na modrou čáru pro Cibulku, ten udržel pásmo, ale Dánové mohou po delší době zahrozit po té, co ubránili, 4minutové oslabení. Puk ve středním pásmu a bere ho Kubalík, dostává se za obranu z úhlu, Kubalík najíždí a dává nádherný gól. Dominik Kubalík vymetl Šepenici a poté, co skončila česká neúspěšná přesilovka, udělali Dánové obrovskou chybu a od modré čáry, od mantinelu, si to namířil Dominik Kubalík přímo v brance. Dánové ho sice křižovali, ale ale špatně střídali. Kubalík zprava vypálil na vzdálenější tyč, přesně nad vyrážečku golmana Zogorda a ten kotouč se snad, Petře, odrazil od spojnice, to lépe trefit nešlo, Češi vedou 1-0.
8: Podle mě tam ten kotouč létal opravdu od tyče k tyči, ale vzal to i přes zadní síťku. Tohle bylo nádherně trefené od Dominika Kubalíka. No, přesná šibenice, naprosto přesná šibenice, když se podíváte z pohledu střelce, tak to byla levá horní šibenice, tohle to Dánové nezvládly a hlavně ukazuje se, že Dominik Kubalík, který není úplně ideálním vlastně rozpoložení z té přípravy, kdy nedával moc gólu, tak najednou hned otevírá skóre a je prvním střelcem českého týmu na šampionátu. I Františku později určitě přidá 4 střelce, kteří byli i v minulých 5 šampionátech.
9: Teď se ale hraje vhozeno 1-0 pro Česko. Jiří Černoch je zpátky na ledě po svém krvavém zranění v obličeji, to je dobrá zpráva pro národní tým. Do útočného pásma míří Alšer, dává křižný pas zprava doleva, ale tam nebyl nikdo v českém dresu. Lob za českou obranu končí u Ticháčkovy hole a také u červené a Chmelař může nahodit kotouč do útočného pásma, to také dělá. Zogort rozehrává do rohu, kde je ale Černoch a backendem prostrčil za branku, jenže se úplně nepochopil s Ondřejem Beránkem, který už odchází střídat a Dánové mají prostor a kotouč za vlastní brankou. Vejze rozehrává do obraného rohu. Čas na střídání na obou stranách, 10. minuta, 1-0 pro Česko po gólu Dominika Kubalíka v přímém přenosu Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Teď je Dánové nahození až za českou branku, které bouchlo o mantinel, ale bylo to až spoza červené a tak se píská zakázané uvolnění. Dominik Kubalík je tak prvním střelcem českého národního týmu tady na mistrovství světa ve Friburgu. V předchozích letech naposledy první gól dal Matěj Stránský, na šampionátu v Praze zase Ondřej Kaše rozhodujícím nájezdem v úvodním duelu proti Finům a další premiérové střelce na turnaji můžeme jmenovat, jsou tři, pokud se budeme bavit o minulých letech 2023, 22 a 21 a všichni aktuálně hrají Červenka, Bliml, Flek. Tolik rychlý pohled do historie, teď už se znovu hraje. Vozeno v útočném pásmu českého národního týmu, ten vede 1-0 po gólu Kubalíka. Voženílek má kotouč v pravém rohu. Obtáčí se kolem obránců a je tlačen k modré čáře, kde nakonec Češi udrželi pásmo, ale už nemají puk. Voženílek, ano, dává gól, čekaná šance do Daniela Voženílka. Ten kotouč vyplaval mezi kruhy, pak se poodrážel mezi bruslemi dánských beků a Daniel Voženílek, no trochu si říct, plácl do toho puku, udělal to nejlepší, co mohl v nebezpečné pozici z mezikruží. Odehráno na sekundu přesně 10 minut. K Dominikovi Kubalíkovi se přidává Daniel Voženílek a Češi fantasticky vstupují do tohoto zápasu. Byť se jim povedla dlouhá přesilovka, tak je to gól na 2-0.
8: Tady bylo krásně vidět, jak malinká chyba rozhodne o tom, že padne gól, protože Jensen Obo měl kotouč pod kontrolou, nakonec mu odskočil z hole mezi brusle. Bylo to na ose hřiště. A tam najednou byli Češi hodně rychle. Nejprve Tomášek vlastně vypíchl ze zadu Jensenu Obovi ten kotouč přímo na hůl Voženílkovi, no ten neváhal. Vypálil právě přes zmateného dánského obránce, vystřelil a s tímhletím golman Dánu asi nemohl nic moc dělat. Pokračujeme za stavu 2-0 pro Čechy. Sedlák sežene do útočného pásma, najíždí si zleva, míří před branku, jenže teď tam byl podle mě trošičku zahákován, pískat se nebude a tak mohou Dánové spoza vlastní branky, jmenovitě Lasenem, věc s kotoučem. Teď se o to postará také Koch, který rychle hledá přihrávkou, která ale byla podle mě před červenou čárou. Ano, píská se zakázané uvolnění, protože From byl opravdu hodně daleko od kotouče a tak se rychle hra předstěhuje znovu před golmana Otavy. Sogorda, který se pootočí za svým levým ramenem, přichází Milovského řada, tedy na křídle i se střelcem první branky českého týmu, tedy Dominikem Kubalíkem, na druhé straně Kaut, no a za nimi zkušená obraná dvojice Kempný Hronek. Teď Tru proti Milovskému na buli, Milovský bude muset ještě jednou na buli se sklonit, protože Tru je napomínán. Nakonec Milovský vyhrává buli a Kaut pálí, velmi nečekaná střela okamžitě po té, co dojel pro kotouč na buli. Teď přepouští puk, který projel ze zadního mantinelu k pravému a nakonec se dostávají ke kotouči Dánové, ale rychlá kombinace a rychlý přístup Čechů. Hronek, přihrávka na Milovského, který je pod levým kruhem, rychle posunul do levé strany na Kempného. Kempný ještě jede za branku, nakonec vyjel před ní, no a jen tak, že neprostřelil branku. brankáře Dánů. Nakonec se ale podařilo severskému soupeři vytěsnit ten kotouč mezi modré čáry, ale už jej znovu do útočného pásma zavezl Hronek na hození, které zpracovává Chmelař. Trošku mu utekl ten kotouč a tak může hrát, ale jen na chvilku Storm, který ne Setkov to byl, který byl obrán o kotouč, a Černoch se snaží srovnatě bojovat druhou kluziště. Ještě u Lesen schytal bránu a vyhodil ten kotouč. Nebude to zakázané uvolnění, hrál Cibulka, a tak ve 12. minutě stále platí velký tlak Čechů, který byl zúročen dvěma góly. Češi vedou nad Dány 2-0.
9: Beránek míří do útočného pásma, natlačil se do pravého rohu, tam je v souboji s dvěma hráči, pomáhá mu Černoch, ale Dánové se snaží zašlápnout ten kotouč. Setkov není příliš aktivní. Beránek kope do puku a také do bruslí Brugisera, tam, kde je kotouč. Tedy Černoch přehrál situaci k modré, ale vyhnal český tým až do obraného pásma. Cibulka dává kotouč v obraném pásmu zprava, zleva doprava na Hájka, ten nahadil puk za branku Dánu. Zogard teď možná nevěděl, že má za sebou bruslícího Boženilka, ale těsně před ním rozehrál. Češi udrželi pásmo, Zogarden znovu za branku, ale chybně rozehrává Flekovi do pravého rohu. Flek dává na modrou. Tam je Alšer, posouvá doleva, Ticháček schodil hru do levého rohu, odkud vyjíždí zase Tomášek. Alšer na modré, pálí těsně mimo. Flek na pravé straně, dorážka do betonu v dánského golmana a dobře napadá Boženilek. Češi hrají s velkou chutí, vedou 2-0. Flek dává na modrou ve 13. minutě. Další pobyt českého útoku v pásmu. Rána od modré trefuje Dána Vejzeho, který klekl do té rány, ale Tomášek znovu schodil hru do pravého rohu, kde je Ticháček. Zkouší to z úhlu, rána odražená na modré. Působí to jako přesilovka, ale hraje se 5-5. Češi ve velkém tlaku v útočném pásmu. Alšer vlevo zasekl se mu kotouč ve sněhu na brusleném u dánské střídačky. Teď se Dánové osvobodzují a ten puk jen těžko doklouže na zakázané uvolnění. Nestalo se, 13. minuta, Ticháček za českou brankou. Česko vede po gólech Kubalíka a Boženilka 2-0 a má puk teď kapitán Roman Červenka.
8: Červenka vrací Ticháčkovi, ten stojí vedle české branky, posunul na Sedláka, ten žabičkou na Hronka, ten musel ale zpracovávat až u mantinelu, přesto posunul kotouč do středního pásma. Velmi rychle se teď vrátil Sedlák po té, co Dánové získali puk. Opravdu Češi létají po ledě, alespoň v tom úvodu, v těch prvních 13 minutách jasně přebruslují svého severského soupeře. Lassen teď přehrál na Kocha, ten nahazuje za českou branku, ale tam mají Dánové ke kotouči hodně daleko, jenže puk se zarazil o sníh za brankou. Hronek to zvládl na dvakrát dobře a tak Bliml může vyslat už do středního pásma, nakonec do útočného Sedláka, ten posunul na Hronka, který na pravý mantinel vyzval ke kombinaci Červenkou. Červenka posouvá na Sedláka, ten musí těžce zpracovávat poskakující kotouč, nakonec jej dal ale do pravého útočného rohu. Hronek mezi tím odjel střídat, když Matěj Bliml zajíždí za branku, posunul na Červenku, ten si rozmyslel postup zleva doprava a nakonec přehrál na pravý mantinel. Sedlák pálí po rychlé přihrávce od Blimla. Tohle byla nečekaná rychlá střela, ale při teď reklamní pauze se můžeme podívat na to, jak Češi přebruslují vlastně dánského soupeře. Ve 14. minutě stále platí, že Češi vedou a po gólech Kubalíka a Boženilka nad Dánskem 2-0, a je to zasloužené, Františku, protože počet střel je 7-1. Dobře, to bychom čekali, ale to, jakým způsobem Češi vlastně nepouští Dány, možná k červené čáře, ale dál ne?
9: Dánové mají problém se dostat z obraného pásma i na tom velkém kluzišti, kde můžete najít spoustu skulinek, kudy vypálit ten kotouč, že čeští hokejisté jsou opravdu hodně nepříjemní ve forecheckingu, hrají s velkou chutí, zaslouženě vedou 2-0. Doplníme také dílčí skóre ze zápasu v Curychu, kde je na programu repríza finále z minulého světového šampionátu a po gólech Sutra a Andrigeta Švýcaři před domácími fanoušky vedou v Curychu ve 12. minutě zápasu nad Spojenými státy, které tady obhajují zlaté medaile 2-0. Stejně tedy jako Česko nad Dánskem, za malou chvíli budeme pokračovat. Dobrou zprávou jistě je to, že se velmi rychle do utkání zapojil Jiří Černoch, který opustil stadion po tom faulu Lauricena za nebezpečnou hru vysokou holí. Byla z toho 4-minutová přesilovka, která sice český tým nenastartovala gólově, ale herně jistě ano, protože vlastně české útoky si mohly vyzkoušet, jaké to je v útočném pásmu s pukem na holi. Byť z toho gólově vyjádřeno nebylo, tak na to pak navázali Kubalík s Boženilkem. A teď ve 14. minutě za stavu 2-0 pro český národní tým se před malou chvílí probudili čeští fanoušci. Dneskáče není Čech, se objevuje většinou až ke konci duelu, ale tady už čeští fanoušci, jich je tady naprostá většina v hale ve Friburgu, ovládli tribuny stejně jako zatím čeští hokejisté ovládají zápas. Vedou 2-0 ve 14. minutě zápasu. Vazovat se bude po pravé ruce dánského golmana, ještě se čeká na to, až se zavřou vrata pro úklidovou četu za dánskou brankou, protože je tady ještě jeden poslední opozdilec s hrablem, který už ale míří, vrata se zavírají, vazovat se bude v útočném pásmu českého týmu z pohledu útočících Čechů vlevo na vazování Matyáš Melovský. 2-0 pro Česko, 14. minuta, Melovský skloněn s hokejkou na ledě, vyhrává čistě, Kubalík pálí, trefuje, ale brusle proti hráčům. Melovský z rohu hned na modrou, Kempného rána. I on trefil jednoho z Dánů, rána odražená do rohu, kde zase mohou úřadovat Češi a Kaut si dělá prostor, Melovský ještě napadá rozehrávku. Kempný hodně hluboko jakožto obránce v útočném pásmu udržel zase třetinu, to se bude snažit o to samé Cibulka, ale výborně napadá Kubalík a Češi dál drží kotouč v útočném pásmu. Melovský přichází pomáhat do útočného rohu, kde jsou ale Švýcaři Brugiser backendem k modré čáře a šance na protiútok. Russell se dostává z levé strany před branku, ale nevypálil a tak volný kotouč bere Hájek a posouvá ho před sebe. Češi ale i dál hrají v obraném pásmu. Kotouč teď bez jasného majitele, už o tom chvíli můžeme mluvit. Ulesen se ho zmocnil v pravém útočném rohu. Kempný mu vyšťouchl kotouč a bojuje za brankou. Šikovně to udělal Kempný a Melovský si všiml dvou dotírajících protihráčů, oklamali třetího, čtvrtého už ne a From dává před branku nepřesně, Cibulka za českou brankou s pukem, odvážná klička, 15. minuta, Česko-Dánsko 2-0, stále se hraje v obraném pásmu Čechů, ale na hokejce už je teď s pukem, na puku s hokejkou, lépe řečeno obránce Michal Kempný, chvíle klidu, Češi s pukem.
8: Má ho Cibulka, už se mu rozjíždí útočná formace vedená Jiřím Černochem, který už je ve středovém kruhu, projel do útočného pásma, dává doprava na Kmelaře, ten vrací před branku, tam Černoch se snažil dorážet, ale Ogord, ten kotouč, lapil, nelapil, on mu vlastně běžel po ledě přes brankoviště a on tak, to bylo jak z kořápky, nakonec ale ukázal, že má kotouč opravdu pod svou lapačkou a tak je přerušeno 5 minut 1 vteřina před koncem první třetiny, Češi vedou po gólech Kubalíka z 9. a přesně v 10:00 se trefil Daniel Boženílek. Tenhle ten vstup do zápasu určitě budou hodnotit kladně čeští trenéři i hráči, protože to je přesně to, co český tým potřeboval. Byť si myslím, že by rádi také uplatnili a pomohli si tou přesilovou hrou. Tam bych řekl, že nebyly vlastně šance. Kombinace velké, ale střelba žádná.
9: To ano, od českého národního týmu, ale třeba i tím dobrým pohybem si Češi vykoledují nějakou další početní výhodu v dalším průběhu zápasu. Ta pauza na čištění ledu přišla velmi krátce po té předchozí, to protože předtím se hrálo velmi svižně a dlouho. Teď do konce první třetiny zbývá odehrát 5 minut a 1 sekunda. K tomu Česko-Dánsko 2-0. Na led přichází útok, nebo na ledě zůstává útok s Ondřejem Beránkem, Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem. Za nimi budou Hronek s Galvasem. Češi točí

0: uvolnění a také v 16. minutě přerušeno a hra se znovu dostane před dánského golmana Zogorda, který už má 8 zákroků a k tomu 2 inkasované góly. Na druhé straně poměrně pohodová premiéra pro Josefa Kořenáře, který
1: má jeden zákrok.
0: Přesně. Bylo to nahození ze středního pásma, i když to se možná asi nepočítalo, tak uvidíme, kdy přijde další dánská střela. Teď byli v útočném pásmu českého týmu, který nad Dánskem vede 2-0.
1: Tomášek vyhrává pro Hronka, ten u pravého mantinelu zajíždí hluboko, nakonec se snažil vypálit a poslat kotouč do chumlu před brankou, nakonec se mu to nepovedlo a Dánové vyhazují, tentokrát to nebude zakázané uvolnění. Galvas musí hrát před obrovitým Truem, odehrál ten kotouč velmi jednoduše, Blichfeld ale dokázal ten puk zastavit u pravého mantinelu, ale Galvas se znovu stará o to, aby Tru nemohl dál rozehrávat a Tomášek toho využívá k přejezdu středního pásma, nebral rychle. Dělá jednu kličku, druhou, třetí, nakonec je vytlačen ale do rohu kluziště vpravo od dánské branky z pohledu dánského golmana. Rosel může hrát a nakonec přihrává přes oba obrané kruhy zprava doleva na Kocha, ten posouvá rychle pod sebe na Froma, který se protáhl pod levého mantinelu kolem Alčera, ale Ticháček dobře zaskočil za svého kladenského parťáka a teď už Ticháček míří dopředu, už je za modrou útočnou čárou, napravo pálí a teď si myslím, že Ogord vůbec nevěděl, kde ten kotouč má, protože Jiří Ticháček mířil na teploměr, prostě pod ruku, která drží hokejku a tohle byl dobrý zákrok od golmana, který hájí branku Otavy. On je spíše na farmě, ale už má také starty v NHL, což o Jiří Ticháčkovi zatím říci nemůžeme. 3 minuty 44 sekund před první sirénou je tady další úprava ledu, rychle za sebou jdou, protože se prostě hrálo dlouho bez přerušení. Stále platí stav 2-0, na střeli je to 10-1 a stále pokračuje ta aktivita českého týmu a musím říci, že jsem byl zvědav, jestli Tomáš Galvas bude předvádět to, co předváděl třeba v té přípravě, ale on si prostě dovolí i na mistrovství světa ve své premiéře věci, které si málo kdo dovolí z těch beků, i když už hraje třeba na 5. světovém šampionátu. Prostě sledovat hru Tomáše Galvase i na světovém šampionátu, to je nádhera. Prostě laik se diví a odborník ten žasne.
0: Ano, to může s přibývajícím časem šampionátu a třeba i s tím příznivým skóre 2-0 pro Česko v zápase s Dánskem samozřejmě ještě stoupat, i když čeští hokejisté říkají o Tomáši Galvasovi, že to je muž bez nervů, který si nic nedělá z velkých zápasů a teď to můžeme pak dál potvrzovat v našich přímých přenosech. Všechny české zápasy budeme vysílat živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Třeba už zítra ve 20:20 proti Slovinsku. Teď vhozeno po delší době v znovu útočném pásmu z pohledu českého týmu. Dánové se dostávají do střední třetiny, ale opravdu jen na krátkou chvíli a Sedlák od červené už míří do pásma zprava, je na pravém kruhu, napřahuje ne. Rozmyslel si to a udělal kličku do rohu, dává na modrou pro Alšera, ten pomodré zprava doleva Ticháčkovi, který jen žabičkou hází kotouč do rohu, kde je první Kubalík, bere si puk, udělal protisměrnou kličku, soupeř ho tam zahodil na zem a Češi si zahrají přesilovku znovu, bude mít 2 minuty, ne 4 jako ta předchozí, Kořenář míří na třídačku, Češi mají výhodu, vedou 2-0, červenka, dává na modrou, ale netrefil Kubalíkovu hůl, Češi se mu rozjeli opačným směrem a teď chyba u červené, u kotouče připravený Vejze a přerušeno 3 minuty 6 sekund před koncem první třetiny. Češi vedou na Dánskem dál 2-0 po gólech Kubalíka a Voženílka a dobrým pohybem si vykoledovali faul a na trestnou lavici odchází právě muž, který hru přerušil. Nejprve tedy tím faulem a pak zásahem puku u červené Christian Vejze, který je na trestné lavici. A nalet přichází česká přesilovková formace, bude s jedním obráncem, to je Tomáš Cibulka, k tomu 4 útočníci. Jediný pravák Martin Kaut, na vazování se staví Daniel Voženílek.
1: Druhá v pořadí vlastně přesilovková formace za potlesku i Fantomase, oblíbeného českého fanouška, který zavítal samozřejmě i do Švýcarska a byl i na tom předcházejícím duelu. Voženílek teď vyhrává, Buli dává Cibulkovi, ten posouvá doleva na Kauta. Kaut zajíždí hluboko pod kruh, ale vrátil zpátky Cibulkovi, už si jel nahoru na kruh, nakonec dává kotouč do brankoviště, kde stál Voženílek, jenže tomu přeskočil kotouč hůl a tak musí o něj Voženílek ten Zincenem Obem opravdu svádět srdnatý boj, ale Rusl přišel pomoci svému obránci a Lauritsen už vyhodí přes celé kluziště, napřáhl svou dlouhou holí a poslal kotouč až za Josefa Kořenáře, ten se zahřeje a vyjede si pro kotouč za branku, který přebral Cibulka, posouvá na Kauta, ten nabírá rychlost po pravé straně,

0: Trošku ze štěstím se dostali Češi teď do útočného pásma, ale tam už rozestavili svůj pětiúhelník. Kubelík dává na modrou čáru, dává na Kauta. Kautova rána prosvištěla kolem dánské branky, u pravého mantinoviště zastavil puk. Kubelík v útočném pásmu dává za branku. Boženílkovi znovu přeskočil Kotouč Hůl, ale nakonec mu pomohl Kaut a Boženílek následně přehrál doprava na Kubalíka. Ten je u pravého mantinelu, výjíždí si na kruh, na bod pro vazování, teď Blimel posunul na Kauta, ještě na hození od Kauta, které ale netečoval Boženílek, a Kotouč prosvišil až do kluziště. Další kombinace, Boženílek, ten Kotouč se zastavil obrusli obránce Setkova, ale nikdo z Čechů jej nedokázal dopravit do dánské branky. Ještě 40 sekund budou hrát Češi přesilovou hru a zatím stále vedou 2-0, říkám to 100 sekund před koncem první třetiny.
1: Češi dál rozvážejí přesilovkové snažení a Tomášek už je v pásmu, našel červenku, ten zpracoval bruslí, dává doprava na Sedláka, ten rychle na modrou pro Milovského, který obstál pod tlakem a dává na modrou na Hronka, ten může dát doprava Červenkovi a dělá to. Červenka na pravém kruhu, Hronek na modré, napřáhl, ale stále má Kotouč, schodil hru do levého rohu na Tomáška, ten výjíždí k mantinelu, dělá si prostor, Tomášek přesně na kruhu teď, Žabička na modrou, Hronek zpracovává, červenka na v pravém kruhu, rána z mezi kruží od Milovského, ještě šance na kombinaci, Sedlák u pravé tyče a golman Zogort má Kotouč, musel si pro něj dojít, protože to byla dobrá akce a rychlá kombinace českých hokejistů. 70 sekund před koncem první třetiny, Češi vedou dál nad Dánskem 2-0 a z jejich přesilovky zbývají už jen 4 sekundy. Každopádně dá se zakončit při vyhraném boli velmi rychle. Puk zamířil po té ráně, odrazil se od zadního mantinelu před branku. Tam zase Tomášek pak hledal Milovského, gól z toho nebyl, ale Češi pokračují v tlaku. Kořenář na druhé straně má jediný zákrok a teď se bude znovu vazovat v obraném pásmu dánských hokejistů. Na buli jde Jiří Černoch, připraveného má Beránka. Na buli Černoch ještě levou rukou a hokejkou posouvá Kempného, že by si měl stoupnout jinam a očekávat Kotouč. Černoch vyhrál sám pro sebe do rohu, Černoch dává na modrou Kempnému. Dánské oslabení končí, puk za dánskou brankou. Chmelař a Beránek jsou u něj, Beránek za brankou, tlačí se do levého rohu, vyjíždí o mantinel, dává na modrou Kempnému. Ten křižně našel Chmelaře na pravém kruhu, který dělá dva obloučky, aby zmátl obranu soupeře, což se mu s Kochem povedlo. Chmelař i na kolenou přihrává, ale ne úplně přesně. Ohlášena poslední minuta už před malou chvílí v první třetině. Česko vede 2-0 nad Dánskem, Beránek v útočném pásmu padá, tentokrát se ale vylučovat nebude, i tak dál Češi svádí boj snad celou třetinu, teď to platí dál v útočném pásmu.
0: Stále bojují v rohu kluziště, teď ještě Chmelař se vrátil do souboje, ze kterého před malinkou chvilkou odjel, Černocha tam tlačí na mantinel Setkov a Černoch má pod bruslemi Kotouč, který tam nemyslím si, že bude chtít udržet těch zbývajících 20 vteřin první třetiny. Češi zní z tribun zaplněné areny tady ve Friburgu, ještě 15 sekund, Kotouč vypadl už k pravému mantinelu, kde s ním může hrát znovu Beránek. Beránek je znovu ale natlačen Kochem na mantinel, ještě se snaží pomoci mu Chmelař, ale ten Kotouč v rohu už zůstane až do sirény, která právě v tuto chvíli končí úvodní 20 minutovku českého týmu na mistrovství světa. Po úvodní třetině, tedy po gólech Kubalíka a Boženílka, vedou Češi nad Dány 2-0.
2: Říká Petr Kadeřábek, který nám s Františkem Kunou přiblížil ve vysílání Radiožurnálu Sport a také Radiožurnálu úvodní 20-minutovku českého národního týmu na mistrovství světa. Po ní 2-0 pro Čechy v souboji s Dány. Jaké je tedy hodnocení Martina Procházky, hokejového experta, čtyřnásobného mistra světa?
3: Řekl bych, velmi dobrý vstup do utkání. Naši si hned od začátku vytvářeli tlak, tlačili jsme se do útočného pásma, tím jsme si došli pro faul, který hned vlastně jsme měli možnost 4-minutové přesilovky. Sice jsme ji nijak nevyužili, každopádně hned po přesilovce krásný průnik vlastně Dominika Kubalíka při chybě Švýcarů, který šli špatně střídat. Krásnou střelu dal první branku na 1-0, následně potom další druhá branka padla od Daniela Voženka při takové chybě dalšího z Dánů, který ztratil Kotouč. 2-0, obrovský náš tým to uklidilo, vlastně jsme nepustili Dány do žádného většího tlaku, v podstatě snad jenom jednu nebo dvě střely za celou třetinu na branku, takže výborná nebo velmi, velmi dobrá první třetina z naší strany.
2: Věřme, že to tak bude pokračovat. Tolik tedy základní hodnocení Martina Procházky, no a na Radiožurnálu je teď čas na zprávy. No a na digitálním Radiožurnálu Sport si za chvíli první třetinu rozebereme podrobněji.
4: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Na Radiožurnálu Sport tedy můžeme s Martinem Procházkou a také naším reportérem Krištofem Kousalem pokračovat v hodnocení těch prvních 20 minut. Martine, ono to ze začátku ale nevypadalo úplně ideálně, když Češi nevyužili dvouminutovou, respektive čtyřminutovou za dva menší tresty udělené Dánovi Lauricenovi přesilovku. Co jí chybělo? Co tam tak nějak skřípalo, že to zkrátka neskončilo tím vedoucím gólem, který přišel až později?
3: Ano, my jsme se s Krištofem shodli, že tam chyběly střely na branku. Ano, bylo tam dobré postavení hráčů, celkem jednoduše jsme se dostali do útočného pásma na to své rozestavení, na které hráči chtěli být, ale Dánové nám nedovolili žádné vlastně velké střely, nebo žádné střely, byla tam jediná jedna střela od Romana Červenky, hráče, který zase je k tomu určený, střílil od pravého mantelu, klasicky jako levák, vyjel si vlastně na ten vrchol kruhu a střílil přes obránce. Každopádně brankář Dánu chytil. Pak tam přišla snad jediná střela ještě od Tomáška, která nebyla úplně ani mezi tyče, ta šla mimo. A snad jedný náznak střely od Melovského z mezi kruží. Takže to bylo vlastně za celé 4 minuty, co jsme si nějakým způsobem vytvořili. Takže Dánové to oslabení velmi dobře ubránili, ale následně potom hned z toho právě byl ten moment, kdy po takovém jako kdyby uklidnění, po vyhození kotouče právě při tom oslabení Dánové, mně přišlo, že kdyby utekli střídat rychle. A nepohlídal si právě ten pravý mantinel, kde Dominik Kubelík toho skvěle využil. Dostal vlastně ten vyhozený kotouč od Fleka, který to vzal backendem, hned to po mantinelu, jak se říká, vyhodil ven. A Dominik Kubelík se toho zhostil, hned to vzal výborně, no a tu střelu, kterou uklidil vlastně nad brankáře, nad jeho rameno pravé, nad vyrážečku, krásně to trefil. A bylo to výborné zakončení.
2: Češi tady vedli 1-0 a netrvalo dlouho a přidali další branku přesně po 70 sekundách. Daniel Voženílek využil, dá se říct, taky tak trochu dalšího nedorazu v obraně dánského týmu.
3: Je to tak, bylo to vlastně v útočném pásmu, kdy tam Dánové měli sice kotouč na holi, ale přišla nahrávka od mantinelu vlastně na obránce, který buď to se mu to nějakým způsobem přeskočilo přes zůl nebo pod nohy, nevěděl vůbec, jak ten kotouč bylo, výborně tam Krištofe říkal Stránský, jsme se o tom bavili, že tam do něho zajel, jak se říká, ze zadu, takže tím ho ještě více rozhodil. No a Voženílek nad ničím nepřemýšlel, jakmile ten kotouč vlastně uviděl, tak to vzal, prásnul do toho a trefil to výborně zase z toho chumlu. Brankář vůbec neviděl, šlo to nad lapačku, krásná střela, důležitý důraz, důrazná střela, takže výborné jako dvě branky.
2: Takže ideální vstup, Krištofe, co tobě se líbilo na českém výkonu v první třetině nejvíc, když bys to měl zkusit zhodnotit?
5: Oni se dobře dostali do tempa díky té dlouhé přesilovce, tu dostali tak trošku dárkem, takhle by to asi nenazval úplně Jiří Černok, který tam dostal velkou ránu do obličeje hokejkou, pak se naštěstí vrátil do hry ještě před koncem třetiny, to je dobrá zpráva, ale vlastně v polovině páté minuty do té doby Dánové byli párkrát i v útočném pásmu, trošku tam trápili české obránce, ale ve chvíli, kdy Češi dostali tu čtyřminutovou přesilovku, tak se to úplně otočilo, Češi se dostali do tempa v těch přesilovkách, pravda, nedostávali se úplně tolik ke střelám, ale sehrávali je dobře, byla tam jasně vidět ta kombinace Sedlák, Červenka, mezi kruhy na Melovského, tam to má potenciál rozhodně, když se Melovský dostane ke střele, což se úplně nedělo, ale ty přesilovky zkrátka byly sehrané dobře, nebylo tam moc případů, kdyby museli vyjíždět Češi z pásma, zkrátka drželi soupeře a to byl asi ten nejdůležitější nebo největší, řekněme největší aspekt, ve kterém přehrávali Češi Dány.
2: Martine, samozřejmě fajn, dlouhá přesilovka v úvodu vlastně od poloviny páté minuty, ale zase to není úplně ideální pro celou sestavu, protože hráči, kteří nechodí na přesilovky, což jsou vlastně řekněme dvě pětky, tak ty se asi úplně nedostali do tempa.
3: Je to tak, samozřejmě někteří hráči právě díky tomu, že ta přesilovka byla dlouhá, tak najednou z toho trošku vypadli, ale evidentně to na to nemělo žádný velký vliv, protože potom následně, jak už jsme zmiňovali, přišly ty dvě rychlé branky za sebou a následně jsme potom pokračovali i dál. Ten výkon z naší strany byl velmi dobrý, nedovolili jsme vůbec Dánu se dostat k nám do útočného pásma. Když už se k nám dostali, tak bez jakéhokoliv nějakého většího tlaku nebo náznaku střely, hned jsme jim odebrali kotouč, výborná práce vlastně všech těch obránců nebo celé té pětky, která byla na ledě, za mě zatím velmi dobrý výkon.
2: Pokud jde o mladé hráče nebo Benjamínky, co se týče premiéry na světovém šampionátu. Kdo se ti tam, Krištofe, líbil? Byl tam někdo, kdo zaujal?
5: Rozhodně Melovský zaprvé, o tom jsem mluvil, že se dostával do těch příležitostí v přesilovkách za přispění těch dvou velmi sehraných borců, Červenky a Sedláka, taky Tomáš Galvas, obránce, který tam dokázal obehrávat napadající hráče Dánů.
2: Říká Krištof Kousal, je tady ve studiu Radiožurnálu Sport samozřejmě také Martin Procházka. A teď také pro posluchače Radiožurnálu pokračujeme dál v hodnocení první třetiny úvodního vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa. Ve Friburgu svěřenci trenéra Radima Rulíka vedou 2-0 po gólech Kubalíka a Voženílka. Takže Martine, prosadili se ti nejzkušenější, od kterých se to tak nějak čeká. Pro Dominika Kubalíka, od kterého se ty góly také čekají, tak určitě důležité. On třeba před 2 lety v Praze, mám pocit, poměrně dlouho čekal na úvodní gól. Bylo to na té jeho hře znát, takže tady by mu to mohlo svědčit. Vlastně v zemi, kde on je hokejově doma.
3: Určitě. Myslím, že tady ta první branka vůbec na šampionátu mu obrovsky pomůže. Ono, když jste v pozici, že jste nějaký střelec, nebo jste vlastně povedený za střelce a nepadá vám to tam, můžete dělat cokoliv, tak na vás ten tlak samozřejmě je větší, ale hned v první zápase, když se vám takhle povedá branku a krásnou branku, opravdu to bylo jeho umění. Takže mu to pomůže a myslím si, že bude velkým přínosem. Hned to bylo vidět i následně, když byl na dalších přesilovkách, tak bylo vidět, že tam měl také nějaké náznaky střel.
2: Daniel Voženílek přidal potom druhý gól. Jen doplním ke slovu Martina Procházky, hokejové experta Radiožurnálu Sport, který je ve studiu společně s Krištofem Kousalem, naším reportérem. Krištofe, všiml jsi z první třetině vůbec, kdo stojí v české brance?
5: No, já jsem si říkal, že Josef Kořenář, to jsem si všiml, ano, ale že je přibližně stejně rozchytený, jako když v 6:30 přicházel na stadion. Takže on, asi bychom se nemohli divit, kdyby z toho zápasu odešel s jedním inkasovaným golem a 50% úspěšností zákroku. Zkrátka jenom jedna střela na branku šla z dánských hokejek.
2: A to ještě bylo takové nahození vlastně ze středního pásma, pokud se nemýlím. Ano,
3: střela, nestřela.
2: Ale pro golmana zase o to horší, Martine, protože on se nedostane do tempa, musí se udržovat v pozornosti. Dá se asi očekávat, že zase se rozehřeje během přestávky, protože od druhé třetiny budou Dánové aktivnější.
3: Bude záležet na našem týmu, jestli budou Dánové aktivnější. Samozřejmě asi dostanu pokyny od trenérů být aktivnější, ale naši opravdu výborný pohybem nepouštěli vůbec Dány, jak se říká, na naší polovinu. Takže se může stát, jak říká Krištof, že opravdu ten počet střel bude velmi malý ze strany Dánů. Uvidíme. Myslím si, že opravdu je to skvěle rozehraný. Není důvod měnit vůbec žádný styl hry. Myslím, že i trenéři naši, myslím, Radim Rulíka a štáb, že budou určitě na kluky jim říkat vlastně, aby pokračovali ve stejné hře, aby vyhráli. Dávali souboje, což přesně byly ty pokyny před zápasem, bylo to vidět, že se nám to dařilo. Takže pokud Dánové nic nezmění, nebo nepředpokládám, že najednou přeřadí nějaký vyšší rychlostní stupeň, což nebylo vůbec vidět během první třetiny, tak asi se nic nezmění a měl by to náš tým takhle zvládnout.
2: Je tam vůbec něco z té úvodní 20-minutovky, pánové, co by se dalo českému národnímu týmu vytknout? Mě napadá jedině to, že Češi nedokázali během těch 6 minut, které hráli v přesilovce, zkrátka přidat nějakou další branku.
3: Možná tam se dá vytknout menší počet těch střel. Ono se říká střely, ne střílet z každé pozice, protože samozřejmě před váma jsou ta čtveřice, která to dobře brání nebo blokuje, takže samozřejmě kluci se snaží vytvořit si nějakou dobrou střeleckou pozici. Pak když už ta střela přijde, tak možná vytknout to, že se třeba netrefí branka, jo? Protože ty střely, když jdou mimo branku, tak vyletnou ze třetiny nebo nedostanou se do té mlínice před na dorážku nebo na nějaký ten teč. Takže možná tohle trochu třeba možná trenéři hráčům řeknou, ať zlepší nebo zpřesní střelbu.
2: Říká Martin Procházka, za chvíli se do našeho vysílání připojí také Petr Kadeřábek, se kterým jsme ve spojení a který nám dodá jednoho českého hráče a jeho dojmy před druhou třetinou. Když jsme zmínili ty přesilovky, Martine, tak my už jsme se před zápasem bavili o tom, že jejich součástí bude mladík 21-letý Matyáš Milovský. Když si viděl tu souhru s Červenkou, Sedlákem, Hronkem, mohli by si vyhovovat?
3: Mohli, tak je to samozřejmě, ano, říkáme mladý hráč, mladík, ale přece jenom prostě už tam je mezi těma klukama, mají ty tréninky za sebou, mají tam nacvičené nějaké signály, on moc dobře už na ně je schopný reagovat, několikrát tam dobře zavezeli kotouč, udržel se na kotouči, takže si myslím, že tady ta zatím trojka tam bude fungovat, není důvod zatím je měnit, protože je začátek turnaje a zatím vypadá velmi dobře.
2: Říká Martin Procházka, co by ještě dodal k první třetině Krištof Kousal, protože možná tam nějakých těch dojmů, které zůstaly v tvé hlavě, v tvých myšlenkách, některý je.
5: No, v základě, že si to Dánové pokazili sami zatím tu první třetinu, ten zápas nesmyslným tvrdým faulem Lauritsena na Černocha v polovině páté minuty. Nevím, jestli tam Lauritsen trošku podcenil výšku Jiřího Černocha, ale zkrátka ho zahákoval nebo udeřil do obličeje a byl to zbytečně tvrdý faul po zásluze, potrestaný 4minutovým trestem.
3: Je to tak, jak říkáš, ono to možná bylo trochu, teďka na jeho omluvu řeknu, trochu nechtění, jo? To bylo takový nešikovně dohraný souboj. Jiří Černoch vlastně měl kotouč u mantinelu a Lauritsen, který tam přijel jako levák, tak vlastně v podstatě se chtěl dostat jakoby pod jeho hokejku a tu netrefil, takže se bodí nedostal, no a samozřejmě následně potom, jak pokračovala ta reakce dál nahoru, tak ho přesně trefil, tak se buď to dobrali, nebo někam na zuby, no a jasné, že tam prostě byla krev, takže to byla taková ten důraz z nešikovností dohromady z jeho strany.
2: My samozřejmě sledujeme především česko-dánský souboj po první třetině a gólech Kubalíka a Voženílka 2-0 pro český tým, ale v Curychu ve druhém dějišti světového šampionátu domácí Švýcaři vedou nad Američany po první třetině 2-0. V repríze loňského finále Pius Suter a Sven Andrighetto se prosadili, ale než se k tomu dostaneme, tak půjdeme přímo do haly ve Friburgu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem.
6: 3 minuty, ale tak jde.
0: U mého mikrofonu teď stojí autor druhého gólu českého týmu v první třetině Daniel Voženílek. Daniele, gratuluji k brance a jak budete hodnotit první třetinu?
6: Tak určitě jsme měli dobrý vstup do utkání, vedem 2-0, takže myslím, že musíme pokračovat furt stejně a navázat na ten výkon z první třetiny.
0: Navádali vás k tomu trenéři, abyste nepolevili v tom pohybu?
6: Tak určitě měli jsme dobrý pohyb, akorát možná využít nějakou přesilovku, aby jsme si ještě trošku pomohli i touhle herní situací, ale jinak si myslím, že to bylo velice slušný.
0: A mě překvapilo, jak na takhle velkém hřišti se dokázali Dány vlastně ubruslit, nepustili jste de facto za červenou čáru celou třetinu.
6: Tak já si myslím, že máme dobrý tým, co má skvělý pohyb a musíme, to je naše přednost, takže jenom dobře, že jsme to využili a musíme v tom pokračovat.
0: Danieli, děkuji moc a přeji hodně štěstí do dalšího průběhu zápasu.
6: Díky moc, díky.
0: Tolik Daniel Voženílek před startem druhé třetiny, do které vstoupí Češi s náskokem dvou branek. Vedou totiž nad Dánskem a 2-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Náš reportér teď bude upalovat zase na komentátorské stanoviště arény ve Friburgu, tak aby doplnil Františka Kunu a mohli jsme poslouchat i druhou třetinu v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Martine, když tam zmiňoval Petr to, že vlastně Švýcary nepustili čeští reprezentanti, včetně Daniela Voženílka, vlastně ani pořádně ke střele, je to opravdu tak dobrá defenzíva Čechů na začátku turnaje, nebo máš pocit, že Dánové zůstávají zatím docela výrazně za svými možnostmi, protože víme, jak třeba trápili byť v jiných sestavách Čechy v osmifinále olympijských her.
3: Je to tím pohybem, jak už to zmiňoval právě Daniel Voženílek, že trenéři k tomu nabádali. To znamená, že výborné dobruslování, výborné napadání, nenechat vlastně na tom velkém prostoru Dány vůbec nějakým způsobem tvořit. A to se nám všechno právě celou tu první třetinu dařilo. Proto se vůbec Dánové k nám nedostali, kromě toho jednoho nahození, jak jsme zmiňovali. Takže výborný pohyb, výborné brusení. Tohle to samozřejmě bude důležité, aby v tom pokračovali. Přesně to zmiňoval Daniel Voženílek. Tady asi není vůbec důvod nic měnit, pokračovat v tom.
2: Můžeme to ale vydržet, respektive může to vydržet český národní tým na tom širokém kluzišti maximálních rozměrů 30x60 metrů po celých 60 minut zápasu?
3: Měli by to vydržet, nic nepocenit, přesně neudělat nějaký zbytečný faul, prostě vydržet to, bruslit. Já si myslím, že začát turnaje, všichni jsou nabuzení, mají spoustu energie v sobě, není důvod prostě, proč by to nevydrželi. Naopak byla by to velká škoda takhle dobře rozehrát první utkání. Myslím si, že se to nestane, nebo já v tom věřím, že to se nestane.
2: No a co čeká Krištof Kousal od druhé třetiny?
5: Já věřím, doufám, že minimálně v té druhé třetině bude pokračovat ten tlak českých hokejistů a že padnou nějaké další góly, aby třeba v té třetí už si mohli Češi trošku odpočinout.
2: Jdeme tedy zase zpátky do Friburgu, protože pokračuje úvodní vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa, zápas s Dánskem. I druhou třetinu nám přiblíží František Kuna a Petr Kadeřábek.
1: Který se blíží z rozhovoru během přestávky s Danielem Voženílkem, který mluvil třeba i o dobrém pohybu a ten opravdu zdobil české hokejisty. I proto 12-1 na střely, pomohla k tomu i ta přesilovka úvodní a góly Dominika Kubalíka a Daniela Voženílka. Za pár desítek sekund začne druhá třetina tady ve Friburgu. Doplňme to, že Švýcaři vedou po první třetině v domácím zápase na domácím šampionátu nad Spojenými státy také 2-0, stejně jako český tým tady ve Friburgu. Uvidíme, co udělá druhá třetina se zápasem, a to v tom ohledu, že střídačku mají pak týmy dál při pobytu v útočném pásmu, na druhou stranu jí má zejména dál ten tým, který brání, a tak se nabízí možnost prostřídávat během útočení, což by Češi mohli zvládnout, protože se prezentovali dobrým pohybem v útočné třetině, a podobné to bylo i v odpoledním zápase Kanady se Švédskem, kdy když z jeden z týmů útočil, tak ta obraná pětice se stáhla k brance a vlastně zahušťovala ten prostor, a na tom velkém hřišti, které má 60 na 30 metrů, bylo opravdu hodně místa. Kdo ho bude mít ve druhé třetině více, to zjistíte z našeho přímého přenosu na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport. Blíží se vazování druhé třetiny, Česko-Dánsko 2-0. Lukáš Sedlák ještě čeká, až k nule vyprší oficiální časomíra a naskočí 20 minut času ve druhé třetině, který se odpočítává už mnoho let na mezinárodní scéně, a teď čekáme na boli, které zahájí druhou třetinu. Patrik Russell a Lukáš Sedlák, úspěšnější český centr, hrát může Michal Kempný, který zajíždí do obraného rohu, hned posouvá kotouč před sebe, teď už i za sebe, za branku do českého rohu doprava na Hronka, ten rychle posunul nebo posouval na Blimla, který protečoval kotouč k dánské brance, a Češi mohou rovnou napadat na levé straně. Sedlák s Červenkou za brankou. Sedlák posunul Červenkovi, ten vyjíždí před branku, už je na kruhu, dostává se až k modré čáře, dává na prostředek modré Kempnému, ten vypálil, rána míjí branku, Hronek hodně hluboko, a nakonec přišel o puk i o svoji pozici, ale včas se vrací i útočníci. Červenka se Sedlákem, dánský offside teď zamezil dalšímu možnému zákroku, druhému v tomhle zápase pro Josefa Kořenáře. A tak 2-0 platí dál, mezi Českem a Dánskem odehráno 30 sekund ze druhé třetiny. Hazovat se bude ve středním pásmu poté, co Dánové nevyužili možné rodící se přečíslení, ale opravdu čeští útočníci byli rychle zpátky za Hronka, který se dostal až do útočného rohu, což čeští obránci dělají, až jsou opravdu hodně aktivní. Teď změna na ledě logicky po 30 odehraných sekundách ve druhé třetině. David Tomášek proti němu tru na vhazování ve středním pásmu. 2-0 pro Česko. Buli blíž české brance ve středním pásmu, ještě Varhany doplní akusticky náš přenos, a Dánové mohou dopředu. Blichfeld pálí z úhlu, rána nad branku, kotouč projíždí rohem až do dánského obraného pásma. Kam spěchá tru a Voženílek napadá, ale měl dál ke kotouči. Dánové teď rychle přehráli situaci do středního pásma. Puk se dostává až ke Kořenářovi. Ten rozehrává do středního pásma na levo, kde může napadat Flek s Voženílkem. Nakonec puk u českých beků, má ho mezi kruhy Tomáš Cibulka. Přihrává doleva na Hájka, ten rychle rozehrál před sebe, dlouhý kotouč protečovaný za dánskou branku do rohu, kde je Setkov, který posouvá puk ke střednímu pásmu. Dánové mohou dopředu, Tru už je za českou obranou, je dlouho na ledě, dává za českou branku puk, kde by mohl být Ticháček, ale bylo to pro něj příliš dlouhé, a tak dál hrají Dánové. Honí kotouč zprava doleva, teď je u něj Vejze, který už ho nemá, protože ho obral na chvíli Melovský, ale opravdu je na chvíli. Teď Dánové trochu stupňují aktivitu, nakonec ještě Vejzeho přirávka na modrou, rána na Kořenáře, který má kotouč v lopatce. Připisuje si ve 22. minutě zápasu druhý zákrok v tomhle utkání, i proto český národní tým vede nad Dánskem 2-0.
0: No ale těch prvních minut a 31 vteřin vyšlo herně lépe, Dánům vedou na střely ve druhé třetině 1-0. Ale nebyl to tedy rozhodně zákrok, který by si dával do výstavní síně Josef Kořenář, byl to jednoduchý zákrok, teď ale pootočí za svým levým ramenem, bude sledovat, jak Melovský s Vejsem budou bojovat na boli. Melovský je úspěšnější, a tak Alšer může zahrát za branku, velmi dobrý pohyb teď předvedl obránce Floridy, nakonec ale ta jeho přihrávka další přes Ticháčka už nebyla přesná, tak musí obraná dvojice mladých hráčů zpět za vlastní branku, zvládli to výborně, šikovný Ticháček našel Alšera, ten posunul na Melovského, Kaut, tohle mohl být asi offside, ale dostal se Kaut ještě ke střele, asi by se zkoumalo, pokud by prostřelil brankáře Ogorda, ale ten nakonec nemusel zasahovat, nebo zasáhnul, ale nemusel kapitulovat, a teď Galvas hraje v obraném pásmu, znovu si dovolil dvě kličky, Alš rozehrává na Kubalíka, krásné obhození Jence na Oba, nakonec ale Obo ještě dal tělo do toho souboje a zamezil Kubalíkovi přejít na levé straně do útočného pásma. Alšer nepřesně přihrává na Chmelaře, a tak mohou hrát Dánové, jmenovitě Kier, který našel Storma na pravém mantinelu, ale u něj byl rychle Černoch, a také Galvas, který znovu udělal protisměrnou kličku, jeho přihrávka ale nebyla přesná, tak může hrát Kier v pravém útočném rohu z pohledu Dánu dává za branku. Galva stlačen Stormem na mantinel, Černoch pomáhá mladému obránci českého týmu. Souboj se Šulcem, který zajíždí za branku, má dost prostoru rána, která ale neprošla na Kořenáře. Alšer tam padl do té střely a Beránek nabral rychlost. Nakonec přihrává ještě na Galvase, který doplňuje teď útočnou dvojici Chmelař. Beránek ještě přijde rána od modré čáry, o kterou se postaral Hronek. Beránek drží kotout za brankou, dělá protisměrnou kličku Jensenu Albovi. Nakonec vyjíždí mezi kruhy, vypálil backendem, ale minul dánskou branku a tak stále platí teď na začátku čtvrté minuty, že Češi vedou na Dány 2-0.
1: Hraje se druhá třetina, Kempný dává doleva na Hronku, na kruh Kempný uprostřed modré, znovu Hronek vlevo. Hronková rána je do bruslí soupeře, Storm to dobře přečetl a Dánové se dostávají do středního pásma. Hronek musí zpět, ale vybojoval kotouč třeba i pro Blimla, který dává mezi české kruhy na Kempného. Rychlá rozehrávka už u červené, Hronek přechází do pásma, dává doleva na Kubalíka, ten v úhlu objíždí branku, dánský golman mimo, puk na modré, ale Kempný ho nestihl a výjíždí až ke Kořenářovi ten kotouč. 24. minuta 2-0. Dánové teď špatně střídali a hráli v šesti. To by mělo být jasné, protože hráč, který šel ze střídačky, se zapojil, ale nepíská se. Dánové v útoku. Křižní pas před branku, puk mezi kruhy, šance na zakončení, ale Kořenář je mimo, ale puk je za brankou. Dánský tlak pokračuje dál. U kotouče Russell výjíždí k modré, dlouhý oblouk uprostřed modré čáry. Přihrávka doprava. Rána nepřichází přes Kubalíkovu hůl od Setkova, který nakonec našel Froma, ten je za brankou. Tlačí ho k mantinelu Hronek, From výjíždí mezi kruhy, napřahuje, pálí, rána stražená do rohu, tam je Sedlák, který s pukem lobuje kotouč za dánskou obranu a je z toho české zakázané uvolnění. Dánové zahrozili, ale troufnu si říct, že ten zásah muže, který skákal ze střídačky, byl v podstatě nespochybnitelný, takže Dánové tam v jednu chvíli byli v šesti, ale co může český národní tým říkat o hře v šesti, naráží na olympijské hry a zápas s Kanadou. To už je ale hokejová minulost, té současnosti na mistrovství světa Češi v prvním zápase vedou nad Dánskem 2-0 v 25. minutě utkání a vazovat se bude po pravé ruce českého golmana Josefa Kořenáře.
0: Dánové zdá se sází na jednu kartu a snaží se napodobit vlastně výkon českého týmu z první třetiny a jsou hodně dotěrní v napadání. Teď ale vyhrané boli od Sedláka vyhození do středního pásma, které Brugisr zpracoval, ale Bliml obral kotouč Dány a nahodil za branku tak, aby mohla přetížená pětice na ledě vystřídat. Teď je tady možnost pro Setkova, který nabízí kotouč do jízdy na Ogorda, který ale vystavil do offsideu své spoluhráče, dlouho čekal na modré čáře, ještě udělal kličku navíc a tohle samozřejmě nemohlo dopadnout jinak než s hvizdem čárového rozhodčího. Vazovat se bude poblíž obrané modré čáry českého týmu, na vazování půjde David Tomášek, proti němu se skloní Tru. Oni jsou oba dva skoro stejně vysocí, ke 190 cm, takže teď to bude hlava na hlavu, možná si trošku dotknou helmama o sebe nad bodem pro vhazování, ale nestalo se. Vhazování se bude ještě jednou opakovat. Tomášek si staví zejména beky, Cibulku s Hájkem, nakonec ale prohrává s Truembuli a Koch může nahodit do útočného pásma dánského týmu. Nahodil přímo na Kořenáře, ten lapil ten kotouč ještě metr nad brankou, ale rozmyslel si rozehrávku hodně blízko. Tam byl Tru, tak nechtěl riskovat. Golman Sparty nějakou, dejme tomu, trmu před jeho brankou, už si připsal ve druhé třetině, z které je odehráno 4 minuty a 44 sekund, dva zákroky. Na druhé straně jeho protějšek Sogor zatím jen jednou musel zasahovat, to byla ta kautová střela. I proto stále platí, že Česko vede nad Dánskem po dvou golech z první třetiny 2-0.
1: Znovu dva stejní centři, Tru a Tomášek na buli v českém obraném pásmu, ale tohle vazování nebude jen tak rychlé a Ogord ukazuje rozhodčím, že vyjel do kruhu, protože už si myslel, že se bude vazovat. Teď už se to povedlo čistě vyhrané buly pro Cibulku od Tomáška. Ten posouvá kotouč do středního pásma po levém mantinelu, ale Dánové mohou zaútočit po levé straně, být z velkého úhlu. Ogord tlačen Hájkem a Flex se snaží dostat kotouč z obraného pásma, což se Čechům nedaří a Hájek musí do obraného rohu, ale dobře to udělal. Protečovaný puk, který míří k modré čáře. Dánové udrželi pásmo za českou brankou. Hájek má to na dlouhou hůl, posunul přes Ogorda, pak upadl, ale bruslí ještě hrál. během toho, co se zvedal, pouze českou brankou. Chvíle klidu teď už možná přeci jen. Tomášek rozehrává ve středním pásmu doleva na Voženilka. Ten už je středem kluziště a pálí. Kotouč vypadl z Ogordovi, ten Voženilek ho ještě natlačil do branky a dostane tam co pro to od Dánu. Každopádně je přerušeno. Modrá helma na ledě, ta patří jistě českému reprezentantovi a tím by měl být vylučovací metodou právě Daniel Voženilek. Ano, jeho vlasy nejdou přehlédnout.
0: On dostane ale dvě minuty za ten atak Sogorda.
1: A já to chápu, protože Sogord sice neměl ten kotouč na první dobrou ve své výstroji, pak ho ještě přiklopil lapačkou a Voženilek špičkou hole vlastně zatlačil. A kolik váží Sogord?
0: No hodně, on je dvoumetrový, on váží přes 100 kilo.
1: Ne. Je to hubeňour na svoji postavu. 91 kg odtlačil.
0: Tak má moc výšku a málo váhy.
1: Daniel Voženilek do brankoviště.
0: Ale nechce se mu na trestnou lavici.
1: Dánové mají před sebou první početní výhodu a mohou si poprvé vyzkoušet na turnaji, jaké to je hrát 5-4. Daniel Voženilek za Pískotu. Primárně samozřejmě českých fanoušků odjíždí na trestnou lavici, kde si sedne v 26. minutě zápasu. Při českém vedení 2-0 se bude vhazovat logicky tedy v obraném pásmu českého národního týmu. Kempný s Ticháčkem z útočníků budou bránit a důvěru dostává také Melovský a Kaut, o kterém Jiří Kalous mluvil dnes dopoledne po rozbruslení, že to je hráč, který dobře čte hru oslabení, i proto na ní dostává teď prostor. Buly v obraném pásmu českého týmu, který vede 2-0 nad Dánskem, začíná dánská přesilovka. Dánové vyhrávají Buly. Puk na modré, vpravo u Lesen s Kotoučem, stahuje hru až do pravého rohu na úroveň brankové čáry, výjíždí trochu do úhlu, ale Melovský ho znovu zatlačil do rohu, stále u Lesen s Pukem, teď už pas na modrou čáru pro připraveného Brugisera, ten vrací na u Lesena za branku, ten je v pravém rohu, stále 2-0 pro Česko a pokračuje, nebo spíš začíná dánská přesilovka při vyloučení Voženilka. Dánové udrželi pásmo, ale nemají kotouč tak, aby mohli rozehrát ten klasický přesilovkový vzorec, ale Ulesen je sám vpravo, pálí, Kořenář vyráží a vykopl ten puk až do středního pásma. Prvních 40 sekund Češi oslabení přečkali a v 27. minutě dál nad Dánskem vedou, teď i ve čtyřech hráčích 2-0.
0: Ta nula je tam hlavně proto, že Kořenář připsal opravdu výtečný zákrok, první v tomto utkání, ale to je také potřeba. Volit ho až třeba v 27. minutě, ale aby přišel. Teď Brugister pálí a před Kořenářem přejel vejce, nakonec Kořenář ale vyrazil ten kotouč, který pak sebral Kempný a poslal jej přes všechny čáry a teď už může první čtveřice, která hrála zatím celé oslabení, odejít a byla na ledě už minutu a 10 sekund. Brugister zaváží kotouč do útočného pásma přes Olesenovu hůl, ten nahazuje za branku, kde je Hájek, Hronek se trošku zapomněl, ale nakonec se dostal do souboje znovu a Beránek jen tak, takže chytil ten kotouč, ještě Hájek jej může vyslat, jsou tam s Černochem a Beránek spěchá do útočného pásma, snažil se přihrát před branku, kam si sjížděl Jiří Černoch, sice to neprošlo, ale teď Ondřej Beránek s Jiřím Černochem opravdu získali cenné sekundy. Teď už je tady Trůma, dost prostoru k tomu, aby přejel do útočného pásma, pod sebe na pravou stranu našel Rusila, který vrací na Kiera, ten je v pravém útočném rohu, Kier dává na modrou čáru, tady je Koch, rychlá přehrávka doleva a Ogord Varána, která ne, to není Kor, ale Trum, který nakonec vypálil, Kořenář vyrazil do rohu kluziště, kde bojuje Hronek, pomáhá mu také Flek, Flek ještě nahání Trua a Flek mu sebral kotouč a jen tak, takže se nedostal do zakončení. Voženilek už naskočil na ledovou prochu, Češi přestáli první oslabení na šampionátu, stále vedou nad Dány a to říkám v polovině 28. minuty 2-0.
1: Teď vyhozený puk, za kterým spěchá Flek, a tak to nemůže být zakázané uvolnění, je tam první, ale Flek si říká o střídání, Zogor to v dánské brance zvládl dobře a i díky tomu je teď kotouč už v obraném pásmu českého týmu za brankou. Galvas v souboji s dvěma protihráči neuspěl a hrát může Blichfeld, který dává do českého rohu puk, u kterého je Roman Červenka. Ten má relativně dost času, o mantinel posunul k červené čáře, puk se vrací zpátky za české beky, ale je z toho nakonec zakázané uvolnění. Hájek tam byl o kousíček dříve přerušeno. V 29. minutě zápasu Česko-Dánsko 2-0. Po delší době se hra přesune do útočného pásma českého týmu, třeba i na další časový úsek. Dobrou práci v oslabení odvedli Beránek s Černochem, ušetřili nějaký čas a největší šanci u Lesena kryl Josef Kořenář. Teď si to fanouci mohou prohlédnout i na kostce nad ledem. Rána, která mířila nebo měla mířit někam nad beton a pod vyrážečku, ale Kořenář vykopl ten kotouč skvěle. I proto Češi dál vedou 2-0 a mají na ledě první útok s Lukášem Sedlákem. Po dánském zakázaném uvolnění se vhazuje právě u dánské branky, ale Lauritsen má puk a posílá ho nakonec do vlastního rohu. Jensen Obo musí pro kotouč, je zády do hřiště, ale backendem šikovně přehrál Lauritsenovi ten ometl puk, který míří ke střednímu pásmu. Dobrá práce od Sedláka, dánské vyhození k červené. Teď Sedlák nemůže hrát, byl by v ofsajdu a hrají dánové. Lauritsen v obraném pásmu na levém kruhu. Přihrávka protečovaná, prudká za českou branku. Tam spěchá Galvas, ale dánové přehráli situaci. Nakonec vysoký lob míří z rohu kluziště do lapačky Kořenáře. Ten přerušuje hru v 29. minutě. Česko vede nad Dánskem 2-0. Je tu čas na úpravu ledové plochy a tak můžeme zmínit i to, jak hrají domácí Švýcaři v Curychu zápase Spojenými státy a dál drží vedení 2-0 aktuálně v polovině zápasu. Do ní se my tady ve Friburgu blížíme s utkáním Česko-Dánsko. Josef Kořenář odpočívá v pravém rohu, klekl si na dvě kolena, teď už najednou opírá se o svoji širokou golmanskou hůl. Zatím s dobrým pocitem, protože Česko vede 2-0 a Kořenář zatím neinkasoval.
0: Daniel Voženílek cítí křivdu za to vyloučení. Šel si to ještě vyříkat při tom power breaku, tedy při té pauze na úpravu ledu s rozhodčími. A bylo to takové, řekl bych, kamarádské klábosení, teď s tím stejně nic neudělá. Daniel Voženílek odpykal si celý trest, což je důležité, ale přesto ještě měl potřebu to rozhodčím vysvětlit, nebo spíše nechat si vysvětlit, za co jej vlastně vyloučili. Ale Fratišek na to popsal v tom předcházejícím okamžiku, nebo před několika málo minutami, bych řekl, velmi dobře a ze zhora ten faul prostě vidět byl. Možná z ledu od Daniela Voženílka tolik ne, on viděl ten puk, ještě že vypadl ze souborda, možná chtěl jej dorazit, ale to je zlomek vteřiny.
1: Tam už to nezastavíte, protože hokejista chce dorazit ten volný kotouč, vidí ho, pak tam padne lapačka, nakonec hokejka a rozjetý Voženílek prostě natlačil golmana do branky. Každopádně Češi přečkali oslabení i přes šanci u Lesena, teď se bude vazovat po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře, který proklepal svá stehna takovým pohybem nejprve levou, pak pravou nohu. Teď ještě rozhodčí volají zpět dva členy úklidové čety, protože se jim nelíbí nějaký kousek sněhu, který
0: no
1: zůstal.
0: No, to je na sněhuláka.
1: No takový malý sněhulák by z toho rozhodně mohl být. Navíc, když teď pohrnou hrablem vlastně po celé délce kruziště, mladíci zhrabli ten sníh, tak trochu se pozapomněli. Možná špatná instruktáž, jak hrabat led, ale teď už bychom mohli za malou chvíli pokračovat tady ve Friburgu. Stále 29. minuta tedy, doplňme tedy teď, když se nehraje, pozvánku na další vysílání radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Zítra čeští hokejisté budou hrát znovu v večerním čase, tedy ve 20 hodin a 20 minut. Začne náš přímý přenos s hokejem na radiožurnálu Sport, také studio mistrovství světa od 19 hodin. Zítra Češi nastoupí večer proti Slovincům, pak mají volnou neděli a pondělí je pak čeká silné Švédsko. Buly v obraném pásmu českého týmu, Češi vedou 2-0, vyhrávají Buly. Kotouč má Cibulka, dává ho za branku Kempnému.
0: Kempný posouvá před sebe na rozjetého Fleka, který rychle posunul na Tomáška, ten zpracoval rukavicí, je na pravém kruhu, pálí, ten kotouč propadl za Sogorda, ale nakonec proskákal mimo dánskou branku, dobrá střela, znovu na teploměr, jak se říká, pod pravou ruku držící hokejku, teď už se ale dánové ubrání a Cibulka se musí vracet před dotírajícím Fromem. From posunul kotouč do útočného pásma, že Ulesen byl zastaven a Voženílek vede další útočnou snahu českého týmu, dává doprava na Tomáška, ten brzdí upravého Mantinelu, ještě posunutí na Cibulku, ten si věděl rady mezi třemi hráči, tenhle ten borec, který si zahraje příští sezóně NHL, teď dává za branku na Voženílka, ten má dostatek sil, nakonec ale odtlačil i Jakuba Fleka, který se tam dral ke kotouči a tak mohou hrát dánové, vysoký lob, který míří do středního pásma, From už je v útočném, najíždí si tam Ulesen, From pálí, Kořenář si připisuje další zákrok a teď Kubalík sbírá volný puk, nahazuje si sám pro sebe od červené do levého útočného rohu, dostal se skokem do souboje, ještě Galvas mu pomohl udržet útočné pásmo, ale nakonec kotouč skončil na Kochově holi, který jej poslal okamžitě mezi modré čáry na pravou stranu, ale tam ztroskotala další snaha o kombinaci dánského týmu. Zapojuje se do ní až naskočivší Larsen z hráčské lavice, teď je tady možnost pro průnik Ogorda, který projel po pravé straně do pravého útočného rohu, truje za brankou, který posouvá puk znovu k pravému mantinelu. Rychlá kombinace kombinace na krátkém místě a rána, kterou musí lapit po Lasenově pokusu Kořenář, když se tam Ogor dostává do potyčky s Filipem Hronkem, ale to bych nedělal. Filip Hronek je známý tím, že nejen sleduje MMA, ale také se mu pilně věnuje a z NHL je obouchaný z těchto těch soubojů. Ogor si to asi uvědomil a tak odjel se skloněnou hlavou na hráčskou lavici. Může se tam poradit s někým ze svých spoluhráčů, jak na Čechy, protože je tady další prostor pro úpravu ledu a to jsme už ve druhé polovině úvodního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa. Češi stále vedou nad Dány 2-0. Zbývá odehrát ze druhé části 9 minut a 52 sekund, ale Františku, ta aktivita Dánů ve druhé části je opravdu velmi patrná. Když to převedu na řeč čísel, tak Dánové vedou na Čechy ve druhé třetině 7-3 na střely. To je možná překvapivý údaj, ale ono to odpovídá tomu dění na ledě. Prostě Dánové přitlačili a Češi zatím trošku ustupují z toho pohybu, který je zdobil v první třetině.
1: Ono asi těžko vydržíte hrát tak dobře a tak aktivně, ještě když vedete 2-0, ta první třetina byla opravdu skvělá od národního týmu, to můžeme říct s naprosto čistým svědomím a potvrdil to v přestávkovém rozhovoru i Daniel Voženílek, že ten vstup byl strašně fajn od českého národního týmu. Dalšího hráče budeme mít před začátkem třetiny třetí, kdo to bude, to se ještě rozmyslíme, třeba ještě někdo ve zbývajících necelých 10 minutách druhé třetiny dá gól z českého týmu. Zatím národní tým vede nad Dánskem 2-0, vhazovat se bude po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře. Jiří Černoch na buli, proti němu Tru, vyhrává Tru jistě, rána od modré, která končí na výstroji teď aktuálně dobře bruslícího Alšera, který vjel do pásma, ale jeho rána nedošla až před branku. A tak může hrát Chmelař. Chmelař vybojoval kotouč, je v pravém rohu, dává za branku Černochovi, ten ji objíždí, přihrává před ní, ale tam už jsou připraveni Dánové. A Blichfeld může uklidnit situaci. Češi se sformují ve středním pásmu. 31. minuta zápasu Česko-Dánsko 2-0. Dánové s pukem. Blichfeldovo křižné nahození za české beky, ale to je zakázané uvolnění, protože Marek Alšer byl včas a dřív u puku před dotírajícím Mortenem Poulsenem a tak se po zakázaném uvolnění Dánů hra přesune právě na druhou stranu kořiště a Češi si mohou užít vazování v útočném pásmu. 2-0 pro Česko. Jsme za polovinou zápasu, ale jen velmi těsně.
0: Hrozně se mi líbilo, když rozhodčí zapískal zakázané uvolnění, tak už v tu chvíli skočil na led Roman Červenko, že chce rychle vazovat. Teď už je samozřejmě na ledě také se svými spoluhráči, tedy Matějem Blimlem a Lukášem Sedlákem. Napomínání pro Lukáše Sedláka. Tru už se sklání proti Sedlákovi na buli. Sedlák vyhrál čistě buli, jenže Matěj Bliml měl zablokovanou hůl a tak vpřed Pílí Poulsen, který svádí souboj v rohu kluziště už za českou brankou s Ticháčkem, tento zvládl, jenže Cibulka neposunul tak rychle kotouš, aby pro něj doputoval Romanu Červenkovi přímo na hůl. Přesto se Češi dostali do středního pásma, dále už ne. Matěj Bliml vrací Cibulkovi, ten našel rychle Červenku, který přejíždí do útočného pásma na levo, brzdí u modré čáry, udělal dvě protisměrné kličky, zbavil se tak napadajícího Dána a přišla rána od Blimla opravdu z nulového úhlu. Nakonec si ale musel Sogor připsat další zákrok. Teď je tady možnost pro průnik Schmidt-Sveinstrupa, který nakonec projel za branku, ale Cibulka mu svírá kotouč, dává Sedlákovi. Sedlák posouvá na už naskočivšího Voženílka. Ten nahazuje do útočného pásma, Matěj Blimluč, ale dlouho na ledě, přesto by bojoval kotou, snaží se přihrát před branku, kde je Voženílek, ten brzdí v rohu kluziště, má na zádech velmi dotěrně hrajícího Brugisra, nakonec ale udržel kotouč a Flek může pálit, nakonec přestřelil vysoko dánskou branku, ale Češi zůstávají v útočném pásmu. Tomášek u pravého mantinelu vyjíždí k modré čáře, obrací se, dává za branku, ale tam nikdo z Čechů a první, kdo tam z Čechů bude, je Filip Hronek. Nakonec Dánové vyhodí a vyhodí jen na zakázané uvolnění. Už se ten pohyb Čechů opravdu výrazně zlepšil, jakoby slyšeli nás trošku lamentovat nad tím výkonem ve druhé třetině. A teď tedy rozhodně předvádí, že se vrací zpět do toho, co je zdobilo v první třetině a kdy dali také oba dva dnešní góly v 9. minutě Kubalíka v čase 10:00 také Voženílek. I proto na začátku 33. minuty vede Česko nad Dánskem 2-0.
1: Matyáš Melovský na buli v útočném pásmu vlevo, kotouč zůstal pod bruslemi obou centrů a dostává se nakonec k modré čáře, kde útočné pásmo udržel Kubalík, nahodil puk Melovskému do pravého rohu. Melovský má relativně dost času. pasu, odstavil si Setková, byť jeho poznání menší, to je patrné i na tu dálku. Kubalík u pravého mantinelu vyjíždí k modré. Dával mezi kruhy na Hronka nepřesně a je tu šance na dánský break. Kier se dostává do pásma na hození křižné do útočné třetiny pro Šulce. Ten ale přišel o puk a Kaut ho má u červené mírně vlevo, dává ještě více vlevo do levý mantinel. Kubalík prostrčil Kautovi do pásma. Ten zadovkou dává za soupeřovu branku, kam při napadání upadl při té snaze Melovský, ale faul to není. 2-0 pro Česko platí dál. Ve 33. minutě Dánové hrají s pukem za vlastní brankou. Má ho Koch a může si počkat na střídání, které se děje na obou stranách. Koch už je u červené, volným krokem dojel až na útočnou modrou středem, vypálil, trefil jen brusle obránce Alšera a Kotouče za českou brankou. Kde Hájek se snaží vytlačit soupeře mimo střelecké pozice. Ještě Ulesen bojuje u pravého mantinelu. Kotouče k němu nakonec nedostal, ten je za českou brankou. Má ho Černoch a má relativně dost času. Dává před sebe pro Beránka, ale těžký Kotouč na zpracování. Puk je ve středovém kruhu, Beránek dobře bruslí a napadá. Dánskou rozhrávku, ale sám proti dvěma neuspěl, a tak mohou hrát Dánové a Jensen Obo nahazuje Kotouč do útočného pásma pro Froma. Ten protisměrnou kličkou oklamal Čechy. Ulesen vlevo u mantinelu nahození na Kořenáře, ten vykopl do rohu, kam spěchá Alšer do souboje 1-1. 34. minuta, Česko-Dánsko 2-0. Češi pod mírným tlakem, ale Černoch osvobozuje národní tým a spěchá tam za Kotoučem. Chmelař nedosáhl na něj a odchází střídat. Hrají Dánové v obraném pásmu.
0: Jmenovitě Lauritsen mezi obranými kruhy a už vysílá Ulesena do útočného pásma, jenže ta přihrávka byla vysoká, nepřesná, těžko, no prakticky nespracovatelná, tak je z toho znovu zakázané uvolnění a tak znovu naskakuje na ledovou plochu první útočná formace, protože se bude vazovat v blízkosti golmana Sougorda. Po jeho pravici tam si řekl o vhazování Lukáš Sedlák, který už staví Romana Červenku, Jiřího Ticháčka, Filipa Hronka a také Matěje Blimla. Mimochodem Filip Hronek plní takovou funkci, že jde obstřídání tím, jak Češi hrají na 7 beků, tak Filip Hronek má hodně toho prostoru a bude rozhodně nejvytěženějším hráčem v tom prvním utkání v českém dresu. Červenka bojuje v rohu kluziště, trošku si bych řekl při pomalu faulem, ale dává Blimlovi, Bliml pálí z levého kruhu. Matěj Bliml byl blízko tomu, aby vstřelil v dalším zápase prvním na mistrovství světa gól, na kterém startoval, nastartoval v Tampere, tam otvíral vlastně skóre českého týmu, teď byl blízko tomu, aby posunul skóre na 3gólový náskok českého celku. Zatím je to ale 2-0, 6 minut zbývá odehrát z druhé třetiny, Češi ve druhé části zatím neskórovali a tak vedou nad Dány 2-0.
1: Na ledě zůstává první formace, Sedlák na buli vyhrává Červenkovi, ten na modrou protichláčkem, který ještě udělal kličku, ale ten volný Kotouč mají Dánové v rohu, lob k modré, kde je ale znovu připravená česká ofenziva. Lukáš Sedlák udržel pásmo, ale už musí dozadu jako třetí obránce a teď se Poulsen dostává do pásma. Přes levý roh nahazuje do pravého, Kotouč projel za českou brankou a dostává se na české hole. Žabička od červenky do středového kruhu, Bliml hledal Hronka, ten upadl při změně směru pohybu a hrají dánští beci. Češi sformovaní ve středním pásmu. Nejblíže u puku u červené Bliml. Backendové nahození za českou branku. Ne, do ochranné sítě. Za českou branku ano, ale do ochranné sítě. A tak se bude vazovat ve středním pásmu. Čas na úpravu ledové plochy. V 35. minutě zápasu Češi dál vedou nad Dánskem 2-0. Rychlá informace také z Curychu, kde se hraje souběžně hraný duel. Domácí Švýcaři vedou nad Spojenými státy 2-0 a ještě můžeme doplnit dva odpolední výsledky. Přestřelce tady ve Friburgu Kanada porazila Švédsko 5-3 a v Curychu Finové zdolali Němce 3-1. Vazovat se bude za malou chvíli, teď úprava ledové plochy. Petr Kadeřábek by měl mít u mikrofonu v závěru přestávky před třetí třetinou debutanta na dospělé mistrovství světa Tomáše Cibulku, muže, který má zkušenosti z kanadské juniorky, kde odehrál 3 sezony a je také členem úspěšné éry hokejové 20, se kterou má bronzovou medaili z roku 2024. Aktuálně obránce motoru České Budějovice s novou smlouvou s klubem NHL Edmonton Oilers. A tak může vyzvídat třeba v českém národním týmu Davida Tomáška, který zažil takovou kratší epizodu právě v kanadském klubu, pak se ale vrátil do Švédska. A teď David Tomášek navazování ve středním pásmu, potom dánském vyhození do ochranné sítě, 35. minuta, Česko-Dánsko 2-0, led uklizen tentokrát v pořádku, zavírají se vrata za Josefem Kořenářem. Pokračuje přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
0: No, v pořádku není, ten sníh tam zůstal znovu stejně. A úplně stejný. Ale hraje se. Jensen Åbo teď už dává kotouč po pravé straně do útočného pásma. Tomášek bude první za brankou, je naražen na mantinel truhem, ale přesto rozehrál. Flex se vrací s kotoučem za branku, dává Kempnému. Těžká přihrávka, ale zvládl to nakonec s pomocí Davida Tomáška a ten už může sledovat, jak Daniel Boženík napadá dánskou rozehrávku. Blichfeldt ale nedokázal zpracovat teď ve středním pásmu a tak je tady možnost znovu pro souboj Lauritsen Boženílek. Boženílek se dostal před kotouč jako první. Prohu kluziště je sice tlačen na mantinel, ale ještě bude bojovat za brankou. Tam byly ale dánové v přesile a tak dostanou ten puk do středního pásma. Myslím, že ano, protože má dost prostoru před sebou Lauritsen, který rychle se snaží kolmicí vyslat na jíždějícího Ogorda, že to se nepodařilo. A tak s protiútokem spěchá Kaut, který pálí, ale přesně do lapačky Sogorda. Byla to dobrá, rychlá akce. Matyáš Melovský přejel do útočného pásma na levo a do tandemu za sebe nahrál Kautovi, který si popotáhl na vrchol pravého kruhu, vypálil na vzdálenější tyč, tam ale má ve své výstroji lapačku dánský golman a přesně tam skončila střela pardubického kanonýra a zatím tedy nepohnul Tomáš Kaut se skore, které platí od času 10:00, kdy zvyšoval na 2:0 Daniel Boženílek.
1: Kvůli v útočném pásmu českého týmu Melovský tentokrát prohrává a hraje Setkov, dává na levý mantinel stále v rámci obraného pásma dánové napadání třeba i Melovským, který má ale daleko ke kotouči, pokud je ve středním pásmu a dost prostoru má Poulsen, udělal otočku kolem Hájka, dostává se za českou branku Hájk, ale vyšťouhl ten kotouč a tlačí soupeře na mantinel, souboj jeden na jednoho, už 2-2 za českou brankou mírně vpravo z pohledu Kořenáře, Galva se snaží vyšťouhnout ten kotouč, má ho za brankou, dělá kličku a žabičkou našel Melovského v obrané třetí. Ten má čas a vrací se za branku zadovka pro Galvase. Spolupráce borců z úspěšné dvacítky teď končí nakonec u modré čáry, ale už je ve středním pásmu. Teď zápas Česko-Dánsko 2-0 pro Česko, 3,5 minuty před druhou pauzou. Hrají dánové a dobrou rychlost má Vejze. Zavíjáží kotouč do útočného pásma. Klička na střed upadl, ale faul to nebyl. A tak hraje Galvas na obraném levém kruhu, dává do středního pásma doleva pro Chmelaře. Ten spolupracuje s Melovským, ale nakonec je z toho jen české nahození a dánský obránce Koch může zabrzdit za brankou, počkat na své parťáky, kteří se rozjíždějí. Češi vystřídali na ledě čtvrtá formace a teď nahození křížem do útočného pásma. Nakonec na Kořenáře do jeho klína ten skryl kotouč. Byli tam velmi rychlé dánové. Ještě Alšer tam vysvětluje soupeřům, že by se neměli takovýmhle způsobem hrnout do brankoviště a asi to klaplo, protože Kořenář měl klid na to, aby podržel kotouč ve své výstroji. Do konce druhé třetiny zbývají 3 minuty a 18 sekund a Česko vede nad Dánskem 2-0.
0: No teď ukazují pořadatelé vlastně to, jakým způsobem se vyvíjí těžiště hry a ve druhé třetině ta barva byla modrá, která patří dnešním utkání Dánům, za to první třetina ta byla celá červená a hodně vkusových číslek. Teď ale vazování po pravici brankáře Kořenáře, ještě jednou se bude opakovat za předčasný výjezd Chmelaře do prostoru na vhazování a tak ještě jednou mezi Ulesenovu a Černochovou hůl. Ulesen vyhrává pro Rosla, který je u levého mantinelu, nahazuje před branku, rána stečovaná Jiřím Ticháčkem, ještě Ulesen pálí, kotouč plesklo zadní mantinel a tam Alšer dokonale zpracoval třeba, jenže jeho přihrávka nebyla přesná. Usmolí Ulesen, vypálil Kořenář si spíše další zákrok a Lassen teď se tlačí podél levého mantinelu, teď to udělal dobře Chmelař, podržel jej na zádech a Ticháček mohl hrát na Alšera, ten už je v útočném pásmu. Jede po levé straně, dává Beránkovi, ten měl nadzvedlou hůl a tak nemohl ten kotouč tečovat a tak se dánové osvobozují. Ticháček se snažil rychle najít Beránka, ale nebyla to přesná přihrávka. A tak je tady prostor pro nahození od dánů, které zpracoval Kořená za brankou, posouvá doprava na Ticháčka, ten vyhazuje. Tohle nebude zakázané uvolnění a hlavně Beránek má obrovskou rychlost a stáhl náskok dána, který měl tak 15 metrů. Nakonec do souboje se oba dva dostali, ale Dán nakonec dokázal ten souboj vyhrát a je tady protiútok, který vede From, jenže také nepřesně zasáhl, ale protiútok, který vede Červenka. Červenka už je v útočném pásmu, nechává na Sedláka, ten zajíždí za brankou, najíždí a centruje před brankou, kde stál Matěj Bliml, ale kotouč k němu nedošel a Dánové se osvobozují a bude to znovu za cenu zakázaného uvolnění. Ještě 2 minuty a 4 sekundy se bude hrát druhá třetina. Češi stále vedou nad Dány 2-0. Tempo trošku upadlo, tedy zejména z té české strany, ale stále řekl bych Františku, že hrají Češi to, co potřebují. Prostě vedou.
1: To ano, a ono to tempo šlo jen velmi těžko zvýšit nebo v něm vytrvat. 2-0 stačí, ale známe poučku jednoho českého fotbalového trenéra, že tohle je nejhorší možné vedení, ale do konce zápasu ještě opravdu mnoho času. 2 minuty přesně teď před koncem druhé třetiny 2-0 pro Česko. Vhozeno, Češi s pukem ve středním pásmu, Červenka o něj ale přichází a hrát může Kier, který dává před branku, ale dobře tam padl do té přihrávky Hronek, ale i dál Dánové s pukem na modré čáře. Vpravo připravený Brugiser vypálil šance na dorážku, kotouč hodně vysoko a Kořenář o něm asi nevěděl, Červenka už ano, posouvá před sebe na Blimla, ten od Červené chtěl nahodit, ale neudělal to přesně, hrají Dánové, Kier může zaútočit, nahazuje za českou branku, kam spěchá Kempný, skákavý kotouč odpálil v rámci obrané třetiny, ještě směrem na pravou stranu kořiště. U Červené Červenka nahazuje do útočného pásma, odchází střídat, minuta 15, zbývá odehrát ze druhé třetiny, Češi dál vedou 2-0.
0: Brugiser s ním vyjíždí s kotoučem tedy mezi modré čáry, nakonec dobrá přihrávka, která směřuje na levou stranu, kam si propuk dojel Ogord, nakonec ale o něj přišel a tak může hrát Cibulka. Cibulka Kolmice na Tomáška, ten okamžitě posouvá doleva a na Boženílka, ten ale se dostává do souboje s Kokem, Kok to sice zvládl, ale přihrál na modrou Hájkovi, který nahazuje a s Ogord si musel připsat zákrok, Boženílek dobře stínil, Tomášek drží, kotouč dává před branku, nebyla to přesná přihrávka na Fleka, ale Cibulka ještě drží útočné.

0: Přihrávka od Milovského, Kautova teď těsně před koncem, nakonec skončí mimo dánskou branku, ještě možná malá potyčka, ale ani k ní nedojde. Končí druhá třetina, ve které jsme gol neviděli, po 40 minutách vedou Češi nad Dány, zatím 2-0.
1: Říká Petr Kadeřábek, který se s Františkem Kunou samozřejmě přihlásí ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se začátkem třetí třetiny utkání číslo 1 pro český národní hokejový tým na mistrovství světa. Po 40 minutách tedy 2-0 pro výběr trenéra Radima Rulíka. Hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa. Teď tu druhou třetinu sledoval s takovým výrazem, že by to chtělo, aby něco také Češi předvedli, co by je ještě trochu více uklidnilo do té třetí části zápasu, protože ano, stále vedou 2-0, ale v té druhé třetině, Martine, výkon asi nebyl úplně optimální a takový, který předváděli Češi v první třetině.
2: Nebylo to úplně asi podle představ jak hráčů, tak trenérů. Možno to bylo také tím, že Dánové, když to řeknu, za stavu 2-0 po první třetině asi taky dostali trošičku vyčiněno v kabině. Takže přidali na pohybu, přidali v bruslení, přidali v soubojích, najednou byli minimálně vyrovnaní naším, dostávali se do nějakých takových lepších střeleckých pozic. Myslím, že ten poměr střel sice je pro Dány 11:7, ale těch nebezpečných střel tam bylo, když to řeknu, takových 3-4 maximálně, ale ta aktivita z jejich strany tam byla. Každopádně, co by nám pomohlo, pomohlo by nám dát samozřejmě další branku a tím pádem už ten zápas by byl pod naší kontrolou, to se nám nepovedlo, byl tam snad jediný moment, kdy to byl Tomášek, který vlastně v úniku tam vystřelil na brankáře a ten kotouč mu vypadl pod mezi lapačkou, mezi vrážičkou a tělem, ale nic víc nám vlastně Dánové také moc tomu nepustili, takže budeme muset v tom bojovném výkonu pokračovat, což samozřejmě se asi bude očekávat od našeho týmu a snažit se dát nějakou ještě jednu branku navíc a tímto utkání rozhodnout.
1: Zjistíme, zda se podaří samozřejmě ve třetí třetině, i ta bude v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tolik tedy základní hodnocení Martina Procházky, no a teď na Radiožurnálu je čas na zprávy. A na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat také s Krištofem Kousalem, naším reportérem, v probírání toho, čeho jsme byli svědky v podání našich reportérů Františka Kuny a Petra Kadeřábka v té druhé 20-minutovce. Krištofe, tvým pohledem, proč se Čechům nepodařilo navázat na tu úvodní 20-minutovku? Bylo to tím, že se opravdu Dánové zlepšili, anebo Češi malinko ubrali?
3: Dánové se rozhodně zlepšili, to bylo evidentní a proč Čechům to tolik nevycházelo dopředu, tak to upřímně nevím, ale zkrátka ta aktivita dánská byla mnohem znatelnější, rozchytali nám golmana Kořenáře, což je vlastně dobrá zpráva, ten ustál všechny ty situace i třeba největší šanci Nika Ulesana, kterou měli Dánové v první třetině, k tomu má určitě taky komentář Martin Procházka.
2: No, ano, bylo to při přesilce, tam Nik Ulesan zůstal vlastně sám mezi kruhy, přišla tam střela z jeho strany vlastně někam na pravý beton na vyrážečku. Josef Kořenář dobře zasáhl, výborně to nás podrželo, protože samozřejmě Dánové by se dostali do toho zápasu. Ale co asi Dánové zlepšili, tak je to, že jak jsem říkal, vyhrávali ty souboje a drželi se na kotouči. V té první třetině se jim to vůbec nedařilo, měli tam snad, jak jsme zmiňovali, jednu střelu, díky tomu, že vůbec nebyli vlastně v útočném pásmu na kotouči. A v té druhé třetině se jim to právě dařilo mnohem více, tím pádem se dostávali více do hry. Naši vlastně v podstatě hráči nebo obránci většinou museli ty souboje někde jakoby jít vyhrát, to se nám tolik nedařilo, proto tam i ten poměr střel je takový, že Dánové nás ve druhé třetině přestříleli.
1: Říká Martin Procházka, se kterým budeme za chvíli zase pokračovat.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Pojďme tedy dál po stopách ve vysílání Radiožurnálu Sport druhé třetiny mezi českými a dánskými hokejisty. Martine, nemohlo tam být malinko trochu uspokojení v českém národním týmu, že ta první třetina opravdu dva góly od Kubalíka a Voženílka, Dánové neměli prakticky vůbec nic a vlastně jsme Čechy jenom chválili, takže svým způsobem to mohlo být jenom horší.
2: Ono se to nabízí samozřejmě takové to uspokojení, že vedete 2-0 a říkáte si, Dánům jsme nic nedovolili, ale oni přidali, oni si podle mě v kabině řekli, ale ten výkon je za mě, za ně, to je, že řeknu za Dány, řeknou si, tohle to je špatně, tak to radši pojďme to otevřít, pojďme hrát jako nějakým tím způsobem hodně aktivní hokej, jestli to do nás nasypou, jestli

0: nám nandají víc gólů, tak se nic až tolik hrozného nestane. A to se Dánům teďka v té druhé třetině povedlo. Oni prostě zvýšili ten pohyb, zvýšili bruslení, důrazní souboje byly takový jakoby nebojácnější, než byli v té první třetině. Tam přišel takový ustrašený výkon z jejich strany. Do té druhé třetiny vstoupili prostě takovým jakoby lepším aktivnějším vstupem. No a následně vlastně to utkání dorovnali, jak už zmiňoval Krištof, najednou tam prostě jich bylo více na ledě, dostávali se do dobrých pozic. A to byla jediná jejich asi cesta, jak to utkání nějakým způsobem zdramatizovat, a to se jim povedlo.
1: Už jsme zmiňovali, že Dánové se dostali také ke střelbě, nakonec 11krát pálili, dobrá šance také Nika Ulesena. Pomohla jim asi také přesilovka, kterou hráli, bytí tedy neproměnili. Z jejich strany tedy rozhodně asi musí cítit šanci, že to v tom utkání nemusí ještě pro ně dopadnout bez bodového zisku. Dá se tedy očekávat, že o to urputnější ten jejich výkon ve třetí třetině asi bude.
0: Dá se to očekávat právě přesně díky tomu, jak říkáš, v té druhé třetině si ukázali, že když tu hru více otevřou, více se budou tlačit do toho útoku i za cenu toho, že prostě by inkasovali, takže se udrží v útočném pásmu, a to se jim povedlo a určitě v tom budou pokračovat. Tak já si myslím, že asi to není jako teďka na naší straně, že bychom nějakým způsobem měli my více se tlačit do útoku, více se nějakým způsobem otevírat tu hru, hrát velmi z dobré zabezpečené obrany, vyvarovat se nějakých zbytečných faulů. Protože přesně mohlo by se stát to, že teďka jsme říkali, že Olesen se dostal do té dobré pozice, to jsou Dánové, jsou šikovní, dokážou si to vytvořit, takže asi naši budou pokračovat v takové hře, jaké pokračovali teď. Každopádně by bylo dobré, fajn udělat nějaký dobrý protiútok díky tomu, že Dánové se budou tlačit, udělat protiútok a snažit se dát branku třetí.
1: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert ve vysílání Radiožurnálu Sport. Česko-Dánsko tedy 2-0 po 40 minutách, po dvou třetinách také Švýcarsko, Spojené státy. Vítáme zpátky posluchače Radiožurnálu, jen doplníme, že Spojené státy americké prohrávají v druhém utkání dnešního otvíracího večerního programu na mistrovství světa s domácím Švýcarskem 0-2. Nás ale podstatně mnohem více těší, že Češi stále vedou nad Dány 2-0. Ve vysílání společném Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat s Martinem Procházkou a Krištofem Kousalem. Martine, pokud jde o ten český výkon, tak už jsme se shodli, že v té druhé třetině nebyl ideální. Možná i proto, že zatím alespoň z mého pohledu není tolik vidět ta první útočná trojka, to znamená Lukáš Sedlák, Roman Červenka a Matěj Blimel, že přece jenom od nich se čeká nejvíc, ale zatím se v tom utkání úplně neprosadili.
0: Úplně ne, no, samozřejmě ta snaha tam je na nich vidět, je vidět, že všichni tři se snaží nějakým způsobem spolu určitě na lidi komunikovat. Byl tam jeden moment, kdy myslím, že Roman Červenka to byl, který vybojoval kotouč u mantinelu a nahrával vlastně Matěju Blimelovi, který střílel hned po té nahrávce. Byla to snad jediný takový ten moment, kdy si vytvořili naši takovou dobrou pozici. Pak tam následně byl potom Kaut, který tam měl ještě možná lepší pozici, střílel z mezikruží, střelil to hlavně brankářovi přímo do lapačky, takže to bylo ne úplně dobrá střela, ale jinak těch momentů tam se naši moc nepovedlo a ten první útok, ono, to asi je obraz jako celého to našeho týmu v té druhé třetině. Nebylo tam v podstatě z naší strany tam dopředu, nám Dánové toho tolik nepovolili, protože se hrálo více na naší polovině.
1: A tak byl konečně pořádně v akci Josef Kořenář, český golman, který v první třetině čelil jediná ještě takové neslané, nemastné střele Dánu, ale ve druhé části zápasu si Krištofe zachytal a zatím ukazuje oprávněnost své nominace do otevíracího zápasu turnaje.
2: Zachytal, vypadá velmi jistě tu největší šanci u Lesena v přesilovce v 27. minutě, tak zlikvidoval dobře vykopnutím betonu. Ta střela, přiznejme si, mohla být mířená trošku líp, protože to bylo zkrátka nad ledem na položený beton, kde úplně ten kotouš nemohl úplně jak projít. Kdyby byla zvednutá trošku víc, tak by mohla víc ohrozit českou branku. A na druhé straně zkrátka byly nahodilé možnosti a pár dobrých střeleckých pozic, ale zkrátka tam chyběl nějaký delší souvislý tlak, který by dokázal zatlačit Dány a byl by žádoucí v zápase s českým hokejistou s takovýmhle soupeřem.
1: Určitě, přiznejme si, že vlastně i ty první góly, ty první dva v úvodní třetině z českého pohledu přišly po neúplně vypracovaných situacích, ale jeden rychlý break, zakončení přesně Kubalíkem, potom nedůslednost Dánu ve své obrané třetině a pohotové zakončení Daniela Boženílka. Z tohoto pohledu, Martine, asi by nebylo od věci ukázat Dánům začne toho loket a by si i český tým dokázal prostě vytvořit, přesně jak říkal Krištof, nějaký ten souvislejší tlak, delší pobyt v útočném pásmu, pár povedených kombinací, protože to sebevědomí do dalších duelů samozřejmě bude potřeba a tímhle je možné si ho zvýšit.
0: Je to, jak to říkáš, Filipe, ono nám nepomohlo ani to, že většinou právě tady ten delší tlak vlastně v útočném pásmu nebo držení kotouče se nabízí právě i těch při té druhé třetině, kdy máte delší střídačku, kdy vlastně soupeře uzavřete v útočném pásmu, nějakým způsobem tam uzavřete, oni si nedokáží prostřídat. To se nám vůbec nepovedlo, protože jsme se vlastně do takového tlaku vůbec nedostali, ale je to díky tomu, že Dánové, jak říkám, zlepšili ten pohyb, zlepšili důrazy v soubojích, byli více na kotouči a ten tlak nám právě nepovolili, takže uvidíme, jestli se teďka třeba trenéři budou do hráčů tlačit to právě, aby jsme byli víc na kotouči právě my, protože jinak by to samozřejmě mohlo být velmi pro nás nebezpečný, aby jsme nedostali kontaktní gól a pak samozřejmě to utkání může být dramatizovaný.
1: Je na místě, Martine, z tvého pohledu třeba trochu sáhnout do sestavy, nebo je na to ještě brzo, že to, že ta druhá třetina po té povedené první nebyla zkrátka úplně ideální, tak ještě není důvod něco s tím dělat?
0: Já myslím, že ten hřiš do toho ještě nebudu zasahovat, že není důvod, jako zase nic tak hrozného se nestalo, ano, Dánové byli možná o trochu aktivnější teďka ve druhé třetině, ale nebyly tam nějaké obrovské chyby, nebo že by tam nějak měl nějaký souvislejší tlak, takže trenéři určitě do toho zasahovat nebudou, není proč.
2: Možná ale bude na snadě třeba trochu zvýšit hlas teď v kabině mezi druhou třetí třetinou? Pozbudí ten výkon.
0: No
2: trošku,
0: jasně, protože určitě nezvyšoval hlas ve smyslu s kritikou. Bude tam určitě pozbuzení, bude tam přesně, jak říkáš, pozbuzení, to, že vrátit se k tomu, vyhrávat i souboje osobní, být důraznější, držet se déle na kotouči, udržet se v tom útočném pásmu a tím eliminovat vlastně jakoby ten tlak naopak Dánů. Protože když se nám tohle dařit nebude, tak Dánové se o to více budou tlačit, více budou se snažit jít do útočného pásma, víc do toho předbrankového prostoru. Viděli jsme tam už i několik takových těch náznaků, těch strkanic před naším brankářem, kde to zatím výborně řešili naši obránci a to Dánové budou zvyšovat, takže když budou na kotouči, když nebudou na kotouči, tak vlastně nebudou mít možnost a měl by se to mít pod kontrolou my, takže to si myslím, že budou pokyny z naší strany, z našich trenérů na naše hráče, aby jsme se déle drželi v útočném pásmu a tím pádem to eliminovali.
1: 21 hodin, 58 minut, posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sporta. Čekáme na začátek třetí třetiny úvodního utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Vedou svěřenci trenéra Radima Rulíka po gólech Kubalíka a Voženílka nad Dánskem 2-0. No a teď míříme už za naším reportérem Petrem Kadeřábkem. Petře.
3: Premiant v dnešním dresu českém národním na mistrovství světa Tomáš Cibulka. Tomáši, jak jste hodnotili druhou třetinu? Zazněly slova povzbuzení od trenérů?
4: Jo, tak zazněly slova povzbuzení, ale furt si říkáme, že se nesmíme uchlácholit. Myslím si, že jsme trošku v té druhé třetině maličko polevili a musíme se soustředit na ty věci, které jsme si řekli, že budeme plnit a které jsme plnili první třetinu a dotáhnout to do vítězného konce.
3: Čím to bylo? Bylo to tím, že prostě máte v hlavách, že vedete o ty dva góly?
4: Jo, asi jo, tak věděli jsme, že vedem 2-0, každý si chtěl už něco možná maličko zkusit, něco maličko přehrát, ale nehráli jsme tu jednoduchou hru, která nás pak zdobila v té první třetině.
3: Nezhoršuje se malinko led? Ono to vypadá, že vám odskakují čím dál tím více ty puky.
4: No, tak myslím si, že ten led je stejný pro oba dva týmy a myslím si, že v přípravě jsme měli i horší ledy, že už na to musíme být zvyklí.
3: Začátek třetí třetiny bude hurikán českého týmu.
4: Jo, tak budeme se snažit na to vlítnout tak jako v první třetině, hrát tu jednoduchou hru, kterou jsme si řekli a dodržovat ten systém a doufám, že nám tam padnou další góly.
3: Věřme tomu, že vám to vyjde. Tomáši, děkuji za rozhovor.
4: Děkuji moc, mějte se.
3: Říká Tomáš Cibulka před startem třetí třetiny zápasu Česko-Dánsko. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Mladý český obránce a debutant na světovém šampionátu Tomáš Cibulka, Martine, přiznal, že Češi malinko polevili, takže to, jak se jim povedla první třetina, možná trochu měli v hlavách, byť my jsme tvrdili, že asi úplně ne, ale když to takhle přizná, jenom dobře.
0: No jenom dobře, no tak
1: že si to uvědomuje.
0: Musí vědět, že ten asi reakce i těch ostatních spoluhráčů, že třeba tam na nich vidí, nebo že cítí, že to bylo polevení, nějaká to uspokojení toho výsledku 2-0. Takže asi si způsobem to takhle cítil. Mně to tak nepřišlo, já bych řekl, že naopak Dánové prostě byli ty, kteří si řekli, takhle to nepůjde, takhle to nemůžeme hrát, musíme být aktivnější, což se potvrdilo, takže je tam asi, je tam kombinace toho možná takového toho uspokojení, jdete 2-0 po první třetině, po výborné první třetině a kombinace toho, že pardon, že Dánové prostě přidali.
1: A ono se samozřejmě v průběhu té třetiny pak špatně reaguje na to, určitě, že soupeř najednou zvýšil tempo, k ničemu vás moc nepustí, vy samozřejmě chcete, ale neúplně samo od sebe to jde.
0: Přesně jak říkáš, určitě, a ještě jim pomohla ta přesilovka. To najednou vás jako trošičku rozhodí, dostanete se pod tlak, měli tam výbornou šanci, začnete lehce panikařit, lehce tam najednou vypadnete z toho rytmu, z té taktiky. Přesně zmiňoval Tomáš Cibulka, že vlastně jako to nebylo úplně zřejmě asi všechno dohraný tak, jak měli od trenéru ty pokyny.
1: Takže třetí třetina, Krištofe, bude to zase z českého pohledu výrazně lepší a padnou zase nějaké góly, aby to nemuselo být drama až do konce?
2: Já věřím, že ano, jsem upřímně tady zvědavý, jestli opravdu se nebude trošku potom míchat v sestavách, třeba i ke konci toho zápasu, ne třeba úplně z toho důvodu, že by to aktuálně nefungovalo, ale že zkrátka si budou trenéři chtít vyzkoušet taky trochu něco jiného, ale zkrátka věřme, že Češi to dotáhnou.
1: Věří i Martin Procházka, bez zesporu.
0: No, já samozřejmě, já jsem stále v tom přesvědčení, že ten tým to dobře dneska začal, bude v tom pokračovat. Překvapilo mě, kdyby to bylo jinak, kdyby Dánové prostě nám dali 2-3 branky, to ne.
1: Tolik tedy odsud ze studia Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď už pojďme zase zpátky do Švýcarska. Jen připomenu, že odpoledne už na začátku světového šampionátu Finsko zvítězilo nad Německem 3-1 a Kanada nad Švédskem 5-3. A teď už rozehrané duely. V Curychu Spojené státy americké prohrávají se Švýcarskem 0-2. A jak Češi s Dánskem ve Friburgu, to už nám zase poví pánové Petr Kadeřábek a František Kuna.
5: Národní tým vede 2-0 nad Dánskem po gólech z úvodní třetiny. Postarali se o ně Dominik Kubalík ranou z pravého kruhu. Z pohledu střelce doleva nahoru nad vyrážečku, pak Voženílek po dobré práci Tomáška při napadání dorazil kotouč z mezi kruží za záda dánského golmana. Ten neměl tolik práce ve druhé třetině jako v té první. Rozchytal se také na druhé straně Josef Kořenář, který při své reprezentační premiéře na mistrovství světa drží zatím čisté konto, čelil 12 střelám a za malou chvíli začne třetí třetina. Česko-Dánsko 2-0. Na ledě už jsou úvodní formace. Za český tým půjde znovu na vhazování, stejně jako v první, tak i ve druhé třetině Lukáš Sedlák. Sledují to na tribunách i čeští fanoušci v čele s Fantomasem, který nechybí v pořadí 89. světovém šampionátu. A teď mohou čeští fanoušci, kteří se pomalu vracejí z přestávkové pauzy sem na led BCF Areny, sledovat úvodní buly, které doprovodil také klaxon. Dánové vyhrávají úvodní buly a mohou dopředu podél levého mantinelu nahození do českého útočného pásma. Míří nakonec do českého rohu, kde je ale Hronek a ten posílá do středního pásma puk Červenkovi, který od červené z leva do prava hledal Sedláka, ale trefil jen dobře postavené Dány ve středním pásmu a Rusl posílá kotouč vlastním bekům. Hrát může Lauricen, rozehrává středem, dává na Ulesena na červenou, ten to bere zprava, ale není moc místa kolem Tomáška. Navíc ho trefil hokejkou do obličeje, ale rozhodčí si toho nevšimli. Teď se hraje v obraném pásmu českého týmu. Přestávkový respondent v našem rozhovoru Tomáš Cibulka odebral soupeři kotouč a Tomášek ho posílá i přes červenku do střední třetiny. Budeme pomalu končit. První minuta třetí třetiny, stav 2-0 pro Česko platí dál. Hrají Dánové s pukem v obraném pásmu, chvíle klidu. Česká formace se rovná ve středním pásmu a Dánové pojedou tak nějak trochu doplných. Dělá to konkrétně Brugiser, dává na pravý mantinel nahození do českého obraného rohu, kde je první Tru, hledá parťáky na modré. Dánové udrželi pásmo v českém rohu. Hájek posílá kotouč na Voženílka, ten je u červené, posunul Tomáškovi, ten vlil středem do pásma, vypálil, rána sražená přes dánskou hůl do ochranné sítě, držel jí v ruce Koch a je přerušeno. Teď už ve 42. minutě zápasu se bude vazovat v útočném pásmu českého týmu. 2-0 pro Česko platí dál, střídání na obou stranách. Na led přichází další český útok, tentokrát je to lajna Kauta, Melovského a Kubalíka. Matyáš Melovský půjde na vhazování, proti němu už se staví Christian Vejze. Buly v obrané třetině Dánů, za stavu 2-0 pro Česko. Melovský vyhrál před sebe, Kubalík ale nestihl ten kotouč a nestihl ani napadat, puk vyhozený přes všechny čáry. Nakonec se hraje dál, Hájek za českou brankou v rohu, chtěl posunout puk za branku, to se povedlo, Cibulka ještě posouvá do středního pásma, kde Kaut rychle hledal Melovského, ten protečoval, ale nepřesně na Kubalíka a hrají Dánové. Setkov na obraném levém kruhu, 42. minuta zápasu, Česko vede nad Dánskem 2-0.
3: Kubalík se snaží ještě vybojovat kotouč ve středním pásmu a také mu přichází pomoci Melovský, přesto dostal Vejze kotouč do útočného pásma, ale Melovský pokračoval v tom napadání, sebral mu puk a tak s ním může hrát Cibulka za brankou, počká, až mu prostřídají spoluhráči, pak vyjede zpoza branky, dělá to z pravé strany, nakonec nachází teď už Černocha, ten nabral rychlost, má tam v tandemu za sebou Chmelaře, nakonec nahodil Černoch do pravého útočného rohu a v levém útočném si sbírá kotouč, který sice se snažil dostat za branku, ale nepodařilo se mu to a tak mu pomohl Beránek, ten už puk poslal za dánskou branku, jenže tam nebyl připravený Chmelař a tak musí bojovat u pravého mantinelu a dělá to velmi dobře, ale byl nakonec vytlačen Lauritsenem mimo útočné pásmo. Černoch znovu nahazuje do útočného pásma, nakonec se vyhnul také souboji s Jensenem Obem a Chmelař může bojovat o puk v rohu kluziště vpravo. Z českého pohledu Sedlák se snažil rychle z pravého kruhu přihrát Alšerovi, ale ta přihrávka nebyla přesná a Alšer musel pro kotouč až za vlastní branku, kde kombinuje s Ticháčkem, ten to udělal velmi dobře před napadajícím Ulesenem, otočil se, posouvá na Červenku, ten byl podle mě sekán, ale nakonec se nebude vylučovat, Červenka už je ve středním pásmu, ale přišel opuk. Vejze nedostal přihrávku na svého spoluhráče mezi kruhy a teď se píská a to postavení mimo hru. Vazovat se bude v útočném pásmu dánského týmu. 19-12 na střely, 2-0 na góly, takový je pohled na ukazatel skóre a k tomu ještě přidám čas, který zbývá odehrát do konce třetí třetiny, 17 minut a 6 sekund. Takový je vlastně pohled na ukazatel skóre a František přidá také ukazatel skóre, který svítí nad ledem v Curychu.
5: Tam jsou s časem trochu dál, v 6. minutě třetí třetiny vedou domácí Švýcaři nad Spojenými státy 2-0 i nadále po gólech z první třetiny od Sutra a Andrigeta. Podobný vývoj jako tady ve Friburgu. 2-0 pro Česko s Dánskem, kvůli v obraném pásmu českého týmu. Dánové s pukem úspěšnější, ale musí o něj bojovat v rohu. Kotouč se dostává na modrou, na Setkovovu hůl, ten udržel pásmo, nahazuje do českého rohu. Kde je ale Sedlák, ten našel Červenku a také Blimla u červené. Blimlu to má ale trochu daleko ke kotouči a hrají Dánové. Mezi vlastními kruhy je Setkov, dává doprava. Protiútok takový hodně pomalý od Dánů, nakonec z toho lob za českou obranu. Hronek musí do obraného rohu, posunul kotouč rychle před sebe a ještě hrají Češi Červenka, posunul na Galvase. Galvas jeden na jednoho, Galvas dělá otočku mezi kruhy, dává doleva Tomáškovi, ten se protáhl za branku, přihrává přední, rána od Blimla, ještě dorážka, Roman Červenka dává gól, bere si volný kotouč a český kapitán skóruje i na svém 13. světovém šampionátu. Česko vede 3-0, dobrá práce od Galvase, který byl do útočného pásma, zpomalil hru, počkal na Čechy, volný kotouč, pak dorážel ještě Blimel před brankou a ve chvíli, kdy byl Mats Zogort už dezorientovaný, tak se puk odrazil k levé tyči z pohledu útočících Čechů a tam Roman Červenka skoruje do odkryté branky ke Kubalíkovi, Boženilkovi se tak přidává Roman Červenka. Česko vede nad Dánskem ve 44. minutě 3-0.
3: Krásně to udělal, ale zejména Galvas, protože ten on nebude mít připsanou asistenci. To bude mít Tomášek, bude jí mít Blimel na Červenkově gólu, ale vlastně ten, který to všechno zařídil, převezl kotouč do útočného pásma, tam s ním nikam nespěchal. Prostě zůstal na puku, počkal si, až přijede David Tomášek, tak to byla prostě paráda. Ale 3-0, to samozřejmě potěší, možná tak vlastně se potvrdila ta slova v rozhovoru s Tomášem Cibulkou, přijde český uragán, úplně nepřišel, ale gol z toho je, Češi vedou tedy 3-0.
5: A gol velmi důležitý a Dánové chtějí rychle reagovat, v útočném pásmu a From kotouč dává ho za branku pro připraveného Rasla, ten si odstavil Cibulku a přihrává do pravého rohu, kde je znovu Storm a znovu teď Rusl dává backendem na modrou čáru, pásmo udržel Jensen Obo, dává za branku pro Ulesena, ten je za brankou Kořenář, Ulesen tam je sám, o levý mantinel přihrává na modrou, Lauritsen vrací do rohu Ulesenovi, toho tlačí k mantinelu Tomášek, ale Dánové vykombinovali situaci a Jensen Obo může hrát stejně tak jako po něm From, který pálí od modré, Dánové za českou brankou, ale Cibulka už pochopil jejich záměr a backendem posouvá kotouč k modré čáře, odkud Češi nakonec vyvážejí puk do středního pásma. Tečovaný kotouč za dánskou obranu spěchá tam napadat Voženílek Jensena Oba a úspěšný zatím není. Obo to udělal dobře a posouvá do střední třetiny, kde ale Alšer dobře stál u Lesena a zamezil Dánům útočit postoupit dál. 3-0 pro Česko v 45. minutě zápasu. Hájek v českém rohu, Alšer mu pomáhá a tlačí kotouč podél hrazení. Ten se dostává kam? Až do střední třetiny, kde už může hrát Melovský, od červené rychle posouvá kotouč dopředu na Kubalíka, který napadá, přihrává za branku Kautovi, ten je v pravém rohu, pas na modrou. Alšer má dost prostoru, napřehuje, pálí, rána mimo dorážka Melovského, těsně vedle dánské branky, a Češi dál v útoku, teď už lob k červené, Alšer musí dozadu a rozehrává s klidem a jasně na Hájka, ten našel Kauta u středového kruhu, kde je teď Melovský. Jede středem kluziště, bere to doprava, Melovský v úhlu, vypálil z velkého úhlu, rohem kluziště projel k modré čáře, kde Ticháček udržel českému týmu pásmo, začala 46. minuta zápasu, Češi v útočném pásmu a hlavně při vedení 3-0, Ticháčková rána sražená do rohu, puk má Černoch.
3: Černoch tím vyjíždí od levého mantinelu, dává křížem na Hronka, ten vrací, jenže ta přihrávka byla snadno přečtená od Dánu a pak nakonec dostali ten kotouč mezi modré čáry, ale může hrát znovu Ticháček, ten kombinuje s Hronkem na obraných kruzích, Hronek se zastavil pod pravým bodem pro vazování a už se rozjíždí směrem k dánské brance, nakonec vrátil na Ticháčka, ten Kolmicí se snažil nastartovat Sedláka, ten se ze štěstím trošku dostal do útočného pásma, ale ten už Dánové dokázali rychle poslat až na Hronkovu hůl, jenže ten si teď nerozuměl s kapitánem Romanem Červenkou a ten kotouč nakonec doputoval na zakázané uvolnění. Hronek chtěl z pravého obraného rohu najít Romana Červenku na levé straně na útočné modré čáře. To se nepodařilo, Roman Červenka byl dobře o 3 metry jinde, než kudy letěl kotouč, a tak se bude vazovat v blízkosti brankáře Josefa Kořenáře, který se pootočí za svým pravým ramenem. True a proti němu Sedlák. True úspěšnější, Blichfeld pálí, ale do jeho rány mu padl Matěj Bliml, bolestivě byl zasažen. Někam mezi chrániče letěl ten pokus Blichfelda do českého hráče, ten vyklepává svou pravou nohu, hodně v předklonu, teď dojíždí, ještě poklepán kapitánem Romanem Červenkou za jeho obětavý pád proti střele. Vazovat se bude ale znovu na stejném místě, znovu tedy po pravici brankáře Josefa Kořenáře a znovu mezi Truovu a Sedlákovu hůl. Sedlák napomenut za předčasné vyjetí Matěje Blimla z postavení za čárkami. Tru tentokrát ale prohrává se Sedlákem, Cibulka může vyhodit, ale nepodařilo se mu to, tak přišlo na hození, do kterého se snažil vložit hůl dánský útočník Ogord, no a pak už přišlo další vyhození. Teď bych řekl trošku rozháraná hra, Češi se nemohou dostat na kotouč a potřebovali hlavně tu první řadu vystřídat. Ta už je na ledě hodně dlouho, je de facto pod tlakem dánského týmu a tak je potřeba kotouč dostat do bezpečí a vystřídat řady. 13 minut 46 sekund, ještě bude hrát třetí třetina, Češi vedou 3-0.
5: A Dánové vyhrávají v útočném pásmu o vazování, kotouč míří za českou branku, Kempný v souboji, pomohl se levou placírkou, posunul kotouč k Sedlákovi, ten vyvezl puk už k červené, dostává se do pásma Bliml zprava, klíčka na střed, rána přes několik hráčů, skončila v dánském rohu a Dánové mohou zaútočit. Poulsen už dává kotouč k červené, zadovka na Blichfelda, ten nahazuje do českého pásma, kde je Cibulka, objíždí českou branku a ve středním pásmu napravo už je Červenka, ten ještě nestihl vystřídat, zabrzdil na vrcholu pravého kruhu, dává zadovku do rohu na Tomáška, ten přirává před branku, kotouč projel ale až do středního pásma, kde je u červené Galvas a odsouval k vlastní modré mírně zleva, dává na druhou stranu pro Alšera, ten posouvá rychle po pravém hrazení, ale Dánové budou hrát s pukem a dost času má Jensen Obo, který jede středem obraného pásma, dává na obranou modrou, už je u červené, dánský protiútok, ale tohle musí být offside, ano, velmi rychle byl Oliver Kjær v útočném pásmu. Přerušeno ve 48. minutě, dánský offside, Česko vede 3-0 nad Dánskem, přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď se bude čistit ledová plocha, můžeme se tak bleskově podívat také na to, jak se vyvíjí utkání v Curychu, kde Američané snížili zápas s domácími Švýcary a 10 minut před koncem třetí třetiny vede Švýcarsko nad Spojenými státy stále, ale už jen 2-1. I tady padly ve Friburgu 3 góly, ale všechny do dánské sítě. Za malou chvíli pokračujeme, 48. minuta zápasu, Česko-Dánsko 3-0.
3: Já jsem zvědav, Františku, jestli i tentokrát nechá uklidová četa na stejném místě hromadu sněhu, protože to by znamenalo, že prostě buď chybí jeden borec s hrablem, anebo měli špatně nakreslené ty šipky na tabuli tak, jak mají jezdit. A zatím to vypadá, že opravdu tam zůstává prostě na stejném místě vždy kus sněhu, ale to, kdybychom pozbírali z těch úklidových paus, tak si myslím, že by jsme z toho udělali hezkého sněhuláka. Mrkev máme, uhlí by se asi sehnalo. Teď tedy se borci chystají na vhazování a znova to tam zůstalo, opravdu. To místo je vpravo od teď Josefa Kořenáře, asi 3 metry, přímo těsně za brankovou čárou. Tak tam, když tak zaměřte někdy svůj pohled, pokud sem přijedete do Friburgu, tak vás tady rádi uvítáme a to místo vám klidně osobně ukážeme. Teď vhazování ve středním pásmu blízkosti obrané modré čáry českého celku Melovský a proti němu Tru. Tru je jasně nejúspěšnějším hráčem na vazování dnešního utkání i z jeho práce na buli. Vlastně těží Dánové to, že získávají jakés takés šance na to, že pobývají v útočném pásmu. Teď ale Melovský chytil kotouč, dává Kubalíkovi, ten je v útočném pásmu u pravého mantinelu, centroval před branku, ale tam byl zablokovaný. Melovský ještě hraje Galvas, udělal jednu kličku, druhou kličku, zajíždí za branku, nakonec přihrává přední, Kubalík promáchl a Galvasovou přihrávku a kotouč vypochodoval až do středního pásma, kde hraje jednoduše Alšer. Mantinel poslal kotouč do útočného pásma, byl pod tlakem, který ale znovu posílá do útočného pásma. Galvas, no posílá. On se tam snažil prokličkovat, tentokrát se mu to přes trojici Dánů nepodařilo, ale Alšer tak musí znovu odsouvat na levý kruh, ale udělal to výborně před napadajícím Blichfeldem, udělal protisměrnou kličku, kterou poslal Dána úplně na druhou stranu. Jeho následná přihrávka na Černocha ale nebyla úplně přesná, přesto Černoch zabojuje o kotouč a vybojuje ji za brankou, už najíždí na modrou čáru Ticháčku projektil, který trefil podle mě Vejseho opravdu velmi bolestivě, ale Vejse to ještě zvládl, posouvá na Blichfelda a Dánové se dostávají do útočného pásma, ale kotouč na holi má Ticháček za brankou, hraje na Beranka s Černochem. 11 minut a půl, tolik zbývá odehrát ze třetí třetiny. Češi vedou 3-0.
5: Dánové mohou dopředu. Setko v útočném pásmu v levém rohu dává puk za českou brankou, kde jsou ale zatím připraveni čeští beci i útočníci. Beránek backendem volí variantu na jistotu kotouč k červené čáře. Tam je puk stále a teď už na holích českých beků. Hájek backendem posouvá do útočného pásma. Blivl v pravém rohu s pukem. Bliml se tlačí za branku, ale Setkov mu vystavil stopku. Červenka pomáhá s oboji 2-2 za brankou dánských hokejistů. Kde jsou na tom asi zatím lépe? Teď už Češi, ano, můžeme to říct, Červenka vyváží kotouč k modré čáře. Tam si vyměnil puk s Kempným, ten ho má a dělá klíčku podél pravého hrazení. Dostává se do pravého rohu. Kempný stále s pukem, další otočka českého beka. Pas za branku, ale nevyšel na Červenku a hrají Dánové. 50. minuta 3-0 pro Česko. Teď střídání i na české straně, i na té dánské. A tak Setkov nespěchá s tou rozehrávkou a rád také půjde vystřídat. Prudký pas na Trua, který protečoval. Kořenář rozehrává podél mantinelu o plexisklo, kotouče ale na modré a Poulsen se ho snaží získat na vrcholu pravého kruhu. Rána z otočky, která proletěla nad českou brankou a dostala se teď už znovu zpět za českého golmana, jenomže Ulesen má puk na pravém mantinelu, dává ho Poulsenovi. Ulesen mezi kruhy klička nevyšla, protože Tomášek s Kempnímu tam vložili hůl a Tomášek může zabrat a má na zádech, ale Tomášek už je v útočném pásmu vlevo, dostává se za branku, dlouhá klička a puk k pravému mantinelu, jenomže tam se Češi nedohodli a Voženílek tak napadá a neúspěšně dánskou rozhrávku. Do konce třetí třetiny zbývá přesně 10 minut, Česko vede nad Dánskem 3-0 a teď Dánové dominují minimálně tedy tak, že více drží kotouč na svých holích, ale zas až tak nebezpeční nejsou. Teď ve středním pásmu se to může změnit, pokud bude úspěšný kaut při napadání. Nestalo se, Hronek v obrané třetině bouchl do puku, ale neosvobodil český národní tým z obraného pásma. To může udělat kaut společně s Melovským a Ticháček je v útočném pásmu nalevo, přibrzdil si, pálí z kruhu, trefil do hrudi golmana, ten ještě vyráží, další šance na dorážku, puk volný berou Dánové a na druhou stranu mohou zamířit, jenže si to Poulsen rozmyslel a tak začínají Dánové z hlouby obraného pásma. Další šance ve střední třetině, křižné nahození za Kořenářovu branku, projíždí k modré, Beránek našel Černocha u červené. Tomu ale sebral kotouč Storm, ale ne na dlouho. Alšer u červené nahazuje kotouč, který projíždí oběma rohy na levou stranu útočné třetiny. Černoch tam byl první, ale nezískal kotouč ani Chmelař a Kier může dopředu. Dánové v protiútoku na levé straně Storm, ve velkém úhlu Stormova rána a Kořenář má kotouč na dvakrát ve své výstroji, nakonec ve vyrážce je přerušeno. 52. minuta zápasu a Česko vede nad Dánskem 3-0.
3: Další uklidová četa výjíždí, nebo ona výjíždí stejná, ale po druhé ve třetí třetině. 8 minut 59 sekund, tolik bývá odehrát Doufejme, že ze zápasu 6551 diváků se přišlo podívat do haly, která má kapacitu 9300. Není to tedy rozhodně vyprodáno, ale tím, jak jsou tribuny strmé, tak to vypadá, že hala je velmi slušně zaplněná. My také z komentátorského stanoviště vlastně vidíme zejména na ten spodní prstenec a ten je opravdu zaplněný hojně a převážná většina diváků má na sobě české dresy, ať už ty historické, nebo ty, které nosili čeští hokejisté ještě nedávno na svých hrudích nebo na svých tělech a vyhrávali s nimi třeba jako Martin Procházka, který byl třeba i u zlatého hattricku v letech 1999, 2000 a 2001. Úprava sněhové nadílky na ledové ploše pomalinku končí a bude se vazovat v blízkosti české branky. Teď ještě taková komunikace mezi Liborem Hájkem a Josefem Kořenářem. Teď jde hlavně o to, aby si Josef Kořenář při své premiéře na mistrovství světa připsal nulu, což by se rozhodně vyplatilo pro Josefa Kořenáře do jeho kurikulum, víte.
5: A do klubové kasy.
3: Do klubové kasy by se to určitě vyplatilo. Myslím si, že budeme hledat i u premiantů nějaké ty asistence, takže možná bude Tomáš Galva spokojený, že mu nebude připsána. Teď Češi vyhrávají Buly, jmenovitě to byl Jiří Černok, jenže teď se Dánové dostali k odraženému kotouči a může kombinovat Setkov. Setkov byl ale ve středním pásmu, no pak ještě vypálil a divím se, že na něj nevystartoval mladík Chmelař, který je zvyklý ze zámoří, že tohle to se trestá, ale Setkov bych řekl, že vypálil přesně s tím, jak čárový rozhodčí zapískali. Vazovat se bude tak ve středním pásmu, ještě 8 minut a 50 sekund se bude hrát třetí třetina. Češi stále vedou 3-0, na ledě Sedláková řada s Blimlem a také Romanem Červenkou, autorem toho posledního gólu na 3-0. Koch těží z dobré práce Trua na Buly, nahazuje za českou branku, tam byl ale nejrychleji Kempný, který ale špatně přihrál Ronkovi, nakonec ten musel až před branku, odkud se kotouč dostal po odrazu od toho oblouku. Červenka sbíral kotouč ve středním pásmu, dává Sedlákovi, ten byl tlačen a nakonec poražen u mantinelu a u Lesen. Může podél pravého mantinelu proniknout do útočného pásma českého, tedy obraného pásma českého týmu a může v tom pokračovat rychlá přihrávka, která směřuje na hůl u Lesena, kterou ale tečoval Filip Hronek a ještě ukázal, kotouč letí mimo hrací plochu po mojí teči, ale nebylo to vyhození na, dejme tomu, dvouminutový trest za zdržování hry. Možná ještě zavával divákovi, který si odnese krásný suvenýr z prvního zápasu světového šampionátu českého týmu tady ve Friburgu. Češi vedou stále 3-0, teď ale bude vazování v obraném pásmu českého týmu, na které bude vejze, proti němu se skloní David Tomášek, který rozhodně bude chtít také asi přispět nějakým gólem do té české kasy gólové. David Tomášek ale teď prohrává Buly, Lauritsen posouvá na Jensena Oba, který je u pravého mantinelu vrací Lauritsenovi, jenže tomu zasáhl flek do kotouče a tak může už Voženílek přes do útočného pásma, dává za branku, kde Jensen Obo nevyzral na fleka, teď je tady možnost pro Voženílka, rána, kterou dokázal, ani nevěděl, jak Ogord vyrazit a uchránil tak Dány od další inkasované branky, ale další velmi dobrá kombinace, velmi rychlé napadání od téhle té trojice Tomášek, Voženílek, Flek. Ke změně skóre to ale nevedlo a tak ve 53. minutě stále Češi vedou nad Dány 3-0.
5: Ve středním pásmu je Kauta, nahazuje za dánskou branku. Zogor ten kotouč nedokázal slumit, ale Melovský obral soupeře, přihrává mezi kruhy Kubalíkovi, utekl kotouč do rohu a jde do souboje jeden na jednoho s Brugisrem. Vyhrál ho pas na modrou, Alša napřahuje, pálí a Zogor má kotouč v lapačce. Dobrá rána, nic nevymýšlel Marek Alšer na modré čáře. Ta rána mířila poměrně vysoko, Češi se snažili tečovat, neuspěli. Je přerušeno 3-0 pro Česko v zápase proti Dánsku. Můžeme také, než se začne hrát, telegraficky říct, jak se hraje v Curychu. Švýcaři tam vedou nad Spojenými státy stále 2-1, dokonce necelých 5 minut. Tady 7,5 minuty ve Friburgu, Česko-Dánsko 3-0, vazování v útočném pásmu českého národního týmu. Matyáš Melovský se sklání na Buly, proti němu Oliver Kier. to bude souboj českého centra. Belovský teď, kdyby zvedl hlavu, tak vidí mexickou vlnu českých fanoušků, která obíhá stadionem ve Friburgu. Kubalík vypálil, rána sražená, i hned po buli zase do ochranné sítě a pak ten puk padl zpátky na led, ale musí být přerušeno a vazovat se bude znovu na tom samém místě. Odběhly opravdu jen sekundy toho zápasu z té dílčí části teď ve třetí třetině. Dále 3-0 pro Česko a další buly v útočném pásmu českého národního týmu. Na pravé straně znovu tady Matyáš Melovský, proti němu Oliver Kier. Čárový rozhodčí v hlubokém posezu s kotoučem natažené pravé ruce. Melovský znovu vyhrál, ale puk vypadl Alšerovi do středního pásma. Ticháček na obrané modré uprostřed dává přes levý mantinel nepřesně na Kauta. Rozhodčí ale rozpažili, není to zakázané uvolnění a teď je tu české napadání znovu úspěšné. Kubalík na pravém mantinelu v pravém rohu, přišel ale o kotouč a mohou hrát Dánové, dobře bruslící From je v útočném pásmu, ale ve velkém úhlu mu utekl kotouč a ten má Ticháček, který je sražen k zemi od Storma, který teď může hrát, hledal před brankou Lauricena, ale puk neprošel přes české brusle. Začala 54. minuta už a Česko dál vede nad Dánskem 3-0.
3: Češi se baví tedy ti fanoušci mexickou vlnou a sledují, jak Melovský vyveze kotouč do středního pásma, dává Alšrovi, ten zůstává jako jediný na ledě a volí po přejezdu červené čáry obrovsky vysoký lob, jenže ten si dojel Jiří Černoch, který tam naskočil, dává Beránkovi, trošku mu utekla teď ta přihrávka a Beránek tak musí znovu bojovat, pomohl mu Hájek, Češi ale dlouho v útočném pásmu nevydrží, protože Tru už spěchá do středního pásma, ale kotouč se vrací zpět na Lauricena k blízkosti dánské branky. Ulesen bere si puk, dává Ogordovi, toho ale zastavil Chmelař a získal puk, který už zaváží do útočného pásma. Černoch pálí zleva, ale trfil přesně na Mercedes, přesně do prostředka výstroje brankáře Sogorda, ještě se tam Chmelař dostal do křížku s jedním z dánských hráčů, byl to podle mě Brugiser, ale ten má helmu dole, teď mladíček v české sestavě. Útočník Chmelař teď odjíždí na hráčskou lavici, rovná si svou bujnou kštici a nechá si od kustodů přeleštit helmu, usedá a bude sledovat to, jak se bude dařit první útočné formace českého týmu na vazování. 6 minut 5 sekund před třetí sirénou, sestavu 3-0 pro Čechy jde na vazování v útočném pásmu Lukáš Sedlák.
5: Čekáme na buly. Puk je na ledě, Sedlák sice vyhrál za sebe, ale dánské hole tam byly dřív a Tru může ve středním pásmu se snažit zaútočit. Puk za českou brankou, má ho Galvas na backhand, posunul před sebe těžký kotouč, který Dánové pochopili a šanci tam měl na malou chvíli Poulsen, rána za českou branku, tam je Tru, brání ho Galvas, ale přihrávka na modrou prošla, Setkov pálí, Kořenář zasahovat nemusí, puk je v českém rohu, po odrazu Galvas posunul k modré čáře, kde bojuje Červenka, vrací hru za českou branku na Galvas. Hůl, ten ale byť riskantně tak přesně rozehrál Červenkovi mezi kruhy a těží z toho blimlou červené, ten ale přišel o kotouč a je tu dánský protiútok, přihrávka mezi kruhy není přesná, Bliml dá se říct napravil své zaváhání, ale i teď bude muset pokračovat v obrané práci v českém rohu. Pas před branku je volný, kotouč bere ho Kořenářů své lapačky, je přerušeno 5 minut a 18 sekund před koncem třetí třetiny, se bude i dál vazovat v obraném pásmu českého týmu, který drží pohodlný náskok 3-0 nad Dánskem a možná asi je v téhle fázi zápasu přivedení 3-0 trochu logické, že Češi úplně bláznivě neútočí a hrají takovou, nechci říct úplně údržbu, ale v podstatě na jistotu, protože Dánové sice mají puk, občas i nějakou tu střelu na branku, ale dohromady za celý zápas jich bylo 15 zatím na Josefa Kořenáře a to není mnoho.
3: Já bych to nazval klidně údržbou, protože Češi prostě hrají to, co potřebují. Nikam se neženou, snaží se nechybovat, byť malinké chybičky se do jejich hry vloudily od druhé třetiny. A tohle by se nemuselo vyplatit v těch dalších zápasech. Nemyslím snad úplně třeba v tom zítřejším, kdy Čechy čeká další papírově slabší, a to výrazně slabší než třeba Dánsko, tým, což bude Slovensko, které je prostě outsiderem celé skupiny, jedním z těch outsiderů, a Češi by si měli připsat, pokud tedy zvládnou ještě ten závěr zápasu s Dánskem, další 3 body do tabulky. Ale nepředbíhejme, ještě není dohraný první duel českého týmu na letošní mistrovství světa. První třetina naznačila, že se máme na co těšit, protože pokud Češi budou hrát tak jako první třetině proti Dánům i v dalších zápasech, tak by to mohlo vypadat velmi, velmi hezky. Hazování už se blíží, To protože uklidová četa už opustila ledovou plochu, vazovat se bude po pravici brankáře Kořenáře. True from Nabuli a Dánové to zkusí už 5 minut a 18 sekund před třetí sirénou při hře bez brankáře. Znamená to tedy, že šestici hráčů do pole se teď postaví do útočného pásma. David Tomášek proti Trueovi na vázování. True vyhrává, Bully, Blichfer dává na Brugistra, ten od modré čály posouvá doleva, kde je právě Blichfeld, ten kombinuje s Vejzem, Vejze vrací Blichfeldovi, Brugistr na modré čáře, na osedřiště názuje před branku, tam se snažil z Hogard tečovat, ale nakonec ten kotouč neprošel, ale Čechům se nepodařilo, alespoň vyhodit, a tak True může kombinovat s Ulesenem, Ulesen u pravého mantrilu, dává na Brugistra, Brugistr posouvá na Blichfelda, ten názuje před branku, kotouč proskákal přes brankoviště znovu do rohu kluziště, kde si jej bere Ulesen. Ulesen u pravého mantinu. Sjíždí pod pravý útočný kruh, dává křížem na modrou čáru na Blichfelda, ten pálí minul českou branku, kotouč vypadl do vzduchu a teď Voženílek se bude snažit vybojovat ten kotouč u mantinelu, ale nedostal jej do středního pásma, ještě se pokusí Tomášek a Češi budou hrát v oslabení. Teď rozhodčí sebrali podle mě velikánskou šanci Dánům, protože tohle bylo asi jasné, ale ono to vypadalo, když se Ulesen dotknul toho kotouče, jako kdyby měl být vyloučen někdo z Dánů, ale byl to určitě český faul. Je to tak? Za krosček si půjde odpočinout jeden z českých hráčů, ale nutno říci, že teď tedy Češi se dotkli kotouče, to ano, ale neměli ho v moci a v tu chvíli mohl Ulesen z osihřiště mezi kruhy ohrozit Kořenáře. Tohle byla chyba. Rozhodčí k dnešním utkání, no, Michal Kemplý na trestné lavici, Dánové pokračují si powerplay 4 minuty 26 sekund před třetí sirénou, mají výhodu dvou hráčů v poli, 6-4, 3-0, ale teď se na první vazování ještě vrátil do branky, možná na celou přesilovku. Sogorsk, to znamená klasická přesilovka, Češi vyhazují a zatím začínají to oslabení velmi dobře.
5: Dánové mají ještě něco málo přes 4 minuty na dorovnání skóre z jejich pohledu 0-3. Ulesen jede středem kluziště, je ve středním pásmu, na středovém kruhu. Dává doprava, puk míří za českou branku, kde je v rohu Hájek, tlačí kotouč na mantinel společně s Ticháčkem. Zogort zůstává ještě v brance. Dánové čekají na to, až budou mít plně kotouč ve své moci, a to se neděje. Začala 57. minuta a dál se bojuje. V českém obraném rohu Černoch má kotouč a posílá ho oběma rohy na druhou stranu, na levou stranu, kde je True. Zogort odjíždí z branky. Dánové posílají šestého borce, Češi navíc v oslabení, 6-4 a 3-0 pro Česko na góly. Teď Blichfeld na levém kruhu dává kotouč za branku, puk se mu vrací na levou stranu útočného pásma. Na modré čáře kotouč pro Brugisra, dává do leva Blichfeldovi, ten pálí hodně mimo, šance na dorážku do odkryté branky, ale Ulesen promáchl ten kotouč, Černoch opak může vzít a poslat ke střednímu pásmu, nepovedlo se, Blichfeld vlevo, musí ale zpracovávat a Hájek za ním vystartoval, nezískal kotouč, Blichfeld stále. 3 minuty 15 do konce třetí třetiny, 3-0 pro Česko, Dánové v 6-4 při vyloučeném Michalu Kempnem a teď prudká přihrávka stečovaná do ochranné sítě. Přerušeno další dílčí český úspěch, 3-12, to je čas, který zbývá do konce třetiny a ještě 3/4 minuty bude Michal Kempný sedět na trestné lavici. Teď měli Češi trochu štěstí, že ten kotouč odražený od zadního mantinelu na pravý kruh se dostal k Ulesenovi, ale tak, že mu přeskočil hokejku, jinak by zakončoval do ne prázdné, ale minimálně poloodkryté branky. Oddechový čas je logickým řešením v téhle fázi zápasu. Na konci 57. minuty utkání Česko vede nad Dánskem 3-0 a k prvním bodům na tomhle turnaji a měli by být tři, blíží se také domácí Švýcaři, kteří v poslední minutě třetí třetiny vedou v Curychu nad Spojenými státy 3-1. Jäger dal ten poslední gól, který znamená dvougólový náskok pro Švýcary proti Americe. Jenže tady sledujeme a vysíláme přímý přenos na Radiožurnálu a digitální stanici Radiožurnál Sport. Česko-Dánsko 3-0, teď ještě pár čísel. 3 minuty a 12 sekund před třetí sirénou hrají Dánové v 6-4 Čechům na trestné Kempný. Bude ještě 3/4 minuty.
3: Dánové využili ten náš proslov vlastně jako dechovému času, ale posílají zpátky. Samozřejmě 6-3 hráčů Tru neuspěl na boli, ale nakonec se přeci jen Dánové dostali ke kotouči a Brugister posouvá na levý mantinel, rychle kombinuje s Vejzem, ten posouvá na Blichfelda k levému mantinelu. Blichfeld dává před branku, ten kotouč tam poskakuje po brankovišti, ještě jedna možnost a Alcher teď se snaží odpálit ten puk, který se nedostal do středního pásma ani po sedlákově ataku, teď už ano, je za modrou čárou, ale znovu s ním spěchá Blichfeld do útočného pásma. Je na levé straně, za 18 sekund se vrátí Kempný na ledovou plochu a Alcher bojuje srdnatě za brankou, ještě mu pomáhá Hronek, ale Dánové stále kombinují, ale nedostávají se do střelských pozicí až teď. Krásná rána Ulesena, ještě jedna přihrávka, gól. Tohle bylo, Ulesen pálil po nádherné přihrávce Blichfelda přes osu hřiště. Ulesen vypálil, Kořenář vyrazil, jenže ten kotouč se dostal znovu na Ulesenovu hůl a ten nepálil, jak netloukl vlastně do Kořenáře jak Luchý Dovrat, ale přihrál před brankoviště za bezmocného Kořenáře a tam už Ogord měl snadnou pozici. Jen dočukl kotouč do odkryté české branky. Josef Kořenář tedy při své premiéře na mistrovství světa si nepřipíše čisté konto. 2 minuty 30 sekund tedy zbývá odehrát ze třetí třetiny a Češi přišli o jeden díl svého náskoku, vedou stále ale na Dány 3-1.
5: Bylo to 4 sekundy předtím, než by se z trestné lavice vrátil vyloučený Michal Kempný. 58. minuta je v polovině, 3-1 pro Česko, vazování ve středovém kruhu a logicky se dánský golman Zogor vrací do branky, Češi vyhrávají vůli, puk má Kempný, Uženílek protečoval do útočného pásma. Tomášek napadá, Dánové jako by sami nechtěli za vlastní branku, nakonec tam musel útočník Storm, který vybojoval puk pro parťáky a Dánové valí útokem a nahozením na Kořenáře. Ten vyrážičkou posílá kotouč k rohu, kde je flek, ale Dánové teď znovu odvolávají golmana a u kotouče je From na levé straně na mantinelu. Puková přihrávka křížem na Ulesena, ten je zatlačený do rohu od Boženílka, přihrává za branku a Cibulka má relativně blízko ke kotouči do rohu. Dánové přihrávají špatně sami sobě, vyhazují se sami z útočné třetiny a tak to nemůže být zakázané uvolnění. Ohlášeny poslední 2 minuty třetí třetiny, 3-1 pro Česko.
3: Kotouč za brankou, bere si jej v tuto chvíli Koch, přenechává Ulesenovi. Ten už je ve středním pásmu, ve středovém kruhu, snaží se nahodit do útočného pásma. Ten kotouč míří za českou branku, ale bude ho mít Ticháček. Zkusí to přes celé kluziště. Nakonec to zkusil, jenže odcouval teď Jensen Obo do takové pozice, že zachytil kotouč směřující do prázdné dánské branky. Ticháček bojuje v útočném pásmu dánského týmu, nahození před branku českou, ještě je tam možnost pro Ogorda, který ale lovil kotouč mezi bruslemi a nedokázal zakončit. Ulesen v rohu kluziště, minuta 13 bývá odehrát ze základní hrací doby, nahození před českou branku, ten kotouč se snesl až na zadní mantinel. Rusl ještě udržel kotouč pro dánské barvy, Maj Blichfeld ten vypálil, ale teď Červenka může poslat Sedláka vstříc prázdné brance. Sedlák ještě před ním, tam stojí Bliml a Bliml pečetí české vítězství. 52 sekund před třetí sirénou je definitivní tečka a potvrzení na tom, že Češi si připíší z prvního zápasu příbodový zisk. Výtečně to udělal Červenka. Vybojoval ten kotouč, pak nikam nepospíchal, nesnažil se trefit prázdnou branku, viděl najíždějícího Sedláka a tak mu poslal kotouč do volného prostoru. Lukáš Sedlák si pro něj dojel, no a potom už přihrál stojícímu Matěji Blimlovi před prázdnou branku a ten teď si připisuje gól, který lze rozhodně v jeho podání označit jako naprosto jednoduchý. 4-1 vedou Češi, zbývá odehrát ještě 52 sekund.
5: Kubalík, Boženílek, Červenka a Bliml, to jsou čeští střelci v tomhle zápase. Poslední desítky sekund, Češi vyhrávají buly, toto už ve středním pásmu má ho Kempný, nakonec ještě Dánové mohou zaútočit a Klička podle pravého mantinelu od Šulce znamená průnik Dánu a ještě jedna šance od Kiera, který pálí a Kořenář posílá vyrážičkou kotouč k modré čáře. Posledních 35 sekund, Kempný má puk v obraném pásmu na levém mantinelu, vyváží ho do střední třetiny, Melovský protečoval puk k Dánům, ale tam hraje ještě Kubalík, který nahodil pro Kauta, ten napadá rozehrávku Larsena, ale Češi zdá se už by mohli dohrát. tenhle zápas v pohodě. Posledních 20 sekund Dánové s Kotoučem za vlastním brankou. Všem je jasné, že Češi zvítězí 4-1. Dánové ještě možná s jedním pokusem od červené čáry. Kořenář má puk v lapačce, rozehrává ho za branku pro Alšera a ten posílá Kotouč k modré čáře. Vyhráli také Švýcaři nad Spojenými státy a to 3-1. Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0. Přidali další gól, inkasovali 2,5 minuty před koncem třetí třetiny a do prázdné branky pečetil české vítězství Matěj Bliml. Zítra ve 20:20 čeká národní tým Slovinsko s dobrým pocitem z úvodního utkání, které končí tímto výsledkem Česko-Dánsko 4-1. Hezký večer, ale ještě se vrátíme na pozápasové rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: Slíbil František Kuna, který nám společně s Petrem Kadeřábkem přiblížil ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy první vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu. Tým trenéra Radima Rulíka zvítězil nad Dány 4-1. No a Martin Procházka, náš hokejový expert, a Krištof Kousal, reportér Radiožurnálu Sport, už jsou zase ve studiu, aby zhodnotili to, čeho jsme byli v uplynulých desítkách minut svědky. Martine, Češi tedy vstoupili do turnaje vítězně, to je jasné, výhra o 3 góly, ale jaký hlavní dojem v tobě zanechal tedy jejich výkon, předvedená hra, to, jak se prezentovali?
0: Velmi dobrá první třetina z naší strany, od našeho týmu, dvě rychlé branky po sobě, měli jsme jasnou převahu, trochu to začalo skřípat ve druhé třetině. Takže tam...
1: Ale naštěstí se to spravilo jako teď.
0: Ale přesně tak, takže druhá třetina nebyla úplně podle představ asi trenérů i hráčů. Bylo tam vidět, že Dánové trochu také přidali v aktivním nějakém pojetí, byli aktivnější, bruslení, osobní souboje, ale ve třetí třetině už to zase byl náš tým, tam se nám povedla dát ta třetí branka, tam to bylo už potom pod kontrolou. Dánové to v závěru třetiny zkusili na vlastně při hře bez brankáře, dali ten jeden kontaktní gól, ale už ta druhá se jim nepovedla 4-1. Takže za mě jednoznačné vítězství, každopádně asi se to dalo čekat.
1: Krištof Kousal a jeho hlavní dojem z úvodního vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa.
2: Nakonec dobrý, důležitý, uklidňující gól Romana Červenky ve třetí třetině. Taky rozhodně souhlasím s tím, že první třetina byla nejsilnější z těch tří, které jsme mohli vidět. Ve druhé to bylo slabší, úplně upřímně nevím z jakého důvodu, ale v té třetí třetině se to zase spravilo. Tak snad tedy ten konečný dojem, který se odnášíme z tohle zápasu, je dobrý góly Červenka, Voženílek a taky Kubalík. A ještě jeden Bliml, vlastně poslední do prázdné branky, takže tihle čtyři střelci se zapsali v úvodním utkání.
1: Nakonec to nebylo s čistým kontem debutanta na mistrovství světa golmana Josefa Kořenáře, byť k tomu nebylo daleko. Martine, mrzí to českého golmana, myslíš, anebo důležité je, že přece jenom předvedl, dá se říct, spolehlivý výkon a vychytal týmu vítězství?
0: Spolehlivý výkon, měl tam několik dobrých důležitých zákroků, zmiňovali jsme to, že už tam už měl Olsen, tam měl při přesilovce dobrou pozici, v té druhé třetině tam měl další a další zákroky. Myslím si, že v té třetí už to nebylo tolik, každopádně ten gól, který dostal, tak bylo to vlastně přečíslení 6-4, když to vezmeme, tak naši hráli oslabení, Dánové toho využili, ono pohlídat potom taky 6 hráčů na ledě je těžký, takže tam se nedá vůbec jemu asi nějakým způsobem připisovat ta branka, takže předvedl velmi, velmi dobrý kvalitní výkon.
1: Nejlepším českým hráčem utkání vyhlášen David Tomášek, který si připsal 2 asistence. Dal by i Martin Procházka tohle ocenění českému útočníkovi, který se podílel tedy na 2 brankách?
0: Byl velmi aktivní, je pravda, že vytvořil právě ten gól, jak už zmiňoval Krištof, na 3-0, byl on, který zavezal Kotoučovu útočného pásma a dával tam tu zpětnou nahrávku, která se vlastně potom odrazila od Blimela a Roman Červenka dával do prázdné branky, takže byl to jeden z těch našich hodně viditelných hráčů na ledě, takže asi souhlasím.
1: A kdo nejvíce zaujal Krištofa Kousala?
2: Asi taky David Tomášek, Roman Červenka. Celá první lajna zaujala asi nejvíc z útočného hlediska, ti opravdu byli nejsilnější ze všech formací českých, které byly na ledě, jak už v těch přesilovkách v úvodní části hry, taky potom ke konci, jak úplně na konci vlastně tu úplně rozpadnutou obranu si přebrali, aby tam mezi sebou popostrkávali Kotouča, dali ho Blimlovi v jeho prvním reprezentačním utkání na mistrovství světa, aby si taky vstřelil ten svůj gol, tak to bylo taky takové možná sympatické gesto.
1: Češi tedy zapsali na Dány vítězství 4-1, mají do tabulky první tři, dá se říct, očekávané body. Jestli mají na čem pracovat, Martine, na přesilovkách, ono, měli tedy dohromady jenom v úvozovkách jenom 6 minut proti oslabenému soupeři, všechno to bylo v první třetině. Je tohle něco, kde zatím to ještě úplně tedy, jak se říká, neštimuje?
0: Možná zapracovat na více možnostech střel. Neříkám, že jsme hráli špatně, byli jsme v útočném pásmu, dostali jsme se do celkem dobrých pozic, ale chyběla tam nějaká možná frekvence těch střel. Už jsme to zmiňovali při té 4minutové přesouvce, tam byly jenom 2 střely, z toho jedna šla vedle. Takže možná na tomhle zapracovat, vytvořit si dobrý střelecký pozice. Ono také, když častěji vystřelíte na soupeře, tak potom soupeř neví, co s tím, než když prostě si jenom nahráváte, tak se jenom ten blok přesouvá nějakým způsobem, takže možná tohleto, jinak si myslím, že opravdu celý ten zápas měli naši pod kontrolou, tam možná v té druhé třetině, ten, jak jsme zmiňovali, ta zvýšená aktivita Dánů byla možná i na úrok toho, že na úkor toho, že vlastně naši trošku, jak už zmiňoval Tomáš Cibulka, že polevili, tak ale nevím, myslím si, že to tak úplně hrozné nebylo. Celkově ten výsledek nebo ten výkon byl velmi dobrý.
1: Říká Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 46 minut. Můžeme pomalu naši pozornost zaměřit do Friburgu, protože tam už v útrobách místní arény čekají naši reportéři na české reprezentanty, aby nám zprostředkovali jejich dojmy po úvodním vystoupení na světovém šampionátu a po vítězství nad Dánskem, takže jakmile Petr Kadeřábek nebo František Kuna dají pokyn,

0: tyč i břevno zároveň.
1: Já nevím, snažil jsem se co nejrychle vystřelit, viděl jsem, že tam byl hráč ze střídačky, aby mi do toho nešách a jsem rád, že to povedlo takhle. Nějak jsem jako nemířil, chtěl jsem co nejrychle na zadní tyč a povedlo se to, takže je štěstí.
0: Ta první třetina, na tom se shodneme, prostě byla od vás výtečná. Co zlepšit do příštího zápasu, aby těch prvních třetin bylo víc?
1: Já myslím si, že ta jednoducho, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát a hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
0: Dominiku, 24 hodin ani ne a čeká vás další zápas. Proti papírově vlastně nejslabšímu nebo slabšímu soupeři ještě než bylo Dánsko. Co na ně bude platit právě proti Slovincům po tomhletom výkonu 4-1? Budete schopni předvádět znovu to, co jste předváděli v té první třetině?
1: Já věřím tomu, že jo. Já si myslím, že nebo já jsem si potvrdil, že čím jednoduše žrajeme, tak tím víc šancí máme, takže teďko zregenerovat a připravit se na zítra.
0: Říká Dominik Kubalík a já předávám slovo Františku Kunovi, u jehož mikrofonu je právě teď Daniel Voženílek.
2: Dane, 4-1, jaké to bylo vítězství a kolik stálo sil?
3: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
2: Jak moc klíčový byl gol na 3-0?
3: Tak samozřejmě, vedli jsme 2-0 a ten třetí gol je vždycky takový uklidňující. Vždycky ten, když dáme víc gólů, tak je to uklidňující a jenom dobře jsme dali.
2: Jak se takovýhle zápas může propsat do dalšího utkání, zejména ten výborný vstup do zápasu proti Dánům, zítra proti Slovincům?
3: Tak myslím si, že je důležitý prostě žádného soupeře na tomhle turnaji nepodcenit a opravdu hrát jako tým a poctivě od prvního střídání, od první třetiny, stejně jak jsme nastoupili dneska, nastoupit zítra.
2: Díky.
3: Děkuju.
2: Říká Daniel Voženílek, slovo má dál Petr Kadeřábek.
0: A u mého mikrofonu je teď autor poslední branky v zápase, Matěj Blimil. Matěj, jak jste si užil návrat na mistrovství světa?
4: Jo, užil jsem si to moc, nebo jako chtěl jsem si to užít a samozřejmě bylo to asi trochu těžší, než jsem čekal, ale myslím si, že jsme to zvládli a že jsem rád, že jsme vyhráli tady ten zápas.
0: No, váš útok se vlastně postaral o dva góly, byť ten jeden, co dal Roman Červík, tam jste nebyli v kompletní sestavě, tak je to to, co jste očekával, že tenhle ten útok si sedne hodně rychle?
4: Jo, tak myslím si, že jsme se trochu hledali, nebo vlastně kluci ne, ty spolu hrajou dlouho, ale já jsem se trochu hledal nějak víceméně ty první dvě třetiny, protože přece jenom to bylo trochu náročnější pro mě a tak jako kde jezdit a tak, ale myslím si, že se to bude sedat čím dál tím víc a já věřím, že to zvládneme.
0: No, Matěj, jak moc je důležité vlastně získat 3 body proti Dánsku, jsou to semifinalisté z loňska, pro ten další vývoj turnaje, že jste prostě ukázali, obzvlášť té první třetině, že tyhle ty soupeře umíte velmi dobře přehrávat.
4: Jo, tak každý bod se tady počítá, že pak prostě po těch 7 zápasech to může být hrozně, hrozně vyrovnaný ta tabulka a prostě říkám, každý bod se počítá. Já jsem hrozně rád, že jsme to dneska zvládli, že jsme ten turnaj dobře načali a teď musíme odpočinout a jít zítra zase s čistou hlavou do toho zápasu a zvládnout to znova.
0: Co zlepšit do utkání se Slovenskem?
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat, protože přece jenom ten let byl pro oba týmy stejný, ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Říká Matěj Blimil po utkání, které Češi vyhráli nad Dánskem 4-1. Matěj, děkuji moc za rozhovor a přeji hodně štěstí zítra v utkání se Slovinskem.
4: Moc děkuji.
0: I zápas se Slovinskem odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu zítra od 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Ve 22 hodin a 51 minut, ale ještě v pátek 15. května ve studiu s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem, olympijským šampionem z Nagana a Krištofem Kousalem, hodnotíme to úvodní vystoupení. Zaujalo tě, Martine, něco z těch slov, které jsme tady slyšeli od Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, Matěje Blimla, něco z toho, co pronesli, že by tě předtím třeba nenapadlo?
6: No ne, tak všichni se shodli v tom, že tam bylo určité polevení, vlastně v té druhé třetině všichni řekli, mluvili o tom, že

0: by se jim to nemělo stávat, že tam bylo takové to uspokojení. Já jsem si myslel, že to není úplně tím, že to je tím, že Dánové přece jenom trochu prostě přidali, ne přidali, ale hráli mnohem odvážněji, byli aktivnější, protože prohráli 2-0, tak si řekli, že tímhletím výkonem to nebude ono, ale ze všech vlastně úst všech těchto hráčů se potvrdilo, že oni všichni říkali, že vlastně tam bylo to uspokojení a to polevení, no.
1: Ano, on Dominik Kubalík říkal, že ve druhé třetině začaly ty situace přehrávat. Ano. Možná tam asi bylo možná trošku to uspokojení z té první třetiny v tom, že si říkali, tu první třetinu jsme ovládli, dali jsme 2 góly, vedeme, tak můžeme si dovolit možná přihrávku navíc, spíš než tu hru hrát jednoduše, tak jak potom se k tomu vrátili ve třetí třetině.
0: No, on to zmiňoval, že přehrávali, ale mně zase přišlo, zase tolik na kotouči jsme nebyli v té druhé třetině, takže nevím, kde to teda tolik přehrávali, ale přišlo mi, že Dánové prostě opravdu jako najednou prostě tu hru víc otevřeli, byli víc na kotouči, tlačili se, tím tam měli větší počet střel, přece jenom, jak už si říkal, zmiňoval si, že Josef Kořán se díky tomu rozchytal, což se potvrdilo, takže no nevím, kde je přehrávali, přihrávali.
2: Nakonec tedy vítězství 4-1, které muži, které jsme slyšeli, podpořili gólem Dominik Kubalík, Daniel Boženílek a Matěj Bliml, k ním tedy ještě kapitán Roman Červenka, který překonal rekord Davida Výborného, protože hraje na 13. mistrovství světa, stanovil tedy nové maximum v samostatné české historii v počtu účastí na světovém šampionátu. Ale pojďme se zaměřit, Martine, na ty, kteří hrají vlastně skoro poprvé, tedy mladí obránci, někteří úplně poprvé, někteří už atmosféru tedy ochutnali, na mysli mám samozřejmě Galvase, Cibulku, Alšera, Ticháčka. Jak ti zvládli ve tvých očích duel s Dány?
0: Velmi dobře. A s Dány, který jsou právě velmi dobře silově vybavený, jsou to většinou opravdu hory, jsou to chlapy velký, silný, a myslím si, že i tihleti právě mladší kluci, který, nebo mladíci, kteří nemají takové fyzické parametry, tak si s nimi poradili výborně. Do těch soubojů šli naplno, Alšer ten tam opravdu i úřadoval před rohovým prostoru, byl hodně silově vybavený, dobře, a při té třetí brance měl velkou zásluhu třeba na ní právě Galvas, který ten kotouč zavzal do toho pásma, udělal tam takovou tu brzdu proti zvratnou klíčku, nahrával právě Tomáškovi, takže byli velmi aktivní, byli vidět, byli velmi často nasazovaní, což si myslím, že právě bylo velmi, velmi pozitivní pro ně, protože byli hodně ve hře a vůbec nesklamali, takže za mě velmi, velmi dobrý provedení nebo povedený výkon těchto hráčů.
2: Je na to navázat v dalším utkání. Češi půjdou hned zítra, tedy po vítězství na Dánském, v poměru 4-1 nad Slovinskem, což by měl být minimálně teoreticky možná ještě o něco slabší soupeř, takže nic jiného než vítězství se nečeká. Navíc vlastně Češi už jsou svým způsobem v tempu, osahali si prostředí, pro Slovince to bude úplně první zápas, takže výhoda spíš pro Čechy nebo pro Slovince?
0: No, jednoznačně pro Čechy. Jak říkáš, jsme rozehraný, důležitý vstup do turnaje Dány, který jsme říkali, že byl nepříjemný, oni byli nepříjemní chvílema, ale s tou utkání jsme zvládli. Myslím si, že Slovinci, když jestli to teda viděli, nebo jestli se na to dívali, nebo se uvidí zítra určitě, tak určitě z toho nebyl mít dobrý pocit, protože když náš tým opravdu tu první a třetí třetinu hrál velmi dobře, takže je čeká velmi těžký zápas a za mě jsme jednoznačně zítra favoriti a měli bychom minimálně si udělat i dobré skóre, což předpokládám, že ty branky zítra padat budou ještě mnohem víc než dneska.
2: Myslíš, Martine, že tam trenéři zapojí třeba některé hráče víc, nebo ta sestava zůstane stejná? Asi očekáváme, že ke změně dojde tedy na pozici golmana, že šanci dostane Dominik Pavlát místo Josefa Kořenáře. Čekal bys tam ještě nějaký pohyb v sestavě, a nebo tak, jak se Češi předvedli dnes, tak v tom budou pokračovat?
0: Já to nečekám, ale myslím si, že Radim Rulík je takový typ trenéra, který často ty změny právě dělá, je to začátek turnaje, je schopný klidně prostě zítra dát, já nevím, k Sedlákovi, k Červenkovi, úplně třeba někoho jiného, jen tak prostě to jenom zkusit, prostě úplně to prostě jenom z nějakého důvodu vyměnit.
2: Protože tady na to ten prostor asi bude.
0: Přesně jak říkáš, ten prostor tady na to bude. Takže jak si myslím, že Radim Rulík je takový trenér, že klidně pár změn je schopný udělat.
1: A v předzápasovém studiu tady na Radiožurnálu Sport jsme měli jako hosta taky Jana Mandáta, který je aktuálně mimo sestavu, ale od Radima Rulíka, sám to říkal, dostal příslib, že by se měl dostat během šampionátu do hry, takže tady možná by se i nabízela spolupráce známá z Pardubic, Sedlák, Červenka, Mandát, právě třeba do takového zápasu, jako je utkání se Slovinskem.
2: Nechme se překvapit, jak to bude, každopádně to uslyší posluchači na Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport, protože Ostatně tyhle stanice jsou domovem českého hokeje, jak toho extraligového, tak i reprezentačního. Já tedy jenom připomenu, že dnes národní tým do mistrovství světa ve Švýcarsku vstoupil výhrou nad Dánskem v poměru 4-1. V té české skupině také už odpoledne Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3. A ve druhé skupině, která sídlí v Curychu, Finsko zvítězilo nad Německem 3-1 a stejným poměrem také domácí Švýcarsko zvítězilo nad Spojenými státy americkými 3-1. Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport a Krištof Kousal byli tady se mnou ve studiu, pánové, díky a zítra naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: No a protože je 22 hodin a 57 minut, tak už nás za malou chvíli čekají další aktuální a nejen sportovní zprávy. I nadále příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, máme 23 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čínský prezident na podzim navštíví Spojené státy. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem 4-1. Zítra bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let, pachatel je v policejní celé, o vazbě rozhodne Českolipský soud. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí Wang Yi. Trump čínského prezidenta na návštěvu pozval ve čtvrtek během své dvoudenní návštěvy Pekingu, kterou dnes zakončil. Prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla taky na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat taky nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
4: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Další zápas ve skupině odehrají Češi zítra proti Slovinsku. Duel začne znovu ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vítězně zahájili domácí šampionát Švýcaři, kteří porazili USA 3-1. Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko porazilo Německo 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvěř na D35 u Lipníku a překážka na D5 u Ejpovic. Na D35 z Olomouce ve směru do Lipníku za sjezdem na Velký Újezd opatrně na kilometru 292 hlásíte nám tam, že se pohybuje srna po vozovce, opatrně u dálnice kilometr 292 směr Lipník D35. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy se bouralo přímo v nájezdu od Ejpovic. Na 67. kilometru v zatáčce havárie auta narazilo do svodidel a na vozovku vytekly provozní kapaliny. Na místě už jsou hasiči a brzdí se v zatáčce. A ještě D1, trasa Praha směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na kilometru 143 stále stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh a musí se tak vybočovat. Na místě policisté a je to na horizontu, taky nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude zataženo, na severozápadě oblačno až polojasno, v Čechách ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Během noci bude na jihovýchodě deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Zítra má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu východu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
6: Krásné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte dál Radiožurnál Sport. Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
7: Krásný den.
6: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
8: Mám radost, že vás vidím. Mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
6: Polovina května, venku trošku aprílové počasí. Pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty, povídej.
8: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů. Já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterýma jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjíždku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
6: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo,
8: tak 100%. Se omlouvám.
6: Ale tak tady je aktualita.
8: Omlouvám se, šéfe. Omlouvám se, říká.
6: Martine,
7: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takového, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké, i já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
6: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklo výlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
8: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji vlastně kariéru, co jezdím na kole. Ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
7: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolik krát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
8: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle k tomuhle, k těm výjíždkám po větru. Ono totiž pro ty profíky třeba před závodem je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně hodně častý. A dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
7: Viděli k tomu se dostaneme. To,
8: ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
6: No, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
8: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
7: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Wittner.
8: Jo, no jako viděl
7: jsem. Je to ta stejná, předpokládám.
6: Je to ta stejná kuna.
8: Je to ta, ale jako velmi rychlá kuna.
6: Je to tak.
8: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, no, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce a tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí a možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Wittnera nemohli někde potkat.
6: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Wittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Wittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
7: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal: vítej Pavlu Wittnerovi. Pavel Wittner na to: máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
8: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na Strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
7: Mimochodem i Pavel Wittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
8: Nedivím se.
7: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
6: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matias Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Wittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
8: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásný a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
6: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
8: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to zase.
6: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já. Ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné. Nepotkáte tam vlastně žádné auto. A je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
7: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
8: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
7: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si ji vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je, tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
6: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
8: No, já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projeté, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
6: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu, já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně, tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
8: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec, jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp. A jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no, tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
7: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
8: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
6: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila, jo. Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
8: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnesl jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti? Zrovna třeba po té včerejší etapě. Všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu pro boha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
7: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené a zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
8: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv. A přesně, je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. No,
6: no přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to, kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně 100%. Tak já si říkám, jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to to, že to vůbec někoho napadne. Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
8: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pád tý druhé etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že a stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá, no.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
7: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 W dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kolese jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
6: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
8: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo, ale mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc. Jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
6: No já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 W, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik.
7: Právě proto se jako na to z pohledu lajka ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba, nebo k nějaké takovéhle fázi.
8: Tak oni už ty sportéři, čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív, už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho. Ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde, znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tom svém sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na André Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství, jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vystane porazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
6: Když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není Tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody. Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj Sudal Quickstep má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
8: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já z něj mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří vyřeší ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
7: Ještě jednou krátce ke sprinterům, a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
8: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v této rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou, a ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těch podmínkách ten závod, ale mám proto pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
6: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyli. A navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli. A teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
8: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelicari jako vlastně druhý jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentů a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, ale už v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasnýho favorita Gira.
7: Týma Visma Leasebike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Jira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
8: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Kampenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: Pojďme se vrátit právě k etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta-Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli, já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku, našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul. Najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli

0: je vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší, ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
1: kde jindy je použít než v deštivé etapě?
0: Kde jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
1: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu nebo po prvním pádu. Po prvním pádu, když mu měnili. Tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust. Jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celý tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy, jako z těch zatáček bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve svý kariéře vyhrál vlastně růžový trikot a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku, skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
2: Jenom se vraťme prosím krátce k Arrieta Eulaliovi a sice k tomu, jak tam Arrieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je méně doprava a tak?
1: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet. Jo, to on, ty závodníci tu pásku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která, nebo cesty, která byla přepáskovaná, nebyl to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky, nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to, prostě mně to přijde, že to Giro, tahleta etapa byla fakt jako komická, dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo, dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
0: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Jira, tak vlastně i když, a možná se

0: asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře. Tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné. A přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu tour. A on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role. A tak to trošku čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
1: Myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
2: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Bloghouse podle mě rozhodne. Tam uvidíme, jak to pojmou, jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba z UAE Emirates a tady je Pogačar na té Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že
0: Bratři
2: Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
2: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
0: Martina, děkuju moc.
1: Krásný den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
19: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Bazilika v Jablonném Podještědí plánuje posílit zabezpečení. Americký prezident odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tchajvanu. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů. Je sobota 16. května. U hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy, hrozí až 8 let za mřížemi. Pachatel vzácnou relikvii odnesl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků. Lebku následně zalil do betonu. Podle kriminalistů šlo o čas, pokud by muže nezadrželi ve čtvrtek, mohl v pátek relikvii pohřbít v řece.
20: Podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
21: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
22: Budeme jednat právě o tom, jaksi novém zasklení obou relikviářů.
21: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
19: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
23: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
24: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
23: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
25: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
23: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
19: U státních maturit letos neuspěla necelá desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%.
2: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
3: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
2: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout. Radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
2: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
19: O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Předlohu už kritizovala řada institucí a ministerstev. Poukazují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu.
5: Návrh připomínkoval třeba odbor kompatibility úřadu vlády nebo hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Podle ministra Klempíře se připomínky očekávat daly a s těmi relevantními teď bude pracovat.
9: Jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu definici veřejné služby tam dodáme.
5: Návrh dlouhodobě kritizuje opozice. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS jde o legislativní paskvil.
16: Kdyby se to stalo jako ministrovi, tak by mě fackovala. Takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
5: Předlohu připomínkoval i Český rozhlas, pokračuje jeho generální ředitel René Zavoral.
26: Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je neopravitelný.
5: S připomínkami se teď vypořádá Ministerstvo kultury. Poté ho projedná znovu koaliční rada. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
19: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tchaj-wan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tchaj-wan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
27: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tchaj-wan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tchajwanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
28: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
29: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bylo prímerie, aby byl čo nejrychlejší mír.
28: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
19: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce otevře regionální studia po celé republice i historickou budovu v Praze na Vinohradech. Tam zpravodajské stanice nabídnou setkání s moderátory a autogramiády. Z dalšího doprovodného programu vybírá producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
30: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančal s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
19: Celý program, včetně regionálních studií a taky informace o tom, jak se ještě během dneška dostat na prohlídky bez rezervované časové vstupenky, najdou zájemci na webu rozhlas.cz/dod.
0: Sport.
19: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
1: Myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
19: Už dnes čeká svěřence Radima Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad USA, Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Němčic a překážka u Mirošovic. Na dálnici D1 na trase z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou stále šetří nehodu. Na 241. kilometru strážka nákladního a osobního auta jsou v odstavném pruhu, tak je nepřehlédněte. Vzhledem ke slabému provozu se kolona netvoří. Na D1 na trase z Prahy směrem do Brna hned dvě překážky. Nejprve opatrně za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru stojí nákladní auto s defektem v zatáčce v odstavném pruhu a následně opatrně i za sjezdem na Humpolec směrem na Brno. Na 100. kilometru auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se jede plynule bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Leska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná repríza pátečních 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
7: Jak se staví města a obce k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít obce možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co bude pro města a obce znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
8: Dobrý den i vám, zdravím vás také i vaše posluchače.
7: Náš rozhovor vzhledem k vašemu nabitému programu předtáčíme dopoledne, krátce před začátkem veřejného slyšení, na kterém zástupci státu představí takzvané akcelerační zóny, tedy oblasti, kde mají prioritně vznikat větrné a solární elektrárny. Už před měsícem Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh 94 takových zón v celé republice. Máte reakce od obcí a měst, kterých se to týká? Mají zásadní připomínky k tomu vymezení těchto lokalit?
8: Máme smršť reakcí, jak pozitivních, tak ale i negativních. Někteří větrníky nebo zrychlený proces umístění obnovitelných zdrojů na svém území vítají. Někteří naopak jsou šokováni, že tam je jejich zóna a nikdo to s nimi nekonzultoval. A někteří říkají, my bychom tu zónu rádi měli, ale proč není zrovna u nás? Takže je to všeho chuť reakcí, která jednoznačně vyplynula z toho, že tento návrh nebyl projednávat s jednotlivými městy a obcemi. A to tak bývá, pokud jsou ti, pro které je ten návrh toho opatření, které dělá vláda, obejiti, není s nima dostatečně diskutováno, tak pak se samozřejmě spustí obrovská vlna připomínek, emocí a nikdy to nemá dobrého výsledku.
7: Vy jako Svaz města obcí máte nebo sdílíte výhrady k tomu návrhu?
8: Já bych možná posluchače trošku vtáhla do celého celé problematiky, protože to není vytrženo z kontextu. Aby to nebylo vytrženo z kontextu. Jde o to, že Česká republika se už v rámci Národního plánu obnovy zavázala k vytvoření akceleračních zón, neboť Národní plán obnovy byl připraven už, nebo peníze na něj z Evropské unie právě z toho důvodu, aby se Evropa co nejrychleji dostala z nezávidění hodné situace krizí, kterými prochází momentálně. A ty milníky, které tam byly nastaveny mimo jiné i tak, aby byl umožněn zrychlený proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, aby Evropa se začala postupně stávat energeticky nezávislou na vnějších faktorech, které jsou. V rámci toho si Česká republika stanovila, že vybuduje akcelerační zóny. Ten proces je dlouhodobý. Já si pamatuji před možná už 5 lety, kdy k tomu byla pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. Pak se ta mapa s těmi akceleračními zónami, tak jak byla tenkrát připravená, dostala příliš brzo ven a byla i hned zneužitá k tomu, že někteří spekulativně skoupili pozemky právě v těch oblastech, kde jsou. Dokonce chodili i za námi na svaz a říkali nám, řekněte těm starostům, ať nám teda s námi spolupracují, protože my si to tam stejně uděláme jako jinak i bez nich, protože my víme, mrk, mrk, takový to jejich. A my jsme říkali, v žádném případě, my ctíme zásadní procesy, které mají být zásady těchto procesů. A musí dojít ke korektní diskuzi právě s městy, obcemi, s těmi, který, i občany, kterých se právě tyto akcelerační zóny nejvíce dotknou. Pak ta diskuze utichla a teď přišlo toto.
7: Teď přišlo toto, když říkáte, tak dnes tedy je to představení, budou následovat 2 týdny pro to, aby města a obce mohly posílat připomínky. Předjednávali jste už, jak se bude stát, jak se příslušné úřady budou k těm připomínkám stavět, jestli budou vstřícné ty úřady?
8: Uvidíme, opravdu je to velice individuální zóna od zóny. Co k tomu ještě je potřeba dodat, že to nebylo diskutováno pravděpodobně ani s ostatními aktéry a to ne příliš mnoho ze všemi energetiky, protože k těm akceleračním zónám je potřeba mít dostatečně kapacitní i distribuční síť, aby pak sice tam bude akcelerační zóna, kde se může dát obnovitelný zdroj energie, ale ty přívodní kabely a odvodní kabely elektrického napětí, kterého pak mají dovést, můžou být finančně tak náročné, že ta akcelerační zóna na konci stejně nebude atraktivní pro ty energetiky. Takže to je i připomínka, kterou jsme zaznamenali, že opravdu ta diskuze bude napříč všemi sektory, nejenom města a obce, ale i opravdu ti odborníci, kteří se energetikou zabývají, tak jsou z toho vymezení těchto zón nešťastní, protože ani s nimi to nebylo dostatečně diskutováno i z toho vlastně realizovatelného hlediska. Vzhledem k tomu, že hned po zveřejnění, které bylo zhruba před měsícem, se opravdu zvedla veliká vlna připomínek, tak už na to byla reakce a svaz včera měl zasedání Rady svazu, kde jsme přijali usnesení, které podpoří pozměňovací návrh poslance Filipa Turka, který se sice procesně netýká té druhé změny toho plánu, v kterém tedy mají být ty zóny vymezeny, ale týká se stavebního zákona, kde by právě mělo být dáno městům a obcím to, že se budou moci vyjádřit a případně i odmítnout fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které by byly umístěny od plochy určené pro bydlení i v těch zónách zhruba 900 a 1200 metrů mimo tyto oblasti.
7: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, možná ještě upřesníme, že ono to má být podle toho návrhu, tak jak jsem se na něj díval, v akceleračních zónách do 900 metrů, mimo akcelerační zóny do 1200 metrů, pokud ty stožáry budou nižší než 240 metrů, jinak by to měl být pětinásobek výšky. Vy jste říkala, že poslanec motoristů sobě Filip Turek to předložil jako pozměňovací návrh. ke stavebnímu zákonu nebo k novele stavebního zákona. To je pro vás správná cesta? Nehrozí vzhledem k tomu, jaká debata se odehrává kolem změny stavebního zákona, že to projednávání se zdrží a že mezi tím budou akcelerační zóny už schválené a přitom ještě nebudou mít obce tenhle ten nástroj?
10: Samozřejmě, že se to stát může, protože toto je spíš taková záchranná brzda k tomu, co se momentálně děje v rámci toho projednávání akceleračních zón, takže toto je pouze nástroj, který vznikl až jako reakce na reakci právě na ty vymezené akcelerační zóny. Takže pokud by se podařilo i třeba po dnešním veřejném projednání modifikovat ty akcelerační zóny a upravit je jiným způsobem, tak aby opravdu vyhovovaly funkčně a se všemi dalšími náležitostmi, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, ale pro jistotu podpoříme i toto.
7: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když ještě zůstanu u toho návrhu pana poslance Turka, tak pokud by měly vznikat větrné elektrárny, blízko zastavěné plochy jsou podmíněny souhlasem obce. Předpokládá se, že by o tom rozhodovalo zastupitelstvo, nebo se předpokládá, že by byla referenda?
10: Primárně rozhoduje zastupitelstvo, referendum je až mimořádný prostředek, který mohou uplatnit občané. Má také své náležitosti, účasti občanů, pak vhodně položená otázka, takže určitě lepší je nejdříve, aby rozhodovalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje veřejně na veřejném zasedání, takže občané se toho mohou zúčastnit. Je to daleko rychlejší, efektivnější nástroj než referenda.
7: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách v mnohých obcích se zapojují také aktivisté, kterých se ty projekty vlastně vůbec netýkají, že potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele z principu proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti?
10: A to není jenom u těchto elektráren. To je úplně u všeho. Jsou určitá aktivistická hnutí, která se pod rouškou chránění veřejného zájmu, chránění přírody a krajiny vlastně namontovávají do všech stavebních řízení, které mohou, která jim připadají atraktivní. A pak jak si licitují s daným developerem o podmínkách, za kterých tyto připomínky stáhnou. Je to zneužití zákona a není to jenom u větrníků, je to úplně o všeho. A tady je základní a nejdůležitější věc. Vzdělávání, opravdu společnosti, starostů, zastupitelů všech napříč celou společností o tom, jak to opravdu je, aby ti to, co pak šíří paniku za účelem vlastního prospěchu mnohdy, tak aby opravdu byli eliminováni ve svých argumentech hned v počátku a vlastně jedině vzděláním společnosti se dá tomuto zamezit.
7: Máte pocit, že je k dispozici dost relevantních informací o větrné energetice?
10: To vždy záleží na tom, jak se kdo zajímá o to téma. Kdo se opravdu zajímá o to téma, tak má možnost si ty informace najít, protože není to nic nového. Větrné elektrárny, pamatuji si, byla jedna z prvních na Klínovci, větrná elektrárna Ramzová, těm už je určitě víc než 30-40 let. A když třeba letíte z Prahy směr Paříž nebo směr Brusel, tak pod sebou vidíte celé větrné parky.
7: Vy už jste říkala, že mnozí investoři se snaží dohodnout s obcemi, s vedením obcí, se zastupiteli, nabízejí i občanům nějaké výhody. Jaká je ta úspěšná cesta k tomu, aby došlo k dohodě, aby ten projekt vznikl se souhlasem obce?
10: Je to opravdu, první podmínka je vzdálenost od obytného území. Tak, aby opravdu občany tato elektrárna nerušila.
8: Dále, co je důležité, dávat tam takové technologie, protože už i výrobci větrných těch větrníků mají možnost dát vrtule, které třeba nahoře na konci mají takové ohnutí. Výrazně to snižuje právě pak tu hlučnost těch větrníků, která je sice na té nízké hladině zvuku, ale někteří senzitivní občané na to mohou být více citliví. Takže jde to o kombinaci opatření technologických vymožeností, které tam mohou ti výrobci těch větrníků dát, o té vzdálenosti, o té obce, aby občané opravdu nebyli rušeni. Pak to jde o to, aby to bylo nějakým způsobem zasazeno do krajiny, aby to příliš nerušilo ty větrníky, takže v nalezení vhodné lokality a pak samozřejmě otevřená diskuze a relevantní nebo pravdivé odpovídání na dotazy občanů právě k tomu, aby se rozptýlily jejich obavy o vzhled obce, o zdravotní rizika, která jsou mnohdy diskutováno. Něco pravda může být, něco pravda určitě není. A otevřená, opravdu otevřená, upřímná, pravdivá diskuze a pak i nastavení podmínek, které jsou splnitelné. Pokud přijde někdo do obce a bohužel už i s tím jsme se potkali a s energetickým regulačním úřadem jsme posílali obcím metodiku, ať nenaletí i na společnosti, které pouze spekulují, nabídnou obci, my vám tady, dejte nám tady 200 tisíc, my s váma založíme společenství právě na obnovitelný zdroj energie, bude to všechno sluncem zalité, budete z toho mít benefity astronomických částek a pak ta obec pošle peníze a pak ta společnost zmizí. Takže bohužel i na straně těch energetických společností se našli tací, kteří spekulují právě s důvěrou zastupitelů, starostů a občanů a ti kazí pak těm férovým hráčům na trhu výrazně jejich jméno a vůbec ochotu spolupracovat. Takže je to takový mix celých opatření. Není jenom jedno řešení.
7: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkala, že návrh akceleračních zón nebyl s vámi, s městy, s obcemi předjednán. Jak se z vašeho pohledu celkově vláda staví k obcím a městům? Jste spokojeni s tím, do jaké míry kabinet Andreje Babiše konzultuje své záměry, do jaké míry dá třeba na vaše připomínky?
8: No, v minulém volebním, použila bych z jednoho známého filmu hlášku, v minulém volebním období se nám tady rozmohl takový nešvar, který bohužel pokračuje a to je, že většina návrhů zákonů, které momentálně jdou mimo připomínkový režim, který je nastaven a jde úplně rovnou poslaneckými návrhy. Netýká se to tady toho opatření k větrníkům, protože nebo k těm akceleračním zónám, protože to má jiný než čistě zákonný, tímto způsobem teda legislativního procesu, nastavený proces, tam musí být veřejné projednání, protože to je vlastně změna územně plánovací dokumentace. Ale tak to je jiná disciplína. Ale bohužel pak se velice obtížně chytá, pokud už je něco zveřejněno bez předchozí diskuze. My to chytáme z médií, naši členové jsou pak jako konsternovaní z toho, co se kde a jak děje, že proč jsme se k tomu nevyjádřili dopředu a my pak říkáme, ale my jsme to nevěděli. Je to škoda a je to o tom, že pak se ale ani ta vláda nemůže divit, že to vzbuzuje vlnu mnohdy negativních emocí, pokud s nimi není důstojně komunikováno dopředu a hlavně komunikace není jenom o tom, že někdo vysílá, ale ta strana musí také přijímat a musí také zapracovávat to, co my tam dáme. Svaz měst a obcí je vysoce profesionalizovaná organizace se svojí kanceláří, která je plná ekonomů a právníků a my se na ty zákony a na ty návrhy díváme úplně jednoduchou optikou, takovým binárním rozhodováním. Jsou ku prospěchu rozvoje měst a obcí a tím pádem i ku prospěchu našich občanů nebo nejsou. A v tomto duchu my píšeme připomínky. A je úplně jedno, za jakou politickou stranu jsou tyto návrhy a ty předklady dány.
7: Máte pocit, že vláda nebere tyhle připomínky dostatečně vážně?
8: Třeba teď v rámci stavebního zákona se opravdu jako obtížně nám všechno chytá, obtížně komunikuje, máme mnoho připomínek. těžce se nám argumentuje. Sice s námi paní ministryně a paní vládní zmocněnkyně objela některé krajská setkání, ale ne všechny připomínky, které my dáme, jsou tam zapracovány a jsou to připomínky, které opravdu my vidíme velké obavy, které pak ta implementace z toho stavebního zákona přinese a bohužel nejsou vyslyšeny.
7: Věříte, že pokud je o stavební zákon, ještě nějaké změny prosadíte?
8: Těžko říct, úplně celé konsolidované znění, to, co by se mělo vlastně v tom druhém čtení nakonec schvalovat, pořád ještě nemáme, co se tam zapracovalo, nezapracovalo, něco se tam dalo, něco se zase přidalo, co my jsme nevěděli, že se přidá. Je to takový opravdu jako trošku jako freestyle.
7: Sdružení místních samospráv v minulých týdnech varovalo před dopady znovu zavedení EET. V praxi podle sdružení může dopadnout i na drobné spolky a obecně prospěšné aktivity, které nejsou klasickým podnikáním. Jako typický příklad uvedli dobrovolné hasiče nebo sportovní kluby, které v mnohých obcích provozují hospody, kiosky nebo třeba občerstvení při akcích. Máte stejné připomínky? Může znovu zavedení EET mít negativní vliv na města a obce?
8: Je to na širší diskuzi, protože my jsme placeni, nebo náš příjem je z takzvaných sdílených daní. Takže je i cílem nebo i naším zájmem, aby se daně opravdu vybíraly spravedlivě, protože pak ty daně, co se vyberou, jsou zpátky naším příjmem. Takže i v tom by měly mít města a obce zájem, aby opravdu všichni platili stejně. A to se nám pak vrací a my z toho pak můžeme poskytovat služby našim občanům.
7: Pardon, chápu, že to je váš argument pro znovu zavedení EET, ale já jsem pochopil ty výhrady, že jsou spíš k nastavení toho EET, k tomu, jestli jsou nějaké výjimky.
8: Já to jenom dokončím. Právě, že tady jde o to, že my i ty spolky a i ty dobrovolné hasiče pak podporujeme a právě to sice z těch znovu vybraných sdílených daní, které jsou. A teď to nastavení. Když si jdete v Německu na svařené víno na vánočním trhu, tak každý už můžete zaplatit kartičkou a všechny platby jsou evidovány. My bychom se mohli dostávat pod nějaké pak dotace k ceně a tak dále. Je to opravdu k diskuzi, jestli to bude pro ty spolky opravdu tak jako významná zátěž. Samozřejmě u akcí, kde asi se sejde pár lidí, tak možná to význam mít nebude. Ale pak, aby nedocházelo ke spekulacím, jednou už tady EET bylo, férové prostředí by mělo být nastaveno, už si na to všichni zvykají, i na platby kartou, i na všechny ostatní platby, které jsou standardem ve všech vyspělých ekonomikách, takže chápu nevoli sdružením místních samospráv, ale musíme to chápat také v širším kontextu, i to nastavení pro ti, kteří prostě tu ekonomickou činnost na těch obcích dělají.
7: A ještě se zeptám na jednu diskutovanou změnu na poslanecký návrh novely zákona proti týrání zvířat. Z některých obcí zaznívá, že může být problém s tím, že tam v tom návrhu je povinnost města obcí odchytávat a kastrovat nebo zajistit odchytávání a kastrování opuštěných koček. Jak se k tomuhle stavíte? Máte spočítáno, co by to pro města a obce znamenalo?
8: Proti tomuto jsme se výrazně vymezili, protože není splněna základní podmínka. Jak rozlišíte kocoura, který teď na jaře se vydal do vedlejší vesnice za děvčaty kočkama, který je třeba i jako velice drahý a má svého majitele, jenom se vydal přes pole někam. Jak ho odlišíte od toho, který je opravdu toulavý, bezdomovecký kocour? Nemáme je čipované, nemáme je označené a nemáme je jak rozlišit. Kromě toho, že se mají vykastrovat, tak se jim má ještě zastříhnout ouško, aby bylo poznat, že jsou opravdu vykastrované. A teď si vemte, že máte nějakého krásného chovného kocoura, velice drahého, který se vydá za děvčaty někam přes pole a za dva dny se vám vrátí vykastrovaný s ustřiženým uchem. A vy nebudete moc dělat nic, protože ho prostě někdo odchytne, přinese ho a řekne, hele, tady kocourek se někde toulal, tak tady šup s ním na kastraci. Kromě toho, že jedna kastrace a pak předání do útulku stojí v řádu tisíců, v některých obcích je to pár set korun, někde je to opravdu v řádu tisíců. A také je potřeba dodat, že
10: že města a obce tuto aktivitu už dávno dělají u těch koček, u kterých jsou si jisty, že opravdu dlouhodobě nemají svého majitele, tak opravdu ta kastrace anebo přispívají majitelům, kterým se kočky množí a nemají peníze na jejich kastraci, tak přispívají právě i majitelům na to, aby mohli i své domácí mazlíčky, pokud chtějí kastrovat. Takže je to téma, kde jsme se výrazně vymezili. Je to absolutně nadbytečný úkon, který nemá momentálně v našem právním řádu vůbec žádné opodstatnění ani žádné místo.
7: Říká ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
10: Děkuji, naviděnou, naslyšenou vám i posluchačům a hezký víkend.
7: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
0: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
12: A přesně 2,5 minuty po půl jedné máme v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Pavel Prouza.
19: Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro beze změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44,33 Kč. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41,99 Kč za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a zemřela pravděpodobně už před nějakou dobou. Odborníci velrybě odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve, který pošlou k analýze do Německa. Podle německých médií by se totiž mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa. Policie České republiky otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá, a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců.
0: Sport.
19: Čeští hokejisté slaví na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku vítězství 4-1 nad Dánskem. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové při hře bez brankáře díky gólu Ogarda snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes. Ve 20:20 nastoupí Češi proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Němčic nad Hanou a překážka u Mirošovic. Na dálnici D1 na trase z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou došetřili nehodu. Na kilometru 241 už stojí pouze nákladní auto po nehodě v odstavném pruhu, okolo se jede plynule. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Benešov opatrně na 21. kilometru. V táhlé zatáčce tam stojí porouchané nákladní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se tam tak do levého, jede se okolo plynule. A na D1 i na Vysočině ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Humpolec, stý kilometr, auto s defektem na krajnici v odstavném pruhu, okolo projedete bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Dnes bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: A já vám přeji příjemnou sobotu 16. května. Všem Přemyslům přejeme k dnešnímu svátku jenom to nejlepší. A hned nabízím také první muziku dnešního noční Radiožurnálu. Za chvilkou Callum Scott a Whitney Houston, cover verze jejího slavného hitu z 80. zaspívá Eagle Eye Cherry a jako první skupina Mandraže.
11: Noční Radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

Tak to byla v nočním radiožurnálu muzika z 90. hitovka Save the Night, za kterou stojí bratr slavnější zpěvačky Nenech Cherry, Eagle Eye Cherry. Pro úspěšné složení maturity nemusí někde stačit jenom naučené vědomosti. Na škole v Hořicích je třeba umět stvořit kamennou sochu. Počkejte si na reportáž.

0: jejich studia.
1: Já jsem se pustila do draperie, sekám to do mramoru. Téma, které jsem si vybrala, tak bylo od sumraku do úsvitu a že vlastně se snažím stvárnit tu intimnost, kterou lidi mají u sebe doma přes noc.
2: Maturantka Tereza popisuje téma a způsob zpracování své maturitní práce. Stejně jako další spolužáci napříč obory cítí určitou nervozitu.
1: Jo, to rozhodně, no. Rozhoduje to vlastně, jestli jsme ty 4 roky tady, jsme se něco naučili, máme tím jako ukázat, že jsme schopní, co tařím.
2: Podle pedagogů je na studentech vidět, že 4 roky studia netrábili zbytečně. Třeba Jan Pospíšil, který učí a teď dohlíží na maturanty restaurátory, jim věří.
3: Kdybychom to vzali, že to je zadání třeba z nějakého muzea, tak si myslím, že by se to dalo pokládat už za profesionální práci.
2: Přitom zrovna popis maturitního zadání restaurátorů vypadá hodně složitě.
3: Podle fotografie vymodelovat relief. Na ten relief musí udělat silikonovou formu. Do formy natlačí umělý kámen a po vytvrdnutí se ten relief vlastně vytáhne ven. My jim ho rozbijeme na díly. Ty díly musí poslepovat, vlastně zrestaurovat ten relief. Některé díly se jim samozřejmě zeberou, takže se musí domodelovat ty části.
2: Studenti těží možná i z toho, že jich je ve třídě třeba jen 10 a pedagogové mají čas se jim věnovat individuálně. I proto třeba pod rukama sochařů vznikají zajímavé kousky. Domů si je po maturitě studenti ovšem neodnesou, říká ředitel školy Petr Malý.
4: Maturitní práce ze zákona si nemůžou vzít, tam je prostě zákonná lhůta, kdy ty práce musí zůstat ležet tady ve škole, ale samozřejmě oni na začátku si podepisují vlastně takovou svou licenční smlouvu, jestli to dílo chtějí, kdy uplyne ta doba, si odkoupit od školy za cenu materiálu.
2: Zájem o památku v podobě svého maturitního díla má po letech zhruba čtvrtina studentů. Zhořic, Tomáš Lerin, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi. Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
0: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
0: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Jedna hodina. Zprávy připravil Pavel Prouza.
5: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jirouse. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
6: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
5: Disidenta Ivana Jirouse rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Rok a půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
7: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
5: Ivan Jirouse byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Íránu. Německý kancléř si zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
8: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
9: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před dvěma týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociální sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
10: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
5: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo USA 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Mirošovic a také u Přerova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stále stejná situace. Na 21. kilometru je nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je to v zatáčce a vybočuje se tam tak do levého, aktuálně bez kolon. D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Prostějov opatrně na kilometru 286,5. Hlásíte nám tam, porouchané auto je v odstavném pruhu kousek od krajnice a jede se plynule. Jinak obecně provoz po republice zatím klidný, plynulý, nesledujeme na dálnicích žádné komplikace ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná repríza pátečního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
13: Česko se může pyšnit nebývalým soupisem jmen těch, kteří se stali globálními hvězdami vážné hudby. Do seznamu jmen nyní samozřejmě přibylo jméno virtuoza, který v Londýně získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award. Není to jediná cena. Od 7 let se účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků. První ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než 40 prestižních soutěží napříč Evropou i Spojenými státy americkými. Zvítězil svou debutovou nahrávku a musím říct, že jsem skutečně poctěn jeho návštěvou. Jan Schulmeister, naším hostem. Dobrý den, vítejte na Radiožurnálu.
14: Dobrý den, já moc děkuju.
13: Jak vypadal ten ceremoniál BBC Music Magazine Award?
14: Byl to naprosto úžasný zážitek. V podstatě ten ceremoniál se stával, řekněme, ze tří živých vstupů, mezi nimiž právě byl můj vstup, 3,5minutový, potom hrál violista, který byl oceněn v kategorii instrumental a myslím, že jako poslední vystupující byla zpěvačka. No a vlastně to vše bylo prokládáno v podstatě tím udílením cen samotným a bylo to naprosto úžasný. Publikum bylo velice vřelý, srdečný a celkově ta atmosféra tam byla moc uvolněná a krásná.
13: Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění. Mě zajímá, jestli víte dopředu, že něco získáte anebo vás nechávají v napětí.
14: Dopředu to víme, ale samozřejmě jako je žádoucí, aby to zůstalo pokud možno v utajení vlastně do toho oficiálního ceremoniálu.
13: No. No a s čím tam člověk jde? I s děkovnou řečí? Nebo jak si chystá ten proslov?
14: Jo, určitě. Děkovná řeč, to přímo bylo i to ne úplně požadavek, ale věc, která byla vhodná pro tuhle příležitost, takže samozřejmě s tou jsem tam už jel a i s nějakou tou skladbou, pokud možno z alba přímo, které bylo oceněno na ten živý výstup.
13: Jak si člověk v 19 letech píše tenhle druh děkovné řeči?
14: No, já si myslím, že zrovna v tomhle případě to šlo nějak přirozeně, protože to byl prostě, pro mě to byl, když jsem se to dozvěděl, tak to byl neskutečný šok pozitivní, protože opravdu konkurence byla veliká, vlastně nominovaná byla ještě jedna americká klavíristka s albem pro Sony Classicals a ještě jedna britská houslistka. Opravdu takovou naprosto nejvyšší úrovně, takže já jsem upřímně teda moc nečekal, že by se něco takového vůbec mohlo podařit. Takže i potom ta děkovná řeč šla tak jako ze srdce. Spíš jako poděkování voličům, nebo spíš spíš hlasatelů.
13: Ne, já si myslím, že pro českou hudební scénu je to obrovská posila a opět do definování toho, jak velkou roli česká klasická scéna hraje, a myslím si, že je jenom radost být s vámi tady a znovu zpětně tu cenu oslavovat. A jenom upozorňuji na tu číslovku, která něžně zazněla, ale je skutečná. Janu Šulmajstrovi je stále ještě teprve 19 let a dnes je hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.

0: chci znát.
1: Jan Schulmeister, host Radiožurnálu, letos vám bude 20. Co si přejete k narozeninám?
2: Teda, tak teď jste mě zaskočil.
1: No tak ono se to blíží, je to 22. června. Den po slunovratu.
2: No tak, co bych si mohl přát, tak asi ne jako nic materiálního. No já si říkám, na to už jsem docela starý.
1: Ale je vám pořád 19. Tam musí být nějaká klasická představa.
2: Ne, tak v podstatě teď, to mě ještě nebude 20. Teď mě čeká, že jo, recital na pražském jaru, to bude 23. května. No a já vlastně po narozeninách budu mít v červenci recital v Singapuru, tak já si přeju, abych se v bezpečí dostal tam a hlavně nazpátek.
1: Takže nic materiálního tam není. Mě to jenom zajímalo, jestli
2: nic materiálního. No třeba mě něco ještě napadne, ale teď v tuhle chvíli úplně nevím.
1: Tak máme na to čas až do 10. hodiny. Vy jste vlastně člen 6. generace hudebníků, která patří ke Kroměříži. Jaké břímě je takováhle hudební tradice, či jaká výhoda?
2: Já to osobně beru spíš jako výhodu. Je pravda, že samozřejmě někdo by to mohl brát jako úkovu.
1: Závazek.
2: Závazek, přesně tak. Závazek uvázaný kolem nohy, ale já jsem se pro tu cestu vybral zcela dobrovolně a naopak tato rodina, vlastně historická tradice, mi přijde jako strašně takový příjemný potvrzení, že v podstatě ta volba byla správná, rozvážná.
1: No, takhle zpětně fakt to bylo dobrovolné. A v kolika letech ta volba přišla? V kolika letech jste začal?
2: Takhle, já jsem oficiálně začal docházet na ZUŠ k paní učitelce Evě Zonové v 5 letech a myslím si, že takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
1: Počkejte, vy jste během jednoho roku dospěl k tomu, že tohle je ta správná cesta. Já jenom mám 5letého syna, tak si to snažím nějakým způsobem vizualizovat a přiznám se, že tuhle úvahu u něj úplně nevidím, že by byl jí vůbec schopen.
2: No samozřejmě bylo to ještě s takovým tím naivním pohledem na věc, ale jako to přesvědčení dětský už tam bylo.
1: A byla i ta nějaká dětská vize, co je vlastně ten největší úspěch? Je to vyprodaný velký sál nebo prodaná deska? Ať je to co nejnajmější, mě to fakt zajímá, to dětský přání.
2: Ne, tak úplně, takhle to úplně nebylo jako vyloženě nějaká síň nebo prodaný CDčko, to úplně ne. Ale já si myslím, že takovej ten nejvyšší ideál v podstatě té hudební cesty, kterou si představuje pro mě v podstatě největší vzor klavíristický pianista Arkady Volodos, kterého jsem měl možnost na albu vyslechnout v nějakých těch 6-7 letech. A vlastně od té doby při tom poslechu jsem si uvědomil, tak tohle to je něco, co opravdu za každou cenu chci dělat. A nějakým způsobem obšťastnit co největší množství lidí, tak jak to dokázal právě ten můj oblíbený Volodos. A vlastně on je doposud tím mým největším vzorem. Je to strašně zajímavé, že v podstatě po tak dlouhou dobu se to nezměnilo.
1: Za těch 14 let vaší profesní dráhy, která bude, neříkám, že vrcholit, ale gradovat v jedné části toho 23. května, kdy budete součástí Pražského jara, k tomu to zmíněné londýnské ocenění, musel jste dělat nějaké kompromisy? Protože umím si představit, že když je vám 10, tak může do toho klidně vstoupit jízdní kolo jako konkurence. Když je vám 14, může do toho vstoupit láska jakýmkoliv způsobem. Tak byly nějaké kompromisy?
2: Naštěstí kompromisy nebyly. Já jsem byl vždycky takovej ten typ člověka, který se vždycky jako spíš měl tendenci stranit jako té věku odpovídající společnosti. No, takže myslím si, že v těchhle z těch ohledech tam ty kompromisy nebyly. Samozřejmě jako určitě nějaký náročnější období, co se týče toho klavíru samotného, byly. To jako asi bych lhal, kdybych řekl, že jako to prostě bylo úplně po celou dobu naprosto hladký, ale že bych si vyloženě řekl nějakou chvíli, jakože končím nebo něco takového, tak to vůbec ne.
1: Ani za klavír jste nechodil?
2: Ne.
1: Nikdy.
2: No možná maličko jenom.
1: A kam jste šel?
2: No tak spíš tak jako na zahradu, jako spíš relaxovat tak trochu. Ne, tak to dělám doteď.
1: Teď vlastně to vypadá, jako kdybyste se rdili. Já si myslím, že to je úplně přirozené a je obdivuhodné, že opravdu jste člověkem, který 14 let drží ten stejný cíl a směr a přináší to výsledky. A myslím si, že s tím, co jste teď říkal na Rady žurnálu, tak jste vzorem pro mnohé rodiče a garantuju vám, že i já budu pouštět to, co říkáte mému synovi. Jak těžká byla ta volba mezi houslemi a klavírem? Protože pokud vím, tak i mezi vašimi rodiči je tenhle nástrojový rozpor.
2: Je to tak, je to naprostá pravda a ta volba byla velmi jednoduchá, protože k tomu klavíru jsem v podstatě inklinoval tak nějak přirozeně. Já si myslím, že to určitě bylo i zapříčiněné tím, že v podstatě v tom opravdu velmi mladým věku. Ten klavír doma zněl skoro snad od rána do večera, když ještě mamka potřebovala cvičit na svoje vlastní recitály na vysoké škole. No a samozřejmě...
1: A táta nebyl tolik doma.
2: Táta nebyl tolik doma, ten plnil spíš tu úlohu toho živitele rodiny. Hlava živitelská rodiny. Takže samozřejmě ty housle nezněly tak intenzivně a to já strašně rád říkám takovou milou příhodu. Mě mohlo být kolik 3 roky, kdy vlastně existuje taková hezká fotografie, kde stojím před vánočním stromečkem a držím v ruce veledar, malé žluté housle a teď jako tak tatínek si mě fotí jako možná budoucího virtuóza houslového. No ale... To je spíš jen tak jako pro pobavení, ale je pravda, že teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak ta hra na housle by mě nebavila. Nebyla by to ta moje cesta.
1: A tátovi to nevadí?
2: Vůbec ne. Ten je šťastný, že mám rád klavír, že to zůstalo v té hudbě. No
1: nejen, že ho máte rád, ale získáváte nebývalé úspěchy a s tímto šarmantním mladým mužem si budeme dál povídat na Radiožurnálu. Jan Schulmeister je naším hostem.

0: Přiznám se, že když se zmíní slovo konzervatoř, tak si laik, jako jsem já, vybaví Prahu, možná Brno, možná Ostravu, ale dá se říct, že náš dnešní host Jan Schulmeister je asi nejslavnějším studentem kroměřížské konzervatoře.
1: To si nemyslím, to ne.
0: V tuhle chvíli to pravděpodobná možnost je v roce 2026, ale v čem pro vás byla důležitá ta konzervatoř a jaká je její atmosféra?
1: Naprosto úžasná. Já troufám si říct, že co se týče té, řekněme, sociální atmosféry, kterou vlastně v Kroměříži na konzervatoři jsem cítil, tak to je něco naprosto výjimečného, co v republice určitě nemá obdoby. Opravdu tam, a je to hodně, hodně založené jako na dlouhodobé tradici, jak to tam funguje, protože přeci jenom je to spíš menší konzervatoř, takže i v podstatě ty vazby na ty spolužáky a celkově na celou tu komunitu jsou silnější.
0: No to je zajímavé možná, jestli pro člověka v rámci té umělecké kariéry je důležitá i, řekl bych, ta forma komorní té výuky, že právě to, že vás je tam logicky méně, je výhoda.
1: Určitě, tak samozřejmě i řekněme v těch teoretických předmětech, čím menší počet těch studentů v dané hodině je, tak tím větší možnost v podstatě je i k nějakému tomu individuálnějšímu přístupu ze strany pedagoga. Je pravda, že ten menší počet žáků vlastně v té jedné hodině spíš se týkal těch čistě hudebně teoretických předmětů, potom státem dané jako čeština a tak podobně, tak tam vlastně si myslím, že ten počet byl jako na jakýchkoliv jiných středních školách. A myslím si, že ten systém, že to je opravdu udělaný strašně krásně takhle.
0: Já jsem tady zmiňoval těch několik desítek vyhraných domácích i mezinárodních soutěží. K tomu se vrátím ještě k té maturitní zkoušce, kterou jste skládal pochopitelně podle státních regulí. Jo. Byl nějaký předmět, se kterým jste měl problém?
1: No, je, jako takhle, samozřejmě já
0: takhle,
1: jsem...
0: Takhle, z toho, že hledáte, no, tak rovnou vyvozuji, že asi ne.
1: Já jsem se musel samozřejmě jako dostatečně připravit na všechny zkoušky, protože zase to já bych měl takový strašně černý svědomí, jako kdybych tam přišel a teď jako bych měl mít pocit, že to ze mě musí ten kantor stěží dolovat. A jako bylo to náročný, samozřejmě v podstatě byly to 4 zkoušky, přičemž jedna byla rozdělená na 3 podzkoušky, podpředměty, takže...
0: No ale problém nebyl tady nakonec.
1: Nakonec ne, jako nakonec no. Já tady ťukám, jako to dopadlo všechno perfektně, ale no...
0: Jaký je ten důvod k tomu následně se vydat na vysokou školu? Když člověk už dosáhne takové virtuozity, zmínil jsem ta ocenění, zmínil jsem to uznání, ale k čemu je vlastně pak následně dobrá ta vysoká škola?
1: Ono u té vysoké školy hodně záleží na tom pedagogovi, vlastně ke kterému jdete. Takhle to záleží i samozřejmě na konzervatoři, ale aby ta vysoká škola jako taková měla smysl, aby toho interpreta rozvíjela vlastně těmi cestami, kterými je to žádoucí, tak opravdu klíčové je mít naprosto inspirativního pedagoga, který je vlastně těm svým studentům oddaný nějakým způsobem. A já zaplať pán Bůh můžu jenom se radovat, že v mém případě to vlastně u paní profesorky Vlasákové a pana profesora Jaraského naprosto, naprosto je.
0: Co vy vlastně potřebujete od těch pedagogů? Je to dialog? Nebo je to ukázání té nové cesty? Já mám pocit, že díky té konzervatoři řemeslně jste na globálním vrcholu.
1: Není to úplně hledání nové cesty, je to spíš naopak utvrzování se v té cestě, kterou se ubírám, a spíš obohacování nějakých úhlů pohledů na věc, na problematiku interpretace, rozvíjení i nějakých, řekněme, vnitřních schopností, vlastností toho studenta. A jak říkám, vlastně v mém případě u mých profesorů je to to nejvíc, co si myslím, že asi si můžu přát.
0: A jste jen skvělou vizitkou Janáčkovy akademie muzických umění, přesto díky těm mezinárodním úspěchům nepřišla lana z těch zahraničních univerzit, z těch destinací, které možná v tom globálním kontextu zní atraktivněji než JAMU?
1: Spíš tohleto se týkalo vlastně úspěchu v roce 2023.
0: Klibernova soutěž.
1: Ano, tam je pravda, že v tu dobu ty nabídky, a spíš ještě, když jsem byl přímo v té Americe na té soutěži, jako přicházely, ale pro mě to bylo za prvý strašně daleko a za druhý vlastně je to jenom o tom názvu té školy, protože vlastně tady u paní profesorky Vlasáko-Jaraského mám v podstatě přístup k těm naprosto nejlepším informačním zdrojům. A rozhodně si nemyslím, že někde prostě na Curtisu nebo na Giliardu bych dostal něco víc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Pavel Prouza.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Oznámilo v této souvislosti 65 mrtvých a 250 případů s podezřením na nákazu. Ohnisko nemoci poté potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel. Podezření na možný dotační podvod na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku prošetřují tamní kriminalisté. Na problémy upozornili už dříve někteří rodiče a pedagogové. Proti vedení školy v lednu demonstrovali také žáci. Česká školní inspekce následně po provedených kontrolách navrhla odvolání ředitele. Ten rezignaci odmítl a podrželo ho i vedení obce. Sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2. Zajistili si tak pro příští sezónu místo v Lize mistrů. Pátý Liverpool drží pátou příčku, poslední zajišťující účast v elitní evropské soutěži. A to s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má ale zápas k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Benátek a také v Rokytnici nad Jizerou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 27,5 kilometru máme hlášenou čerstvou nehodu. Strážka auta se zvěří a zpomaluje se kousek před sjezdem. Následky nehody jsou na vozovce v jízdních pruzích tak opatrně. Na tahu 294 na výjezdu z Rokytnice nad Jizerou ve směru na Jilemnici se bouralo. Stojí tam na krajnici auto po strážce se zvěří, provoz slabý, bez kolon. A obecně dobré zprávy po republice, na dálnicích jsou průjezdné bez komplikací na všech místech, nemáme na nich hlášené žádné nehody, podařilo se odstranit i překážku na D1 ve směru z Prahy do Brna. U Mirošovic na 21. kilometru už nákladní auto v zatáčce nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky, na západě polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. A dál pokračuje repríza pátečního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
4: Zmiňoval jsem ten repertoár a musím se zeptat i s ohledem na tu oceněnou desku, podle čeho vy si ho vybíráte a zároveň jak pevný v tom rozhodnutí můžete být ve chvíli, kdy je vám 19 let.
5: No,
4: protože k tomu věku patří pochyby možná.
5: No určitě, určitě. To je bez pochyby pravda. No, co se týče toho alba, které vlastně teď bylo oceněno, ten debut u Suprafonu.
4: Pro představu, to je vlastně ten debut u Suprafonu, to je vaše ano. Šestá, deska? Pátá, myslím.
5: Pátá nebo šestá.
4: No, no, no. Jenom znova říkám, 19
5: to bych měl vědět.
4: Let, pátá nebo šestá deska, ale debut u Suprafonu.
5: Ale debut u Suprafonu. No vlastně spíš solový debut, protože ještě předtím u Suprafonu vyšlo s album s Danem Matejčou, s houslistou, ale ten solový debut, to je tohleto album. No, ta koncepce vlastně přicházela docela dlouhou dobu, co se týče té první skladby vlastně obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, tak to je moje naprosto srdcová skladba, kterou v podstatě znám velmi, velmi dlouho, jak samozřejmě i v té orchestraci symfonické úpravy Maurice Ravela, tak i v tom klavírním originálu. A je rozhodně, plánoval jsem delší dobu, že si ji do svého repertoáru zařadím. A myslím,
4: čím vás zaujalo? V čem to je ta atraktivita? Co vy tam vidíte?
5: Co tam vidím? Mě neskutečně přitahuje ta originalita vlastně, jak samozřejmě té klavírní faktury, která sice nevybočuje z nějakých, řekněme, standardů té doby, kdy byla zkomponována, ale on ten Mussorgsky má velice specifický typ v podstatě strukturování toho hudebního materiálu, že to vyzní neskutečně originálně. V podstatě neznám asi jiného skladatele, který by v klavírní tvorbě zněl tak originálně jako on.
4: Ale vidíte i třeba nějaký konkrétní obraz, že si to vizualizujete, že to máte spojené s něčím, s tím věmem? Snažím se na vás napojit na to virtuoze jako ten posluchač, proto se ptám.
5: Oni jako částečně, vlastně ty obrazy přímo existují, protože to dílo vzniklo na počest vlastně celoživotního díla jeho blízkého přítele Hartmana. A do dnešní doby se několik z těch obrazů, ne všechny, ale několik zachovalo.
4: Takže to má ten vizuální podtext.
5: Má, ale je pravda, že třeba z vlastního úhlu pohledu si troufám říct, že ta vizualizace těch skutečných obrazů Hartmanových mi dost často přijde velmi odlišná od toho, co si představuju, když slyším nebo když hraju to Mussorgského dílo. Hmm. Že tady je vidět ta obrovská abstrakce, vlastně jak se ta hudba dá vnímat nesčetně velkým množstvím způsobů, protože opravdu, když si vybavím vlastně část předposlední, Baba Jaga, Domek na kuří nožce, no tak ten Hartmanův obraz, to jsou prostě takový kukačky roztomilý, který bych si pověsil někde v dětském pokojičku na stěnu. Ale v té Mussorgského úpravě to je opravdu temné, démonické dílo té pravé ruské Baby Jagy, která jí děti.
4: Z toho, co popisujete, tak mě napadá jedna věc. Jak moc velkou vy jako interpret máte tu svobodu? Jak moc je to vlastně kreativní? Protože opět, jak by se mohl domnívat, že vidíte notový záznam a podle toho, promiňte, jedete.
5: Ano, je to možné, že se to tak dá pokládat, ale co se týče té svobody, tak samozřejmě je důležitá, je neskutečně důležitá, však bez svobody prostě tak bychom byli muzikanti v podstatě neoriginální roboti. Vlastně ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme. A to třeba tříbí ta vysoká škola svým způsobem, taky když se vrátím jen krátce.
4: Mě v té souvislosti napadá tady, když ta svoboda tam je, ta interpretační, tak každý ten koncert, když vyrazím na tu interpretaci těch obrazů třeba, tak každý váš koncert bude jiný? Dle nálady, jestli to skutečně odráží i ten
5: takhle, nálada samozřejmě i to vnitřní rozpoložení toho daného okamžiku hraje velkou roli. Každý interpret to má rozdílné. Třeba když si vezmeme z minulosti, z historie obrovského pianistu Vladimíra Horovice, tak u něj opravdu každý ten jednotlivý koncert, to jednotlivé vystoupení bylo naprosto jedinečné, originální.
4: A jak je to u vás?
5: U mě si troufám říct, že je to spíš vyrovnanější. Samozřejmě, když přijde nějaká chvilková inspirace, tak se někdy nechám víc unést, ale vždycky to musí splňovat nějaké ty podmínky té stylovosti. Jo.
4: Říká Jan Šolmajstr, který je dnes hostem Radiožurnálu.
6: Host Radiožurnálu.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Mluvili jsme o obrazech a s Janem Schulmeistrem ještě rozebereme solový debut, který vyšel u Suprafonu. Jak se tam dostal ten Scriabin?
1: Tak vlastně co se týče Scriabina, tak z celého toho alba je to skladba, se kterou jsem byl obeznámen vlastně nejpozději. Kolik mi mohlo být, nějakých 14 let. A velmi jednoduše mě to naprosto uhranulo, když jsem ji poprvé slyšel. A hrozně mě překvapilo, že vlastně není nějakou stabilnější součástí toho celkového klavírního repertoáru, že to je spíš rarita.
0: No právě.
1: Ani moc jako nahrávek neexistuje, že nevyskytuje se to na programech. A myslím si, že to bylo takové asi hlavní rozhodnutí, proč jsem si usmyslel, že bych to zařadil na album, aby pokud možno co nejširší veřejnost byla obeznámena s tou krásou, kterou poskytují tyto preludia.
0: Dá se říct, že to je i třeba možnost se lehce nadechnout pro toho posluchače, protože tak to na mě jako působilo, že si člověk jako, že přepne minimálně.
1: Určitě.
0: Samozřejmě, kdybych to přirovnal třeba k večeři, tak je to ten osvěžující sorbet.
1: Přesně tak.
0: Aby člověk nekonzumoval jenom, ano. Promiňte, že srovnávám vážnou hudbu s jídlem, ale nějak mě to napadlo.
1: Jo, ne, to máte naprostou pravdu. Je pravda, že jiným způsobem posluchač poslouchá skladbu, kterou dobře zná, která se opravdu vyskytuje na nahrávkách, tak na koncertech často. A myslím, že ten Scriabin opravdu působí jako takové nadechnutí, přesně jak jste to pojmenoval, od toho známého, dobře známého, často hraného. A
0: funguje to.
1: Funguje.
0: Takhle jsem to chtěl jenom vysvětlit. Jak blízko máte k vlastní tvorbě? Co člověk potřebuje pro to, aby od interpreta přešel ke skladateli? Je to sebevědomí, zkušenost, nebo je to úplně odlišná disciplína?
1: Myslíte vlastní tvorbu?
0: Vlastní tvorbu, kompoziční.
1: Tak to bylo spíš takový jednotlivý období, v podstatě trvající, řekněme, od 11 do 13 let.
0: Že vy jste mezi 11 a 13 skládal, ale pak jste to zavřel, tu kariéru.
1: Pak jsem to uzavřel. Já jsem to hlavně...
0: Já musím u některých věcí se zastavit, protože mě to přijde neuvěřitelné. Dobře, tak se to uzavře.
1: Ne, já jsem to ani nebral jako nějakou oficiální nebo profesní cestu. To bylo spíš opravdu taková volnočasová aktivita, prostě takový koníček. Jsem si říkal, když už mě nebaví sport a tyhle ty kratochvíle, tak jsem to nechal v tom hudebním
0: ještě
1: prostředí.
0: Existují mobilní telefony, jsem vám chtěl jenom říct, ale to možná později vám připomínat.
1: No, ale já jsem za to období neskutečně rád, protože opravdu na té vlastní kompozici jsem se neskutečně naučil a to teď si vybavuju. To je taky mnoho let nazpět, jsem četl knihu od Alfreda Brendla, Abeceda klavíristy, a to je strašně trefný. On tam popisuje v jedné kapitole, kdo si z interpretu, z klavíristu, nikdy nevyzkouší komponovat, nikdy nepochopí, jak složitou práci vlastně ti skladatelé mají, jak opravdu mimořádně geniální musí být, aby dosáhli toho, čeho dosáhli vlastně ty skladatelé, které dennodenně hrajeme, ty řekněme skoro až bohové. Takže určitě si myslím, že to zvýší i nějakou odevzdanost a pokoru před těmi skladatelskými osobnostmi.
0: A dá se říct, že třeba se k té skladbě, ještě k té kompozici vrátíte někdy do budoucna?
1: Určitě, jako já to nevyvracím, spíš ono by asi teď bylo víc žádoucí se některý z těch skladeb naučit, protože to, že jsem to složil, ještě neznamená, že jsem se je naučil. Přece jenom...
0: Že jste si to napsal příliš náročné.
1: Já jsem si to napsal příliš náročné a hlavně já jsem to vůbec ani nekomponoval u klavíru, což jako je takový zvláštní. Já jsem využíval notačního programu. Ale zase na druhou stranu si myslím, že taky jsem tím trénoval nějakou tu představivost bez potřeby jako té klaviatury před sebou.
0: No uchovejte, to rozhodně. Myslím si, že ta skladba může mít obrovskou cenu. Posloucháte rozhovor s 19-letým Janem Schulmeistrem, který je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Schulmeister je dnes hostem Radiožurnálu. 23. května v Anežském klášteře budete mít svůj koncert v rámci Pražského jara. Co pro vás znamená být součástí tohoto klasického světového svátku hudby?
1: Pro mě je to obrovská čest a radost, že si tady můžu vystoupit, protože opravdu Pražské jaro má neskutečnou a bohatou historii a to renomé je opravdu naprosto světové, takže za mě to je obrovská spokojenost.
0: S čím tam jdete? Koho jste vybral z těch gigantů?
1: Koho jsem vybral? Ono to bude vlastně dopolední matiné, takže program na necelou hodinu a posluchači budou moci vyslechnout na úvod Fantazii D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta, velice krásnou, půvabnou, od něj oblíbenou klavírní skladbu. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3 Mercé de Fantasie, což je vlastně cyklus pěti charakteristických kusů, vlastně reprezentující jeho ranou tvorbu. A následovat bude od Leoše Janáčka sonáta Esmol z ulice a program bude završen klavírní transkripcí od Ferruccia Busoniho Bachovy Čakony.
0: Co myslíte, že chybí vážné hudby k tomu, aby se dostala k větší skupině lidí vaší generace?
1: Já si myslím, že kolem té vážné hudby stále můžou někteří vnímat určitý stereotyp prostě té vážnosti už z toho názvu.
0: Takže škrtnout ten přídavné jméno vážného.
1: No ne. Je to určitě jedna z možností, i když zase, ale na druhou stranu si myslím, že se to prostředí té klasické hudby snaží přibližovat opravdu pokud možno co nejširšímu publiku, když to zase obrátím například na to předávání těch cen BBC, tak i tam ten ceremoniál byl velmi vlastně uvolněný i na to, že se jednalo o britské prostředí, tak člověk by čekal spíš tu největší, nejvyšší vážnost, ale vůbec to tak nebylo. Takže opravdu i z těchhle z těch míst se taková ta uvolněnost vlastně rozšiřuje. Těžko říct, jak ještě přiblížit vlastně tomu širokému publiku.
0: Kdyby za vámi přišli dva vaši vrstevníci, 20 letí, a chtěli tu jednoduchou, rychlou odpověď, proč mají za vámi vyrazit do toho Anežského kláštera. Co by byla ta srozumitelná odpověď? Co já mám objevit v té vážné době? Proč mám vůbec v době výkřiků a rychlosti věnovat pozornost?
1: Pro mě osobně vážná hudba je něco, co naprosto obohacuje duši, otvírá opravdu naprosto upřímně srdce. Celkově však ono i z historického hlediska i v době Bacha a potom i Mozarta, Beethovena,

0: Vždycky byli velmi oblíbení skladatelé i řekněme nějaké lehčí hudby, přístupnější.
1: Ale tihle přežili.
0: Ale ti nepřežili. A ti velikánové, ti jsou tady stále.
1: A chcete-li objevit to tajemství, proč jsou tady stále, přijďte za Janem. Jane, děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu a moc bych si přál, abychom se viděli co nejdřív znovu, protože, jak říkám, je to jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů, co Česko má. Jan Schulmeister byl naším hostem. Krásný zbytek dopoledne.
0: Moc vám děkuju, vám taky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska.
2: Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
1: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
2: A my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
4: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
5: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
6: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
7: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: Máme 2 hodiny. Zprávy připravil Pavel Prouza.
9: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Slovenský premiér po 2 dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dány, dnes nastoupí proti Slovincům. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje, znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se je podle svých slov pokusí přesvědčit, aby zákon podpořili.
10: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
9: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že středeční útoky ruských dronů na západě Ukrajiny jsou velmi znepokojivé. Bezpilotní letouny zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině. Na tu už 5. rokem útočí ruská armáda. Fico to řekl v Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu.
11: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
9: V Králíkách na Orlicko-Ústecku otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze Sdružení sportovci.
12: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
3: Sport.
9: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
13: Tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk podskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat.